barev přejde v pastel. Já byl dřív jako ty, živý změnou. Pak tě čas

prázdniny cestování jsou v plném proudu. Vlaky odjakživa patří k tradičním dopravním prostředkům a nejenom tuláku. A vlaky jsou taky tématem písniček v dnešním pořadu Na cestě. Klidný poslech přeje od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc Jarka Nosková. A první písničky už přivážejí Greenhorni.

A u rezavých kolejí ještě na vlnách Českého rozhlasu Olomouc zůstaneme. Brněnský TE Band zahraje písničku Rezavý šíny Babihory voli.

Krivolovkami budeme taky pokračovat. Dáme si Hobous a song abonenta Jihozápadní dráhy a potom Mrtvej vlak Mikyho Rivoli, který zahraje společně s přáteli.

0: už jede vlak.
1: Posloucháme dnes pořadu Na cestě vlakové písničky a jednu s textem z Kunka Jaroše přidají taky Malina Brothers, jmenuje se Éra parních lokomotiv.

0: Českého rozhlasu Olomouc pokračujeme v poslechu písniček s vlakovou tematikou. Dlouho nejel žádný vlak, dohráli hoptropáci a pokračovat bude babi Daněk v posledním vagónu. A taky Vojta Kyďák, Tomáško a obyčejný vlak.
1: Od rána tu čekám na svůj vagón.

pořadu Na cestě nemůže chybět ani Kamelot. Poslechneme si písničku Romana Horkého Pozor tunel. A k tomu Línej vlak zahraje kapela Tempody vlak.

Vlakům patří i nádraží. Přestože spousta z nich, hlavně těch na tuláckých tratích, je zrušená. Zajímavé je, že písničku Nádraží hrála brněnská ozvěna už v 80. letech. A taky olomoučtí přátelé zaspívají o ztraceném nádraží. Yeah.

a když už jsme slyšeli písničky o nádraží, tak si dáme dvě o nádražácích. Nejprve to bude Pardubická stopa a Žalmanův Severní dráhy nádražák. A potom Lístek zahraje nádražáka, kterého napsal Alva.

0: jako těch schodů smutnej tón.
1: A to už bude na vlnách Českého rozhlasu Olomouc z vlakovek skoro všechno. Závěrem nám z dálky zahouká vlak v písničce, kterou zahraje Babí léto. Přeju vám klidné léto, bezproblémové cesty nejenom vlakem. Od mikrofonu pořadu Na cestě se loučí Jarka Nosková.

mě veze, poslední můj vlak mě veze. Teď vím, když pryč jsem spěchal, to, co jsem jí nehledal, doma jsem nechal, poslední můj vlak mě veze.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Já doufám, že tahle znělka vám už vlezla pod kůži, jak se říká, dostatečně a tušíte, že před námi je hodina plná zábavy, rozhovorů, telefonátů, SMSek a možná i vzpomínek. To všechno dnes doprovozeno i vyprávěním a slovem Aleše Ulma, už se na mě usmívá. Aleš,
2: určitě,
1: hezké odpoledne.
2: Určitě, těším. Pochváleno buďš léto i v zemi této. Psal jsem teď někomu. Tak trochu vody by to chtělo, ale ono to přijde.
1: Všechno bude.
2: Ano.
1: Teď ale hlavně zábava, tak se těšíme na vás.
0: Humoriáda.

0: Aleš Ulm je naším hostem v Humoriádě a má před sebou seznam, už si udělal dokonce i poznámky, možná si to rozstřídil, jeho touhy budou znát. Tak co jako první bychom měli
1: pustit? Určitě s radosti Miroslav Horníček, protože já jsem ho navštívil u nich s jeho paní ještě, za jeho života samozřejmě na chalupě.
0: Ano.
1: A bylo to nezapomenutelné a jako rád si na něj vzpomenu a bylo to je pro mě s ním svázáno i
0: přes tu chalupu.
1: Samozřejmě i léto v Mariánských Lázních, nebo jak psal tyhle ty věci, ale vůbec takovou s touhletou osobní historkou. Takže
0: tím pádem Horníček máme.
1: Jsem četl, že by tam něco bylo s Danou Metrickou.
0: Ano, vzpomínka na ně, tak jo, máme, pustíme, uvidíme.
2: My jsme s Danou Metrickou hráli řadu věcí, já jsem jí měl strašně rád jako kolegyni a jako přítelkyni, ale to jsme hráli takovou tragédii, to bylo Gerhard Hauptmann Před západem slunce. A ona tam hrála manželku jednoho profesora, který ho hrál Zdeněk Hofbauer, později tragicky zahynuvší při autonehodě. A on, to je zvláštní role, on má předepsáno od autora tvar paruky. On má mít sešišatělou hlavou, takovou jako, a to se v té hře vysvětluje, protože oni ho při porodu cvakli kleštěma a od té doby má šišatou hlavou a je trošku degenerovaný, ale přesto je profesorem.
3: Tragédie.
2: Na divadle to jde, to je samozřejmě. V normálním životě to je vyloučený, ale na divadle to jde. A to hrá Zdeněk Hofbauer jako toho trošku pomateného takového profesora. A my jsme tam měli takovou scénu, kdy jsme stáli s kolegou, s Karlem Forstem, dole a na dvoumetrovém praktikálu nahoře byla Dana Metrická a ten profesor, Klausen se jmenoval, a v zákulisí jsme stáli připravený na výstup a on říká, Dano, já jsem si tu roli ještě doma jako trošku domyslel a já tam budu ode dneška přidávat takový šílený smíchy. A on říká, Zdeňku, neblbněte, nedělejte nic, já jsem smíšek, já to nevydržím. Říká, no to nebudou veliký smíchy, to bude takový tichoučký jenom A on říká, tohle si uděláte jednou, tak já odcházím. Tak se dohadovali. Pak on řekl, no tak přece dělám legraci v zákulisí a nebudu to dělat na jevišti, že? A v tom řekl inspicient ven. A my jsme vyšli, my s Karlem Forstem dole a oni dva na ten dvoumetrový praktikábl. A on jak jí odvíral dveře a ona ho míjel a on jí pouštěl, tak do ucha jí udělal. A teď to dělal za každou její větu. A Dana Metrická, to byl její hlavní part, tam ona mluvila, ona ani tak moc ne. A ona rozčilená pomlouvala celou tu rodinu a tohleto. A on do těch jejich nádechů vždycky udělal. A ona už zápasila o každý slovo. Už prostě nemohla. Jo? A my jsme stáli dole a měli jsme oba nalepený kníry, protože já jsem byl mladý a měl jsem rád doktora, tak mě dali aspoň knír, aby lidi věřili, že mám aspoň maturitu, že jo? A řvali jsme smíchy a jak jsme věděli, že jsme ve tmě, tak jsme se otočili zády k hledišti a čuměli jsme na ty dva nahoru, jak tam spolu bojujou o ten smích. Skončili, vypotáceli se a já cítil, že se mě odlepila půlka kníru a visí mě dolů přes rty. Tak jsem si říkal, je zle. Teď za chvilku do nás přijde světlo, máme dialog, který já jsem začínal větou s pohledem za ní, jsem říkal, ta dáma má jazyk jako břitvu. Jo? Rozsvítila se světla a já jsem si řekl, zachráním to. Takže jsem držel ten knír a říkal jsem, budu mluvit s Karlem takhle přes rameno, takže ani on, ani diváci si toho nevšimnou. Taky jo, jsem si přidržel knír a povídám, ta dáma má jazyk a víc jsem neřekl, že v té chvíli se na mě Karel Forst obrátil a taky mu vysela půlka. Takže jsme se oba rozeřvali, odešli jsme, jo. Tak tam byl nesmyslný výstup, kdy jeden herec, ta dáma má jazyk, řekne a odejde. Naprosto nesmyslný. A čím větší tragédie, tím větší srandy. To byl zákon, absolutní zákon.
0: Taky se vám, Aleši, někdy něco takového stalo na pódiu, že jste prostě nebyl v té formě, nebo vám oblečení vypodil službu, rupnul knoflík třeba u kalhot, nebo něco určitě, takového, no, nebo,
1: ano,
0: nebo
1: ano.
0: Nedorazil kostým třeba, ve
1: no,
0: kterém jste
1: já jsem byl v rokoku, jak já jsem nehrál toho divadla tolik, že jo, ale tam jsem se vyřádil v tom rokoku, 2 roky jsem tam dělal a děkoval jsem Bohu pak, že prostě by to bylo dopřáno pod tím škoda toho Vostřela, že
0: ano.
1: Prostě musel tak rychle skončit, že tam to bylo krásný na tom Václaváku a já jsem tam hrál po Labském Mouřeninovi, tuším, a tam hrál toho Kandrase, to je takový, který nic neumí ještě, ten herec, co tam přijde a dostal jsem od něj jako rád facku, jako takovou tedy kaširovanou, ale pak on přitlačil, já jsem říkal, to už nepřeháněj zase, Darku.
0: To jste měl dostal pak nějaké fackovné, ne?
1: No, nedostal, ale ne. To bylo mezi námi jako dobře, to nebylo nic to, ale takže tam se děli takový věci, no, já jsem poprosil akorát Kozderkovou kolegyni, Laďko, prosím tě, kdybys byla tak hodná, ty tam zpíváš na mě tu písničku. Na mě, poněvadž já jsem byl na 4, to bylo jako šantán takovej,
0: aha.
1: Jako, a ona si na mě sedla, ze strany jako na fotel. A to bylo mělo být vtipné. A teď tam zpívala tu píseň a teď ona, jak se jí to líbilo,
0: jo,
1: tak
0: se pohupovala.
1: Si říkala, mladej, ten to vydrží, tak se pohupovala. Já jsem říkal, Laďko, mě bolely záda, teďka, jestli to budeš dělat, tak já už prostě nebudu možnej, tak toho nechala. No. Tak to bylo takový jedno s mnoha nebo s kostým, že vám nemůžou najít. A včera se mi stala jiná věc a to jsem si říkal, bože, je to tady, ten, jak se jmenuje, ten ne Parkinson, ale ten druhej, ano.
0: Ano, co se
1: nebo
0: stalo?
1: Oba možná. A já jsem, ne, není to pravda, já jsem se naučil, vylez jsem u Anděla v parkovišti, tam v tom centru, a hledal jsem vůz, svůj auto. A ono tam nebylo. Já jsem si říkal, E4, to musí tam být, snad nejsem blbej. A je to tady, jsem říkal. Katastrofa přišla. Všechno vycházelo.
0: Aha, bylo to jiné podlaží, nebo co?
1: No, ono to bylo o podlaží míň, ale stejně číslovaný. A ten na mě řval v toho reproduktoru, jako kdybych zvůdě jako blížil, ten informátor.
0: Jo, jo, jo.
1: No.
0: Tak všechno zachráněno.
1: No, nakonec dobrý.
0: Jak budeme pokračovat v Humoriádě dnes? První dnešní souboj. Miroslav Horníček je ve hře, vybral tedy Aleš Ulm. Já proti zkusím taky nasadit jméno možná v podobné době. Vladimír Komárek, malíř, ale taky velký bavič, řekl bych. Jeho vzpomínka a vyprávění může zaznít. Tak buď to bude od Horníčka o psovi, anebo od Vladimíra Komárka o módě. Co si vyberete? 731 800 900, to je náš telefon sem do studia hlasovací v téhle chvíli a můžete posílat i SMSky na číslo 90 011 04. Humor, mezera A nebo B.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatáláska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: Humoriáda dnes s Alešem Ulmem a Patrik Rozehnal vás zve do vysílání. Telefonní číslo sem do studia 731 800 900 a vybíráte tedy mezi Miroslavem Horníčkem a Vladimírem Komárkem. Na telefonu v této chvíli je s námi kdo? Dobrý den, kdo hlasuje?
5: Dobrý den, Karel Zbojkovic. Zdraví vás, Patriku, vypadá Aleše Ulma. A já bych chtěl pokračování.
6: Děkuji.
4: To znamená další vyprávění Miroslava Horníčka. Píšu, děkuju a jdeme za dalším.
7: Dobrý den, tady Pepa z Ostravy, zdravím vás tam z rádia a přál bych si Miroslava Horníčka.
4: Dobře, ano. Děkujeme. Děkuji. Nashledanou, děkujeme za ten krátký, rychlý telefonát. Kdo dál?
8: Dobrý den, tady Jarka z Prahy. A přála bych si pana Horníčka.
4: Dobře, píšu Horníčkovi další bod. Myslím si, že asi už to z toho je i docela jasné, ale ještě jeden hlas přidáme, ať vám dáme prostor. Kdo pak tam je?
9: Dobrý den.
4: Dobrý den, tak Ačko nebo Bčko?
9: Já bych prosil pana Komárka.
4: Zklamu vás, měl tady taky hlasů nemálo, ale ne tolik, aby to stačilo na vítězství. Téměř 2/3 jich putovalo na konto Miroslava Horníčka. To znamená, že právě on vyhrává a teď bude vzpomínat na psa.
10: Verich měl dlouho kolii psa, krásně, jmenoval se Hero. A to byl nádherný pes, chytrej. Ten byl cvičený, takže když jsem vešel, on byl zvyklý, že se s ním peru o papíry. A vždycky vzal první papír, který našel a lítal po bytě, já mu ho bral a rvali jsme se spolu. A tak nikdy to byla stránka rozepsaného Verichova rukopisu. A pak jsme se honili tři. Ale ten Hero, ten byl na mě vysazený, že jsem vešel a už bral papír a už si chtěl hrát. A já jsem si pak po letech opatřil taky koli, taky psa. Taky Hero se jmenoval, to už Verichův Hero nežil. A měl jsem ho, 13 let jsme ho měli. A jednou, tomu bylo asi 5 nebo nevím kolik, tak Verich povídá, poslyšte Horníčku, přivezte mi někdy toho vašeho Hera, já bych chtěl zase doma zažít koli, jako pro vzpomínku. Tak jsem ho tam vezl autem, naložil jsem našeho Hera, jeli jsme na kampu, že jo, a Verich měl takovej kameninovej, takovou věc v pokoji, takový jako vodotrysk to vypadalo, a tam měl kyčky v tom nasázený a to měl jako ozdobu v pokoji. Náš Hero vletěl rovnou k tomu bývalýmu vodotrysku, zvedl nožičku a pokropil. A to byl tak čistotný pes, že třeba na zahradě to nevykonal. To zahradu ještě považoval u nás doma za součást bytu, to ne. To se musel za dveře, ven na ulici, tam teprve to vykonal a vrátili jsme se. A tady najednou v bytě u Vericha. Takže to dal do provozu. A já mu strašně nadával, tedy psovi, a říkal jsem, můžeš to do toho? A Verich říkal, neřvěte na něj, člověče, co na něj hulákáte, tady čurá každý pes. On to cítí, to nevydrží, to musí udělat, to je samozřejmě.
0: Humoriáda.
4: Taky takovéhle zážitky měl Miroslav Horníček. Mimochodem, Jan Verich je autorem mnoha krásných citátů i o tom, jaký člověk je, jakou náladu by si měl udržet, o humoru. Taky když si řekl, že kdo se umí smát sám sobě, tak má právo se smát všemu ostatnímu, co mu k smíchu připadá.
3: No a to ten Vladimír Komárek byl podobný v tomhle tom, jako vypravěč úžasný, jenomže ten Horníček byl prostě, to měl vycizelovaný a všechno to. A Komárek se bál jako přitom.
4: Ano.
3: Ten říkal, já nemůžu tohle to říkat, já se prostě se styděl, jako jo, ale přitom byl uchovatný. No a ten říkal třeba, blbost je velký dar od přírody, činí člověka šťastným. A nebo že třeba, co se mi líbilo velice, že já jsem si to napsal tady, holky mám stále rád, jen si nemůžu vzpomenout k čemu. Ale mám to někde napsaný, jenže ten notes nemůžu najít. Což je geniálně, on to rozved. To je známá věc, no. Takže za ním jsem taky rád jezdil a bylo to samozřejmě i s tím Horníčkem. V jednom pořadu jsem je právě měl. O létě ještě k tomu, no tak to je úžasný. Hmm. Tak se musím zmínit.
4: A proč ne třeba o malování?
3: Prosím?
4: Proč ne o malování? Komárek maloval, Horníček taky, vlastně ten dělal koláže.
3: Tak dobře, ale to bylo tak, jo, no. No,
4: jo,
3: no,
4: jo,
3: no.
4: Jo. Léto se nabízelo víc, tehdy se hodilo.
3: Jasně, no ne, ono je pojelo to léto, víte, jo. Jako tam byl.
4: Láska k létu a to, že léto mají rádi.
3: Tam ještě byl, no spousta lidí zajímavých. No, ale to se mi moc líbilo, ten pořád. No a...
4: A když už jsme u toho léta, ano. Nějaká dovolená bude? Někam k moři, do hotelu,
3: dovolená bude.
4: Do lázy?

0: krátkou dovolenou teda
1: no,
0: už to předupřeju.
1: No a to jedeme na Rodos tedy v půlce září, no.
0: Ať je počasí a když už o té dovolené mluvíme, tak si dáme hudebně, když vás tady máme,
1: Aleši. Děkuji.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Opět zamíříme do archivu, který šuplíček teď otevřeme s jakým jménem a jakou ukázku pustíme posluchačům. Ptám se Aleše Ulma.
2: Kde to máme, kde jsme? Tady Luďka Sobotu bychom mohli vzít, co?
1: No, tak jo, tak můžeme.
2: Máme tam vlastní životopis. No,
1: máme.
2: To musí být sranda docela, bych řekl.
3: Třeba ještě dneska, prosím pěkně, o půl noci, kdyby se mě zbudil, tak já když bičem, teda ne, aby se mě chodili budit o půl noci, klidu, ale... Nechte toho čověče. Po půl noci ještě ke všemu dneska již byste mě zmrskali bičem.

0: Şeyden odak mehnet o. Şehzin efkore. Vuh yo ala eşen deska. Vuh ausgerechne. Vuh bu noce yo. Jak niš prská. Vokno ešte dnes, ale vok, když by ešte dneska. Když by se zmrzkal. A dej, ale hodně. Jo, pak, pak jsem ještě ke všemu jsem učil francouzsky. To jsem se nenaučil. No tak já bych se to naučil, o to nejde, ale to je úplně jiná řeč než naše. Je každý slovo jiný. No tak. Nejsem cvok. Třeba matematika, to je vlastně jenom 10 čísel, přehazuje všechny. Sice arabské, to je pravda, to mě v počátku dělalo potíž. No, ale když si na to zvyknete, víte, hlavně nejdůležitější u tohohle z toho všeho je, že se dělá hlavou. Když to se nedělá nic. A o tom vyšlo celý život. No ale... No protože ta hlava je chytrá, tu drží krk, nebo je krku, ta se snad někde váhá. A když vás tak sleduju, mě to tak připadá, že vy taky asi spíš tou hlavou, že? Sice některej rukou takhle, ještě línej. No podívejte se. Vážení přátelé, takhle by to nešlo. Společnost do vás investuje. No tak zvedneme se a jdeme na to. Těžko vy to. Tak já to s vámi udělám jinak. Já vám zaspívám a ono vás to zvedne.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tak zpívat už jsme slyšeli dnes Aleše Ulma, že by nám zaspíval Luděk Sobota. Taky zpíval. Jak zpíval Luděk Sobota?
3: Luděk Sobota, já myslím, že strašně. To se nedá nic jiného očekávat u něj.
2: To je takové to herecké, no, zpívání, no, úplně něco ale, jiného.
3: No tak při jeho tom, jako to spíš myslím, že Pepa Dvořák by ten by vyloudil asi nějakou písničku, že dělal v těch svých těch hrách, ale...
2: I Luděk Sobota zpíval, i třeba s Lenkou Kořínkovou
3: zpíval. Jo, no tak to je v pořádku. Myslím si, že tam se doplnili. No.
2: Víte, kolik jste naspíval písní vůbec, Aleši?
3: Já?
2: No, máte to spočítané?
3: Nemám. Nemám, protože já jsem dělal ještě takový, jakože někdo něco přinesl v té době, kdy jsem začínal, tak jsem nemohl odmítat a tak, tak jsem prostě zaspíval tu písničku tamhle, tu, kterou vy pak najdete tady a pustíte. Já se divím, ale naštěstí to nezní špatně, takže se nestydím za to. A jako dobrý, no, tak jako já nevím, 100 nebo...
2: To není málo.
3: No, protože ty televize vždycky přinesla jinou písničku, že jo? Když jsem dělal třeba to kabarety byly, no. A tohleto.
2: Byly zábavné pořady, i ty písničkové, jenom to už dneska vůbec
3: ano,
2: není.
3: Ano, ano. A to už jsem dostal, to už mi vybíral Opustil pak, vydával písničky, no.
2: Takhle jako přidělil rovnou.
3: Jo, to oni už měli vykoukaný, oni věděli, kdo se jim tam hodí, typově, jako, že jo. No. Tam bylo, kousek jsem byl od toho, aby hrál na Karlštejně toho...
2: Koho?
3: Toho pátera tam, jak Bartoň, myslím, že to dělal.
2: Aha, no vydá.
3: Pavel, že jo, tam stojí na tom zábradlí někde, na těch kasematech a co, zpívá.
2: Proč z toho sešlo?
3: No, protože nějak tam byl zrovna, nevím, ale...
2: Šel okolo toho
3: ale taky mladý děl rozsah takový a tohleto a všechno. Asi se jim vzdál takovej, jakoby kněžštější. než já.
2: Říká Aleš Ulm. Vybral nám Luďka Sobotu. Já zase z toho seznamu, který dnes máme, vybírám další jméno proti, zkusím Jiřího Sováka. To jsou obyslná jména.
3: Úžasný.
2: Tak uvidíme, jak nám budou naskakovat SMSky v SMSkovníku. Uslyšíme vaše hovory na telefonním čísle 731 800 900. SMSky pak můžete posílat na číslo 90 01 04. Všechny hlasy sčítáme a jejich součet určí vítěze v Humoriádě a toho, kdo půjde do éteru. Tak užijte si pořad.
1: Humoriáda.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Už teď se na to těšíme, protože tahle akce bude opravdu vyvrcholení těch oslav 10 let pochoutkového roku a velké pódium, velká kavárna pod širým nebem. Představíme i detailně naši knížku Sladké Česko, nabídneme i něco sladkého a budou tam i další účinkující. S Františkem Kinským se budete moci potkat a vyslechnout jeho povídání. To všechno právě na té oslavě 29. srpna v sobotu mezi 11. a 16. hodinou v Kostelci nad Orlicí. Tak za námi zajeďte a užijte si tenhle ten krásný den. Ale teď je tu humor. A ve hře Luděk Sobota, Jiří Sovák stojí proti sobě, vy jim dáváte hlasy. Telefonní číslo 731 800 900, kdo tam je?
3: Jo, dobrý den, tady je Jitka u telefonu, Jižní Morava, a já bych si přála, zdravím vás oba dva pánové.
2: Děkujem.
3: A
2: děkujem.
3: Přála bych si Sobotu.
2: Luďka Sobotu, ano. Píšeme mu bod, které Esko získá teď hlas od vás, Sobota nebo Sovák?
4: Miroslav Skarviné, dobrý den, pane Ulme.
5: Dobrý den.
4: Dobrý den i vám, Patriku, a já dávám hlas Jiřímu Sovákovi.
2: Dobrá, jasně. Děkuju za to, mějte se moc pěkně. Kdo další?
6: Jo, dobrý den, tady je Pepík z Brna a já bych chtěl Sováka.
2: Dobře, jasně, Pepíku, Pepí, už to můžu říct. Dáme. Pustíme ho, protože ano, ke slovu tady a do éteru. Vyhrál to na plné čáře. Ano. Jiří Sovák vzpomínka na maminku, na tatínka. Tahle ukázka právě teď začíná.
7: Taková její mánie byla, že já nesměl nikam v krátkých podlikačkách. Pro ní byl furt venku vítr. Vidíš tu větet, jak se to mám. Já už byl starý pacholek. A už jsem chodil za holkama a jsem říkal, maminko, když já mám rande. Čím spíš? Čím spíš, ty kluku pitama? Pojď sem. A ona, když mi říkala něco pikantního, tak se rozlížela, když jsem byl na dvoře. Až přijdete k ní. Nebo kam to chodíte, vy sviňáci? A když se slíkat, tak ji po večku pozoruj. Až ona uvidí ty dlouhý podlikačky a ošklíbne se. Pryč, taková to s tebou nikdy nebude myslet dobře. Ta taková roztomilá prověrka. Já jsem celkem třikrát ženatý, tím nechci říct, že jsem nějaký nebrava. Naopak, tyhle ty kluci se nežení. Já dal slovo, tak jsem ho splnil, že jo. No, tak si s náma zahrál osud, jak to bývá. Maminka tomu trochu pomohla, to je fakt. No ale s ohlédnutím zpět musím říct, že ta máma měla pravdu. No ale přece jenom, abych ten maraton těch rozvodů a těch svadeb nějak skončil, tak jsem za mámou šlapal. Prosím tě, maminko, buď tak hodná, vyber si nevěstu sama, ať už je pokoj. Já jsem kluk čiperný, já se s kamarádím s každou. No je to nemoderní, já vím, není to ani pokrokové, ale je to pravda. Maminka vybrala a já mám dodneska to nejšťastnější manželství, jaký jsem si mohl představit. A vysvětlení je velice jednoduché. Maminka vybírala tímhle mozkem, což já jsem předtím nedělal. Proto nemám rád takový moderní, za každou cenu moderní řeči. Mladým se do toho nemám mluvit, ale jo, má se jim do toho mluvit a hodně, dokud je zatmění mozku, pak se to stejně musí za ně potom zaplatit. Takže... No ale pro sebe nevybrala tak ideálně, že jo, ty 3 měsíce, ne, myslím, po ty 3 měsíce, potom by jedna za druhou skočila do vohně, jak se říká, ale ty 3 měsíce, no to by tam, mamince bylo tenkrát 75, tam dole 22, že jo, zadávala ten kastrol sem, ta už chtěla dávat sem, už byli v sobě, hádali se, já je kádroval, každý jsem vynadal zvlášť a u té mámy jsem vždycky končil, nechci si žádný slovo, co jsi si vybrala, Tomáš? No tak tatínka jsem měl taky rád, to vypadá, když jsem neměl tatínka, to víte, ale to už je jiný druh lásky, když máte tatínka, který zvedne 3 metráky, to už máte rád tak s odstupem trošku, že jo? No on mě nikdy nebyl, on by mě zabil, že jo? Ona mě vždycky roztrhala šaty a pak mě musel koupit nový, takže já jsem ve čtvrtí platil za nejlíp oblíkanýho chlapečka. A on mě dal tvrdou výchovu, táta, já jsem mu za to vděčný, bač po tom, co mě v životě čekalo, se mi velice hodila ta tvrdá výchova. On vždycky říkal, koukej ty blbečku, koukej něco u mě, pořádně, ale dobře, tak dobře, že budou o tobě lidi říkat, že seš machr a pak tě budou vždycky potřebovat. Velice taková zajímavá zásada, jsem se tak podvědomě říkal, dělal jsem tatínka moc neužil, abych byl upřímný, on byl furt v hospodě. To nemyslím jako alkoholik, on měl hospodu. My jsme živnostníci, no, všetadenku. Jsem s ním měl potíže, když jsem nepotížil, vždycky, když legrace, když jsem... My jsme u F. Buriana jeli někam do zahraničí, tak jsme museli vyplňovat ty archy, že jo, tam byla vždycky taková povolání rodičů a to už menšík a tyhle barchanti číhali mi přes ramen, říkali, no díváme se, díváme, jen to tam napíš hezky, no, no, jen to tam napíš živnostníci. A jste přece měli hospodu, ne? Říkám, ty blbečko, jakou my jsme měli hospodu, víš, jak my jsme se jmenovali, restaurace u Rudé hvězdy.
0: Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Jak vzpomíná na Jiřího Sováka Aleš Ulm?
5: No úžasně, jako na úžasného člověka, který, já jsem byl u něj doma někdy v té vilce, co měli venku takhle za Prahou. A
2: tu chatku takovou, kam,
5: ano,
2: kde
5: ano,
2: u něj to venkovní sprchu.
5: Ano,
2: tak.
5: Ano, takový, jo, tohle, jo, tak jo. Tam jsem byl přesně a tam jsem s ním projednával nějaký pořad, že jo, a on furt nechtěl, a jakože ne, a tohle to, na to, to. No a že už je starý na to. A jako já jsem říkal, vy prosím, vy jste studnice tadyhle, jak máte na dvoře, to je plný prostě vaši. No já už jsem všechno řekl. A takový byl jako potěšený, ale no a tak jsem ho vždycky jako nějak přesvědčil a říkal jsem, ale vy jste měl i bouřlivý období, že jo, nějaký, jako, ale o tom nebudeme mluvit, že jo. No dá, to nebudeme mluvit, ale pak si tě taky nějaký věci vyplynuly, jako, kdy on měl takový divočejší období a platila na ně jedině paní, teďka nevím to jméno.
2: Andulka.
5: Andulka byla manželka zavolala ještě pak tu paní do divadla.
2: No,
5: to byla tajemnice divadla Národního. A ta se sebrala, vzala kabelku a jela prostě za Sovákem. A ten Sovák, který odmítal někam, kamkoliv už nastoupit, že už nebude hrát, tak prostě ona ho jako skrotlého lva přivedla zpátky do klece zase.
2: Takže vyšlo to. Jak budeme pokračovat? S Jiřím Sovákem jako hostem Miloslava Šimka v pořadu Zavěste prosím volá semafor anebo vyprávěním o cizích jazycích z úst Bohumila Klepla. Nabízím proti jako druhou variantu. Takže Ačko Jiří Sovák, Bčko Bohumil Klepl a vy víte, že můžete volat na číslo 731 800 900 nebo SMSky na číslo 90 01 04.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Vysílejte s námi, přidejte svůj hlas někomu, kdo v této chvíli volá a vybírá. Dobrý den, koho jste zvolili?
2: Dobré odpoledne, panové.
3: Dobrý den.
2: To je vás, Petr Zahloty. Já bych si pana Bezovošku.
1: Máme pana Bohumila Klepla.
2: Jo, tak pana Klepla.
1: Dobře, zapisuju, děkuju zároveň, předávám telefon někomu dalšímu, kdo tam je.
4: Dobrý den, Michal, Litultovice Opavsko, hlasu Praháčko.
1: To je Jiří Sovák tím pádem. Dobrá, děkuju.
4: Ano, ano.
1: Děkujeme moc za zavolání, ať se daří.
4: Shledanou, vědete se, hezky jen přeju oběma.
1: Vám taky. Další telefon, dobrý den.
5: Dobrý den, Žabeň, téměř od Frýdku Místku.
1: Ano.
5: Chci klepla.
1: Dobře.
3: Ano.
1: Dobrá. A ještě poslední hlas, rychlé hlasování. Kdo to bude, komu?
6: No, dobrý den, prosím pana Klepla.
1: Pana Klepla, jasně. Tak, sčítám to, ale nestačily tyhle poslední dva hlasy. Vyhrál to Jiří Sovák, 76% hlasů pro něj s panem Šimkem.
7: Pavlíku, najdi prosím tě správnou hromádku z dotazy. Fajn, děkuji ti.
8: Ano.
7: Šimek, divadlo Semafor.
8: Sovák.
7: Dobrý večer.
8: Dobrý večer.
7: Tak já už jsem tady přichystán s dotazy. Věříte v magnetickou sílu japonských náramků?
8: No poslyšte tohle. To zavání trochu mytologii, to zásadně odmítám. A nevážím si lidi, kteří na to věří. To je nesmysl. Skutečně to je pověra, to je nesmysl. To není důstojno člověka 20. století. Všem pravda je taková, že se ho bojím sundat.
7: Na čem právě pracujete?
8: Na čem pracuju? Tak snad o práci snad nebudeme mluvit, to snad když se ona televize zlobí, že jí konkurujem, to snad my jsme že bych měl něco proti televizi, chraň Bůh, tam je spousta zajímavých pořadů, ale někdy mi to tak připadá, když koukám z okna a nikdo nejde.
7: Prý máte zahrádku a chatu. Řáděj vám tam taky myši jako nám. Co proti tomu děláte?
8: No, já mám ani ne tak zahrádku, jako hlavně myši. Hlavně myši, já jsem tam trochu hlíny. Má to výhodu, že někdy, když vylezu z chaty, tak mě odvezou k brance, víte? A bojoval jsem proti něm různýma způsoby. Poslední byl, mě poradil jeden zahradník, že byl ohromná věc, řídký vápno, lejt do myších děr. Oni prej, když vylezou ven, tak zbělaj a ty, co jsou venku, je nepoznaj a vyhlubějí se zároveň.
0: Humoriáda.
1: Úžasný Jiří Sovák a Miloslav Šimek taky. Děkuju za návštěvu, Aleši.
3: Já děkuju a budu se těšit někdy příště.
1: Ano, hezkou dovolenou narodu.
3: O, díky.
1: Ať se daří a vy poslouchejte zase zítra. Možná už to víte, bude to jako host Ondřej Kepka. Těší se i Patrik Rozehnal a poslouchejte dál Český rozhlas.

0: bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Kvůli automobilovému závodu Barum Rally v těsné blízkosti poničené budovy 34 ve Zlíně dnes skončí dříve bourací práce a bude rozšířený bezpečnostní perimetr. Rožnov zakázal čerpání vody z Bečvy. Okruh trestných činů zapisovaných do takzvaného dětského certifikátu by se mohlo rozšířit. Dnes čekejte jasno z maximy až 30 stupňů. Jsou tu zprávy Českého rozhlasu Zlín a Markéta Janíková mladší. Dobré ráno. Demoliční práce na budově 34 ve Zlíně dnes kvůli automobilovému závodu Barum Rally skončí už kolem 16. hodiny. Trasa večerní městské rychlostní zkoušky totiž povede 20. ulicí v těsné blízkosti budovy. Až k silnici, proto bude rozšířená bezpečnostní zóna. Mluvčí společnosti Cream, která budovu vlastní, Marcel Schmidt řekl, že na místě budou mobilní ploty, pořadatelé, i policisté, i posílená ostraha bezpečnostní agentury.
2: Jsme uzavřeli vlastně celou tu část podél té 20. ulice, kde pojede Barumka před tou 34. budovou a rozšířili jsme ten bezpečnostní perimetr přímo až k té 20. ulici tak, aby vlastně z té vnitřní strany nikdo nestál a nebyl tam žádný fanoušek a ta zóna bude celá uzavřená až k vlakovému nádraží.
0: Rožnov pod Radhoštěm vyhlásil stav suché a zakázal čerpání vody z řeky Bečvy. Až do odvolání nemohou lidé z vodních toků odebírat vodu k zalévání zahrad na pouštění nádrží a bazénů. Podle lidoveckého místostarosty Tomáše Grosse se opatření týká rožnovské Bečvy a jejich přítoků v katastrálním území Rožnov pod Radhoštěm, Tylovice a Hážovice.
3: Nikdo nesmí odebírat vodu z vodních toků, ať už jsou to potoky, řeka Bečva nebo její přítoky, a to na celém území města Rožnov pod Radhoštěm. Kvůli velkému suchu ta hladina trvale klesá a mimo jiné rybářský svaz požádal o tento zákaz nakládání s povrchovými vodami, protože ta voda se nejen otepluje, ale její úbytek znamená problém pro živočichy, kteří v té řece žijí.
0: Do dětského certifikátu by se mohlo zapisovat víc trestných činů, než bylo původně schváleno. Barbora Urbanová z Hnutí STAN chce jejich okruh rozšířit například o mučení a obchodování s lidmi. Je připravená spolupracovat i na změnách elektronického systému, které připravuje ministr spravedlnosti Jaroným Tejc za ANO. Záležet ale podle Urbanové bude na finální podobě návrhu.
4: To řešení chci vidět úplně přesně, jak je vymyšlené. Měla jsem schůzku se zástupci z DIA, něco mají vymyšleného, já nevím, jestli za dobu letní pauzy se to nějakým způsobem posunulo nebo ne. Pokud se to neposouvá, tak můžeme ještě dál jednat o tom, jestli by nebylo jiné technické řešení přívětivější uživatelsky.
0: Změny chtějí politici stihnout schválit do konce roku, aby začal platit certifikát už v upravené podobě. Sport. Tenistka Kateřina Siniaková získala na turnaji v Torontu svůj 38. deblový titul. S Číňankou Shang Shuai ve finále porazili italsko-americký pár Eraniová Melicharová Martinezová 2-0 na sety. Nedařilo se naopak Darje Vidmanové. Česká tenistka po finálové účasti v Memphisu vypadla v Cincinnati už v prvním kole. S Ukrajinkou Kaleninovou prohrála 6-4, 4-6 a 2-6.
1: Počasí.
0: Aktuálně se teploty pohybují mezi 15 až 7 stupni. Dnes očekáváme ve Zlínském kraji jasno. Nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů a vítr slabý, proměnlivý.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Aktuálně se po silnicích ve Zlínském kraji jede bez hlášených dopravních nehod. První ranní zprávy jsou u konce a začíná Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín a Markétou Janíkovou.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Dobré ráno, šťastně máme za sebou nejen včerejší třináctku, ale i skoro celý pracovní týden. Abyste měli společnost, dostatek čerstvých informací a hned na startu dne dobrou náladu, o to se i dnes moc rádi z Českého rozhlasu Zlín postaráme. Jediná drobnost, káva nebo ranní čaj jsou na vás a ostatní je na nás. Už za pár minut, třeba až domů, přinesu slunečnici, tak si jenom počkejte. No a přeji dobré páteční ráno, Moravo, Markéta Janíková a spolu se mnou teď i Miroš Birka.
1: Český rozhlas Zlín.

rozhlas. Bary Basikové zněl dobrým ránem s Českým rozhlasem Zlín. Dospívala právě 2 minuty před 17:45 a hned přidám také další čísla k dnešnímu dni. Vstáváme spolu do 14. srpna, tedy dne 226. letošního roku a do konce roku nám jich tedy zbývá 139. Svátek má dnes v pátek 14. srpna Alan, jeho jméno má zřejmě keltský původ a nejčastěji je spojované s významem svornost anebo soulad. V roce 1853 se právě 14. srpna ve Velkých Karlovicích na Vsetínsku narodil Joža Barvič, nakladatel, vydavatel a hlavně knihkupec. Mimo jiné zakladatel a majitel prvního českého knihkupectví v Brně na Rudolfské ulici, dnes na České. Byl nadšeným vlastencem, činovníkem Sokola a podporoval také české divadlo a školy. Roku 1998, právě 14. srpna, zemřel malíř, grafik a ilustrátor Stanislav Holý. Jako výtvarník spolupracoval s časopisy i televizí a vytvořil tak řadu postav známých několika generacím. Mezi ně patří třeba Juha Hele, kteří po léta každou neděli zdravili z obrazovky dětské diváky Studia Kamarád. No a stále na obrazovce těší a baví další generace dětí. A zastavím se i v roce 1915, kdy se 14. srpna narodila zpěvačka Inka Zemánková. Vynikající interpretka, kterou proslavili hity jako Slunečnice nebo Dívka k rytmu zrozená, nemohla ale velkou část svého života vystupovat. Nejprve se totiž Swing nelíbil nacistům, potom zase komunistům a Inka Zemánková, původním jménem Anna Inés Koníčková, tak vystupovala nejprve ve 40. letech minulého století s předními swingovými orchestry, té doby tehdy se stala hvězdou. Posluchače si totiž podmanila způsobem, jakým dokázala úplně přirozeně skloubit češtinu s jazzovým hudebním cítěním. A tak posílám do rána její nezapomenutelný hit, ať vám dnes rozzáří den. Dobré ráno!

0: To byla vzpomínka na dnešní oslavenkyni, na Inku Zemánkovou, a byla moc krásná. 6:15 je čas na další ranní informace.
1: Počasí.
0: A začnu opět čísly. Pojďme se podívat na to, jaké teploty jsou na meteostanicích ve Zlínském kraji. Dnes po ránu víme, že teploty v předpovědi měly být hodně nízké. Tak jaká je skutečnost? Aktuálně se v kraji pohybují ve vysokém rozmezí mezi 14 až 7 stupni Celsia. Nejchladnější místa jsou Štítná nad Vláří, Velké Karlovice a tady vidím i 6 stupňů, a ty hlásí Hošťálková. Tak pěkně po pořadě. Kroměříž a Staré Město hlásí 12 stupňů Celsia, Holešově je 10, v Bystřici pod Hostýnem 12, no a vysokou teplotu hlásí meteostanice v Kateřinicích Ojičné 16 stupňů Celsia. Další vysokopoložená meteostanice Maruška Hostýnské Vrchy opět nejvyšší teplota 14 stupňů. Hošťálková 6, Zlín 11, Vizovice 9 stupňů a Bojkovice mají 11. V Luhačovicích je 9, ve Strání 8, ve Štítné nad Vláří 7 stupňů Celsia, Valašské Meziříčí má 9, Vsetín 8 a Valašská Senice 10, stejně jako Rožnov pod Radhoštěm. Velké Karlovice mají 7 stupňů a meteostanice na Horní Bečvě hlásí 11. Večer i noc byly jasné, s teplotami v velkém rozmezí, jak už jsme si řekli, vál jen slabý, severovýchodní nebo proměnlivý vítr. No a dnes v pátek nás čeká od rána růst teplot, slunečno a teploty do 30. Očekáváme počasí bez oblačnosti v rozmezí 27 až 30 stupňů v odpoledních maximech. Bát bude jenom slabý, proměnlivý nebo východní vítr, přinese ráno mírně nepříznivé a během dne pak dobré. Rozptylové podmínky. Dobré ráno z Českého rozhlasu Zlín.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Každý měsíc otevíráme v Českém rozhlase Zlín hudební galerii plnou písničkových klenotů. Díky mým hostům vám už nikdy potom nebudou znít stejně. Připomeňte si se mnou v letní repríze setkání se dvěma nepřeslechnutelnými dámami zlínské hudební scény. Zpěvačka Magdalena Malaníková a harfistka Lucie Fajkusová jako duo Muzika Angelika odkryjí lecos nového o slavných písničkách, které spolu hrají v netradičních aranžích. Irské lidovky, velké české i zahraniční hity, rockové skladby i šanzony. Určitě bude co poslouchat. Už v neděli 16. srpna po 17. Markéta Janíková a pořad
1: Hudba do kořán. Hudební galerie Českého rozhlasu Zlín. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat kombinacím léků a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: páteční Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín a další porce výborné nálady, tentokrát od Jiřího Schellingera. 6:06. Napadlo vás, kdy se u nás objevily první cesty a silnice? Tak přesně potom pátral Martin Písařík a odpověď nabídne v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že cesty a silnice na našem území mají historii dlouhou tisíce let? Obchodníci se po Čechách a Moravě pohybovali už v době bronzové a železné, lákala je sůl z Halštatu nebo jantar z Baltského moře. Archeologické nálezy potvrzují, že přes naše území proudily karavany vozící vzácné komodity, dokonce i zlato. K dispozici měly jen vyšlapané stezky, někde doplněné dřevěnými hatěmi. Za vlády Přemyslovců se obchodní síť rozrůstá a vznikají takzvané zemské stezky. Ve 14. století se Karel IV. Staral o opravy cest a zavedl strážná místa proti loupežníkům. První skutečnou silnicí byla trasa z Prahy do Vídně. Obchodníci se ale často snažili vytyčené trasy obejít, protože se jim nechtělo platit mýto a zůstávaly po nich jen vyšlapané pruhy země. Husitské války stav komunikací ještě zhoršily. S 16. stoletím přicházejí nová opatření proti loupežníkům, například kácení lesů kolem hlavních cest. A do této doby také spadá počátek mapování silnic. Průkopníkem kartografie byl německý astronom, geodet a fyzik Erhard Etzloib. Jeho mapy měly usnadnit poutníkům cestu do Říma. První českou mapu vytiskl Mikuláš Klaudián v roce 1518. Pevné kamenné silnice se začaly budovat až v 18. století za vlády Marie Terezie podle rakouské metody s vrstvou lomového kamene a štěrku. Říkalo se jim císařské silnice a můžeme říci, že dodnes tvoří páteř naší silniční sítě.
1: Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

0: bylo 17:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: Zpráva zvítá Markéta Janíková mladší, dobré ráno. Dnes od 16:30 až do půlnoci bude platit výluka pro vlaky z Otrokovic do Vizovic, a to v úseku Zlín Prštné až Zlín Střed. Důvodem jsou městské rychlostní zkoušky Barum Rally. Vlaky budou po dobu omezení přepravovat cestující z Otrokovic jen do zastávky Zlín Prštné. Tam budou navazovat náhradní spoje městské hromadné dopravy. Ve Zlínském kraji je sucho ve 13 lokalitách. Nejnižší stav vody 3 cm je na řece Juhyni v Rajnochovicích. Nízký stav má i Olšava u Uherského Brodu. Sucho je dále v řekách Dřevnice ve Zlíně, Bystřice u Vsetína nebo v Luhačovickém potoku. Málo vody má i řeka Morava, konkrétně ve Spytihněvi a Kroměříži. Speciální prohlídky se budou moct ve druhé polovině roku vydat návštěvníci Olomouckého arcibiskupského paláce. Konat se budou například při dnech evropského dědictví i jiných významných dnech. Čeští zemědělci sklidili přes 95% ploch s obilím, nejdál jsou ve Zlínském, Olomouckém a Jihomoravském kraji. Průměrné výnosy se pohybují kolem 5,4 tuny na hektar, tedy skoro pětinu méně než v loni. Kvůli intenzivnímu suchu teď v českých lesích nerostou skoro žádné houby. Podle mykologů je situace nejhorší za poslední roky a dokonce prázdnin se už nezlepší. Houbaři se ojediněle můžou setkat s méně častými druhy hub, jako je hřib teplomilný, přezdívaný baremný. Ten se totiž na teplo lépe adaptuje. Aktuálně se teploty pohybují mezi 16 až 6 stupni. Dnes očekáváme ve Zlínském kraji jasno, nejvyšší teploty 27 až 30 a vítr slabý, proměnlivý.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Ve Zlíně na třídě Tomáše Bati mezi náměstím Míru a místní částí Louky směr Malenovice probíhá údržba krajnice. Šťastnou cestu a pohodový den vám přeje Český rozhlas Zlín.

0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: 30 let dnes uplyne od smrti českého rock'n'rollového krále Mickeyho Wolka, našeho rodáka z Uherského Hradiště. Vzpomínat na něj budeme už za chvíli. Teď téměř 3 minuty po 17:30 má budíček Marie Rotrová a přeji příjemné vstávání do pátku.

0: Stále váš raní Český rozhlas Zlín, nad Zlínským krajem právě vychází slunce. Dnešek bude mít téměř 14,5 hodiny a slunce pak vyjde po 8. Tak si dneška opravdu naplno užijte. Vstáváme spolu do pátku 14. srpna. Michal Vítězslav Volek, rock'n'rollový zpěvák známý jako Mickey Volek. Rodákovi z Uherského Hradiště se dokonce přezdívá král českého rock'n'rollu. A proč o něm mluvím? Od jeho smrti dnes uplynulo 30 let.
1: Rock and roll.
2: Mickey Volek se narodil 21. května 1943 v Uherském Hradišti. Když mu bylo 5, přestěhovala se rodina do Prahy. Od dětství hrál na klavír, později na kytaru a bicí. Na konzervatoř se ale nedostal. Svůj chraplavý hlas tak mohl uplatnit od roku 1961 v kapele Crazy Boys. A zanedlouho se stal s typickými černými brýlemi a na svou dobu velmi nespoutaným projevem idolem pražské mládeže. Hrál s kapelou Olympic, vystupoval v divadle Semafor. Tou dobou mu nastala zlatá éra. Srovnávaný byl s tehdejšími hvězdami, jako byli Valdemar Matuška, Eva Pilarová nebo Karel Gott. Ve svém pěveckém projevu byl však zásadový a nespíval nic jiného než rock'n'roll, což mu v jeho kariéře podle jeho kolegy, zpěváka Pavla Sedláčka, moc nepomáhalo.
3: Mickey Volek teda ten byl zapřísáhlý, ten nikdy nespíval nic jiného, všechno ostatní poctivě nenáviděl. Byl opravdu tak jako na ten rock'n'roll zaměřený, velmi, jo. Jenomže... Já jsem se tím živil, ten rock'n'roll nešlo zpívat profesionálně, jo, to prostě nešlo, jo, tak jsem nakonec tedy, jako mnoho jiných, jsem volil nějaký kompromis, abych byl někde v televizi, protože bez toho to prostě nešlo, když to Mickey Volek byl tak zásadový, že to prostě nedělal, jo, taky se živil celý život nuzně a to mělo i návaznosti na to, jak vlastně on skončil, to je na dlouhou debatu, jo. A Mickey Volek byl hrozně hodný kluk, nikdy nikomu jako neublížil, akorát ublížoval sám sobě, no.
2: Přelom 70. a 80. let znamenal pro Mickeyho Volka konec hudební kariéry. Celkově na něj doléhaly následky užívání drog a alkoholu. Počátkem 80. let se oženil a začal dálkově studovat na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Manželství se však rozpadlo a studium také přerušil. V roce 1984 natočil své první a jediné solové album. Já smutek mám. Život českého rock'n'rollového krále Mickeyho Volka vyhasl v srpnu roku 1996. Bylo mu 53 let. Třeba, že se vyrojila řada spekulací o příčinách jeho úmrtí, z pitvy vyplynulo, že příčinou bylo celkové vysílení organismu. Andrea Kratinová, Český rozhlas.
0: A koho jiného si teď připomenout? No, to pátečního rána vám zpívá Mickey Volek.

0: Přesně 6:45, stále dobré ráno z Českého rozhlasu Zlín a další porce informací.
1: Počasí.
0: Zastavíme se nejprve na meteostanicích ve Zlínském kraji. Tam jsou teď teploty nízko a navíc ve velkém rozptylu. Nejnižší jsou teď na 6 a 7 stupních Celsia. Ty hlásí Hošťálková, 7 mají ve Štětné nad Váří a v Karlovicích. Nejvyšší hodnoty jsou 14 na Marušce, v Hostýnských Vrších a dokonce už 16 stupňů Celsia. Ty hlásí Kateřinice Ojičná. Stáváme spolu do pátku, který bude jasný. Čeká nás růst teplot, slunečné počasí bez oblačnosti a jen slabý proměnlivý vítr nebo vítr východní, který teď ráno ještě přinese mírně nepříznivé, později během dne dobré rozptylové podmínky. No a teď rozptyl odpoledních teplot. Dnes ještě zůstanou pod 30, 27 až 30 stupňů, to jsou dnes odpolední maxima. Za to nás čeká velmi teplý víkend, možná jeden z těch posledních, uvidíme. Zítra se maxima budou pohybovat do 34 stupňů Celsia, v neděli pak až do 36. Zpátky ale k dnešku, k pátku a k biozátěži. Ve většině kraje bude na středním stupni, tedy na dvojce, no a sever kraje, Valašsko, Meziříčsko, Rožnovsko a také Vsetínsko bude mít jedničku, tedy nízký stupeň zátěže. Dobré ráno.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
2: Úterý 18. srpna dopoledne nás nemusíte jen poslouchat. Od 10 hodin budeme vysílat přímo z Luhačovické Vincentky. Hostem Českého rozhlasu Zlín bude slovenská herečka Kamila Magálová, která je kmotrou letošního ročníku festivalu Divadelní Luhačovice. Tak přijďte za námi mezi 10. a 12. Naslyšenou i naviděnou se těší Anna Randárová.
1: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání.

0: Páteční ráno teď patřilo v ranním vysílání Českého rozhlasu Zlín i vzpomínce na jeden z největších hitů Marty Kubišové. Zkontrolujeme čas, pokud tedy spěcháte 7 minut před 6. To je aktuální čas pátečního rána, no a připravená je i ochutnávka dnešního odpoledního vysílání. Dnes po 13. totiž opět otevřeme naši poradnu o zdraví a zdravém životním stylu s Patrikem Rozehnalem a doktorkou Kateřinou Cajdamlovou, které teď zdravím a ptám se, jaké téma se tentokrát bude probírat?
1: Jsme rádi, že posloucháte.
2: Budeme mluvit o množství léků.
1: Máte někdy pocit, že už těch všemožných pilulek, kapek a injekcí máte nějak moc?
2: Kritická hranice je často udávána na 5 a více léků současně. Máte jich víc? Říkáte si, vědí ti všichni doktoři, co já to všechno beru?
1: Víte, že velké množství léků může způsobit kromě jiného únavu, závratě, trávící obtíže nebo i změnu nálad?
2: U starších lidí dokonce zmatenost, poruchy paměti, úzkosti nebo dokonce pády.
1: Kolik berete léků vy? A nemáte s tím potíže? Dejte nám o tom vědět. Svěřte se svými obavami a problémy s léky.
2: Své dotazy nám můžete už teď poslat přes formulář na stránce pořadu www.veseleazdravie.cz a taky na náš Facebook.
1: Nebo nám zavolejte svůj dotaz telefonicky a nechte vzkaz paní doktorce na záznamníku s číslem 221 553 770. Opakuji ještě jednou pro jistotu telefon 221 553 770.
2: Vašim problémům s braním léků se budeme věnovat už dnes v živém pořadu Vesele a zdravě po 13. hodině v našem vysílání.
1: Reprízu uslyšíte ještě dnes po 20. hodině.
2: Nebojte se zeptat.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.
0: Tak tedy odpoledne po 13. teď je 5 minut do 6. Za moment další ranní zprávy a písnička hned. Hraje kapela Krištof.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Bylo 6 hodin.
4: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
3: V Bulinecké rychlostní zkoušce Barum Rally bude Muzeum jihovýchodní Moravy i Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně dnes zavírat už ve 3 hodiny. V Karolínce dnes začíná sklářský jarmark, který připomene sklářskou tradici města. Běh v teplotách kolem 28 stupňů ve stínu může být pro netrénované sportovce rizikový, upozorňují lékaři. Dnes bude jasno z maximy až 30 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín pro vás připravila Markéta Janíková mladší. Dobré ráno. Baťův institut 1415 ve Zlíně omezuje svůj dnešní provoz kvůli městské rychlostní zkoušce Barum Rally. Krajská knihovna Františka Bartoše i Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně budou otevřené pouze do 15 hodin. Krajské turistické informační centrum bude zavírat o hodinu později. Do 16 hodin budou také otevřené podzemní garáže, které mohou návštěvníci využít. Od uzavření trati do 16:30 odpoledne a během rychlostní zkoušky bude platforma mezi 14. a 15. budovou veřejnosti nepřístupná. V Karolínce na Vsetínsku dnes začíná sklářský jarmark. 36. ročník přivítá návštěvníky v podvečer v bývalé hutní hale. Město mělo sklářskou tradici desítky let, místní sklárny ale před 6 lety skončily. Co se v hutích stále chystá, říká nezávislý radní Karolínky Vlastimil Rapant.
5: A letos jsme si připravili pro všechny bývalé zaměstnance, jejich rodiny a přátelé posezení přímo v hutní hale, kde budeme mít malou pícku. Už asi teď můžu prozradit, že to překvapení bude symbolické zažehnutí sklářské pece. Doufáme, že si to všichni přijdou užít, zavzpomínají a strávíme společně krásný večer.
3: Sklářský jarmark v Karolínce potrvá do sobotního večera. V teplotách kolem 28 stupňů by rekreační sportovci podle lékařů už neměli běhat. Trénovaní běžci vydrží o několik stupňů víc, ale ani oni by to neměli. Neměli se zátěží v horku příliš přehánět. Nejrizikovější jsou podle odborníků z pražského IKEMu amatérské závody, při kterých chtějí lidé doběhnout za každou cenu do cíle.
6: Jsem dostal křeče, dočila se mi hlava, takže jsem vyloženě musel jít a poslední asi 3 nebo 4 kilometry, tak to jsem byl rád, že jsem do toho cíle potom došel.
7: Popisuje amatérský běžec Jiří Peroutka svou zkušenost z maratonu v teplotách kolem 35 stupňů ve stínu. Podle anesteziologa pražského IKEMu Pavla Vychodila je právě tato teplota pro běžce hraniční.
8: Při vyšší teplotě už tělo není schopno efektivně ochlazovat odpařováním potu. Při pokusu o dlouhodobou zátěž dochází k přehřívání na 35 stupňů.
7: Ve vedrech je ideální běhat brzy po ránu nebo pozdě večer po západu slunce. Andrea Skalická, Český rozhlas. Sport.
3: Plavkyně Barbora Sémanová se stala potřetí v kariéře mistryní Evropy v závodu na 200 metrů volným způsobem. Pařížské semifinále výrazně vylepšila svůj český rekord na minutu 57,38 sekundy.
4: Počasí.
3: Aktuálně se teploty pohybují mezi 16 až 7 stupni. Dnes očekáváme ve Zlínském kraji jasno, nejvyšší teploty 27 až 30 a vítr slabý, proměnlivý nebo východní.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
3: Ve Zlíně na třídě Tomáše Bati mezi náměstím Míru a místní částí Louky směr Malenovice probíhá údržba krajnice. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín. Mějte pohodu při poslechu i na cestách.
9: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
10: Jsme moc rádi, že i v pátek vstáváte s námi, všechno důležité, zprávy každou půl hodinu. Dobrá nálada i písničky, které máte rádi, to je osvědčený recept na pohodové ráno, kterého se dál držíme. Diváky už rovných 80 let baví muzikály, komediemi i dramaty. Na začátku divadlo pracujících dnes Městské divadlo Zlín vzniklo 14. srpna 1946. A za chvíli si povíme víc. Posílám pozdrav za celý tým Českého rozhlasu Zlín, který pro vás dnešní ranní start připravuje, a už posílám i další ranní písničku. O tu se postarají Rangers. A já o vás, Markéta Janíková.
9: Český rozhlas Zlín.

0: Dnes je to přesně 80 let, co bylo ve Zlíně založeno profesionální divadlo pracujících. To se stalo součástí národního podniku Baťa, jako jeho kulturní zařízení. V provozu továrny bylo vedeno jako dílna číslo 9472. Jaké byly začátky zlínské divadelní scény, v čem je výjimečná současná budova Městského divadla Zlín a jaké osobnosti byly součástí divadelního souboru? O tom všem natáčela Silvie Pospíšilová.
1: Kořeny. Ovšem, co utvářelo a utváří náš kraj.
2: Historie Městského divadla Zlín se začala psát v roce 1946.
3: První inscenací bylo představení Hrátky s čertem Jana Drdy.
2: Přibližuje historik Marcel Sladkovský. Zlínské divadlo se stalo první hereckou zastávkou pro mnoho slavných jmen.
3: Jiří Adamíra, Otto Šimánek, to byli herci, kteří byli z Prahy, ale zkoušeli svoje první angažmá v tom prvním souboru Zlínského divadla.
2: Až do roku 1967 sídlil soubor v budově Zlínské malé scény. Prostředí bylo stísněné a proto se v 50. letech začala plánovat výstavba nového divadla. V soutěži vyhrál návrh architektů Miroslava a Karla Řepových.
3: Vlastně od toho 58. roku už se pracovalo na staveništi. Stavba trvala 9 let a divadlo pak bylo otevřeno v listopadu 1967. Je to mimořádná stavba. Od první republiky se žádné novostavby divadel nestavěly. První byl až potom Janáčkovo divadlo v Brně v polovině 60. let a vlastně souběžně s ním bylo stavěno Zlínské divadlo.
2: Doba normalizace byla náročná pro celou zemi. V divadle pracujících nepodlehli tlakům režimu a ustálí z grácií.
3: Je to díky mnoha lidem, kteří sem přišli, tvůrci jako Alois Hajda nebo Miloš Slavík, později Miloš Hinšt, a utvořili tady zcela mimořádnou uměleckou éru, která patří k nejvýraznějším v celých dějinách Zlínského divadla. Teatrolog Milan Lukáš nazval tehdejší Zlínské divadlo ostrůvkem normality v moři normalizace.
2: O kvalitě hereckého ansámblu vypovídají i ocenění, které jeho členové za desetiletí pozbírali. Kromě cen Alfréda Radoka byla řada zlínských herců nominována i na prestižní cenu Thálie.
4: Ceny Thálie získali nakonec tři osobnosti, Lubor Tokoš za celoživotní dílo, Petra Hřebičková a Helenka Čermáková, těch nominací bylo ale mnohem více.
2: Vyjmenovává dramaturg Městského divadla Zlín Vladimír Fekar. K divadlu už léta patří festival Setkání stretnutě.
4: Náš zájem je především ukazovat to nejzajímavější, co se děje na českých a slovenských scénách.
2: Oblíbená je také přehlídka Zaraz, která ve třech dnech ukazuje tvorbu zlínské scény i uherskohradišťského slováckého divadla. A jak to mají ve Zlíně s publikem? Musí o diváka bojovat?
4: Já věřím na sílu propagace, ale zároveň jako věřím na sílu té zlínské šuškandy. Něčeho, co vlastně nemá možná ani racionální vysvětlení. Prostě ti lidi si řeknou, co je zajímá, a rozšíří to mezi sebou.
2: Ambice do budoucna mají jasně dané.
4: To, co se snažíme dlouhodobě prosazovat v dramaturgii, je nějaká regionální linie. My jsme tady měli Hanzelku a Zikmunda, celý ten cyklus o Batích. Objevujeme místní autory. V této linii rozhodně chceme pokračovat, chceme, aby to byla vlastně pravidelná stopa v každém dramaturgickém plánu.
2: Dodává Vladimír Fekar. Silvie Pospíšilová, Český rozhlas.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

0: Vstáváme pohodově s ranním Českým rozhlasem Zlín, 2 minutky před 6:45. Centrum Zlína dnes večer zaplní fanoušci automobilového závodu Barumček Rally Zlín. Pojede se tam totiž městská rychlostní zkouška. Rally přitom není jen tradiční sportovní událost. Pro celou oblast má také velký ekonomický význam. Zvyšuje tržby například restauracím a hotelům.
1: Když je ta RZ ta městská, tak jako chodí lidi před tou RZ, to máme plno, jako i na obědy, potom večer na pivečko.
2: Říká Zuzana Baťová, která ve Zlíně provozuje hospůdku u kovárny. Zvýšený zájem hostů podle ní poznají i na množství vytočeného piva.
1: Vytočíme třeba v ten pátek jako průměrně o 2-3 bečky určitě víc, jako je to poznat určitě.
2: Větší zájem během rally potvrzuje i Lukáš Žaludek z hotelu a restaurace Baltáči. U ubytování podle něj poptávka převyšuje nabídku, vydělávají ale také na cateringu.
3: Třeba páteční večer je pro nás samozřejmě perfektní, protože děláme catering na některých jako lokacích při té městské RZ-tě a zase je to jako mimořádná příležitost jakoby v tom hospodářsky nějak jako si polepšit.
2: Naopak nižší příjmy oproti běžným srpnovým víkendům má majitelka květinářství Kytku Petra Stodůlka.
4: U nás to má spíše negativní vliv, protože si myslím, že lidi spíše tráví čas venku a neplánují si rodinné oslavy, takže si myslím, že až tolik se jakoby u nás neukazují pro ty květiny.
5: Celkové příjmy pro veřejné rozpočty jsou kolem 100 milionů korun.
2: Říká ředitel závodu Jan Regner.
5: No a tady v tomto případě jenom z těch cizinců ty přínosy do té ekonomiky jsou vyšší 46 milionů. To jsou peníze, které by do té ekonomiky nikdy nepřišli, když by tento podnik nebyl.
2: Cizinci podle něj tvoří asi 15% z celkových 660 tisíc lidí, kteří si na rally koupí vstupenku. Další tisíce fanoušků budou během víkendu sledovat rychlostní zkoušky na dalších 6 místech napříč Zlínským krajem. Také tam podle organizátorů závodu budou místní restaurace z přílivu fanoušků těžit. Ze Zlína Michaela Kočendová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Jeden z největších hitů kapely Turbo zněl pátečním dobrým ránem s Českým rozhlasem Zlín 10 minut před 6:30. No a já už zdravím do Brna, do Českého hydrometeorologického ústavu. Je tam paní Jitka Kučerová, přeji dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: A jsme jedno ucho, jak to vypadá na teploměrech v kraji teď? Já ty teploty vidím před sebou a je to jak noty na buben.
1: Přesně tak, to jsem úplně přesně chtěla říct, protože jsou dost rozházené, ale dá se to zgeneralizovat. Nejtepleji je na kopcích, tam kolem 14-15 stupňů, no a při postupu do údolí, hlavně v údolích třeba na Valašsku, je jenom 6 nebo 7 stupňů. Na obloze jasno, bez oblačnosti a vítr fouká jenom slabý, proměnlivý.
0: A teď to, co nás zajímá nejvíc, jaký bude dnešek, pátek 14. srpna?
1: I nadále se na obloze nebude objevovat žádná oblačnost, takže očekáváme po celý den jasnou oblohu. Teploty samozřejmě porostou, ty nejvyšší by měly být mezi 27 až 30 už tropickými stupni Celsia, takže pomaloučké oteplování oproti těm minulým dním. No a vítr ten bude foukat slabý a buď proměnlivý, anebo by se možná dali pak v průběhu dne najít nějaké zhruba východní směry.
0: Díky vám můžeme srovnávat, tak jaký byl 14. srpen v historii?
1: 37 stupňů byla nejvyšší hodnota, naměřena byla v Napajedlích v roce 1952 a Huslenky Kychová 2,1 desetina stupně Celsia a tato hodnota je z roku 1965.
0: Poprosím i o důležitý údaj, jsou v platnosti nějaké výstrahy pro Zlínský kraj pro nejbližší hodiny?
1: Pouze výstraha na možný výskyt přírodních požárů, takže samozřejmě potřeba dávat pozor při jakékoliv manipulaci s jakýmikoliv druhy ohně, řekněme.
0: Víkend je před námi, tak vás také poprosím na výhled, protože je čas plánovat.
1: Zítřek také podobně jako dnes jasná obloha, možná se jenom velmi s malou pravděpodobností může objevit malá oblačnost, takže spíše to převažující jasno, případně ta velmi malá oblačnost. Ráno už bude malinko teplejší, nicméně ještě stále v těch údolích nižší teploty, lokálně kolem 10 stupňů, jinak 15 až 12 na kopcích, to zase může být i o něco více. A zítra odpoledne zase přitopíme, už tropické teploty 31 až 34 stupňů Celsia. Vítr zítra bude foukat hlavně v západní polovině kraje mírný, od jihu až jiho západu jinde většinou slabý.
0: A pojďme nahlédnout ještě na neděli.
1: V neděli tam už bude trošku přibývat oblačnosti, bude se od západu přibližovat studená fronta, takže tam už nějaké takové, řekněme, skoro jasno, polojasno v ranních dopoledních hodinách. Během odpoledne, spíš tak zhruba k večeru, už může být třeba i oblačná nebo skoro zatažená obloha. Srážky, ty se budou objevovat spíš až v noci na pondělí na východní Moravě, už na té frontě, a měly by to být přehánky déšť. Mohou se objevovat i bouřky pak v noci na pondělí a během pondělního dne ještě doznívání těch srážek, respektive nebude tam taková pauza možná dopoledne, odpoledne zase srážky přibudou, takže bych řekla konečně, snad to vypadá, že zase někde trošku zaprší, teoreticky by to mohlo být i více, ale to budeme pochopitelně upřesňovat, no a pak už by se mělo i ochlazovat v tom příštím týdnu, ta neděle bude nejteplejší, tam to vypadá na 32 až 36 stupňů a pondělek asi o 10 stupňů ochlazení.
0: To byl tedy výhled a zpět ještě k dnešku, díky vám. Jaká dnes bude biozátěž, jak se budeme cítit?
1: Tu máme rozdělenou, většina kraje má dvojku, tedy střední zátěž kvůli tomu velmi teplému počasí, ale Vsetínsko bude maličko ještě chladnější, takže tam stupeň číslo 1 zátěž mírná.
0: A díky vám, jsme na všechno připraveni, tak děkujeme za podrobnosti a naslyšenou.
1: Naslyšenou, hezký den.
2: Dobré sousedské vztahy někdy naruší hluk, přerůstající stromy nebo kouř z grilu. Kdy pomůže domluva a kdy už je na místě hájit svá práva. O tom si budu povídat s právničkou Jaroslavou Martincovou Strnadovou ze zlínské společnosti Petráš a Rezek. Poslouchejte nás 14. srpna. Naslyšenou se těší Kristýna Fuchsová.
3: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání. Zámek. zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
4: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
3: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: bylo 6:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: Jsou tu zprávy a Markéta Janíková mladší. Dobré ráno. Město Kroměříž začne ještě dnes do konce prázdnin opravovat oplocení domova pro seniory v místní části Vážany. Radnice za opravy zaplatí skoro 4 miliony korun. Stavební práce zahrnují i opravu Vážanského potoka. Ten právě tento potok a další malé toky se v roce 2024 rozvodnily a domov zaplavila voda. Klienti museli být evakuováni a více než 2 týdny strávili v jiných domovech sociálních služeb města Kroměříže. Rožnov pod Radouštěm bude přidávat další zastávky sdílené dopravy e-Airbus. O službu je od spuštění mimořádný zájem. Za první měsíc svezla 1200 lidí a najela 867 jízd. Zhruba třetina z nich byla sdílená. Auto tedy cestou nabíralo i další lidi. Město proto zvažuje, že druhý vůz nasadí dřív, než se počítalo. Středověký Helštín na Přerovsku bude koncem srpna hostit tradiční setkání uměleckých kovářů Hefajston. Podle Pavlíny Jendrové ze zprávy Hradu by mělo na přehlídku přijet zhruba 600 umělců z 20 zemí světa. S výlukou nočních vlaků musí v noci na sobotu počítat cestující mezi Prahou a Brnem. Opravy u České Třebové zasáhnou několik nočních dálkových spojů, které pojedou odklonem přes Havlíčkův Brod, jiné přes Olomouc. Náhradní dopravu do Brna zajistí autobusy jedoucí podle výlukového jízdního řádu. A tenistka Kateřina Siniaková získala na turnaji v Torontu svůj 38. deblový titul. S Číňankou Shuang Shuai ve finále porazili italsko-americký pár Eraniová, Melikarová, Martinezová 2-0 na sety. A aktuálně se teploty pohybují mezi 15 až 6 stupni. Dnes očekáváme ve Zlínském kraji jasno, nejvyšší teploty 27 až 30 a vítr slabý, proměnlivý nebo východní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Aktuálně nemáme na dálnicích a silnicích ve Zlínském kraji hlášenou žádnou dopravní nehodu. Ze zprávy to vše, pohodový den s Českým rozhlasem Zlín vám přeje Markéta Janíková mladší.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Další zpravodajský servis zase za půl hodiny, teď 2,5 minuty po 6:30. Už zpívá slovenská hvězda Adam Ďurica a chystám i přehled pátečních témat naší zlínské zpravodajské redakce. Dobré ráno.

0: Slavný Cliff Richard zpíval pro vaše příjemné páteční vstávání 5 minut před 6:45. Do ranní mozaiky teď přidám přehled pátečních témat naší zlínské zpravodajské redakce a publicistů. Tématem číslo 1 je dnes určitě pro Zlínsko Barumka. Automobilové závody Barumček Rally Zlín ovlivní do neděle dopravu ve Zlínském kraji, kde všude na řidiče čeká omezení. Probereme v ranním vysílání s naší reportérkou Karolínou Macejovou, to bude 10 minut před 7:30. Podíváme se samozřejmě i na sportovní hledisko Barumky, jací budou favorité. O tom bude řeč krátce před 8:00 v příspěvku našeho sportovního redaktora Davida Nekvindy. V Březolupech na Uherskohradišťsku si tento víkend připomenou 140 let od založení místního sboru dobrovolných hasičů. Oslavy nabídnou ukázky zásahu historickou i současnou technikou, záchranu osob, prohlídku hasičského vybavení nebo spanilou jízdu obcí. Hasiči zároveň představí nově zrekonstruovanou a rozšířenou zbrojnici a taky novou zásahovou cisternu. Jak se za 140 let změnil Březolupský hasičský sbor a co mu nové zázemí přinese? Zjistí dnes naše regionální stopařka Petra Sedláčková a z Březolup se přihlásí do našeho dopoledního vysílání kolem 10:45. No a naše nejbližší téma to bude seriál Rozhlasové stovky, které fotbalové utkání v říjnu 1926 bylo tím úplně prvním, které mohli lidé živě poslouchat v rozhlase, a to díky komentáři legendárního Josefa Laufra. I o tom v našem seriálu o rozhlasových výročích, který chystáme ještě do 7:00.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín a Markétou Janíkovou.

0: 7:45 a další ranní servis Českého rozhlasu Zlín.
1: Počasí.
0: Vstáváme spolu do pátku, 14. srpna je 6:45 a přidám také další číselné údaje, aktuální hodnoty na meteostanicích ve Zlínském kraji. Teploty se tu pohybují ve velkém rozmezí, nejvyšší hodnoty 15 a 14 stupňů Celsia, ty mají Kateřinice Ojičná, 14 Maruška Hostýnské Vrchy, nejnižší hodnoty to je 6 stupňů Celsia, ty hlásí Hošťálková, 7 mají ve Štítné nad Vláří a také ve Velkých Karlovicích. Jen o stupínek výš je třeba ve Vsetíně. Dnešek bude jasný, počasí bez oblačnosti, růst teplot a slunečno, tak bude vypadat dopoledne. A kam teploty vystoupají, to je asi ten nejdůležitější údaj. Odpoledne 27 až 30 stupňů, slabý, proměnlivý nebo východní vítr, který přinese ráno mírně nepříznivé, během dne dobré rozptylové podmínky. No a teploty přinesou také rozdílnou biozátěž v kraji, ta chladnější část kraje, Vsetínsko, Valašsko, Meziříčsko a také Rožnovsko, bude mít nejnižší stupeň, tedy jedničku. Většina Zlínského kraje dnes bude na středním stupni na dvojce. Před námi je také horký víkend, zítřek bude stále jasný, s teplotami až do 34 stupňů Celsia, neděle už oblačná, ale maxima budou ještě vyšší až na 36 stupní. Buďte na sebe opatrní.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: Pražská Slavia a proti ní Budapeštská Hungárie. Toto fotbalové utkání 3. října 1926 bylo tím úplně prvním, které mohli lidé živě poslouchat v rozhlase. A to díky komentáři legendárního Josefa Laufra. Právě k prvním sportovním přenosům se vrátíme teď, v posledním 5. díle našeho seriálu Rozhlasové stovky. Za zrod přímého přenosu můžeme považovat ještě starší událost, tu z přelomu června a července 1926, kdy celá republika sledovala 8. všesokolský sled v Praze.
1: Jásavá, výsostná, radostná hudba vyvrchuje automotiv a vzklenula se nad slovy Tyršovými.
2: Takhle komentoval 10. všesokolský sled v létě roku 1938 reportér František Kocourek. Málo který z cvičenců si připustil, že následující roky budou pro členy Sokola tragické. Vraťme se ale do roku 1926, do svobodnějšího období první republiky, kdy na začátku července na Strahově téměř 150 000 cvičenců na 8. všesokolském sledu sledoval i prezident Masaryk. A poprvé sled mohli slyšet i lidé u přijímačů.
3: Oni měli zkušenost už z roku 25, že když mikrofon vyvedou z rozhlasového studia a dají ho třeba do Národního divadla, tak můžou odvysílat operu živě v přímém přenosu. A fascinovalo je, že ten mikrofon mohou postavit na nějakou slavnost, slyší dechovku, slyší tleskání lidí, slyší řečníky, ale došlo jim velmi rychle, že ten mikrofon se neobejde bez někoho, kdo by řekl, co se tam vlastně děje.
2: Jak vypráví znalec rozhlasové historie Tomáš Černý, jako reportéra na všesokolský sled vybrali hlasatele Františka Havla, původně kočovného herce.
4: Jméno Havel. No, naložili mne do auta s prázdnýma rukama, bez jediné informace a povídej. Sokolem jsem nebyl, sokolské cvičení jsem nikdy neviděl, o sportu jsem vůbec neměl ani zdání, v rozhlase jsem byl půl roku, a bylo mi 49 let.
2: František Havel na přenos, který se pochopitelně v archivu nedochoval, vzpomínal v rozhlasovém vysílání v roce 1957.
4: A když z hlavní brány nastupovaly stále nové a nové řady mužů a žen a v plné ukázněnosti začaly cvičit, podlehl jsem duši davu, otevřeli se mi oči, otevřeli se mi ústa, rozvázal se jazyk, a do mikrofonu jako své nejspanilejší milence do jejího ouška šeptával jsem své nové, bohaté, radostné a dosud nepoznané zážitky.
2: Po první zkušenosti se sletem rozhlasákům došlo, že právě takhle by se dala přenášet i běžná sportovní utkání, včetně fotbalu. Jenže Františka Havla, sportem nepolíbeného, na stadion postavit nemohli.
3: A tak si vyhlídli někoho jiného, který ovšem 3. října 1926 se na stadion Slavie nedostavil. A protože Josef Laufr byl známý sportovní funkcionář Slavie, byl to mnohaletý sportovní redaktor, který si to vyvzdoroval na rodičích, aby se mohl věnovat sportovní novinařině.
5: Haló, z hřiště Slavie na Letné přinášíme vám reportáž o ligovém utkání Slavia Sparta.
3: Tak ho vyhmátli přímo v šatně fotbalové a řekli mu, hleďte, jestli to neuděláte, tak bude mít Slavie strašnou ostudu. A to on samozřejmě jako slavistický funkcionář nechtěl. Takže se opravdu nechal takřka vyvléct za límec k tomu mikrofonu a tam dostal od ředitele radiožurnálu jediný pokyn. Mluvte furt.
5: Kopecký střelil míč, který si sám vypracoval, 1-1.
2: S Tomášem Černým posloucháme Laufrův o 10 let mladší výkon, kdy tento zakladatel české rozhlasové sportovní žurnalistiky 11. října 1936 komentoval derby pražských S. Dnes má český rozhlas samostatnou sportovní stanici. Radiožurnál Sport vysílá denně od 6 do 24 hodin sportovní přenosy, vstupy ze stadionů i magazíny o profesionálním a amatérském sportu. Tomáš Maleček, Český rozhlas.

0: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Přesný čas vám přináší matracezahubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Bylo 7 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Přírodní koupaliště ve Zlínském kraji vykazují dobrou kvalitu vody. Vychází to z měření krajské hygienické stanice ve Zlíně. Městská rychlostní zkouška Barum Rally dnes omezí provoz vlaků i autobusů. Ty budou mít stanoviště na ulici Hradská. Objem nových hypoték se v červenci snížil, naopak vzrostla průměrná sazba. Dnes bude jasno s maximy až 30 stupňů. Se zprávami Českého rozhlasu Zlín je tu Markéta Janíková mladší. Dobré ráno. Zlínští krajští hygienici při posledním měření v přírodních koupalištích potvrdili dobré podmínky ke koupání. Lidé se mohou koupat například ve vodní nádrži ve Vsetíně, v Luhačovicích, na Horní Bečvě nebo na koupališti Albatros v Uherském Hradišti. Horší výsledky byly na Pahrbku v Napajedlích nebo u Hráze na nádrži Bystřička. Přesto je tu ke koupání stále dovoleno. Pokračuje Eva Javoříková z krajské hygienické stanice.
4: Pokud by někdo se chtěl koupat a chtěl zjistit kvalitu vody u té nádrže, je tam k dispozici nově v tuto sezónu QR kód, přes který se dostanou na naše webové stránky a tady už jsou zveřejněné ty aktuální kvality vody.
2: Změny autobusové i vlakové dopravy přinese od dnešního odpoledne městská rychlostní zkouška ve Zlíně. Ta je součástí Barum Rally, pokračuje mluvčí integrované dopravy Zlínského kraje Jan Malý.
5: Od 14:45 bude uzavřeno autobusové nádraží, autobusová stanoviště budou až do půlnoci přesunuta na Hradskou ulici. Od 16:30 pak proběhne výluka na železniční trati mezi zastávkami Zlín Pršné a Zlín Střed. Veškerá omezení veřejné dopravy související s Barum Rally najdou cestující na webových stránkách www.idzk.cz.
2: Více o změnách v dopravě se dozvíte v následující půlhodině v našem vysílání. Hypoteční trh v Česku v červenci zpomalil. Banky a stavební spořitelny poskytly nové úvěry bez refinancování za 30 miliard a 800 milionů korun. To je o 16% méně než v červnu. Vyplývá to z aktuálního hypomonitoru České bankovní asociace. Podle hlavního ekonoma asociace Jaromíra Šindela je útlum hypoték v létě běžný a červencový objem podle něj neznamená výrazný pokles oproti běžným hodnotám.
6: Jde spíše o návrat k běžnějším, ale stále silným úrovním po mimořádně silném jaru. Tehdy část domácností uspíšila pořízení hypotéky kvůli zpřísnění pravidel pro investiční hypotéky, ale kvůli strmému nárůstu tržních úrokových sazeb.
2: Právě úroková sazba u nových hypoték se v červenci zvýšila. Průměru dosahovala 4,9%. Kvůli nižšímu počtu investičních hypoték taky poklesla průměrná výše nové hypotéky po 4 miliony a 600 tisíc korun.
3: Sport.
2: Tenistka Kateřina Siniaková získala na turnaji v Torontu svůj 38. deblový titul. S Číňankou Chang Shuai ve finále porazili italsko-americký pár Eraniová Melicharová Martinezová 2-0 na sety. Nedařilo se naopak Darje Vidmanové. Česká tenistka po finálové účasti v Memphisu vypadla v Cincinnati už v prvním kole.
3: Počasí.
2: Aktuálně se teploty pohybují mezi 15 až 6 stupni. Dnes očekáváme ve Zlínském kraji jasno. Nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů a vítr slabý, proměnlivý nebo východní.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Aktuálně se po silnicích ve Zlínském kraji jede bez hlášených nehod. Ode mě ze zpráv vše a následuje druhá polovina dnešního Dobrého rána s Českým rozhlasem Zlín a Markétou Janíkovou.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Dělat vám radost, dělá zase radost nám. Chvilku po sedmé je pravidelný čas na soutěž Jak se u nás mluví. A to platí i pro dnešní páteční ráno. Ať si vyzkoušíte, jak vám tento týden přeje štěstí. Hrát budeme o báječnou cenu, o novinku vydavatelství Kazda. Z titulky knížky na nás mrká Stanley Tucci, hollywoodský herec známý třeba z filmu Ďábel nosí Pradu a ve své nové knížce kombinuje vzpomínky na slavná natáčení i recepty. Pro dnešní nářeční slovo se vydáme přímo do Zlína a soutěžit můžete sice už za chvilku, ale volat třeba hned. Připomenu telefon 221 555 210 a těším se na vás. Zvu taky na snídani s Petrem Spáleným. Ještě připomenu číslo 221 555 210 a posílám dobrou náladu, to tady umíme v Českém rozhlase Zlín. 5 minut po sedmé perfektně. Dobré ráno, Markéta Janíková.
3: Český rozhlas Zlín.

0: Další porce dobré nálady tu tentokrát přinesl do pátečního ranního vysílání s Českým rozhlasem Zlín kdo jiný než Petr Spálený. A já věřím tomu, že dobrá nálada bude i dál. Na drátě mám totiž pana Josefa z Otrokovic. Přeji dobré ránko. Halo, halo. Dobré ráno. Já jsem se pana Josefa ptala, jak se po ránu cítí, a říkal mi, jako vždycky ráno je fajn. Takže vyspaný do růžova, pane Josefe.
1: No, skoro.
0: Tak my teďka budeme ještě zkoušet, jak vám dneska přeje štěstí ve hře, ale nejdřív taková kontrolní otázka. Už jste zvládl snídaní?
1: Ještě ne, ne.
0: Tak uvidíme, jestli vám to půjde i na lačno. Držím pěsti a jestli se slyšíme dobře, budu pomaličku pouštět soutěžní otázku. Můžu?
1: Dobře, můžu.
0: Dobře. Dnešní výraz si Hana Berková ze zlínské části Štípa pamatuje od své babičky ze Štítné nad Vláří na Zlínsku. Tak zatím pouštím onu otázku, ono slovo.
2: Víte, co znamená slovo prám?
0: To bylo jednoduché a rychlé. Já zopakuju to slovo, pane Josefe. Paní Hana se ptala na slovo prám. Prám. Tak jednoduché to je. A říkejte, jestli byste tušil, co to znamenalo ve Štítné nad Vláří, nebo mám honem dávat nápovědu?
1: No raději ty nápovědy, protože abych zase nehádal.
0: Abyste to nehádal úplně naslepo, protože nápověda znamená třetinu šance, že se trefíte. Tak prám tedy znamená za A teď, nyní, nebo za B brzy ráno, a nebo za C slovíčko prý. Tak tedy prám ve Štítné nad Vláří na Zlínsku, paní Hana měla slovíčko od babičky, prám mohlo znamenat za A teď, nyní, za B brzy ráno, a nebo za C prý.
1: To poslední je jak prý?
0: Prý.
1: No neslyšel jsem toto ani jedno z těch.
0: Tak já ještě.
1: Ale prosím, co ještě?
0: Mám ještě opakovat?
1: Ještě jednou.
0: Za A teď, nyní, za B brzy ráno, anebo za C prý.
1: No já bych zkusil to brzy ráno.
0: Zkusil byste Bčko? Já mám samozřejmě nápovědu, tak uvidíme, jak jste to dnes trefil. Správnou odpověď prozradí paní Hana Berková ze Štípy.
2: Moja babička vždycky tak mezi řečí říkávala prám, když chtěla na něco upozornit, co se děje právě teď.
1: Aha, no, vidíte.
0: Skoro?
1: Samozřejmě.
0: Jsou to někdy slova, která používáme každý den a používáme je dodnes, jindy jsou to slova, která si připomínáme díky vzpomínkám a právě proto máme tak rádi tu soutěž, jak se u nás mluví, protože tohle slovo patřilo asi spíš těm vzpomínkám. Pane Josefe, ale já jsem na to myslela, že to nemusí být, a tak mám písničku pro vás. Bude to kapela Queen, Friends, Will Be Friends, jedna z jejich nejkrásnějších. Pro koho ji pustíme?
1: Jak prosím?
0: Že vám pošlu písničku, ale nejenom vám, pokud byste ji chtěl někomu věnovat, speciálně povídejte.
1: No pro všechny posluchače, kteří poslouchají rádio Zlín.
0: Moc děkuju za věnování, posílám přání krásného pátku a zase brzy naslyšenou.
1: Taky, děkuju a naslyšenou.
3: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín a Markétou Janíkovou.

0: Nezapomenutelný hlas Freddieho Mercuryho zněl pátečním raním Českým rozhlasem Zlín přesně o 7:45.
1: Počasí.
0: Nejprve pohled na meteo stanice ve Zlínském kraji. Máme už aktuální teploty krátce po 7, ale příliš se od těch brzkých ranních nemění. Aktuálně se pohybují v ranních minimech v rozmezí mezi 17 až 8 stupni Celsia. Nejvyšší hodnoty má Kateřinice Ojičná 17 stupňů Celsia. Podobnou hodnotu 16 hlásí také Maruška v Hostýnských Vrších. Naopak nejchladněji je ve Štítné nad Vláří a ve Vsetíně. Tam je teď aktuálně 8 stupňů Celsia. Den bude charakterizovat rychlý růst teplot a slunečné nebe. Očekáváme počasí bez oblačnosti s teplotami 27 až 30 stupňů Celsia, tedy teploty 30 nepřekročí. To se ovšem netýká víkendu. Zítra čekejte den podobný, ale s vyššími teplotami až do 34 stupňů Celsia. Neděle pak bude ještě teplejší až do 36 stupňů Celsia, ale zase bude charakterizovat nástup oblačnosti. No a zpátky k pátku. Biozátěž dnes po celém Zlínském kraji většinou na středním stupni na dvojce. Jen chladnější sever, Valašsko, Meziříčsko, Rožnovsko a také Vsetínsko, tam bude biozátěž na nejnižším stupni, a sice na stupni číslo 1. Téma číslo 1 dnes pro Zlínsko, automobilové závody Barum Czech Rally Zlín, protože ty nejen připravují zajímavý program pro sportovní fanoušky, ale také ovlivní do neděle dopravu ve Zlínském kraji, kde všude na řidiče čeká omezení, řekneme hned po písničce.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
2: I tento víkend máme pro vás skvělé hosty, kteří usedli na pohovku Jožky Kubáníka. V sobotu odpoledne se těšte na oblíbenou herečku Simonu Stašovou a její vyprávění, během kterého se otřásalo divadlo smíchem. A v neděli od 11. se těšte na herečku, o které můžu směle říct, že má nejnakažlivější smích, co znám. Jmenuje se Bára Hrzánová a má pro vás také spousty veselých historek. Na mé hosty i na vás se v sobotu po 17. a v neděli hodinu předpolednem těší Jožka Kubáník.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Riegerem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildbrandtové na vodním zámku Blatná.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
4: Žiju příběh z Leporella, skládám stránku ke stránce.

0: dáš mi.
1: Dopravu ve Zlínském kraji ovlivňují až do neděle automobilové závody Barumček Rally Zlín. Omezení na cestách čeká řidiče nejen v centru krajského města, ale i v dalších městech a obcích regionu. Podrobnosti o uzavírkách má reportérka Karolína Macejová. Karolíno, dobré ráno.
2: Dobré ráno. Od 3 hodin odpoledne se na ulici Hradská přesune provoz autobusového nádraží. Autobusy budou zastavovat a odjíždět od 4 provizorních nástupišť. Důvodem je městská rychlostní zkouška, která se večer pojede i v prostorách autobusového nádraží.
1: Jaká další dopravní omezení budou, Karolino, ve Zlíně platit během dnešního programu?
2: První omezení dopravy jsou od 7 hodin ráno mezi Kvasicemi, Bělovem, Žlutavou a Otrokovicemi na Zlínsku kvůli kvalifikačním jízdám. Provoz tam pořadatelé obnoví ve 3 hodiny odpoledne, kdy se auta přesunou do Zlína. Trať městské rychlostní zkoušky v centru města uzavřou organizátoři pro běžnou dopravu v 16.30. Omezení se týká ulic Vodní, Benešovo nábřeží, Výletní, Trávník, 20. Vavrečkova a Gahurova, která spojuje centrum se sídliště Mížní svahy. Omezená bude i městská hromadná i vlaková doprava, která v odpoledních a večerních hodinách pojede podle upravených jízdních řádů. Obnovení provozu je v plánu hodinu a půl po půlnoci.
1: Mluvíme tedy o proslulé městské rychlostní zkoušce, která bude ve Zlíně už dnes. Jakou objízdnou trasu mohou řidiči ve směru na Jižní svahy využít?
2: Objízdná trasa povede po třídě Tomáše Bati od Prštného ulicí přímou kolem hypermarketu Albert podél Dřevnice ulicí Nábřežní až na křižovatku s ulicí k Pasekám. Po této trase pojedou i autobusy a trolejbusy, a to podle jízdních řádů dostupných na stránkách dopravní společnosti Zlín Otrokovice.
1: Bude dnešní noční městská rychlostní zkouška ve Zlíně nějak ovlivněná demolicí 34. budovy bývalého baťovského areálu?
2: Samotná trať páteční rychlostní zkoušky se v důsledku požáru a demolice 34. budovy nezměnila. Odlišné budou podmínky pro diváky, kteří se nedostanou do míst poblíž vyhořelé budovy, odkud například loni mohli závody bez problémů sledovat, a popisuje nám to ředitel Barumček Rally Zlín Jan Regner.
3: A diváci do těchto prostor mají vstup zakázaný zcela logicky, protože samozřejmě, když by cokoliv odpadlo z této budovy, tak by to mohlo minimálně ty návštěvníky vystrašit a pak by se mohli chovat nečekatelně a mohli by se tam něco vzniknout.
2: Mluvčí společnosti Cream, která budovu vlastní, Marcel Schmidt, řekl, že na místě budou mobilní ploty, pořadatelé, policisté i posílená ostraha bezpečnostní agentury.
1: Rychlostní zkoušky pojedou závodníci v městech a obcích Zlínského kraje i o víkendu. Přiblížíš nám, kterých obcí se dotýkají uzavírky?
2: Ano, v sobotu i v neděli pojedou závodníci vždy 3 rychlostní zkoušky. Sobotní okruhy budou v okolí Pohořelic, Trojáku a Bunče. Mezi dotčené obce a města patří například Pohořelice, Otrokovice, Napajedla, Vlčková, Hošťálková, Kašava, Velehrad a Salaš. Cesty budou organizátoři uzavírat v ranních hodinách a provoz budou obnovovat až večer, zhruba mezi 8. a 10. hodinou.
1: A doplně ještě, na kterých cestách se bude závodit v neděli?
2: Poslední den akce pojedou jezdci rychlostní zkoušky Pindula, Semetín a Kateřinice. Projíždět budou například přes lokality Pindula a Kudlov ve Zlíně, přes vsetínské části Semetín a Potůčky a obce Lípa, Želechovice nad Dřevnicí, Kateřinice a Pržno. Okruhy pro závodníky budou uzavřené od brzkých raních do pozdních odpoledních hodin. Podrobný rozpis všech závodů je k dispozici na webových stránkách akce Barum Rally.
1: A my budeme také další podrobnosti přidávat. To byla reportérka Karolína Macejová, mluvili jsme s ní o uzavírkách v souvislosti s Barum Rally. Díky za podrobnosti, hezký den.
2: Hezký den.
4: Více na zlín.rozhlas.cz. Navštivte stránky Českého rozhlasu Zlín.

0: bylo 7:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: Zprávy pro vás připravila Markéta Janíková mladší. Dobré ráno. Varum Rally, která dnes začíná, každoročně zvyšuje tržby části podnikatelů ve Zlíně a v okolí. Vyšší zájem zaznamenávají především hotely, restaurace nebo cateringové společnosti. Podle ředitele závodu Jana Regnera dosahují příjmy pro veřejné rozpočty zhruba 100 milionů korun. Vstupenku na rally závody se podle organizátorů každoročně koupí přes 66 tisíc fanoušků. Rožnov pod Radhoštěm vyhlásil stav suché a zakázal čerpání vody z řeky Bečvy. Až do odvolání nemohou lidé z vodních toků odebírat vodu k zalévání zahrad, napouštění nádrží a bazénů. Opatření se týká Rožnovské Bečvy a jejich přítoků v katastrálním území Rožnova pod Radhoštěm, Tylovice a Hážovice. Čeští zemědělci sklidili přes 95% ploch s obilím. Nejdál jsou ve Zlínském, Olomouckém a Jihomoravském kraji. Průměrné výnosy se pohybují kolem 5,4 tuny na hektar, tedy skoro o pětinu méně než loni. Na několika vodních nádržích na jižní Moravě se tento týden zhoršila kvalita vody. V obou lagunách Nových Mlýnů a ve vodní nádrži Letovice kleslo hodnocení hygienikou na 4 z 5 stupňů. Voda je tedy nevhodná ke koupání. Okruh trestných činů zapisovaných do takzvaného dětského certifikátu by se mohlo rozšířit. Nově by tam mohlo patřit třeba mučení nebo obchodování s lidmi. Navrhuje to poslankyně Barbora Urbanová z hnutí STAN. Aktuálně se teploty pohybují mezi 16 až 8 stupni. Dnes očekáváme ve Zlínském kraji jasno, nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů a vítr slabý, proměnlivý nebo východní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Aktuálně nemáme na dálnicích a silnicích ve Zlínském kraji hlášenou žádnou dopravní nehodu. Mějte šťastnou cestu a pohodový den s Českým rozhlasem Zlín.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Jsme rádi, že ranní Český rozhlas Zlín posloucháte i dál, no a než přidám do mozaiky několik kulturních tipů na dnešek, pošlu Slunce v duši, aspoň tak se jmenuje hit kapely Nightwork.

0: Kapela Elán dohrála, dospívala v našem ranním vysílání 5 minut před 7:45. Jsme rádi, že posloucháte i dál. A teď tady přidám za celý ranní tým připravený přehled některých akcí, kterými si můžete zpříjemnit pátek 14. srpna. Kromě samotné Barum Rally se dnes ve Zlíně pojede i Bugatti Grand Prix. Od 14 do 17 hodin si u fontány před Zlínským zámkem můžete prohlédnout výstavu 6 výjimečných historických automobilů. Všechny závodní Bugatky pak v 15 hodin a 20 minut zamíří na startovací rampu na náměstí Míru před Zlínskou radnicí. A v 17 hodin 20 minut pak odstartuje jízda po trati městské rychlostní zkoušky v Baťovském areálu. V Žítkové na Uherskobrodsku dnes začíná festival hudby, jídla a kopanické pohody. Žítkovská kopa. V 6 hodin večer vystoupí Hluchý dovrat, v 9 pak kapela Budoár, Staré dámy a další skupiny. Připravená je i yoga, kopanické byliny, kozí pivovar a místní gastronomie. Akce u hotelu Kopanice v Žítkové pokračuje i zítra, tedy v sobotu od 1 hodiny odpoledne až do půlnoci dalším hudebním programem. Díky spolku Biskupští Manové z Kroměříže o prázdninách užívají historické postavy a atraktivní formou představují zajímavé momenty z kroměřížských dějin. Nudného výkladu se opravdu bát nemusíte, těšit se můžete na procházku zajímavými místy historického města, opředeného příběhy i legendami a pověstmi v podání průvodců skupiny historického šermu. Začátek dnes v 18 hodin a sraz zájemců je u kašny uprostřed Velkého náměstí v Kroměříži. Ještě i v Setínskou knihovnu pro děti a mládež, která připravila už 29. noc her. Čekají vás deskovky, také šprtec, tradiční turnaj o ceny ve hře u bongo a popcorn. Akce je určená dětem, ale i dospělým a noc her dnes začíná v 18 hodin. Ve Vsetínské knihovně je možné také přespat. Další tipy tentokrát na celý víkend najdete i na našich stránkách.
1: Český rozhlas Zlín i na stránkách zlin.rozhlas.cz.

0: slavné album Abbey Road, ano, to je to, na kterém Beatles přecházejí přes přechod, ještě slavnější skladba Here Comes the Sun. No a je pravda, že tohle platilo pro Zlínský kraj chvilku pár minut po půl šesté, kdy tady vycházelo sluníčko, teď je 7:45.
1: Počasí.
0: Aktuální teploty ve Zlínském kraji jsou v ranních minimech mezi 17 stupni Celsia až 8. Nejchladněji je teď ve Štítné nad Vláří ve Vsetíně a chladno je také ve Strání nebo v Luhačovicích, kde je pouhých 10 stupňů. Teď nás ale čeká rychlý růst teplot a slunečno. Dnes čekáme počasí bez oblačnosti a teploty odpoledne 27 až 30 stupňů Celsia. Vád bude jen slabý, proměnlivý nebo východní vítr. Tak jednoduché to je dnes. No a tak skočíme i do zítřka, který bude podobný, jen s mnohem vyššími teplotami, ty vystoupají až nad 30. Noc bude jasná, jen s malou oblačností a s teplotami mezi 15 až 12, lokálně v údolích kolem 10. A potom zítřek s teplotami až na 34 stupních Celsia, stále jasný, s velmi malou oblačností a jen s velmi malým prouděním větru. Tak takové jsou nejbližší hodiny. A co se týká našich nejbližších minut, 13 má pověst nešťastného čísla, přesto právě po ní touží před startem Barum Rally Zlín historicky nejúspěšnější účastník tohoto závodu Jan Kopecký. Vysvětlíme hned za okamžik.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Naše dějiny od počátku, jejich stopy kolem nás, i legendární rozhlasový seriál. To jsou toulky českou minulostí. Slavné postavy naší historie užívají...
2: Ale Jenehuse,
3: řekl na to Zikmund.
2: Kdo pak žije bez hříchu?
0: A lidé a jejich příběhy z dávné historie jsou nám nečekaně blízcí.
4: V moderní terminologii by bylo možné označit jeho otce Jana Lucemburského za deseti bojaře, zatímco Karel byl těžký atlet.
0: Poslouchejte nezapomenutelný seriál Toulky českou minulostí od prvních dílů. Každou neděli dopoledne po 9:45 v Českém rozhlase Zlín.

0: Bez průběžného lídra mistrovství České republiky odstartuje noční rychlostní zkoušku v centru Zlína další ročník automobilové Barum Rally. Kvůli zranění ze závodu v Polsku totiž chybí ve startovní listině Dominik Stříteský. Ten vyhrál předchozí tři podniky domácího šampionátu a teď se tedy pro jeho soupeře otevřel prostor.
1: Barum Rally Zlín je součástí českého i evropského šampionátu a také na startu i hodně zahraničních posádek. Od roku 2012 ale vítězí jen Češi. A když má ředitel závodu Jan Regner typovat letošního vítěze, opět hledá mezi domácími piloty.
2: Náš ambasador Adam Březík.
1: Průběžně čtvrtý muž českého šampionátu Adam Březík přímo ze Zlína pochází a letos v roli ambasadora propaguje Barum Rally i na ostatních závodech. Že se od něj na domácí trati hodně očekává, vnímá, sám na sebe ale nechce vytvářet větší tlak.
3: Já nerad přemítám nebo nerad si stanovuju cíle, kde bych se chtěl vidět nebo si je vizualizuju, protože většinou, když to udělám, tak to tak nedopadne. Ale samozřejmě jsme závodníci, jsme doma na Barumce a každý rok tady chceme uspět jako všichni ostatní a jsme jako rozhodnutí pro to udělat maximum.
1: Pro Březíka jsou cesty ve Zlíně a okolí opravdu domácí a dokonale je zná. Nemusí to prý ale být jen výhoda.
3: Asi do jisté míry ano a zas na druhou stranu ne, protože je to samozřejmě zavazující, to očekávání na nás je větší od domácích fanoušků a od všech. A někdy to může být i nevýhodou, tím, že ty místa fakt známe a víme, kde se co kdy stalo, tak jsme tím trošku svázaní. Je potřeba se od toho všeho odprostit a brát to jako každou jinou soutěž samozřejmě a těšit se zkušeností, které tady máme.
1: S ambicemi zvítězit odstartují do Barum Rally určitě taky druhý muž průběžného pořadí českého šampionátu Filip Mareš nebo obhájce prvenství a celkově 12-násobný vítěz Jan Kopecký. Ten letos ještě žádný závod nevyhrál, stále největším favoritem ale zůstává podle experta Karla Jirátka, mnohonásobného účastníka Barum Rally, který v roce 1986 jako spolujezdec taky vyhrál.
4: Jede opravdu brilantně a strašně rychle, ale do toho absolutního rizika si myslím já, že už prostě se mu nechce, už prostě nevidí ten důvod. Ti mladí samozřejmě v té touze se prosadit do toho rizika jdou. Já si pořád myslím, zvlášť, že s tím zamíchá trochu počasí, že ten Honza Kopecký má velkou šanci.
1: Úvodní noční rychlostní zkouška, tradičně vedená centrem Zlína, odstartuje ve 20 hodin a 30 minut. V sobotu a neděli pak bude Barum Rally pokračovat na silnicích v okolí města. David Nekvinda, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Ju a Hele pomůžou Josefovi najít cestu k vnučce Majdě. Další díl seriálu Vyprávěj. ČT 2. V zemi krvavého slunce platí jiné zákony. Michael Douglas si vyřizuje účty s japonskou mafií v thrilleru Černý déšť. A ČT Art uvádí slavný koncert legendární britské kapely Za železnou oponou. Queen Magic Tour v Budapešti 1986. Páteční večer s Českou televizí.
2: Přesný čas vám přináší matrace zahubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Bylo 8 hodin.
4: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
3: Barum Rally omezí dnes od 16.30 ve Zlíně vlakovou dopravu v úseku Zlín-Pršté až Zlín-Střed. V Karolínce dnes začíná sklářský jarmark, který připomene sklářskou tradici města. Plavkyně Sémanová má zlato z mistrovství Evropy na kraulařské dvoustovce. Dnes bude jasno z maximy až 30 stupňů. Aktuální zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Markéta Janíková mladší. Dobré ráno. Dnes od 16.30 až do půlnoci bude platit výluka pro vlaky z Otrokovic do Vizovic, a to v úseku Zlín-Prštné až Zlín-Střed. Důvodem jsou městské rychlostní zkoušky Barum Rally. Vlaky budou po dobu omezení přepravovat cestující z Otrokovic jen do zastávky Zlín-Prštné. Tam budou navazovat náhradní spoje městské hromadné dopravy. Podle webu dopravní společnosti Zlín-Otrokovice budou revizoři po dobu výluky uznávat v autobusech a trolejbusech i platnou vlakovou jízdenku do některé ze stanic mezi Otrokovicemi a Vizovicemi. V Karolínce na Vsetínsku dnes začíná sklářský jarmark. 36. ročník přivítá návštěvníky v podvečer bývalé hutní hale. Město mělo sklářskou tradici desítky let, místní sklárny ale před 6 lety skončily. Co se v hutní hale chystá, říká nezávislý radní Karolínky Vlastimil Rapant.
5: A letos jsme si připravili pro všechny bývalé zaměstnance, jejich rodiny a přátelé posezení přímo v hutní hale, kde budeme mít malou pícku. Už asi teď můžu prozradit, že to překvapení bude symbolické zažehnutí sklářské pece. Doufáme, že si to všichni přijdou užít, zaspomínají a strávíme společně krásný večer.
3: Sklářský jarmark v Karolínce potrvá do sobotního podvečera. Česku kvůli dlouhotrvajícímu suchu a vysokým teplotám roste velmi málo hub. Situace je nejhorší za poslední 2 roky. Pravděpodobně už totiž neporostou do konce prázdnin. Českému rozhlasu to řekl mykolog Jan Borovička. Houby v lesích tak podle něj můžou lidé najít jen ojediněle. Často jde třeba o speciální druhy hřibů, takzvané barevné hřiby, které lépe snáší sucho a teplo. Mykologickou situaci v Česku sleduje i Český hydrometeorologický ústav. Podle něj na skoro celém území platí nízká pravděpodobnost růstu. Největší štěstí by mohly být houbaři na severu Moravy a ve Slezsku nebo třeba v Krušných horách.
4: Sport.
3: Kraulařka Barbora Sémanová po třetí v kariéře vyhrála mistrovství Evropy na dvoustovce. V Paříži zvítězila s časem 54,38 sekundy a výrazně posunula vlastní maximum. Tento čas je navíc novým rekordem evropských šampionátů. Pokračuje Sémanová.
6: Byl to určitě nejlepší závod v mém životě, byl to nejlíp provedený závod v mém životě a byl to fakt neskutečný zážitek pro mě. I když jsem to plavala, tak jsem to v rámci možností nějak prožívala a fakt jsem se cítila strašně silná a o to víc si toho cením, že jsem dokázala udržet si svůj závod a jet si to svoje.
3: Dnes bude o medaili bojovat znakař Knedla z Frištáku na Zlínsku na 50.
4: Počasí.
3: Aktuálně se teploty pohybují mezi 16 až 8 stupni. Dnes bude ve Zlínském kraji jasno, nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů a vítr slabý, proměnlivý nebo východní.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
3: Na dálnici D1 je na 263. kilometru směrem Brno hlášena pneumatika na vozovce a na D55 mezi 54. a 55. kilometrem směr Hodonín je hlášen štěrk na vozovce. Tolik zprávy, pohodu při poslechu i na cestách přeje Markéta Janíková mladší.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Obsazené hotely, plné restaurace a vyšší tržby podnikatelů. I to je tradiční Barunček Rally Zlín, která dnes začíná. Za pár minut se zaměříme na její ekonomický přínos. Další hodina pátku 14. srpna, pátku k tomu je před námi. Tak ať je pohodová, k tomu teď, téměř 5 minut po 8, přispěje i Václav Neckář. Stále dobré ráno, Moravo.

0: Stále ranní Český rozhlas Zlín, ve kterém zpíval Václav Neckář, je 7:30 po 8. A centrum Zlína už dnes večer zaplní fanoušci automobilového závodu Barumček Rally Zlín. Pojede se tu městská rychlostní zkouška. Rally přitom není jen tradiční sportovní událost, ale pro celou oblast má také velký ekonomický význam. Zvyšuje například tržby restauracím a hotelům.
1: Když je ta RZ městská, tak jako chodí lidi před tou RZ, to máme plno, jako i na obědy, potom večer na pivečko.
2: Říká Zuzana Baťová, která ve Zlíně provozuje hospůdku u kovárny. Zvýšený zájem hostů podle ní poznají i na množství vytočeného piva.
1: Vytočíme třeba v ten pátek jako průměrně o 2-3 bečky určitě víc, jako je to poznat určitě.
2: Větší zájem během rally potvrzuje i Lukáš Žaludek z hotelu a restaurace Baltáči. U ubytování podle něj poptávka převyšuje nabídku. Vydělávají ale také na cateringu.
3: Třeba páteční večer je pro nás samozřejmě perfektní, protože děláme catering na některých jako lokacích při té městské RZ-tě a zase je to jako mimořádná příležitost jakoby v tom hospodářsky nějak jako si polepšit.
2: Naopak nižší příjmy oproti běžným srpnovým víkendům má majitelka květinářství Kytku Petra Stodulka.
4: U nás to má spíše negativní vliv, protože si myslím, že lidi spíše tráví čas venku a neplánují si rodinné oslavy, takže si myslím, že až tolik se jakoby u nás neukazují pro ty květiny.
5: Celkové příjmy pro veřejné rozpočty jsou kolem 100 milionů korun.
2: Říká ředitel závodu Jan Regner.
5: No a tady v tomto případě jenom z těch cizinců ty přínosy do té ekonomiky jsou ve výši 46 milionů. To jsou peníze, které by do té ekonomiky nikdy nepřišli, když by tento podnik nebyl.
2: Cizinci podle něj tvoří asi 15% z celkových 660 tisíc lidí, kteří si na rally koupí vstupenku. Další tisíce fanoušků budou během víkendu sledovat rychlostní zkoušky na dalších 6 místech napříč Zlínským krajem. Také tam podle organizátorů závodu budou místní restaurace z přílivu fanoušků těžit. Ze Zlína Michaela Kočendová, Český rozhlas.
6: Více na zlín.rozhlas.cz

0: Katapult, nebo chcete-li Kaťáci, dospíval v ranním Českém rozhlase Zlín přesně o 8:45. Před námi další ranní servis.
1: Počasí.
0: I dnes jsme ve spojení s Českým hydrometeorologickým ústavem v Brně. V ranním telefonátu jsem se ptala meteoroložky Jitky Kučerové. Na podrobnosti ráno v celém kraji je jasné, zůstane takový i celý pátek 14. srpna.
2: I nadále se na obloze nebude objevovat žádná oblačnost, takže očekáváme po celý den jasnou oblohu. Teploty samozřejmě porostou, ty nejvyšší by měly být mezi 27 až 30 už tropickými stupni Celsia, takže pomaloučké oteplování oproti těm minulým dním. No a vítr ten bude foukat slabý a buď proměnlivý, anebo by se možná dali pak v průběhu dne najít nějaké zhruba východní směry.
0: Díky vám, můžeme srovnávat, tak jaký byl 14. srpen v historii?
2: 37 stupňů byla nejvyšší hodnota, naměřena byla v Napajedlích v roce 1952 a Huslenky Kychová 2,1 stupně Celsia a tato hodnota je z roku 1965.
0: Poprosím i o důležitý údaj, jsou v platnosti nějaké výstrahy pro Zlínský kraj pro nejbližší hodiny?
2: Pouze výstraha na možný výskyt přírodních požárů, takže samozřejmě potřeba dávat pozor při jakékoliv manipulaci s jakýmikoliv druhy ohně, řekněme.
0: Víkend je před námi, tak vás také poprosím na výhled, protože je čas plánovat.
2: Zítřek také podobně jako dnes jasná obloha, možná se jenom velmi s malou pravděpodobností může objevit malá oblačnost, takže spíše to převažující jasno, případně ta velmi malá oblačnost. Ráno už bude malinko teplejší, nicméně ještě stále v těch údolích nižší teploty, lokálně kolem 10 stupňů, jinak 15 až 12 na kopcích, to zase může být i o něco více. A zítra odpoledne zase přitopíme, už tropické teploty 31 až 34 stupňů Celsia. Vítr zítra bude foukat hlavně v západní polovině kraje mírný, od jihu až jiho západu jinde většinou slabý.
0: A pojďme nahlédnout ještě na neděli.
2: V neděli tam už bude trošku přibývat oblačnosti, bude se od západu přibližovat studená fronta, takže tam už nějaké takové, řekněme, skoro jasno, polojasno v ranních dopoledních hodinách. Během odpoledne, spíš tak zhruba k večeru, už může být třeba i oblačná nebo skoro zatažená obloha. Srážky, ty se budou objevovat spíš až v noci na pondělí na východní Moravě, už na té frontě, a měly by to být přehánky déšť. Mohou se objevovat i bouřky pak v noci na pondělí a během pondělního dne ještě doznívání těch srážek, respektive nebude tam taková pauza možná dopoledne, odpoledne zase srážky přibudou, takže bych řekla konečně, snad to vypadá, že zase někde trošku zaprší, teoreticky by to mohlo být i více, ale to budeme pochopitelně upřesňovat, no a pak už by se mělo i ochlazovat v tom příštím týdnu, ta neděle bude nejteplejší, tam to vypadá na 32 až 36 stupňů a pondělek asi o 10 stupňů ochlazení.
0: To byl tedy výhled a zpět ještě k dnešku, díky vám. Jaká dnes bude biozátěž, jak se budeme cítit?
2: Tu máme rozdělenou, většina kraje má dvojku, tedy střední zátěž, kvůli tomu velmi teplému počasí, ale v Setínsku bude maličko ještě chladnější, takže tam stupeň číslo 1 zátěž mírná.
0: A díky vám, jsme na všechno připraveni, tak děkujeme za podrobnosti a naslyšenou.
2: Naslyšenou, hezký den.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
3: Dobré sousedské vztahy někdy naruší hluk, přerůstající stromy nebo kouř z grilu. Kdy pomůže domluva a kdy už je na místě hájit svá práva? O tom si budu povídat s právničkou Jaroslavou Martincovou Strnadovou ze Zlínské společnosti Petráš a Rezek. Poslouchejte nás 14. srpna. Naslyšenou se těší Kristýna Fuchsová.
1: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání. Koutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz.

0: Z našeho pátečního ranního vysílání už víte, že slunečné počasí dnes bude lákat ven, jenom pozor na vysoké teploty kolem třicítky. No a tak ve vysílání Českého rozhlasu Zlín teď ještě dostanete i inspiraci k dalšímu pěknému výletu. Postará se o ní Arnošt Lukeš, jenom co ho uvítá kolega Pavel Vacek.
1: S Českým rozhlasem Zlín se teď můžete pohodově projít z Jasené do Vizovic. O tom, že je na této trase co zažít, nás přichází přesvědčit Arnošt Lukeš ze spolku Valachian Touring Team. Pěkný den.
2: Pěkný den vám i posluchačům. Dnešní pozvánka je inspirována kamarádkou z Valachian Touring Teamu, která zorganizovala pohodovou 6-kilometrovou procházku s návštěvou Mikuláštíkova fojtství v Jasené. To bylo po dvouleté rekonstrukci opět otevřeno. Slavnostní otevření fojství se uskutečnilo 11. června letošního roku. Jedná se o nejlépe dochovanou patrovou dřevěnou roubenou stavbu s pavlačí a rozsáhlým hospodářstvím na Valašsku. První zmínky o této jedinečné stavbě pocházejí již z roku 1585. Své jméno nese po Jurovi Mikuláštíkovi, který byl v roce 1663 zvolen fojtem, dnes bychom řekli starostou. Uvnitř se nachází expozice zaměřená na venkovský život na Valašsku a na historii obce Jasená. Tato stavba z roku 1748 patří k nejvýznamnějším a nejzachovalejším památkám lidové architektury na Valašsku. Otevírací doba o prázdninách je každý den od 9 do 17 hodin a vstupné je symbolické. Otevírací dobu v září si ověřte.
1: Děkujeme za informace k Mikuláštíkovu fojtství. Hlavní atrakce dnešního výletu je tedy jasná. Vy nám ale určitě řeknete, jak se kromě návštěvy této zajímavosti také dostatečně v okolí projít. Nejdříve se tedy dopravme k výchozímu bodu.
2: Do Jasené se zájemci dostanou pohodlně autobusem až ze Zlína, Vsetína nebo Luhačovic, případně Rožnova. Výstupní zastávka autobusu se jmenuje Jasená horní zastávka. Trasa procházky. Po modré turistické značce od Mikuláštíkova fojství se jde asi 1,5 km k restauraci na dvojce v Jasené, posléze do Vizovic po Baťově nedokončené železnici asi 4,5 km. Tady na úseku mezi Lutoninou a Vizovicemi byla v červnu 2026 slavnostně otevřena první etapa vybudované cyklostezky. Na trase je možné se osvěžit v známé rybárně na začátku Chrastěšova. Pestrá možnost občerstvení je v cíli ve Vizovicích. Z Vizovic je dobré spojení autobusy do Zlína, Vsetína, případně Luhačovic a Rožnova. Vlakové spojení je do Zlína s pokračováním do Otrokovic.
1: Pohodová procházka z Jasené do Vizovic s návštěvou nově zrekonstruovaného Mikuláštíkova fojtství je vhodná prakticky pro každého. Podle návodu Arnošta Lukeše z ní vytěžíte maximum. Děkujeme za tip, pane Lukeši, a všem výletníkům přejeme přívětivé počasí.
2: Naslyšenou.
3: Český rozhlas Zlín, písmo.

0: bylo 8:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: Se zprávami je tu Markéta Janíková mladší. Dobré ráno. Demoliční práce na budově 34 ve Zlíně dnes kvůli automobilovému závodu Barum Rally skončí kolem 16. hodiny. Trasa večerní městské rychlostní zkoušky totiž povede 20. ulicí v těsné blízkosti budovy. Až k silnici proto bude rozšířená bezpečnostní zóna. Město Kroměříž začne ještě do konce prázdnin opravovat oplocení domova pro seniory v místní části Vážany. Radnice za opravy zaplatí skoro 4 miliony korun. Stavební práce zahrnují i opravu Vážanského potoka. S výlukou nočních vlaků musí v noci na sobotu počítat cestující mezi Prahou a Brnem. Opravy u České Třebové zasáhnou několik nočních dálkovních spojů. Některé pojedou odklonem přes Havlíčkův Brod, jiné přes Olomouc. Náhradní dopravu do Brna zajistí autobusy jedoucí podle výlukového jízdního řádu. Středověký Helvštín na Přerovsku bude koncem srpna hostit tradiční setkání uměleckých kovářů Hephaiston. Podle Pavlíny Jindrové ze zprávy Hradu by mělo na přehlídku přijet zhruba 600 umělců z 20 zemí světa. Banky hlásí rostoucí počet kyberpodvodů na své klienty. Například podle Komerční banky se v prvním pololetí meziročně zvýšil počet karetních a platebních podvodů o více než 40% a vzrostla také částka, kterou útočníci lidem z účtů kradli. Nebezpečné jsou hlavně známé scénáře falešných bankéřů a policistů nebo nabídky podvodných investic. Aktuálně se teploty pohybují mezi 18 až 12 stupni. Dnes bude ve Zlínském kraji jasno, nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů a vítr slabý, proměnlivý nebo východní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Aktuálně nemáme na dálnicích a silnicích ve Zlínském kraji hlášenou žádnou dopravní nehodu. Ze zprávy to vše. Pohodový den s Českým rozhlasem Zlín přeje Markéta Janíková mladší.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Pátečním ránem vás provázíme postupně, minutu po minutě, tak nám to už pěkně poskočilo až do času téměř 3:30. To je čas na další písničku, hrát budou činasky. Příjemný poslech i dál.

Trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval, chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si, slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let.

0: Spívala Marie Rotrová, páteční ráno, stále trávíte s Českým rozhlasem Zlín. I teď 9 minut po půl deváté a to je čas na něco sladkého, co už chystá ve svém hudebním lahutkářství Petr Uhřík.
1: Cukrárna Petra Uhříka.
2: Letní týden v cukrárně pokračuje country legendou, zpěvákem a hráčem na foukací harmoniku Tomášem Linkou. Na foukačku začínal hrát v 50. letech, kdy byla samozřejmě vnímána z jiného úhlu pohledu, než jak je tomu dnes. Nikdo tehdy ještě nemohl tušit, že se objeví Bob Dylan, filmy Tenkrát na západě nebo Půlnoční kovboj. Tomáš o sobě říká, že je pocitář a fonetik. Vždycky se snaží z americké country vycítit atmosféru a pochopit, o čem je daná skladba, pak někdy využije přímo onoho konkrétního fonetického obratu. Hodně toho prošel, odspíval i s kapelou Přímá linka, tak snad někdy znovu taky u nás na východě Moravy s Tomášem Linkou, který o minulém víkendu vystoupil na starém dobrém westernu. Kdo tam byl, určitě si užil svoji oblíbenou muziku jenom kousek od Vsetína.

0: 8 hodin 43 minut, čas na poslední ranní servis.
1: Počasí.
0: A ten začneme na meteostanicích ve Zlínském kraji, tedy konkrétně u teplot, které jsou tu mezi 8 a 9 hodinou. Teploty už stoupají, ale ty nejvyšší se stále pohybují pod 20. Nejvyšší hodnotu hlásí Kateřinice Ojičná 18 stupňů Celsia, taky na Barušce v Hostýnských Vrších už je 17 stupňů mají i Luhačovice a další meteostanice jsou na 16, například Kroměříž, Vizovice, anebo také Bojkovice. A nahlédneme i na ty nejnižší hodnoty v kraji, tak ty už nejsou pod 10, pohybují se nad ní. Aktuálně chladno je ještě ve Vsetíně, tam je 12 stupňů Celsia, 13 má třeba Štětná nad Vláří nebo Valašské Meziříčí. Teploty ale dnes budou rychle stoupat, dnes čekejte slunečno, počasí bez oblačnosti a odpolední maxima do 30, tedy konkrétně v rozmezí 27 až 30 stupňů. Slabý proměnlivý vítr nebo vítr východní chodních směrů bude provázet dnešek, přinese během dne dobré rozptylové podmínky. No a co se týká teplot, vzhledem k tomu, že na severu bude chladněji, tak teploty také přinesou rozptyl v biozátěži. Většina území Zlínského kraje dnes bude mít 2, tedy střední stupeň biozátěže, ale Vsetínsko, Valašsko, Meziříčsko a také Rožnovsko, tam bude stupeň nejnižší, tedy biozátěž na 1. No a nahlédneme také na víkend, také zítra bude horký den před pondělním ochlazením. Teploty se přes den vyšplhají až do 34 stupňů. Čekejte v rozmezí 31 až 34 a den bude slunečný. No a pak nás čeká neděle. Ta už bude oblačná, ale teploty ještě vyšší než v sobotu. V rozmezí 32 až 36 stupňů. V pondělí se pak teploty až o 10 stupňů sníží. Takový je výhled. Dobré ráno.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

starým mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat, až budu starým mužem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky.

starým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít u okna kavárny avion. Koupím si pergamen na štěpec a tuš a budu pozorovat.

starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čpánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a

0: Za 9 minut 9. propluli jsme hladce pátečním ránem s datem 14. srpna a představte si, dnes je to přesně 80 let, co bylo ve Zlíně založeno profesionální divadlo s názvem Divadlo pracujících. To se stalo součástí národního podniku Baťa. Jako jeho kulturní zařízení v provozu továrny bylo vedeno jako dílna. Dílna číslo 9472. No a právě všem ve Zlínském divadle patří náš poslední ranní pozdrav. Přejeme spoustu dojatých, nadšených a rozesmátých diváků do mnoha a mnoha dalších let. I dál vám dnes budeme dělat společnost, už za pár minut třeba se srdcovkami a pokračovat také budeme dobrým dopolednem dnes s Kristýnou Fuchsovou. Už jen to, že je pátek, stačí mnohým k úsměvu, ať je dnešek úspěšný a ať máte i dnes důvod k radosti. Pokud to budeme i my, jsme rádi o to víc. Naslyšenou.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín a Markétou Janíkovou.

0: bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Na 13 místech kraj eviduje povodí Moravy velmi nízkou hladinu vodního toku. Na většině míst v republice skončily žně obilí. Letos kvůli suchu s podprůměrnými výnosy. Noční rychlostní zkoušku v centru Zlína ostartuje Barry Rally. Dnes bude jasno s maximy až 30 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín a Markéta Janíková mladší. Dobré dopoledne. Ve Zlínském kraji je sucho ve 13 lokalitách. Nejnižší stav vody 3 cm je na řece Juhyni v Rajnochovicích. Nízký stav vody má i Olšava u Uherského Brodu. Sucho je dále v řekách Dřevnice ve Zlíně, v Bystřice u Vsetína nebo v Luhačovickém potoce. Málo vody má i řeka Morava, konkrétně ve Spětihněvi a Kroměříži. Čeští zemědělci sklidili přes 95% ploch s obilím. Nejdál jsou ve Zlínském, Olomouckém a Jihomoravském kraji. Průměrné výnosy se pohybují kolem 5,4 tuny na hektar, tedy skoro o pětinu méně než v loni. Na vině je podle mluvčí agrární komory Barbory Pánkové především nedostatek srážek a horko.
2: U obilovin očekáváme meziroční pokles produkce kolem 17% a u řepky přibližně o 21%. Pro zemědělce to znamená také významný ekonomický dopad. Jen u obilovin a řepky odhadujeme při současných cenách výpadek tržeb zhruba na 8 až 10 miliard korun.
0: Do dětského certifikátu by se mohlo zapisovat víc trestných činů, než bylo původně schváleno. Barbora Urbanová z hnutí STAN chce jejich okruh rozšířit například o mučení a obchodování s lidmi. Je připravená spolupracovat i na změnách elektronického systému, které připravuje ministr spravedlnosti Ronným Tejc za ANO. Záležet bude ale podle Urbanové na finální podobě návrhu.
3: To řešení chci vidět úplně přesně, jak je vymyšlené. Měla jsem schůzku se zástupci z DIA, něco mají vymyšleného. Já nevím, jestli za dobu letní pauzy se to nějakým způsobem posunulo nebo ne. Pokud se to neposouvá, tak můžeme ještě dál jednat o tom, jestli by nebylo jiné technické řešení, přívětivější uživatelsky.
1: Sport.
0: Tradiční noční rychlostní zkouškou v centru Zlína začne automobilová Barum Rally. Mezi favority patří i zlínský jezdec Adam Březík, který je v průběžném pořadí českého šampionátu na 4. místě. Před domácím závodem ale nechce veřejně oznamovat konkrétní ambice.
4: Já nerad přemítám nebo nerad si stanovuju cíle, kde bych se chtěl vidět nebo si je vizualizuju, protože většinou, když to udělám, tak to tak nedopadne. Ale samozřejmě jsme závodníci, jsme doma na Barumce a každý rok tady chceme uspět jako všichni ostatní a jsme jako rozhodnutí pro to udělat maximum.
1: Počasí.
0: Dnes bude ve Zlínském kraji jasno, nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů a vítr slabý, proměnlivý nebo východní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Aktuálně se po silnicích ve Zlínském kraji jede bez hlášených nehod. No a ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to pro tuto chvíli vše. Na řadě už jsou dnešní srdcovky se Zdeňkem Junákem. Příjemný poslech přeje Markéta Janíková mladší.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Kdo pak dneska kuje plány, jak se dostat na Alany? Čelem vpřed či pospátku spěchá s vinšem ku svátku. Já vás všechny předběhnu, ani se přitom nepohnu. Nemusím být v prvním šiku, podám dárek v okamžiku. A tak dnes, jak zvykem bývá, z rádia vám hudba zpívá. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas pro srdcovky Zdeňka Junáka.
1: Český rozhlas Zlín. Srdcovky.

0: moji milí posluchači, vítejte v srdcovkách Zdeňka Junáka. Dneska máme pátek 14. srpna roku 2026, pomaly linku nám končí týden, máme nádherné léto, počasí je hezké a má to vydržet až do konce týdne, pak se má prý trošinku ochladit, ale na nějakých 25 stupňů, co to je za ochlazení, vidíte? Když jsem se podíval do kalendáře, dočetl jsem se, že dnes mají svátek pánové, chlapci, hoši, jinoši, honosící se křistním jménem Alan. A já jednoho Alana ve svém okruhu mám, je to můj velice šikovný, úžasný kolega, herec Alan Novotný. Takže Alánku, pokud mě slyšíš, vinšuji ti všechno nejlepší a přeji ti krásný, úspěšný dnešní den. A už tady mám dvě přáníčka, obě jsou z mailové adresy a to první zní takto. Dobrý den, pane Junáku, buďte tak laskav a zahrajte prosím písničku zpěvačky Froso Tarasidu, Léto jak má být. Bude to pro mé kamarádky Aničku, Helenu, Janu a Jáju z Brna a Lídu z Čebína, kterým přeji hezký zbytek léta a trochu vláhy do zahrádky. Děkuji Zuzka z Ostravy, která léto neproklíná. Paní Zuzko, máte moje sympatie, taky léto neproklíná, naopak. No a ještě tady mám další přáníčko z mailové adresy a to zní takto. Zahrajte prosím Jardovi a Dance Jančaříkovým jako poděkování za zalévání naší zahrádky po dobu dovolené. Moc jim za péči děkujeme a jsme rádi, že je máme. Švagr Laďa a Ivana Krištofovi. No tak, moji milí, taková služba, ta si zaslouží písničku, no nějakou tu odměnu. Takže přáníčka byla vyslovena. Paní Zuzka z Ostravy vybrala písničku, takže už je tady Froso Tarasidu a Léto jak má být.
1: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

to byla Froso Tarasidov, Léto, jak má být. No, moji milí posluchači, dnes je 14.8.2026, ale 14.8. roku 1946 ve Zlíně vzniklo Divadlo pracujících. Zatím jenom na papíře. Opona se poprvé zvedla až o měsíc později. A ten papír, ten stojí za to. Divadlo tenkrát spadalo pod národní podnik Baťa jako kulturní zařízení. V evidenci továrny bylo vedeno jako dílna číslo 9472. No, dílna, jako každá jiná. Herci, režiséři, osvětlovači, kulisáci, všichni formálně zaměstnanci podniku. Hrát se začalo 17. září v přestavěném komorním kině. Dneska je z něj malá scéna. A první inscenace? Tou byly Drdovy hrátky s čertem. Takže v dílně 9472 se první směna odpracovala s čertem na jevišti. Hned v té první sezóně přišel do Zlína mladý herec Otto Šimánek. Ano, ano, ten Otto Šimánek, pan Tau. Než začal kouzlit s Buřinkou, byl vedený jako zaměstnanec obuvnického podniku. Divadla se nepočítají na roky, ale na sezony. Ta 80. skončila Zlínskému divadlu letos v červnu. Ale od toho papíru je to dneska přesně 8 let. A klubová scéna se pořád jmenuje Dílna 9472. To číslo si nechali. A já rád vzpomínám na Divadlo ve Zlíně, protože to bylo moje první angažmá. A ono se říká, že na první angažmá se nikdy nezapomíná, a to je pravda. Do Divadla pracujících jsem nastoupil v sezóně 1974-72 a byl jsem tam jen rok. Bohužel jsem měl studentskou lásku, ta byla v Brně, ještě chyběly 2 roky vysoké školy. A tak nás spojovala jen ta láska a ty koleje. A tak když mi to čas dovolil, jezdil jsem do Brna. A pak jsme s Maruškou chodili Lužánkami, mačkali jsme si ruce, seděli jsme na lavičce. Ona měla hlavičku na mém rameni a říkala: Zdeňku, přijď za mnou do Brna. A tak jsem napsal do Mahenovy Činohry a oni mě vzali. Takže vlastně ve Zlíně jsem byl pouze 1 rok, ale byl to nádherný rok. Zahrál jsem si krásné divadelní role a hlavně divadlo vedl úžasný člověk, opravdu v tom pravém slova smyslu principál, pan Miloš Slavík. On totiž byl jako ředitel, ale nesměl být jmenován ředitelem, protože on nebyl, jak se tenkrát nosilo, v KSČ. Takže byl pouze pověřen řízením divadla. Ale byl to úžasný chlap. Výborný režisér a bezvadný člověk. No a přišla léta a přišel rok 2012. Ten rok pro mě nebyl příliš úspěšný. Prožíval jsem svůj osobní prostě jistý smutek, protože hned v únoru 2012 během prvního měsíce února mi zemřeli oba rodiče. Nejdříve to byl tatínek, pak to byla maminka. A prostě nebylo to boh ví čo. A já jsem byl v situaci, jak se říká, kdybych se nejradši spláchnul do záchodu. A v tom, někdy v květnu, mi volá moje dobrá kamarádka, režisérka a v té době šéfová Zlínského divadla Hanička Mikolášková Kovaříková. A říká: Nazdar starochu, to bylo, nebylo 60, jak se máš, co děláš? Taky to říkám. Říká: Tak hele, já tě z toho dostanu. Máš nějakou zamilovanou roli? Říkám: Mám, ale to ti neřeknu. Tak já pro tebe mám. Budu zkoušet ve Zlíně muzikál Řek Zorba. Měla bych pro tebe roli, hlavní roli Zorby. Co ty na to? Musím se vám přiznat, že mi srdce poskočilo, protože to byla vždycky role, kterou jsem si chtěl zahrát a pořád mě míjela. A tak jsem na to přistoupil a tak jsem toho Zorbu na scéně Zlínského divadla nastudoval. A v roce 2014 jsem na scéně Zlínského divadla v roli Řeka Zorby oslavil 40 let, kdy jsem do tohoto divadla právě nastoupil. Nádherná spojnice, takže já moc rád vzpomínám na Zlínské divadlo. No a protože končí svoji 80. sezonu, v červnu skončila, tak já vám, moji milí kolegové, přeji do dalších minimálně 80 sezon všecko nejlepší,
pevné zdraví, hodně spokojených diváků a úspěšných inscenací a jak se u nás v té hantýrce herecké říká, zlomte vás. A už pouštím písničku.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
3: Radioservis představuje
4: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.

To byl Lionel Richie a jeho písnička Hello. A já už pro vás mám poslední indicí do celotýdenní hádánky Kdo, kdy, kde pro tento týden. Já jen připravuji, že tuhletu hádánku pro vás každý týden připravuje editor Českého rozhlasu Brno

indicie tedy zní. I cesta k uchu může být složitá, ale musí někde začít. Využijete k tomu sestřičky i vlak a kočár. O kterém současném městě se to celý týden bavíme, které propojuje start všech indicií? Opakuji páteční indicií. I cesta k uchu může být složitá, ale musí někde začít. Využijete k tomu sestřičky i vlak a kočár. O kterém současném městě se to celý týden bavíme, které propojuje start všech indicií? Tak to byla páteční indicie. Doufám, moji milí, že už je vám všechno jasné a zítra v sobotu se budu těšit na vaše správné odpovědi. Teď si pustíme písničku.

0: To byla skupina Kamelot a jejich Pláž. Já se dívám na hodiny, máme 9:45. I dnešní srdcovky budou o 15 minut kratší, protože stále probíhá letní soutěž Zámecké léto. A já tady mám ještě dvě přáníčka. To první z webového formuláře a zní takto. Prosíme o zahrání písničky Jen tak pro radost pro naši sousedku Hanku Řezaninovou. Moc jí děkujeme za pomoc a moc si vážíme našeho přátelství. Vybrali jsme písničku od Pavla Nováka Pihovatá dívka. Děkujeme a moc vás zdravíme. Věra Kaňová s dcerou Kačenkou. No tak my vám děkujeme za pozdrav, samozřejmě rád splním vaše přáníčko, vybrali jste si písničku, ale ještě je tady jedno přáníčko ze záznamníku, to si pojďme poslechnout.
1: Dobrý den, pane Junák, prosíme o zahrání písničky Alžběta a Josef Míčkovi z Hrubé Vrbky dne 14. srpna 2026 u příležitosti jejich 55. výročí manželství. Moc krát vám děkujeme, Míčkovi z Hrubé Vrbky. Naschledanou.
0: Moji milí Míčkovi, samozřejmě, že rád splním přání, taky se řadím do toho zástupu a vinšuji gratulantům, tedy manželům, k jejich výročí ještě dlouhá společně prožitá léta ve štěstí a zdraví. Takže podtrženo, sečteno, přáníčka byla vyslovena. Paní Kaňová s dcerou Kačenkou vybrali písničku, takže už je tady Pavel Nov.

0: Tož, moji milí posluchači, Pavel Novák a pihovatá dívka dovedli zdárně dnešní srdcovky s datem 14. srpna do svého cíle. Ale jak je mým dobrým zvykem, ještě vám zopakuji páteční indicii do celotýdenní hádánky Kdo, kdy, kde. Zní takto. I cesta k uchu může být složitá, ale musí někde začít. Využijete k tomu sestřičky i vlak a kočár. O kterém současném městě se to celý týden bavíme, které propojuje start všech indicií? Tak to byla páteční indicie. No a ještě, moji milí, než se úplně rozloučíme, připomínám, že rád plním vaše přáníčka, rád vám hraji na přání, dělá mi to obrovskou radost, ale samozřejmě musíte mi to dát vědět. Máte tyto možnosti. Buď, pokud se vám nechce psát, mi to namluvíte svým hlasem na telefonní záznamník s číslem 737 250 358. Záznamník je vám k dispozici non-stop. Nebo přes e-mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz a nebo přes webový formulář, který najdete na našich webových stránkách brno.rozhlas.cz nebo zlín.rozhlas.cz. A pokud chcete zařadit přání v konkrétní den a chcete konkrétní písničku, aby zazněla, musíte mi to dát vědět v dostatečném předstihu, abychom to stačili, jak se říká, zprodukovat, zařadit do playlistu a taky do scénáře srdcovek. Tak, to je pro dnešek opravdu všechno. A teď už předávám slovo svému kolegovi Pavlu Kudrnovi a panu hraběti Františku Kinskému, protože ve 9:45 začíná soutěž Zámecké léto. A s vámi ostatními, moji milí, se budu těšit v sobotu po 11. hodině opět. Naschledanou.
1: Český rozhlas Zlín. Srdcovky.

0: Zámecké léto.
1: Přeji vám krásný den, hezký, úspěšný pátek, ano, je tu opět Zámecké léto a také Pavel Kudrna. Těší mě, že se opět potkáváme u našeho vzdělávacího a soutěžního pořadu. Ano, vzděláváme se tím, že představujeme naše zámecké památky. Musím říct, hodně nádherné, máme jich hodně v České republice. No a pak soutěž, to zase přináší trochu napětí. A já myslím, že ve velkém napětí, no řekněme, pozornost nám rozhodně věnuje pan Petr z Brna, paní Jana z Frýdlantu, pan Zdeněk z Valašských Klobouk nebo pan Jiří z Prachatic. Jejich míčky, pingpongové míčky s čísly už jsou v našem losovacím osudí. Pravda, nemáme nějaké sofistikované osudí, jako bylo třeba při tom, když se losoval Matez, nebo když dnes Olvin losuje něco. No, je to prostě takové akvárium, taková, řekněme, koule patrně, kulatá, skleněná, v tom jsou pingpongové míčky a prostě fixem jsem na ně napsal čísla 1 až 5. A já myslím, že to splní úplně stejný účel. Tak se do toho dáme. Nejprve musí dostat prostor František Kinský, protože potřebujeme pátého soutěžícího, pátého výherce, který má také šanci vyhrát prohlídku na zámku Františka Kinského. Tak pojďme na návštěvu, tedy tentokrát na zámek, který patří někomu jinému.
0: Zámecké léto.
2: Zvu vás na výlet do východních Čech, kde stojí originálně vyzdobený zámek v Novém Městě nad Metují. Na jeho současné podobě se podílel architekt Dušan Jurkovič, jehož stavby určitě znáte z Pusteven nebo Luhačovic. Zámek nám teď představí Vlaďka Vildová.
3: Zdraví vás také kastelán Ondřej Daněk.
4: Dobrý den všem posluchačům.
3: Teď jsme na nádvoří. A vy tady máte takové zpestření.
4: Aby ta návštěva opravdu byla příjemná, tak jim tady tak jako pouštíme hudbu. Takže si tady můžou posadit při čekání na prohlídku, nebo jen tak, když třeba procházejí do zámecké zahrady, tak prostě tady spočinout a užívat si tu atmosféru.
3: Čím je ten zdejší zámek specifický?
4: My jsme unikátní tím, že poslední rekonstrukce, úpravy probíhaly na počátku 20. století pro rodinu Bartoňu z Dobenína a vybrali si slovenského architekta, který v té době působil v Brně, a to nikoho jiného než Dušana Jurkoviče. Tady pro rodinu Bartoňu dělal mezi lety 1909 až 13 adaptaci celého zámku na moderní rodinné bydlení, takže já vždycky říkám, že ten zámek je taková moderní továrnická vila, protože Bartoňovi jsou známí velkoprůmyslníci v textilním oboru na Náchodsku. Jurkovič tady vlastně po sobě zanechal nejenom zámek, ale třeba nedalekou restauraci Peklo, kterou přebudoval z bývalého mlýna, nebo výletní chatu Jiráskova chata na Dobrošově. Dostal zakázku od brněnského továrníka Roberta Bartelmuse na výstavbu letní vily tady nedaleko Nového Města na Resku. Já si myslím, že právě tam je ten, já vždycky říkám, dančí můstek, oslý můstek proto, aby si ti Bartoňovi vlastně toho všimli, že je tam nějaký architekt, který pracuje se dřevem, protože Bartoňovi pochází z skromných poměrů. Bydleli normálně v roubené chaloupce a možná ten venkovský styl a ta lidovost té architektury Dušana Jurkoviče je právě oslovila natolik, že řekli, no pane architekte, víte, my jsme koupili zámek tady nedaleko, pojďte nám ho udělat.
3: My jsme teď v takzvaném žebrovém sále.
4: Zkrátka místnost, kterou Jurkovič vytvořil pro rodinu Bartoňu z Dobenína jako takovou připomínku toho, že ten zámek byl dříve pozdně gotický hrad, to znamená taková ta žebrová síťová klenba na stropech, dubový nábytek, kožené tapety s rodovým erbem Bartoňu. Jurkovič sám si téhleté interiérové tvorby zrovna i v téhleté místnosti považoval jako to nejvíc vlastně, co za svůj architektonický život vytvořil.
3: Tady vidím cínové nádobí, tak to nás zase vrací k té, dá se říct, ještě hradní minulosti.
4: Přesně tak. A byla to zároveň místnost, jak jsem zmiňoval, pro setkání nejen soukromé členů rodiny Bartoňů, ale pokud byla pozvána i nějaká významná návštěva, tak přišli právě sem.
3: Kam se díváme? To je nějaká šatna?
4: Byla to zřejmě dříve šatna nebo nějaká převlékárna, možná právě i pro hosty, kteří sem pak přišli. My jsme ji pak zařídili vlastně nábytkem z období konce 30. let, protože ten přesah těch úprav byl až v roce 1939-1940, tak to je přesně, jak kdyby ta sedačka vypadla z filmu s Oldřichem
5: barokem novým třeba. Z nějaké funkcionalistické vily to má na starosti architekt Pavel Janák, který tady tu éru těch úprav završil.
3: A tady dá se říct, v tom nejzajímavějším reprezentativním prostoru se teď s kastelánem zámku Nového Města nad Metují rozloučíme v našem seriálu Zámecké léto a vám vzkazujeme, abyste nezapomněli, že ten zámek je pro vás otevřený nejen z interiéry, ale také s celou zahradou.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Nové Město nad Metují si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Já myslím, že Vlaďka Vildová to správně zakončila. Nezapomeňte na tu zahradu, protože u těch zámků jsou nádherné parky, nádherné zahrady, často skleníky, ostatně upozorňujeme na to, nebo dokonce bludiště u některých zámků jsou, takže využijte to rozhodně. No, využijte teď nabídku, jinak pozor, teď jestli telefonujete marně, se dovoláváte, telefony jsou vypnuté, využijte tu nabídku a vytočte naše číslo, protože můžete dostat 5, to je u nás dobrá známka, mimo jiné, tak oni jsou všechny dobré, protože můžete vyhrát soukromou prohlídku. František Kinský už je nachystán a jak mi sdělil posluchač, který vyhrál v loni, tak říkal, že to bylo nádherné a že se opět pokusí dovolat se do naší soutěže. Zkuste to taky.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: nadechneme, půjdeme do soutěže. Já jenom připomenu pravidlo, jak to vlastně vzniká, protože vy víte, že vždy jeden jde do vysílání posluchač, jeden je náhradníkem, tak vemu telefon, kdo je první, napíšu si adresu, někdy se raduje, já řeknu, jste bohužel první, ale jste jako náhradník. No, pak druhému se omluvím, no a třetího beru do vysílání. A tím třetím tentokrát byla z Prahy paní Marie. Paní Marie, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak já vás zdravím. Máte šanci být tedy další v našem losovacím osudí a vyhrát soukromou prohlídku zámku v Kostelci nad Orlicí. Je to pro dvě osoby, ale musíte správně zodpovědět otázku. Jestli mohu, tak já vám ji položím.
1: Dobře.
0: Tak jdeme na to. Jak se jmenovala rodina, která si nechala na začátku 20. století upravit zámek v Novém Městě nad Metují architektem Dušanem Jurkovičem? Za A to byli Bláhovi, za B to byli Bartoňovi, za C to byli Bartákovi. Tak mohu poprosit?
1: Za B.
0: Bčko. Je to tak, paní Marie, takže pětku přidávám do našeho losovacího osudí, máte tedy pětku, budu vám držet palce, stejně tak jako už jmenovaným výhercům, kteří vlastně dostali číslo před vámi. Mějte se moc pěkně a hezký víkend, neuvařte se, naschledanou.
1: Děkuju pěkně a přeju hezký den všem, vám i posluchačům.
0: Tak děkujeme, no a já se teď pustím do toho losování, takže zamíchat netřepat, ne, v obráceně. No a já už vím, jaké je to číslo, a já to teď udělám trochu napínavé. Není to jednička, není to pan Petr z Brna, není to ani dvojka, paní Jana z Frýdlantu, není to ani trojka, pan Zdeněk z Valašských Klobouk, a není to bohužel ani paní Marie z Prahy, protože vyhrává číslo 4 a čtyřku má pan Jiří Turínek, který je z Prachatic, a jemu samozřejmě gratuluji dvojnásob. Potlesk pro našeho výherce týdenního. Tu čtyřku vracím zpátky do toho losovacího osudí. Na příští týden máme před sebou ještě 2 týdny našeho letního soutěžení, našeho speciálu, tak se přidejte. No a my se vypravíme o víkendu taky na zámky. Bude to v čase výletu po 13. hodině. Vydáme se v sobotu na zámek Maleč, v neděli na zámek Blatná. No a já se těším v pondělí v 9.45. Hezký víkend všem přeje Pavel Kudrna.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: bylo 10 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Městská rychlostní zkouška Barum Rally dnes omezí provoz vlaků i autobusů. Ty budou mít stanoviště na ulici Hradská. Přírodní koupaliště ve Zlínském kraji vykazují dobrou kvalitu vody. Vychází to z měření krajské hygienické stanice ve Zlíně. Plavkyně Sémanová má zlato z mistrovství Evropy na Karlovské dvoustovce. Dnes bude jasno z maximy až 30 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Markéta Janíková mladší. Dobré dopoledne. Změny autobusové i vlakové dopravy přinese od dnešního odpoledne městská rychlostní zkouška ve Zlíně. Ta je součástí Barum Rally, pokračuje mluvčí integrované dopravy Zlínského kraje Jan Malý.
2: Od 14:45 bude uzavřeno autobusové nádraží, autobusová stanoviště budou až do půlnoci přesunuta na Hradskou ulici. Od 16:30 pak proběhne výluka na železniční trati mezi zastávkami Zlín Pršné a Zlín Střed. Veškerá omezení veřejné dopravy související s Barum Rally najdou cestující na webových stránkách www.idzk.cz.
0: Zlínští krajští hygienici při posledním měření v přírodních koupalištích potvrdili dobré podmínky ke koupání. Lidé se mohou koupat například ve vodní nádrži na Všemině, v Luhačovicích a na Horní Bečvě nebo na koupališti Albatros v Uherském Hradišti. Horší výsledky byly na Pahrbku v Napajedlích nebo u Hráze na nádrži Bystřička. Přesto je tu koupání nadále dovoleno, pokračuje Eva Javoříková z krajské hygienické stanice.
3: Pokud by někdo se chtěl koupat a chtěl zjistit kvalitu vody u té nádrže, je tam k dispozici nově v tuto sezónu QR kód, přes který se dostanou na naše webové stránky a tady už jsou zveřejněné ty aktuální kvality vody.
0: V Česku přibývá podvodů na klientech bank. Třeba podle Komerční banky se v prvním pololetí jejich počet zvýšil o více než 40% oproti stejnému období v loni. A podle České spořitelny roste taky částka, kterou útočníci lidem z účtů ukradli. Banky taky potvrzují, že klienti jejich zaměstnancům často nevěří, pokud se je snaží před převodem ochránit. Sport. Kraulařka Barbora Sémanová vyhrála potřetí v kariéře mistrovství Evropy na dvoustovce. V Paříži zvítězila časem minuta 54,38 sekundy a výrazně posunula nejen vlastní maximum, ale taky rekord evropských šampionátů, pokračuje Sémanová.
4: Byl to určitě nejlepší závod v mém životě, byl to nejlíp provedený závod v mém životě a byl to fakt neskutečný zážitek pro mě, i když jsem to plavala, tak jsem to v rámci možností nějak prožívala a fakt jsem se cítila strašně silná a o to víc si toho cením, že jsem dokázala udržet si svůj závod a jet si to svoje.
0: A odchovanec zlínského plavání Miroslav Knedla bude dnes usilovat o druhou českou medaili na mistrovství Evropy v Paříži. V semifinále znakařské padesátky časem 24 sekund a 20 setiny zaostal pouhou setinu za svým českým rekordem z rozplavby.
1: Počasí.
0: Dnes bude ve Zlínském kraji jasno, nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů a vítr slabý, proměnlivý nebo východní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Aktuálně nemáme na dálnicích a silnicích ve Zlínském kraji hlášenou žádnou dopravní nehodu. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín a nastartuje dnešní dobré dopoledne s Českým rozhlasem Zlín a Kristýna Fuchsová.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Dobré dopoledne, milí posluchači, při pátku 14. srpna. Jsem ráda, že vaším společníkem může být i teď Český rozhlas Zlín. Letní prázdniny o víkendu vstoupí do své poslední čtvrtiny. Děti si myslím, nemohou počasí téměř bez mráčku vynachválit. Některá místa v kraji teď ale kvůli suchu žádají, aby lidé více šetřili vodou. A tak pokud se chystáte u poslechu například vytírat podlahu, možná to nechte na později a místo do kbelíku si trochu vody nalejte do sklenice. A udělejte si páteční pohodu. Věřím, že vám dobrou náladu přeneseme i do práce, za volant nebo kamkoliv, kde posloucháte. Dnes nebude chybět představení dalšího soutěžního receptu pochoutkového roku. Tentokrát to budou kynuté, sladké, pruhované, plněné rohlíky. Nebo vás přeneseme do roku 1926, kdy rozhlas čekala nejsložitější organizační i technická zkouška v jeho vysílání v historii. A k tomu všemu dobrá muzika. Teď Hana a Petr Ulrichovi nebo Petr Čáslavský. Příjemný poslech.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Jako obvykle v pátek nás teď čeká představení dalšího soutěžního receptu pochoutkového roku. Ten letos slaví 10. výročí a u příležitosti tohoto jubilea spolu s vámi hledáme nejlepší recept ze všech dosavadních ročníků. A my si všechny ty medailové připomínáme týden co týden. Už je ale nedělají sami výherci. Všech 36 receptů postupně připravuje porota spolu s našimi profesionálními kolegy. V neděli to budou kynuté sladké pruhované plněné rohlíky od Žanety Bubnové z obce Polom. Podle posluchačů nejlepší recept roku 2024. Rohlíky připraví cukrář Vojtěch Vrtiška. Jak zjistil Patrik Rozehnal, důvodem, proč chtěl Vojta recept péct, bylo kynuté těsto.
1: Já mám moc rád kynuté. Je to možná i dané tím, že úplně ne vždy se k němu dostanu tolik, jak bych chtěl. A je to taková ta věc, kterou peču primárně pro rodinu.
2: Základní otázka, bude tam změna?
1: Nebudou tady úplně radikální změny. Já jsem v těstě vyměnil olej za máslo a ještě jsem včera procházel kolem čerstvých meruněk, tak bude tvarohová náplň s meruňkama.
2: Naším úkolem v rozhlase je vždy popsat to, co vidíme, abyste tu představu měli dokonalou. Problém byl u toho těsta, které připravil Vojta. Bylo tak dokonale hladoučké, kulaťoučké, šišaté, jak dinosauří vejce.
1: Ježiši Kriste. No dobře, je to krásný hladký bobánek, jo?
2: No a další věc, popsat, jak se vlastně ty rohlíky plní, balí, připravují a přendavají na plech. I to se dozvíte.
1: Ještě, že tě tu mám, ty to tak krásně popíšeš.
3: A mohli bychom vlastně říct, že když začínáš balit tu náplň, tak ty to těsto přihneš ještě z boku, by získal takovou hrázičku.
1: Já jsem trochu v panice z toho, že to poteče, takže přehýbám, kde se co dá a utahuju, kde se co dá.
2: A opravdu se povedly, tak nadýchané a dokonalé, dlouho jsem je neměl.
1: Já když zavřu oči, tak cítím koláče mojí prababičky a je to strašně hezký pocit, takhle zpětně. Fakt musím říct, že moc děkuju za ten recept.
0: Jak velké jsou rozdíly v obou receptech, zjistíte v neděli po 10. hodině v pořadu Pochoutkový rok. Ale recept mladého cukráře Vojtěcha Vrtišky najdete už teď třeba na našem Facebooku nebo Instagramu a později i na stránce www.pochoutkovirok.cz. Původní sladké pruhované plněné rohlíky od Žanety Bubnové z obce Polom budou s těmi dalšími výherními recepty z předchozích ročníků soutěžit o titul Nejlepší recept pochoutkového roku za 10 let.
4: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

0: I tento víkend máme pro vás skvělé hosty, kteří usedli na pohovku Jožky Kubáníka. V sobotu odpoledne se těšte na oblíbenou herečku Simonu Stašovou a její vyprávění, během kterého se otřásalo divadlo smíchem. A v neděli od 11. se těšte na herečku, o které můžu směle říct, že má nejnakažlivější smích, co znám. Jmenuje se Bára Hrzánová a má pro vás také spousty veselých historek. Na mé hosty i na vás se v sobotu po 17. a v neděli hodinu předpolednem těší Jožka Kubáník.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat kombinacím léků a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Dospívala Helena Vondráčková. Pražská Slavia a proti ní Budapeštská Hungárie. Toto fotbalové utkání 3. října 1926 bylo prvním, které mohli lidé živě poslouchat v rozhlase. A to díky komentáři legendárního Josefa Laufra. A právě k prvním sportovním přenosům se vracíme teď, v posledním díle našeho seriálu Rozhlasové stovky. Za zrod přímého přenosu můžeme považovat ještě starší událost, tu z přelomu června a července 1926, kdy celá republika sledovala 8. všesokolský sled v Praze.
1: Jásavá, výsostná, radostná hudba vyvrchuje tohoto motýl a vzklenula se nad slovy Tyršovými.
2: Takhle komentoval 10. všesokolský sled v létě roku 1938 reportér František Kocourek. Málo který z cvičenců si připustil, že následující roky budou pro členy Sokola tragické. Vraťme se ale do roku 1926, do svobodnějšího období první republiky, kdy na začátku července na Strahově téměř 150 000 cvičenců na 8. všesokolském sledu sledoval i prezident Masaryk. A poprvé sled mohli slyšet i lidé u přijímačů.
3: Oni měli zkušenost už z roku 25, že když mikrofon vyvedou z rozhlasového studia a dají ho třeba do Národního divadla, tak můžou odvysílat operu živě v přímém přenosu. A fascinovalo je, že ten mikrofon mohou postavit na nějakou slavnost, slyší dechovku, slyší tleskání lidí, slyší řečníky, ale došlo jim velmi rychle, že ten mikrofon se neobejde bez někoho, kdo by řekl, co se tam vlastně děje.
2: Jak vypráví znalec rozhlasové historie Tomáš Černý, jako reportéra na všesokolský sled vybrali hlasatele Františka Havla, původně kočovného herce.
4: Jméno Havel. No, naložili mne do auta s prázdnýma rukama, bez jediné informace a povídej. Sokolem jsem nebyl, sokolské cvičení jsem nikdy neviděl, o sportu jsem vůbec neměl ani zdání, v rozhlase jsem byl půl roku, a bylo mi 49 let.
2: František Havel na přenos, který se pochopitelně v archivu nedochoval, vzpomínal v rozhlasovém vysílání v roce 1957.
4: A když z hlavní brány nastupovaly stále nové a nové řady mužů a žen a v plné ukázněnosti začaly cvičit, podlehl jsem duši davu, otevřeli se mi oči, otevřeli se mi ústa, rozvázal se jazyk, a do mikrofonu jako své nejspanilejší milence do jejího ouška šeptával jsem své nové, bohaté, radostné a dosud nepoznané zážitky.
2: Po první zkušenosti se sletem rozhlasákům došlo, že právě takhle by se dala přenášet i běžná sportovní utkání, včetně fotbalu. Jenže Františka Havla, sportem nepolíbeného, na stadion postavit nemohli.
3: A tak si vyhlídli někoho jiného, který ovšem 3. října 1926 se na stadion Slavie nedostavil. A protože Josef Laufr byl známý sportovní funkcionář Slavie, byl to mnohaletý sportovní redaktor, který si to vyvzdoroval na rodičích, aby se mohl věnovat sportovní novinařině.
5: Haló, z hřiště Slavie na Letné přinášíme vám reportáž o ligovém utkání Slavia Sparta.
3: Tak ho vyhmátli přímo v šatně fotbalové a řekli mu, hleďte, jestli to neuděláte, tak bude mít Slavie strašnou ostudu. A to on samozřejmě jako slavistický funkcionář nechtěl. Takže se opravdu nechal takřka vyvléct za límec k tomu mikrofonu a tam dostal od ředitele radiožurnálu jediný pokyn. Mluvte furt.
5: Kopecký střelil míč, který si sám vypracoval, 1-1.
2: S Tomášem Černým posloucháme Laufrův o 10 let mladší výkon, kdy tento zakladatel české rozhlasové sportovní žurnalistiky 11. října 1936 komentoval derby pražských S. Dnes má český rozhlas samostatnou sportovní stanici. Radiožurnál Sport vysílá denně od 6 do 24 hodin sportovní přenosy, vstupy ze stadionů i magazíny o profesionálním a amatérském sportu. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
6: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Zlín.

0: dohrála kapela Čechomor. Už po druhé během těchto letních prázdnin ožije hrad ve Zlíně Malenovicích večerním programem. Tajemnou atmosféru akce napovídá její název Když na hrad padne noc. Co všechno se bude dít, teď poví mluvčí muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně Sylvie Lečíková, kterou zdravím po telefonu. Dobrý den.
1: Dobrý den vám i posluchačům.
0: Tyto prázdniny se do Malenovického hradu po rekonstrukční pauze vrátily speciální večerní prohlídky. Budou se moci lidé na zítřejší akci podívat, co vše se změnilo?
1: No, samozřejmě uvidí některé změny, ovšem neuvidí všechny, protože nedokážeme provést prohlídky.

0: Uherský Hradu ve všech nových expozicích a prostorách, kterých je opravdu teďka hodně. Nicméně dostanou se do malovaného sálu jako hlavní atrakce hradu a dostanou se na půdu, která je stejně působivá.
1: Co všechno tedy na návštěvníky na těchto prohlídkách čeká? Budou s průvodcem, bude tam nějaký program? Jaké budou?
0: Ta akce probíhá jednak v předhradí, kde je doprovodný program. Hlavní hvězdou večera bude naše dlouholetá oblíbená skupina Fuerza del Fuego s ohňovou show. Bude tam skupina historického šermu Berendal. Máme tam kata, máme tam dobového krejčího, bábu kořenářku a tak dále. Potom další část, to jsou komentované prohlídky hradu, které ale jedeme v trochu jiném režimu, než jsou návštěvníci běžně zvyklí.
1: A to v jakém tedy?
0: Jsou trošičku kratší, jedou po úplně jiné trase a na té trase se návštěvníci mohou potkat s několika postavami, které jsou s hradem Malenovice spojeny, ať už to je Tetour z Tetova, dokonce slíbil účast i císař Karel IV. A máme tam třeba pana správce štandarských panství, takže asi je na co se těšit.
1: Musí se zájemci o prohlídku hradu předem hlásit?
0: Nemusí. My jedeme v režimu, jak kdo přijde, tak jde.
1: Už jste zmínila, že na nádvoří hradu chystáte také doprovodný program. Můžete o něm ještě něco povědět více?
0: Ta ohňová show, kterou jsem už zmiňovala, na to se návštěvníci těší vždycky asi nejvíc. Jednak za světla pojedeme ještě s různými tanci, šátky a prapory a podobně. Po setmění potom nastupuje ta největší parádní show, která bude začínat zhruba v 9:30 večer. Program samotný trvá od 7 do 10 večer a samozřejmě s tou tmou to má báječnou atmosféru.
1: To byla mluvčí muzea Jihovýchodní Moravy ve Zlíně Silvie Lečíková. Díky za pozvání a ať se sobotní akce na Malenovickém hradě podaří. Naslyšenou.
0: Moc krát děkujeme, krásný den, naschledanou.
1: Ještě upozorním, že tipy na další víkendové akce v regionu najdete také na našich webových stránkách zlín.rozhlas.cz.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Naše dějiny od počátku, jejich stopy kolem nás i legendární rozhlasový seriál. To jsou toulky českou minulostí. Slavné postavy naší historie užívají...
1: Ale je nehuse,
2: řekl na to Zikmund.
1: Kdo pak žije bez hříchu?
0: A lidé a jejich příběhy z dávné historie jsou nám nečekaně blízcí.
3: V moderní terminologii by bylo možné označit jeho otce Jana Lucemburského za deseti bojaře, zatímco Karel byl těžký atlet.
0: Poslouchejte nezapomenutelný seriál Toulky českou minulostí od prvních dílů. Každou neděli dopoledne po 9:45 v Českém rozhlase Zlín.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Petr Novák v předchozí písničce vyzýval k povídání a já mám teď stejnou prosbu k naší regionální stopařce, redaktorce Petře Sedláčkové. Ta se totiž dnes vydala do Březolup na Uhersko-Hradišťsku, kde si letos připomínají 140 let od založení místního sboru dobrovolných hasičů. Právě jeho historii, současnost i nové zázemí připomenou o tomto víkendu oslavy. A Petru, zdravím, dobré dopoledne, máš slovo.
2: Krásné dopoledne. Jak již zaznělo, dnes se nacházím v Březolupech, kde místní dobrovolní hasiči letos slaví opravdu významné výročí. Zrovna nám přijíždí těžká technika, takže my se kousek přesuneme, aby nás nerušila. 140 let od založení slaví březolupští hasiči. Za tu dobu se samozřejmě proměnila jak technika, způsob zásahu i samotné zázemí hasičů. A právě to je dobře vidět i dnes, kdy mohou zájemci nahlédnout do nově zrekonstruované a rozšířené hasičské zbrojnice.
1: Petro, co tě na březolupských hasičích nejvíc zaujalo? Možná kromě právě slyšíme jejich techniku. Je pěkná, je naleštěná na oslavy?
2: Samozřejmě, tady už se uklízí, gruntuje a chystá všechno na ty velkolepé oslavy. A samozřejmě, co mě zaujalo, je zde to, že se zde potkává minulost se současností. Na jedné straně je tady 140 let tradice a zkušeností několika generací hasičů. Na straně druhé nová technika, moderní zázemí a také nové možnosti, které současný sbor má. No a právě o tom, jak se za těch 140 let březolupští hasiči proměnili a co pro ně znamená nová zbrojnice, si teď povídám s Jaroslavem Juřenou, velitelem sboru dobrovolných hasičů a jednotky požární ochrany. Dobré dopoledne přeji.
3: Dobré dopoledne.
2: 140 let je opravdu úctyhodná historie. Co podle vás za tu dobu nejvíce charakterizovalo Březolupský hasičský sbor a co se naopak za těch 140 let výrazně změnilo?
3: Tak asi nejenom Březolupský dobrovolné hasiče, ale celkově hasiče, že ta charakteristika je taková pořád stejná. Jo? Pomáhat lidem, je jedno takové heslo, Bohu k ctí, bližnímu k pomoci, to je pořád stejné, pořád to platí, ať jsou dobrovolní nebo profesionální hasiči. A co se změnilo, bych řekl, tak asi v podstatě požadavky na nás jakoby praktické, teoretické i na vybavení, ať toho máme prostě více.
2: Když se podíváme na současný sbor, kolik máte aktuálně členů tady v Březolupech a jak se daří zapojovat mladé hasiče a co dnes vlastně obnáší být dobrovolným hasičem v Březolupech?
3: Sbor dobrovolných hasičů v Březolupi má momentálně 49 členů. Mladé zapojují se sami v podstatě, reprezentují nás v požárním útoku, kdy běhají vlastně tým žen, máme tým dorostenců a máme tým vlastně muži nad 35 let. Takže se účastníme velké ceny Uherské Hradiště plus Zlínské ligy požárního útoku, kde se umístíme docela na solidních umístěních. V Hradičské lize je to ještě o post lepší. A co to znamená, co to obnáší být březolupským hasičem? Asi nejvíc to, že se účastníme v podstatě hromady akcí prostě v Březolupech, ať už jsme žádáni jako požární dozor na palení čarodějnic, děláme sběr železa dvakrát ročně, uklidíme svět, uklidíme Česko, se účastníme. A hromada dalších akcí, ať už je stavění máje, požární dozor na různých akcích, zábavách, co se dějí tady v Březolupech plus okolí.
2: Ono je toho samozřejmě mnohem víc, nejsou to jenom ty akce, ale my jsme se bavili před chvílí také o tom, že nezasahujete, co se týká toho požáru nebo nějakých nenadálých událostí, pouze v obci Březolupe.
3: To se týká vlastně jednotky požární ochrany, teď jsem mluvil spíš o SDH, ale když se otočíme na tu jednotku, tak vlastně teď jsme postoupili z páté kategorie do trojky, lidově řečeno, a přibyla nám vlastně na starost v úzovkách ještě obec Svárov a Zlámanec, kdy vlastně budeme vyjíždět k mimořádným událostem do těchto obcí.
2: Ono s tím souvisí také rekonstrukce nové vaší hasičské zbrojnice. Vy jste ji rozšířili o, řekněme, podstatnou část, o takovou garáž na dva vozy, řekla bych. Co vám vlastně ty nové prostory přinesly a v čem vám to teď usnadní fungování a práci v celém sboru?
3: Tak přineslo nám to hodně prostoru pro uložení prostě toho vybavení, které potřebujeme k těm zásahům. Jo, je toho prostě potřeba víc, hromada hadic, hromada, já nevím, pily a tak dále. A k tomu potřebujeme místo nějaké okolo toho chodit, jo, když ti chlapi přiběhnou k tomu zásahu, tak aby o sebe nezakopli, když se převlékají, tak ať se můžou nějak solidně kolem toho protáhnout, kolem toho auta a bezpečně vjet. A
2: to by asi bylo pro začátek všechno. Důležité je samozřejmě, aby opravdu vyjeli, aby se zúčastnili té akce, aby případně třeba zachránili někomu majetek, zvíře, nebo případně zachránili nějakou osobu, která se může ocitnout, řekněme, v nečekané, nenadále situaci. Vy tedy slavíte 140 let, vrátíme se zpátky k té historii toho sboru a budete tento víkend pořádat velké oslavy, který jejich součástí bude také požehnání zrekonstruované zbrojnice a nové zásahové cisterny. O té jsme ještě nemluvili. Jak významný je pro sbor nový vůz a co díky němu budete moci při zásahích těch jako lépe zvládnout?
3: Tak získali jsme bezplatným převodem ze zlínské stanice zánovní cisternu, která je oproti té starší, kterou obec pořídila v roce 2017, tak je každopádně modernější, rychlejší, má větší objem vody, má větší objem pěniva, takže můžeme zásobit prostě to požářiště větším množstvím vody a je to takové prostě modernější auto prostě ve všech směrech, než ta 35 let stará cisterna, co jsme měli předtím.
2: Ono je to rozhodně důležité, protože věřím, že právě u vašich zásahů je každá minuta dobrá, možná každá sekunda. Pane Juřeno, já vám moc děkuji za rozhovor a pro naše posluchače ještě doplním, že Březhlubští dobrovolní hasiči slaví 140 let od svého založení tento víkend v sobotu 15. a v neděli 16. srpna. Sobotní program nabídne ve 14 hodin na fotbalovém hřišti ukázky zásahů historickou i současnou technikou záchrany osob. A děti čeká také pěnová lázeň a večer projede obcí spanilá jízda zásahové techniky. V neděli pak oslavy pokračují mší svatou a požehnáním nově zrekonstruované zbrojnice a zásahové cisterny. Zájemci si pak budou moci prohlédnout i nové prostory hasičské zbrojnice.
1: To byla redaktorka Petra Sedláčková živě z Březolupské hasičské zbrojnice. Děkujeme a přejeme krásný den.
2: Děkuji, naslyšenou.
1: A pokud i vy znáte ve svém okolí místo nebo příběh, který stojí za pozornost, pošlete nám tip na stopar.zlin@rozhlas.cz. Regionální stopařka Českého rozhlasu Zlín vyráží za zajímavostmi našeho kraje každý všední den.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: Mít s vlastními sousedy dobrý vztah nemusí být vždy jednoduché. Někdy vadí hluk, přerůstající stromy nebo kouř z grilu. Kdy pomůže domluva a kdy už je na místě hájit svá práva, o tom si budu povídat v páteční poradně s právničkou Jaroslavou Martincovou Strnadovou ze zlínské advokátní společnosti Petráš a Rezek. Začínáme po 11. hodině. Zůstaňte s námi.

0: bylo 11 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Dožnovský Airbus svezl za první měsíc provozu 1200 lidí. Město kvůli velkému zájmu rozšíří síť zastávek. Kvůli městské rychlostní zkoušce Barum Rally bude Muzeum jihovýchodní Moravy i Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně dnes zavírat už ve 3 hodiny odpoledne. Večer odstartuje zlínská Barum Rally. Kvůli zranění chybí lídr českého šampionátu Stříteský. Dnes bude jasno, z maximy až 30 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín pro vás připravila Markéta Janíková mladší. Dobré dopoledne. Rožnov pod Radhoštěm bude přidávat další zastávky sdílené dopravy Airbus. O službu je od spuštění mimořádný zájem. První měsíc vezla 1200 lidí a najela 867 jízd. Zhruba třetina z nich byla sdílená, auto tedy cestou nabíralo další lidi. Město proto zvažuje, že druhý vůz nasadí dřív, než počítalo, říká nezávislý starosta Jan Kučera.
2: Už dneska máme sezbíraných asi 20 dalších podnětů na doplnění stanovišť, my s tím takto počítáme. Je to vlastně v celém městě, často se ozývají i lidé z okrajových lokalit, kdy říkají, ještě tady bychom byli rádi za doplnění, protože my když jdeme úplně z toho kraje, tak pro nás je to třeba 3/4 kilometru nebo kilometr na nejbližší zastávku a velmi nám to pomůže.
0: Batiův institut 1415 ve Zlíně omezuje svůj dnešní provoz kvůli městské rychlostní zkoušce Barum Rally. Krajská knihovna Františka Bartoše i Muzeum jihovýchodní Moravy budou otevřené pouze do 15 hodin. Krajské turistické informační centrum bude zavírat o hodinu později. Do 16 hodin budou také otevřené podzemní garáže, které mohou návštěvníci využít. Od uzavření trati o 16:30 odpoledne a během rychlostní zkoušky bude platforma mezi budovami 14 a 15 veřejnosti nepřístupná. Česko čeká další tropický víkend. Horko znovu zatíží lidský organismus, hlavně nemocných nebo starších lidí. Kromě předpovědi teplot můžou lidé sledovat taky výhled tepelné zátěže. Tu nabízí třeba vlnyveder.cz, vědců z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd. Podle klimatologa Pavla Zahradníčka to může pomoct taky zdravotníkům.
3: Máme ověřeno, že vlastně za této situací výrazně roste zátěž zdravotního systému, kromě záchrany, tak i zátěže nemocnic. Bohužel máme potvrzeno, že roste i úmrtnost v těchto dnech. Může se připravit městská samospráva nebo i státní samospráva. A samozřejmě i pracovní podmínky by se měly upravit podle toho, o jakou profesi jde. Sport.
0: Noční rychlostní zkouškou v centru Zlína odstartuje 55. ročník automobilové Barum Rally. První jezdci vyjedou na trať v 8:30 večer. Skupina největších favoritů absolvuje okruh okolo 11. Kvůli zranění ale bude na startu chybět lídr průběžného pořadí českého šampionátu Dominik Stříteský.
4: V roli největšího favorita tak do Barum Rally vjede obhájce loňského vítězství Jan Kopecký, který už tento závod vyhrál 12krát a je jeho historicky nejúspěšnějším účastníkem. Mezi vyzývatele patří třeba dva piloti pocházející přímo ze Zlínska, Erik Zeiss a Adam Březík. Závod je taky součástí evropského šampionátu a zúčastní se ho i zahraniční posádky. Od roku 2012 ale vítězí jen Češi. David Nekvinda, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Dnes bude ve Zlínském kraji jasno, nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů a vítr slabý, proměnlivý nebo východní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Ve Vizovicích v Říčanské ulici došlo k nehodě osobního a nákladního auta a na silnici mezi Slavičínem a Petrůvkou je hlášen požár auta. A v Uherském Ostrohu v ulici Podbřehy došlo k nehodě dvou osobních aut. Zprávy Českého rozhlasu Zlín končí a dál pokračuje Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Zlín a Kristýnou Fuchsovou.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Vztahy mezi sousedy jsou nezřídka námětem pro filmaře a výsledkem může být komedie stejně jako tragédie. Dobré sousedské vztahy někdy naruší hluk, přerůstající stromy nebo třeba kouř z grilu, kdy pomůže domluva a kdy už je na místě hájit svá práva. O tom si budu povídat s právničkou Jaroslavou Martincovou Strnadovou ze Zlínské advokátní kanceláře. Vítám vás ve studiu, dobrý den.
6: Dobrý den a děkujeme za pozvání.
5: Pokud máte se sousedy potíž, neváhejte se na nás obrátit. Ptejte se na e-mailu studio.zlin@rozhlas.cz nebo si zapište telefonní číslo 221 555 210. Poradna začne už po písničce. Za mikrofonem Českého rozhlasu Zlín zůstává Kristýna Fuchsová. A vy zůstaňte také s námi.
1: Český rozhlas Zlín.

najde cíl. Když jdou na mužskýho léta, teprv je to vážně chlap. Strašně rychle zapomíná, kdy ho život kous až kráp. Místo kouzla tichých večerů zastahá lidi z maléru a vůbec neuznává.

0: Posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Zlín a jeho páteční poradnu. Hostem je zlínská advokátka Jaroslava Martincová-Strnadová. Dnešním tématem budou sousedské spory. Na vlastní otázky se můžete ptát i vy, a to na e-mailu studio.zlin@rozhlas.cz nebo nám zavolejte na číslo 221 555 210. Ještě jednou ho zopakuji, 221 555 210. Jaké sousedské spory ve své praxi řešíte nejčastěji?
1: Co se týká sousedských sporů, tak bych rozlišila ty, které jsou nejčastější mezi lidmi a které se dostanou až do té právní roviny. Ono to má spojitost, protože často se začíná tím banálním sporem, kdy pouze soused se chová tak, že je mi to nepříjemné, a tyto spory často pak vyvrcholí právě tím právním problémem, kdy už to přesune přes takovou určitou mez, která je pro ty lidi snesitelná. Ale možná, kdyby ji začali řešit právě v tu chvíli, kdy to ještě nebyl problém, tak by nenastal ten soudní spor. Nejčastěji tím počátečním problémem je hluk. Ale nejčastější soudní spory nebo právní spory, které poslední dobou se objevují, tak jsou spojené s rekonstrukcí nemovitostí.
0: A s tím spojený hluk.
1: Ano, s tím spojený hluk. Člověk koupí nemovitost už v nějakém zažitém pořádku té místní části. Vstupuje do toho s nějakou nadějí, že bude mít sousedy, s kterými se domluví. Většinou ta první situace je taková, že se opravdu domluví. Domluví se ústně, ale nedají si nic, tak říkají, na papír. Pak začnou s tou rekonstrukcí a v tu chvíli toho souseda to začne nějakým způsobem obtěžovat. Nejen ten hluk, ale je tam větší prašnost, může být potřeba, aby řemeslníci vstupovali na jeho pozemek. Nemusí se vždycky ti řemeslníci podle toho souseda chovat dostatečně ohleduplně. A tam nám vzniká ten právní problém, kdy lidé přicházejí s tím, ale já jsem byl na všem se sousedem domluvený, ale nemají nic na papíře. A když nemají nic na papíře, tak je to problém. Takže řekla bych, že ne začít řešit zavčasu ten problém, ale začít ho řešit ještě dřív, než nastane.
0: Právo mluví o takzvaných imisích. Co si pod tím má běžný člověk představit?
1: To je taková právní zkratka, kterou stanoví občanský zákoník, a myslí se tím v podstatě cokoliv, co vniká ze sousedního pozemku na můj pozemek. Nemusí to být z bezprostředně sousedního pozemku, z jakéhokoliv sousedního pozemku, a zákon tam vnímá například hluk, vodu, plyn, zápach, světlo, stín. Dokonce se pod tady ten pojem imise tak řadí i vnikání zvířat. Ty imise se dají v podstatě rozlišit jako přímé a nepřímé. Ty nepřímé, to jsou ty běžné, to, že jde kouř ze sousedova grilu, nebo že sousedovi děti jsou hlučné. Ty přímé, které zákon výslovně zakazuje, to jsou ty, které soused na můj pozemek úmyslně přímo nějakým způsobem dostává. Třeba to, že udělá svod ze své střechy přímo na můj pozemek, jeho voda z jeho střechy vniká přímo na můj pozemek, a to zákon výslovně zakazuje, tedy s určitou výjimkou, protože toto může být upraveno například nějakým věcným právem mezi námi, anebo už mezi našimi právními předchůdci, protože u tady těch sousedských sporů nebo obecně u sousedských vztahů, tam většinou, když nestavíme takzvaně na zelené louce, kde bychom nikoho kolem sebe neměli, tak vstupujeme v některých případech už do práv a povinností toho předchozího vlastníka.
0: Když mě soused tady dlouhodobě obtěžuje hlukem, kouřem, zápachem nebo třeba pálením odpadu, co mám udělat jako první?
1: Určitě jako první bych určitě doporučila zajít za sousedem a ve vší slušnosti mu říct, já se omlouvám, ale to, co děláte, mě obtěžuje, vadí mi to z tohohle a tohohle důvodu. Možná si to ani neuvědomujete, mohl byste s tím přestat.
0: Jaké jsou další kroky, když se nic nezmění?
1: Pokud se nic nezmění a ten stav je dlouhodobý a má tu intenzitu, že mě opravdu jako obtěžuje, tak zaprvé bych měla začít dokumentovat, protože pokud dojdeme až do toho soudního řízení, tak bez důkazů budeme postaveni velmi složité. A druhá věc, kterou bych, tak bych přišla do písemného do písemné komunikace, protože zase pro budoucí spor potřebuji mít důkazy, že jsem řádně vyzvala k tomu, aby ze svou činností přestal.
0: Říká zlínská advokátka Jaroslava Martincová-Strnadová. Na otázky o sousedských sporech se ptejte na e-mailu studio.zlin@rozhlas.cz nebo zavolejte na číslo 221 555 210. Jsme tu pro vás.
2: Volejte studio Českého rozhlasu Zlín 221 555 210.

0: Hostem Českého rozhlasu Zlín je zlínská advokátka Jaroslava Martincová Strnadová. Tématem jsou sousedské spory. S vlastními dotazy k tématu se na nás obracejte na e-mailu studio.zlin@rozhlas.cz nebo zavolejte na číslo 221 555 210. Ještě jednou 221 555 210. Podle agentury Ipsos, která v loni pro server Seznam zprávy zpracovávala průzkum o sousedských sporech, je nejčastějším sousedským problémem hluk. Sama jste to v prvním vstupu říkala. Kdy je rámus od souseda ještě běžnou součástí bydlení a kdy už může jít o nepřiměřené obtěžování?
1: U toho hluku je vždycky důležité rozlišit několik faktorů. Samo o sobě to, že jsou překračovány třeba hygienické limity, není jediným, co se dá posuzovat. I pod hygienické limity to může být obtěžující imise, na dně většinou tam to vzniká nějakým provozem a tam můžou být nějaké výjimky. Ale vždycky je potřeba posoudit to z hlediska obvyklosti v dané lokalitě. Jiná míra hluku bude přípustná v paneláku na sídlišti, jiná v centru města a jiná na vesnici, kde se i jakoby liší to, jaký hluk nás může obtěžovat. Ale nějaká obecná míra hluku, která by byla povolená anebo naopak zakázaná, ta neexistuje.
0: My tady máme prvního volajícího. Dobrý den, jaký máte dotaz?
2: Dobrý den, Zdeněk. Prosím vás, já bych se chtěl zeptat. Nastěhovali se sousedí vedle a byl klid, dlouho byl klid. A v poslední dobou prostě jim všechno vadí a jde si cosi. A při digitalizaci se zjistilo, že mají plot 70 cm u mě. Když bych na tom trval, domůžu se toho, aby ten plot si posunuli zpět nebo ne?
1: Dobrý den, to záleží na více faktorech. Jedním z nich bude čas, jak dlouho je ten plot v tom stavu, který je. Obecně ano, nikdo nesmí zabrat váš pozemek, ale konkrétně pak záleží i na tom, jestli tam nemohlo nastat vydržení anebo mimořádné vydržení, kdy se může někdo stát vlastníkem části pozemku právě na základě toho, že historicky po dostatečnou dlouhou dobu je to užíváno a nikdo to užívání nenamítá.
2: Děkuju.
0: Jestli to takto stačí, jsme rádi, že voláte a my se posuneme v našich otázkách dál. Platí, bavili jsme se před tímto telefonátem o hluku, platí nějaká pravidla pro hlučné práce, například vrtání, sekání trávy nebo rekonstrukci bytu?
1: Obecná pravidla mimo dodržování nočního klidu celorepublikově neexistují, ale poslední dobou řada obcí, ministerstvo k tomu vydalo i metodiku, zavádí určité omezení hluku jednak místně a jednak časově. Takže ano, jsou obce, kde mají obecně závaznou vyhlášku, že například v neděli v určitou dobu je zakázáno provádět určitý druh hlučných prací, ale obecně nic takového neexistuje.
0: A to zjistíme na konkrétním obecním úřadě.
1: Na konkrétním obecním úřadě. Většinou vyhlášky se dají na elektronických vývěskách.
0: Co dělat, když si se sousedem nejsme jistí, kde přesně vede hranice našich pozemků? To možná trochu i navazuje na naši telefonickou otázku od pana Zdeňka. Co tedy v takovém případě dělat?
1: Přesně tak, ten jeho problém se dost toho dotýká. V první řadě, pokud si nejsme jistí a nejsme ve sporu, tak se podívat do katastru nemovitostí, pokud už byla provedena digitalizace, jsou záznamy poměrně přesné, ale mnozí lidé si myslí, že to lze z těch záznamů zjistit na centimetr. Na centimetr přesně vám to neřeknou ani při digitalizaci. Je tam určitý posun, který je v míře až do desítek centimetrů. Starší záznamy, ty jsou ještě mnohem nepřesnější, protože tloušťka tušky v těch původně kreslených byla i několik metrů. Takže pokud se nedoberu závěru se sousedem z katastru, je dobré si nechat zaměřit pozemky geodetem, když zjistíme, že to zaměření nám nějakým způsobem nesedí, je lepší udělat nějakou dohodu. I u pána bych doporučila se případně ze sousedy domluvit třeba na odkupu části toho pozemku a právně to narovnat, než vést nějaký dlouhodobý spor o to, kdo je vlastníkem. Ale ano, tou poslední fází je, pokud se domnívám, že nějaký prostor je můj a že ho někdo neoprávněně užívá, tak je žaloba na určení vlastnictví.
0: Radí zlínská advokátka Jaroslava Martincová-Strnadová. Vlastní otázky na ní pište na mail studio.zlin@rozhlas.cz nebo zavolejte na číslo 221 555 210.
3: Úterý 18. srpna dopoledne nás nemusíte jen poslouchat. Od 10 hodin budeme vysílat přímo z Luhačovické Vincentky. Hostem Českého rozhlasu Zlín bude slovenská herečka Kamila Magálová, která je kmotrou letošního ročníku festivalu Divadelní Luhačovice. Tak přijďte za námi mezi 10. a 12. Naslyšenou i naviděnou se těší Anna Randárová.
4: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
4: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín.

0: Sousedské spory, to je téma dnešní poradny Českého rozhlasu Zlín. Dnes se zlínskou advokátkou Jaroslavou Martincovou Strnadovou. Své otázky pište na e-mail studio.zlin@rozhlas.cz nebo zavolejte na číslo 221 555 210. Měla jsem tady teď dva volající, ale než jsem stihla dopovídat svoji větu, tak to položili, takže položím vlastní otázky na paní Strnadovou. Velkým tématem v sousedských sporech jsou i stromy. Kdy může soused požadovat odstranění nebo ořezání stromu, který roste u hranice?
1: Nový občanský zákoník přinesl mnohem přesnější úpravu, kdy nově říká, že stromy, které vzrůstají nad 3 metry, se mohou sadit 3 metry od hranice. Stromy, které jsou menší, tak tam je to 1,5 metru, kdy pokud mě to nějakým způsobem obtěžuje, nějakým způsobem mi to činí problém, můžu se domáhat toho, aby to soused nedělal, případně aby ty stromy pokácel. Ale zase týká se to pouze některých stromů, pokud je vedle les nebo sad, tak tam ta hranice se dodržet nemusí. A to stejné platí pro stromy, které byly vysazeny před účinností nového občanského zákoníku, protože nemůžeme na základě jenom nové právní úpravy chtít, aby se pokácely staré stromy.
0: Máme tady volajícího. Dobrý den, jaký máte dotaz?
2: Dobrý den, posluchačka z Uherského Brodu. Prosím vás, já bych se chtěla zeptat, co dělat víc ještě, protože sousedí tady v paneláku ve dvou bytech dokonce dělali úpravy. Ten jeden, ten už je možná 10-11 let, nedělali tady žádnou očistu ještě dokonce ze samosprávy. Jím řekla ta zástupkyně z našeho vchodu, že se ani chodba, která byla jako všechno zaprášené, tak že se nemusí uklízet ani malovat, takže se to ani nedělalo. A další, co bydlí pod námi, tak to je asi tak, nevím, kolem 5 let, co dělali velkou, protože všechno bylo omítky pryč, jako z panelů, všechno se dělalo nově. A taky se neuklízelo, jenomže já už mám teď jako problémy dýchací a všechno, protože my jsme taky nemohli malovat, nebo já jsem prodělala různé operace těžké, takže z toho důvodu a nemám nikdo pomoc, abych si to mohla teda nechat udělat. Ani důchod nemám tak, abych mohla jako platit. Ani se nepřišli zeptat, protože tady, když se bouralo, tak to prášilo venku, úplně bylo až vedlejší vchody a to všechno teda jako bylo uděláno, ale nikdo nepřišel, jenom přišla, než začali dělat, tak ta sousedka, ale ani jsem si to nestačila přečíst, jenom abych jí podepsala, jestli to mělo být jenom kvůli hluku nebo co, tak jsem říkala, mě nevadí, ale teď ještě jako co mají přístroje teda jako, nebo nevím, jak to honem nazvala, tak co je odsávání teda, potom odvětrávání teda jako takhle, potom sušičku, co mají, tak to taky v noci puštěné, dokonce v obou bytech, hučí to a když už jsem se ptala, co mají, co pouští v noci nebo zapínají, ne, nikdo nic, a ještě dokonce ta jedna mě řekla, co teda dřív ještě opravovali ten byt, takže mě bude žalovat. Já nevím teda ale za co, když by měli být oni vstřícní něco udělat a ještě k tomu, když ten prach jako tady byl a všechno, takže by měli dokonce přispět na malování anebo na ten úklid a nikdo nic. Jenom já mám zle a dokonce už i moje rodina, když přišli, tak mě nedávají. Tak já nevím, žádný hluk nedělám, nikomu nic nedělám.
0: Takže
2: musím trpět, takže děkuji vám.
0: Já bych vás ještě chvilku pozdržela na telefonu, abychom si to ujasnili. Ptáte se tedy na úklid společných prostor po rekonstrukci, jestli je povinný, jestli jsem to dobře pochopila?
2: Ne, to už jako to bych jako nebrala v úvahu. Spíš teda jako když jsme měli, protože ten byt pod náma, když se dělal, tak my jsme byli prakticky v prachu. Takže jsem neměla jako kam odejít. Takže to mělo být podle mě, tak se měli přijít zeptat, když jsem jim to říkala, protože jim to dělali tedy ještě zahraniční pracovníci. No a

0: vyprat a tak dále, takže
1: dobře.
0: Ono každá ta pračka třeba nemusí
1: dobře.
0: Být úplně tichá. Já mám
1: teda takže chcete
0: tichou,
1: poradit,
0: ale...
1: jak se domluvit, nebo jak bychom vám mohli teda poradit ve vaší situaci?
0: No nějak tak jako poradit, jako
1: ano.
0: Co s tím dělat.
1: Co dělat s tím hlukem, který vám vadí?
2: Tak,
0: no ten, hlavně ten hluk v noci,
1: ano.
0: Aby mm-hmm. nepouštěli
1: tak,
0: sušičky.
1: Tak prosím paní Strnadová, aby vám mohla odpovědět.
2: Asi v první řadě je, pokud už jste s nimi o tom mluvila a oni ten hluk popírají, tak začít dělat nějaký záznam toho hluku, aby v případě sporu bylo prokazatelné, kdy a jaký hluk se ozývá. To je taková první a pak písemná výzva, případně se poradit na základě těch zaznamenaných měření hluku s právníkem, jak dále postupovat.
1: Dnes na dotazy odpovídá zlínská advokátka Jaroslava Martincová-Strnadová. Po písničce nás čeká poslední část dnešní poradny, proto pište své dotazy na mail studio.zlin@rozhlas.cz nebo volejte na číslo 221 555 210.
3: Posloucháte Dobré rady s Českým rozhlasem Zlín.

Ředy je Kamenice, Malé Labe, Střední Labe, Velké Labe, Ostravice, Loučka, Střela je Marínu, i Moravice, Hornát, Hnilec, Berounka, Mžela, Torice, Váh, Úh, Žiletavka, Jevíšovka, Stará Řeka, Nová Řeka, Lužnice a Zlatá Stoka, já tu zemi.

0: pochyby.
1: Ja svou zemi znám.
2: Jsme zpět s páteční poradnou. Dnes mluvíme o sousedských sporech. Hostem je zlínská advokátka Jaroslava Martincová-Strnadová. Během písničky jsme měli dotaz od paní, která bydlí v bytě a kolem ní v jiných bytech bydlí kuřáci a ji obtěžuje kouření, které k ní do bytu jde z balkonu. Jak v takovém případě postupovat, protože paní říkala, že už jí to vadí i zdravotně. Jak v takovém případě postupovat?
3: Určitě v první fázi opět doporučuji zkusit se domluvit.

0: mluvit, pokud, jak paní říkala, tak na to není žádná reakce, tak začít to dokumentovat, kdy dochází k tomu kouření, jak intenzivní, jak je to často, nějakou seznat si nějakou lékařskou zprávu ohledně toho, že jí to zdravotně ovlivňuje. Následně pak napsat písemnou výzvu, že dochází k vnikání toho kouře do její nemovitosti, co jí to způsobuje a že je žádá, aby s tím přestali. Následně pak nechat opravdu jako individuálně si to posoudit od právníka, protože záleží, v jaké je to lokalitě, jak k tomu, jak je to kouření intenzivní, jak často ten kouř k ní vniká, a pak si nechat udělat měření od hygienické stanice, jestli je to nad nějakou obvyklou míru. Ale všechno je to opravdu jako na delší čas, jak dosáhnout nějaké ochrany.
1: Paní, jste i říkala, že může být cesta to, pokud ten člověk je v nájmu nebo je majitelem. Takže pokud člověk, který je v nájmu a kouří, mohla by se paní obrátit na majitele bytu s touto stížností a on by to mohl převzít?
0: Mohla by se obrátit právě na majitele bytu, který má určité možnosti, jak apelovat na nájemníka, ne sice úplně jakoby oficiální, že by ho mohl kvůli kouření na balkónu z toho nájmu mu dát výpověď, ale přece jenom má určité možnosti, jak se s tím nájemníkem domluvit, protože i tomu majiteli nemusí být příjemné, že jeho nemovitost je ničena kouřem.
1: Kdy je vhodné se stížnostmi obrátit na obec nebo stavební úřad, policii nebo na někoho jiného?
0: Záleží to právě na té intenzitě toho zásahu, jak moc mě to obtěžuje a jak moc je to akutní. Ty akutní věci se vždycky řeší, pokud se může jednat o přestupek, tak s policií, protože ta je schopna toho okamžitého zásahu na rozdíl od jiných orgánů. Ale doporučuji u těchhle sousedských sporů vždy, než se obrátím na nějaký úřad, tak si tak říkajíc zamést před vlastním prahem a ověřit si, jestli i já se nedopouštím něčeho, na co bych upozornil, protože zpravidla, pokud já si budu například na stavebním úřadě stěžovat na souseda, tak to může vyvolat to, že on začne řešit, co jsem kdy, jakou jsem kdy já dělala stavební úpravu.
1: Říká zlínská advokátka Jaroslava Martincová-Strnadová.
2: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: poradna Českého rozhlasu Zlín už vyčerpala svůj čas. Než se ale rozloučím se zlínskou advokátkou Jaroslavou Martincovou Strnadovou ze zlínské advokátní kanceláře Petráš a Rezek, mám na ní poslední dotaz. Trochu prakticky, co by měl každý člověk vědět o svých sousedských právech dřív, než se mu ze souseda stane úhlavní nepřítel?
1: Jsou asi zhruba tři věci, které by měl vědět. Neplatí, že na svém pozemku si můžu dělat, co chci. Naopak musím snést určitou míru od svého souseda obtěžování, které není přes tu míru. A zlaté pravidlo sousedských sporů je vždy se pokusit vyřešit to na začátku v klidu, protože pokud je to spor táhnoucí se přes tři generace, často už ho ani sebe lepší soudce není schopen rozseknout, protože ten neurčí, kdo je lepší soused a nezaručí vám do budoucna, že budete mít klidné vztahy.
0: Díky za váš čas i za vaše odpovědi a nashledanou.
1: Děkuji, nashledanou.
0: Záznam celé právní poradny najdete později na našich webových stránkách zlín.rozhlas.cz.
2: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Zlín.

Posloucháte Český rozhlas a Zlín. Jeho dopolední vysílání se blíží ke konci. Dnes jste mohli slyšet právní poradnu o sousedských sporech. Další poradnu Českého rozhlasu Zlín si můžete naladit zase po víkendu. Tentokrát bude o tom, jak postupovat, pokud chceme začít s chovem ovcí. Hostem Anny Randárové bude předseda Svazu chovatelů ovcí a koz pro Zlínský kraj Pavel Slovák. Mějte příjemný pátek a víkend. Od mikrofonu se loučí Kristýna Fuchsová. Díky za společný čas. Český rozhlas Zlín.

0: bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Demolice budovy 34 ve Zlíně dnes kvůli zahájení Barum Rally skončí dříve. V Březůvkách je kriticky nízký stav vody. Kvůli požáru na chorvatském pobřeží úřady evakuovaly přibližně 300 českých turistů. Dnes čekáme v regionu růst teplot a slunečno. Naměříme až 30 stupňů. Matěj Neradiléka, zprávy v Českém rozhlasu Zlín. Dnes pokračuje 8. dnem demolice budovy ve Zlíně. Práce skončí už ve 4 hodiny odpoledne, a to kvůli městské rychlostní zkoušce Barum Rally. Její trasa vede právě přes tovární areál. Na místě situaci sleduje reportérka Karolina Macejová.
2: Právě se dívám na demoliční techniku u poslední stojící části budovy 34 v bývalém baťovském areálu. Prostor kolem budovy je ohraničený zhruba 1,5 metru vysokým plotem i nižšími mobilními ploty. Na nich jsou umístěné cedule se zákazem vstupu. K plotům přicházejí lidé a demolici budovy si fotí. Jinak je areál poměrně klidný. Demoliční práce zde skončí ve 4 hodiny odpoledne. A to kvůli městské rychlostní zkoušce Barum Rally Zlín. V odpoledních hodinách navíc posílí bezpečnost pořadatelé, policie a ostraha bezpečnostní agentury. Karolína Macejová, Český rozhlas.
0: O maximální šetření ve spotřebě vody žádá své obyvatele obec Březůvky na Zlínsku. Hladina vody ve studních se dostala na kritickou úroveň a obec tak začíná dovážet pitnou vodu cisternou do vodojemu. Pokračuje starostka obce Hana Vachová z SPD.
3: Žádáme všechny občany, aby maximálně šetřili pitnou vodou a používali ji pouze k nezbytným účelům. Prosíme, omezte zalévání zahrad, napouštění bazénů a další spotřebu vody, která není nezbytná.
0: Chorvatské letovisko Omiš v noci na dnešek zasáhl silný lesní požár. Nejméně 630 lidí je zraněno a z toho 100 je v ohrožení života. Do evakuačních center se muselo uchýlit i 300 českých turistů. Ministerstvo zahraničí nemá informace o tom, že by někdo z nich utrpěl vážnější zranění.
4: S vysokými plameny kolem Omiše bojovali skoro 300 hasičů celou noc. Schořela řada domů, aut i několik lodí. Místním složkám přispěchali na pomoc kolegové z okolních žup, ale například i ze Záhřebu a východních částí země. V pohotovosti zůstává také armáda. Do Omiše dopoledne přijeli na mimořádné jednání krizového štábu premiér Andrej Plenkovič a ministři jeho vlády. Podle vedení hasičů jde totiž o jeden z nejhorších požárů v dějinách země. Díky obrovskému nasazení všech zasahujících jednotek je aktuální situace klidnější. Část hasičů a hasících letadel se tak během rána přesunula na poloostrov Pelješac, kde vypuknul požár, který také ohrožuje obydlené oblasti. Z Chorvatska Téa Veseláková, Český rozhlas. Sport.
0: Smíšená štafeta na 4x100 metrů volným způsobem postoupila na plaveckém mistrovství Evropy do večerního finále. Sestava ve složení Kryška Knedla Janíčková, zlínského odchovance Miroslava Knedlu večer čeká kromě štafety taky finále na znakařské 50.
1: Počasí.
0: Dnes bude v našem kraji počasí bez oblačnosti a na teploměru až 27 až 30 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Krajem se jede bez nehod.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Zlín. Písničky, které nestárnou.

Krásný den, třeba zrovna nyní při Moravě krásné zemi, vám přeje Jiřina Ostrá. No a dobrou náladu u vás doma už jistě navodila úvodní mutěnskou polkou Blahoslava Smišovského a Stanislava Pěnčíka Mistříňanka. A hned, kdo má svátek, u nás Alanové, na Slovensku Mojmírové, blahopřeji. No a prázdniny pokračují, stejně jako projekt Prázdniny u babičky. Takže snad i dnes nám v Moravě krásné zemi zaspívá a svým zpěvem zpříjemní nějaké to dítko. Tady je telefonní číslo 726 46 520 0 a teď už lidové.

0: Tak to byla Olga Baričičová, doprovodila ji cymbalová muzika Slovácko mladší. No a já už tady mám zpěvačku a tou je Stella Wolfová, 10letá slečna z Bystřice pod Hostýnem. Stelo, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den, tak hned nám pověz, co nám zaspíváš.
1: Já vám zaspívám Severní vítr.
0: Severní vítr, no, tak prosím.

0: Tak, to byla Stella Wolfová. No to byl potlesk pro ní, protože si ho zasloužila. Krásně zaspívala písničku. V originále ji zpívá Jaroslav Uhlíř a hudbu, který i hudbu napsal, no a text napsal Zdeněk Svěrák. No a interpretace se dnes ujala Stella Wolfová. Takže Stello, moc děkuji, bylo to pěkné. No a pověz mě, ty se někde učíš zpívat, nebo si zpíváš jenom tak doma, třeba v koupelně, tam to hezky zní?
1: No, já chodím do sboru.
0: Do sboru chodíš, no to je hned poznat. Já ti teda řeknu upřímně, že já když jsem tě slyšela, tak já jsem myslela, když jsem se tě ptala, kolik máš roku, takže mě řekneš třeba tak 15, protože ty už máš takový zralý, dospělejší hlas, ale seš 10letá slečna, která si užívá prázdnin, tak co pak si dělala?
1: Byla jsem na výletě v Adřebašských skalách, jinak jsem byla u babičky a u dědečka.
0: No prostě si užívala prázdnin.
1: A byla jsem, a jsem toto poslala kamarádku toto domů.
0: Jak poslala domů? No Stelo, ty jsi teď u babičky a u dědečka ještě pořád?
1: Aha.
0: Jo, tak tam se máš dobře, ne? Tam se o tebe babička i děda starají, ano. Já si to dovedu živě představit. No výlet do Adřebašských skal musel být zážitek. Lezla jsi i na nějaké ty skály, nemyslím, že by se šplhala úplně nahoru, ale vím, že jsou tam takové jakoby stezky, že? No, tak líbilo se ti tam, předpokládám.
1: Jo, moc.
0: No jasně, tak to byl krásný výlet. Takže Stella, jak slyšíte, přátelé, si skutečně užívá prázdnin. No ještě máš, Stello, před sebou 14 dnů. Tak co, strávíš u babičky a dědy ještě těch 14 dnů nebo kamarádkama, nebo jak to vidíš?
1: No, u babičky a u dědečka.
0: U babičky a u dědečka.
1: A ještě asi pojedeme na nějaký výlet.
0: No to je nejlepší, to je jasné. Tak jo, takže si užij zbytek prázdnin, Stello. No a ty určitě víš, že na konci týdne v neděli losujeme nějakého toho zpěváčka či zpěvačku. No a pakliže mají štěstí a třeba to budeš zrovna ty, tento týden, tak dostanou rodinnou vstupenku do zoologické zahrady v Brně. No tak to by byl taky dobrý zážitek, že jo? No jo, tak jo. Tak já jsem ráda, že se zdovolala, Stello, že jsi nám ukázala, jak umíš pěkně zpívat. A kdyby si někdo chtěl Stellu ještě poslechnout, tak samozřejmě může přes audio archiv na našich webových stránkách. Tak Stello, co ještě doma dodat? No, jsi šikovná, milá, pozdravuj babičku, dědu, užijte si spolu krásných chvil prázdninových. Jo, a to jsem se chtěla zeptat, říká ti něco Moravanka? Hluboké ticho zavládlo.
1: Hudební skupina.
0: No ano, je to kapela, která ti právě teď bude hrát jako od nás hudební dárek. To bude pro tebe, pro babičku a pro dědu. Tak se tam mějte moc hezky, ještě jednou děkujeme a krásné prázdniny, Stello. Někdy zase nashledanou.
1: Moc děkuji, nashledanou.
0: Nashledanou a teď už Moravanka.
2: Český rozhlas Zlín.

0: Tak to byla Moravanka a Stella Wolfová teď už dobře ví, o čem je řeč. A byla to písnička nebo směs písniček právě pro ní a také pro babičku a pro dědu. Stelo, ještě jednou děkujeme a všechny vás tam zdravíme. No ale teď už zdravím v Chválkovicích paní Miladu. Dobrý den.
1: Dobrý den, já vás taky zdravím, všechny v rádiu. Děkuji vám napřed za ty vaše písničky, za tu radost, co rozdáváte těm našim jubilantům. A já bych chtěla dneska popřát mé bývalé spolupracovnici Marušce Novákové do Úřic. Ona totiž slaví krásné životní jubileum. Tak bych ji chtěla za mě a za Boženku Přikrylovou, my jsme taková trojka, chtěla bych jí popřát hlavně zdraví, štěstí, pohodu, radost vnoučat a ať si ještě užívá života, dokud to jde.
0: Mm-hmm.
1: Má ráda zahrádku, tak ať si užívá.
0: No a určitě a má ráda i hezké písničky.
1: Paní
0: Maruška Nováková, no účel Moravy krásné země je právě přinášet do vašich obydlí, do vašich domovů radost a pohodu. Tak my jsme rádi, že se to daří a doufám, že paní Marušce se bude písnička líbit. Stejně tak jako vám, paní Milado.
1: Děkuji, nashledanou. Děkuji moc, nashledanou.
0: Nashledanou. A teď už paní Bětka. Dobrý den.
2: Dobrý den, paní Ostrá, já vás tam také zdravím. Já bych se chtěla popřát a písničku nechat zahrát do strážnice Milušce Paškové, která tento týden slavila své narozeniny a včera měli svátek Alenky, do Petrova Alence Kláskové a do Sudoměřic Alence Baculíkové. Miluško a Alenky, já vám přeju všecko nejlepší, hodně lásky, pohodu, dobrou náladu a hlavně hodně zdravíčka a nech vás potěší od paní Ostré nějaká pěkná písnička. A ještě bych se chtěla poslat pozdrav do Lanžhota manželům Věrce a Jarovi Vališovým a pozdrav poděkovat Mirkovi z Bánov za pozdrav a posílám písničku celé jeho rodině. Paní Ostrá, moc vám děkuju.
0: Nemáte za co, hezký den, paní Bětko.
2: Děkuju a ještě jednou moc děkuju.
0: Naschledanou.
2: Naschledanou.
0: A už další přání. Dnes se dožívá naše milá maminka, paní Marie Kandorfová, krásných 85 let. Přejeme jí co nejpevnější zdravíčko. Dcera Hana s manželem, syn Vladimír s manželkou, dcera Lenka s bambulkou a vnučky Zuzanka a Tereska. Ještě je tady takový dodatek, že nejraději má paní Kandorfová Moravanku. No tak právě před chvilkou si určitě přišla na své. A nyní vinšování pro pana Karla Mikulíka z Tasovic u Znojma k jeho dnešním 80. narozeninám. Přejeme mu pevné zdraví, spokojenost a pohodu do dalších let. Ať ho stále baví práce na zahradě a ve vinohradu, má stále zájem o dění v naší krásné obci a rád si zaspívá písničku U skleničky vína. Tomu přejí manželka Zdeňka, dcera Kamila s manželem Lubošem, vnuk Zbyněk s přítelkyní Leou a vnuk Luboš s manželkou Erikou a dcerkou Maruškou. K přání se připojuje také sbor dobrovolných hasičů Tasovice a děkuje za dlouholetou činnost ve sboru. No a něžné konvalinky přináší Krumsiňanka.

0: Tak to byla Krůsiňanka, v jejím podání zazněla písnička Rudolfa Berana a Míly Dvořákové. No a teď už tedy s nějakým přáním, a já vím pro koho, zazní pan František Urbánek z Křepic. Dobrý den.
1: No dobrý den, paní Řínko. Tak, jdeme na to.
0: Je to jasné.
1: Dnes je to 68 let, co se narodila moje milovaná manželka, paní Jaroslava Urbánková z Křepic. Tak měla Jaruško, všechno nejlepší, hodně štěstí, lásky a hlavně toho zdravíčka ti přeje manžel František. Dále.
0: No, já tady mám pro paní Jarušku ještě další vinčování, pane Františku, tak abyste se třeba neopakoval. Takže tentokrát ústy pana Františka zaznělo přání pro paní Jarušku.
1: A celá rodina jí přejeme všechno nejlepší, hodně štěstí a lásky a zdraví.
0: Jasně, a na své si ještě dnes přijde, nebojte.
1: Ano, tak jasné.
0: Takže hezký den oběma.
1: Mějte se zatím.
0: Vy také, nashledanou. A už paní Zdeňka Růžičková z Velkých Němčic. Dobrý den.
2: Dobře, já vám přeji krásný den a i pan Urbánek mě předběhl, samozřejmě je to manžel, že jo? Takže já jeho milované manželce, paní Jarušce, přeji taky hlavně hodně, hodně zdraví a pan Urbánek a František, ať ji vezme a zatancuje si s ní doleva doprava. Takže jim přeju hodně, hodně zdraví a ještě aspoň 30 roku jim dám.

Už bude. Naudit si, ať nespadneš do die. Přání posílají dcera Petra s manželem, syn Tomáš, vnoučata Laurinka a Zdeněček, rodiče, sestry s rodinami, příbuzní ze Slovenska a Valašska, za všechny pak strýc Emil z Valašského Meziříčí. No a aktiv zasloužili hasičů a funkcionářů při okresním sdružení hasičů ve Vsetíně dnes blahopřeje naším prostřednictvím k nedělním 78. narozeninám bratru Alojzi Juhaňákovi z Valašské Polanky. Takže, drahý bratře, hasiči vám samozřejmě za všechno děkuji a do dalších let vám přeji hodně zdraví, štěstí, pohody, lásky, prostě přeji vám krásný život. No a věřím, že potěší i písnička, tak pane Františku, teď už smím prosit, přistupte k jarušce, protože Láca Ranka už začíná hrát.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce

0: Zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Tak opět Morava krásná zemno, předchozí písnička, byla to svižná polka Libora Pokorného a Jaromíra Kincla. A aktiv zasloužili hasičů Jihomoravského kraje naším prostřednictvím blahopřeje k sobotním 81. narozeninám bratru Janu Montágovi, který žije v Lažánkách. I tomuto milému hasiči a samozřejmě všichni děkuji za jeho vykonanou práci pro ně. No a do těch let další samozřejmě přejí to zdraví, to je důležité. Potom přejí spokojenost, klid, pohodu, mnoho úsměvů a připíjejí na jeho zdraví. No a dnes nám pošta doručila i tento dopis. Prosím, zahrejte do komně bratru veliteli hasičů panu Ivošovi Mikuláškovi. 49. narozeninám slavil 11. srpna. S přáním pevného zdraví, štěstí, spokojenosti a radosti přicházejí kamarádi bratři hasiči sboru dobrovolných hasičů. No a k přání se přidávají maminka, bratr Jeník, přítelkyně Lenka a vnučka Dominička posílá moc pusinek. Živio, živio. No a dnes se dožívá významného jubilea 75. narozenin paní Vlasta Kolofíková z Nových Hvězdlic. Pro ní následující. K dnešním narozeninám ti ze srdce zdraví přeji. Užij si dnešní den, jak nejlépe jde to jen. Vedle sebe mě jen lidi, co jsou rádi, že tě vidí. Na tváři úsměv, starosti žádné, štěstí vždy po boku, to každopádně. Co si přeješ, ať se splní a dušička blahem vrní. To přejí manžel a synové Jan a Vlastimil s rodinami. Je čas na písničku, hrát bude Stříbňanka.

0: Stříbrňanka dohrála polku Jiřího Vrány a Václava Babuly ani jednu. No a mám tady další telefonát, paní Anna z Lovčic se dovolala. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Ostrá. Ve středu 12. srpna měl krásné 74. narozeniny můj brácha Blastík Zajdák. Tak mu chci popřát Blastíku za všechny sourozence, za celou rodinu. Přejeme zdraví, štěstí, pohodu, klid, všecko nejlepší, ať se ti daří a do dalších roků hlavně to zdravíčko.
0: To je důležité. Paní. Tak i vám ano, hodně zdraví. Naschledanou.
1: Nápodobně, naschledanou. Naschledanou.
0: Na hudební přání patří i paní Haně Drulákové z Hulína, která v sobotu oslaví svátek. Štěstí, zdraví a boží požehnání přeje Jiřina z Lipníka. Ludmila Hudečková píše, milá Eliško, k tvým narozeninám ti přejeme hlavně hodně zdraví, štěstí, rodinné pohody a božího požehnání. To ti přejí kamarádky. No a písnička i pro milovanou maminku a babičku, paní Věru Horákovou z Prasklic, která dnes slaví významné životní jubileum. K dnešnímu krásnému dni ti přejeme hlavně pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, radosti a stále úsměv na tváři. Máme tě moc rádi a přejeme ti jenom to nejkrásnější. S láskou, synové, vnoučata a pravnoučata. Dnes má 90. narozeniny pan Josef Trněný, takže i pro něho rozhlasové vinčování. Milý tatínku, milý dědečku, chceme popřát hodně štěstí a zdraví, ať se milovanému Slovácku v tom fotbale daří, ať dělají dále radost pravnoučátka a nohy poslouchají, s babičkou další společné roky v klidu ubíhají. Připijeme vínečkem na tvé zdraví a přejeme, ať tě to na světě pořád baví. No a to přejí manželka Marie a synové Josef a Pavel s rodinami. Pravnoučátka Oliverek, Nelinka, Esterka a Viktorka posílají dědečkovi velikánskou pusu, když láska zpívá.
2: Český rozhlas Zlín.

0: Tak to byla frajárka, no a teď to bude paní Nevařilová. Dobrý den.
1: Dobrý den. Já bych měla přání, chtěla bych dneska poprosit o písničku pro svoji sestru Marii Vaňkovou z Bělova k dnešním narozeninám. Všechno nejlepší, štěstí, zdraví a pohodu, pohodu v životě.
0: Krásná, krásné přání, děkuji. Písnička připravena, děkuji paní Nevařilová, nashledanou.
1: A nashledanou.
0: No a dnes 14., jak už jsme slyšeli, slaví Jarka Urbánková z Křepic 68. narozeniny. Maminko, nikdy nebudu mít dost slov, abych ti poděkovala za vše, co pro mě udělala. Jsi mým vzorem, mou oporou a tím největším darem. Přeji ti k narozeninám tolik štěstí, kolik jsi mi ho vždycky dávala ty. No a tak to blahopřejí manžel František, dcera Jarka, zeťák David a vnučky Kristýnka a Nikolka. A ještě jedno přání pro paní Jarušku, milá Jaruško, přejeme ti hodně zdraví, štěstí, pohody s manželem Františkem a boží požehnání. Jarek a Maruška Borkovcovi z Kostelce. Další, prosím, zahrejte písničku pro kamarádku už od školních let, paní Jarmilu Henslovou z Březové nad Svitavou, která slaví 80. narozeniny. Dále mé sestře paní Věře Bednářové z Charastové Lhoty k 72. narozeninám a dále mojí vnučce Elišce Ježové z Horního Smržova, která oslaví zítra 35. narozeniny. Užívejte si života jen tak pro radost, mnoho zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti a vše, po čem toužíte, ať se vám vždy v životě naplní. To vám přejí kamarádka, sestra babička Zdenka s manželem a Jana a Pavel z Kochova. A ještě dnes slaví můj vnuk Petr Koudelík z Uherského Brodu krásné kulatiny. Přejeme mu vše nejlepší, hodně štěstí, zdraví a lásky. To ze srdce přejí babička Aneška a teta Jana s rodinou. Chodili šohají a sokolka ze Šachlic.

písnička Václava Maňase mladšího a Hany Trinerové dozněla. Já tady mám ještě poděkování. Srdečně děkuji za milé přání k mému nadcházejícímu svátku manželům Tenčíkovým z Nezamyslic. Jejich pozornost mě velmi potěšila a i já bych chtěla potěšit písničkou v pořadu Morava krásná zem, který paní Ludmila věrně ráda s manželem poslouchá. Ať si pěkně zaspívají a těším se na naše další setkání. Petra z mobilní pedikúry, no a ta naša láska.

No, krásnou písničku nám za doprovodu Kumpanových muzikantů zaspívali Zdeněk a Boženka Baťkovi. No a je 12 hodin 56 minut, 57 minut, přátelé. Tak Morava krásná zem končí a také děkuji ještě jednou a zdravím Stelu Wolfovou, 10letou slečnu z Bystřice pod Hostýnem, která nám dnes příjemnila svým zpěvem Moravu krásnou zem. No a vám všem pak přeji pěkný den. Těším se na shledanou krátce po 18. hodině. Loučí se Jiřina Ostrá, no a na závěr Marná naděje. Marná naděje, metodě prajky v podání Podhoranky.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Ju a Hele pomůžou Josefovi najít cestu k vnučce Majdě. Další díl seriálu Vyprávěj. ČT2. V zemi krvavého slunce platí jiné zákony. Michael Douglas si vyřizuje účty s japonskou mafií v thrilleru Černý déšť. A ČT Art uvádí slavný koncert legendární britské kapely Za železnou oponou. Queen Magic Tour v Budapešti 1986. Páteční večer s Českou televizí.
2: Bylo 13 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Státní zastupitelství obžalovalo muže kvůli loňskému požáru střechy střední školy pedagogické a sociální ve Zlíně. Kvůli prasklému potrubí neteče voda v Uherském Ostrohu ani Ostrožské Nové Vsi. Noční rychlostní zkoušky v centru Zlína odstartují Barum Rally. Dnes čekáme v regionu růst teplot a také slunečno. Naměříme až 30 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín s Matějem Nradilkem. Státní okresní zastupitelství podalo obžalobu na muže, kterého policie viní z loňského požáru střechy střední školy pedagogické a sociální na sídlišti Jižní Svahy. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí Ilona Chudárková. Případem se bude zabývat Zlínský okresní soud. Podle kriminalistů muž při opravě střechy manipuloval s otevřeným ohněm a nedodržel přitom pravidla požární bezpečnosti. Požár vypukl na začátku listopadu loňského roku a způsobil škodu téměř za 15 milionů korun. V případě odsouzení za obecné ohrožení z nedbalosti muži hrozí až 8leté vězení. Uherský Ostroh i Ostrožská Nová Ves na Uhersko-Hradišťsku jsou dnes kvůli prasklému potrubí bez vody. Oprava by měla podle webu slováckých vodáren a kanalizací trvat do 10 hodin večer. Jde už o třetí velkou havárii v těchto městech v letošním roce. Místostarosta Uherského Ostrohu Tomáš Bravený z Hnutí ANO doplňuje informace o případném dalším řešení stavu potrubí.
4: Jsme se předběžně, když se na začátku zdráhali, domluvili na tom, že pokud jejich předsednictvo září, kdy má zasedat, schválí investice vlastně do této opravy a do projektové dokumentace, tak to je jediná vlastně cesta, na kterou my můžeme spoléhat a doufejme, že se to tak začne dít a ta postupná rekonstrukce se nějakým způsobem rozjede.
2: Česká armáda letos nabere téměř 3000 nových vojáků, což je zhruba 750 navíc, než původně plánovala. Ministr obrany Jaromír Zuna za SPD to uvedl při dnešní slavnostní přísaze vojáků ve Vyškově. Premiér Andrej Babiš z ANO zároveň uvedl, že armáda má pro příští rok zajištěné financování ve výši 2% HDP. Vláda podle něj rozpočet na příští rok schválí do konce září. Státy NATO se zavázaly dávat na obranu 2%. HDP. Česko to loni nesplnilo a v letošním rozpočtu s tím současný kabinet ani nepočítá.
3: Sport.
2: Tradiční noční rychlostní zkouškou v centru Zlína začne automobilová Barum Rally. Mezi favority patří i zlínský jezdec Adam Březík, který je v průběžném pořadí českého šampionátu na 4. místě. Před domácím závodem ale nechce veřejně oznamovat konkrétní ambice.
5: Já nerad přemítám nebo nerad si stanovuju cíle, kde bych se chtěl vidět nebo si je vizualizuju, protože většinou, když to udělám, tak to tak nedopadne. Ale samozřejmě jsme závodníci, jsme doma na Barumce a každý rok tady chceme uspět jako všichni ostatní a jsme jako rozhodnutí pro to udělat maximum.
3: Počasí.
2: Dnes bude v regionu počasí bez oblačnosti, povane mírný vítr a nejvyšší teploty naměříme 27 až 30 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Na silnici 1/50 v Kunovicích na Uhersko-Hradišťsku dnes provádí údržbu mostu a doprava je tady mírně omezená. Počítejte s tím. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín už bylo vše. Další za hodinu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Vesele a zdravě.
6: takovou náladou a přístupem jsme tady Patrik Rozehnal.
7: A doktorka Kateřina Cajdhamlová, která není farmaceut a dostává spoustu dotazů k tomu dnešnímu tématu.
6: Léky, mnoho léků, když jich prostě bereme víc, co všechno to může způsobit a děláme dobře, když si jich necháme tolik předepisovat, o tom budeme mluvit. A zlobí se na lékárníka zákazník. Po těch práškách, co jste mi prodal, mě tak všechno bolí. A lékárník klidně odvětí, ale vždyť přesně to jste si přál. Říkal jste, že chcete nějaké prášky na bolest.
7: Ano.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Michal Prokop na začátek dnešního dílu pořadu Veselé a zdravě. Téma zní mnoho léků. Prostě když jich bereme hodně, co to všechno může způsobit a možná už to pociťujete i vy. Možná je máte na jednom místě, možná máte takový, jak se říká, krmelec, že si to třídíte podle toho dnu nebo i částí dne a tak podobně. Na tom kdysi podobně byl i Josef Náhlovský a svěřil se už tehdy taky v horoskopičanách Karlu Šípovi.
1: Ale počkej, já od začátku se tě chci zeptat, jako co jsi to tady přines, jako to je kabelka tvoje, tam nosíš doklady, nebo...
2: Tomu by se nevěřil, to je takzvaná ošatka zdraví. Já nosím takový běžný léky, který každý člověk potřebuje, tam mám skoro všechno.
1: Každý člověk, vidíte, no, paní, tu hromadu.
2: Vidíte, co se vám stane, já přiběhnu, už vás léčím.
1: Dobře, no tak mi řekni, tak jako namátku, tak co je třeba tohle?
2: Tohle to je, ukaž, to je na dětský škrkavky. Na škrkavky a roupy.
1: Prosím tě, kdybys ty mohl přijít jako k dětským škrkavkám teda.
2: No tak taky chodím k vám na návštěvu, ale ne?
1: U nás deratizace každý druhý den, jo? Nebo tohle to mě zajímá, co je tohle to?
2: To je veselá tabletka, to když dáš někomu. To je projímadlo.
1: To je projímadlo.
2: Do kafíčka nebo do vínečka, tak za chvilku vyrazí. Ale to je kalup potom, no.
1: Aby bylo veselo, jako,
2: vlastně,
1: jo?
2: No, no.
1: Pravdě, ty jsi vyzbrojený, no, jako úžasně. A co je, počkej, tady vidíš.
2: Potřebuješ, tak potřebuješ ty něco? Co ti jde? Řekni, co to je,
1: no
2: třeba.
1: No co je tohleto?
2: No to bylo, to jsou nosní kapky, tohleto. Ale já ti dám lepší nosní kapky, to jsou super nosní kapky. Máš rýmu?
1: No já mám pořád nějakou rýmu.
2: No tak si lehce si nasaj.
1: A ty mě necháš, že svýho?
2: No jistě, no.
1: Jo, no tak dobře.
2: No?
1: No ale nějak se mi špatně dýchá přes ten nos. Špatně se mi dýchá.
2: Ježišmarja, promiň. Tohle jsou nosní kapky, tohle je vteřinový lepidlo. Tak nějaká je blbej fort.
1: No, prosím tě. Skovej si ošatku zdraví pro sebe, nikomu nic nenabízej.
3: Veselé a zdravě.
4: Naprosto dokonalé, pane Náhlovský, doufám, že už svoji ošatku zdraví jste vyhodil.
0: Už ne, už nemůže, už nás
4: zapustil. Jo, vlastně, pardon, omlouvám se, ale takhle to lidi dělají, ano, no. Že nabízejí dokonce druhým lidem své léky.
0: Že a zaberou.
4: To se fakt nesmí dělat.
0: To jako zakázáno ze zákona?
4: Ne, není, ale může to tomu druhému uškodit, protože každý člověk je individualita a je velmi důležité zhodnotit celkový zdravotní stav a to, co jednomu může prospět, tak druhému může uškodit.
0: Kolik léků je vlastně už hodně?
4: No, tak říká se, že hodně určitě je 8 léků a začínáme být pozorní, pokud ten člověk bere 5 léků.
0: A pozor! Počítají se léky, čistě léky, nebo třeba i potravinové doplňky a vitamíny do toho počtu?
4: Nádhera, takže rozdíl mezi léky a potravními doplňky je v tom, že lék má množství účinné látky vyšší, potravní doplněk ho má trošku nižší, ale pokud ho bereme v pravidelných intervalech dlouhou dobu, tak u některých se může nashromáždit v těle, čili a může mít samozřejmě interakce. To znamená, že...
0: Takže ho můžeme vlastně počítat.
4: Berme ho jako lék rovněž, ano. A já tady mám takovou zajímavou statistiku, že nejméně polovina všech lidí v západních zemích užívá víc než jeden lék na předpis. Jeden ze 6 bere dokonce dohromady víc než 3 léky a 5 ze 6 lidí, což je teda strašně moc. To je vlastně, kolik to je, 1/6 všech lidí starších 65 let užívá nejméně jeden lék a téměř polovina z nich bere 3 a více, což uvedl magazín Sixwise, to znamená, že vlastně v té vyšší věkové kategorii ta polypragmázie, jak se tomu říká, to je, když berete hodně léků, je běžná. A je velmi zajímavé, že ve Velké Británii přijali směrnici, podle které užívali senior víc než 5 léků, musí to být v jeho lékařské dokumentaci 2x ročně zkontrolováno. ta nemoc by se měla vlastně objektivizovat, jestli ještě trvá potřeba těch léků a musí tam být zdůvodněno, proč nelze počet léků snížit ani omezit. Velká Británie je trošku tedy napřed.
0: A jak je to u nás?
4: No, to právě vůbec u nás takhle nebývá.
0: A máme statistiku v Česku, jak je to s braním léků?
4: Nenašla jsem ji, já jsem ji fakt hledala, ale nenašla jsem ji. A v infolistech Státního ústavu pro kontrolu léčiv je napsáno, že revize léčby patří do rukou lékaře, ideálně jednoho, který celou farmakoterapii koordinuje a je v kontaktu s ostatními kolegy, kteří léky předepisují a případně s farmaceutem. No to je prostě ideál, kterého zatím bohužel nedosahujeme.
0: Co všechno může způsobit hodně léků, které bereme, jako tedy vlastně tím, abychom si léčili některé své neduhy nebo nemoce a jak se k tomu postavit, to všechno ještě probereme s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou v našem pořadu Vesele a zdravě a později i s vámi.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: čem si dnes povídáme a jaké téma řešíme, připomene i náš posluchač, který pravidelně hlídá téma ve vysílání a pak nám posílá básničku po telefonním záznamníku.
1: Zdraví Petr, bohužel už ve svém věku beru denně haldu léků, slábnou ale valnou měrou, jak se mezi sebou perou.
0: A to je ten problém.
2: Nádhera, ano, to je přesně jedna z pěti největších chyb, které lidé dělají při braní léku. Děkujeme, pane Petře. Je velmi zajímavé, že studie zveřejněná v New England Journal of Medicine zjistila, že jeden ze čtyř pacientů, který užívá léky na předpis, trpí vedlejšími efekty. A nejčastěji je to proto, že 54% uživatelů neví nic o vedlejších účincích, nečtou příbalové letáky. A třetina z těch, kdo mají vedlejší účinky, je nespojuje s léky. No, když nečtou příbalové letáky, tak nevědí.
0: Zesilují se tyhle účinky, když se bere víc léku, že vznikne větší pravděpodobnost, že přijdou problémy nějaké?
2: Je to možné, protože můžete, pokud berete léky a jde o to, jestli jsou na předpis, ale mohou to být i volně prodejné vitamíny i bylinky, tak se mohou negativně ovlivňovat a toto riziko nabývá extrémních rozměrů, pokud používáte 4 a víc léků. To znamená, v této kategorii je několik skupin, které jsou zvlášť nebezpečné. Jsou to léky proti křečím, antibiotika, některé léky na srdce, léky proti zvýšené kyselosti žaludku a antidepresiva.
0: To jsou tedy skupiny léků, kde mohou pravděpodobně vzniknout větší závažné problémy a jsou
2: vzájemně,
0: i léky,
2: když se berou.
0: Jsou naopak léky, kde třeba to tolik nehrozí, že když nám je předepíší, tak si můžeme říct, tak tady to ještě zvládneme. Je to sice ten pátý lék, ale...
2: Ne, je to individuální.
0: Aha.
2: A pozor taky na to, že některé jídlo, nápoje nebo alkohol ovlivňují léky. To znamená, že my si fakt ten příbalový leták musíme určitě kontrolovat. Další, co pacienti zapomínají, si zkontrolovat předpis, protože i lékaři jsou jenom lidé a mohou to zaměnit. To znamená, to je prostě šílený.
0: No a často se stává, že přijdete do lékárny a řeknu vám, vy tenhle lék, co máte od doktora předepsaný, nemáme, ale máme tenhle jiný se stejnou účinnou látkou. A tam já si vždycky říkám, no jo, ale když ten doktor předepsal tohle, asi třeba věděl, proč. Mám si to nechat teď najednou? To rozhodnutí přenechá na mě, ale já nejsem odborník.
2: Tak vzhledem k tomu, že farmaceut je člověk, který je do určité míry odpovědný za to,
0: tak
2: co vydává. A dokonce, pokud se splete doktor, tak dokonce farmaceut může říct, tady je nějaký omyl a vlastně zavolejte svému lékaři. Tak samozřejmě, Patriku, si můžete svého lékaře zeptat, ale já bych se v tomto směru nebála. Další, pokud skladujete nevhodně léky, protože existují některé citlivé na teplo, na světlo, na vlhkost, takže pokud jsou i krátkou dobu skladovány nevhodně, tak můžou ztratit účinnost. A pokud se znehodnotí, tak se nemusí úplně dobře rozpustit a potom správně neúčinkují. Takže je strašně důležitý nenosit je po kapsách, prostě nezahřívat je a tak dále. No a pokud se neřídíte instrukcemi lékaře, a to je velmi zajímavé, že pacienti vynechávají často dávky, nebo si navíc berou léky, nebo prostě je přestanou brát, když se cítí lépe, tohle já velmi často slyším, lék jim stabilizuje zdravotní stav a oni ho vysadí. A nikomu to neřeknou a pak se lékař diví, že se zdravotní stav zhoršil. Čili ten problém je důvěra mezi lékařem a pacientem a vzájemná komunikace.
0: Paní doktorko, když jste řekla 5 až 8 těch léků, že už je tedy hodně, tak co dělat třeba, když těch nemocí má ten člověk víc a není zbytí na to mnoho léků?
2: No, tak
0: přece nevynechá nějaký a řekne, tohle nemoc řešit nebudu.
2: Ne, za prvé by to neměl řešit sám ten pacient.
0: Ano. Tak to
2: znamená,
0: se
2: určitě ne. A tady se píše, vlastně paní Miluše se taky ptá na tohle, těch léků má 9, jak jsem spočítala, a její 73. Takže ona a všichni další, kdo berou větší počet léků, by se měli obrátit na pracoviště klinické farmacie. Potřebují k tomu žádanku od svého obvodního lékaře, ale je to zcela indikováno, pokud je léků víc než 5. A hlavně paní Miluše a všichni ostatní, doneste i všechny dietní doplňky a hlavně k tomu potřebujete kompletní dokumentaci od svých lékařů, protože bez toho se nedá poznat, který z těch léků jak moc potřebujete.
0: Jaké problémy řešíte i vy ostatní, nejenom paní Miluše, co se týká množství léků, tak probereme s vámi už za malou chvíli. Nejprve se budeme věnovat dotazům, které přišly přes náš formulář na webu veseleazdravie.cz. Později se dostane i na vaše živé telefonáty v pořadu Vesele a zdravě.
3: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
5: a Petr Kostka.
3: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
6: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte pořad Veselé a zdravě, dnes na téma hodně léků, co to může způsobit. Odpovídá na otázky doktorka Kateřina Cajdamlová i na ty vaše, protože teď se na ně dostane díky formuláři, který jste našli a nacházíte stále vždy na stránce veseleazdravie.cz. Na co se ptají posluchači, paní doktorko?
1: Paní Eva ptá se, má kamarádku 67 let, která trpí parkinsonismem a aplikují biologickou léčbu, přičemž jí se různě zhoršuje zdravotní stav. Paní Eva tady píše příznaky a vlastně přikládá léku Letrox, který bere na štítnou žlázu, protože pokud ho vysadí, cítí se lépe. Prosím, toto přesně platí, že pacient je nesmírně důležitým zdrojem informací. Všechna léčba musí být kontrolována mimo jiné pacientem. A pokud tady pacient objektivizuje, že když se vysadí ten lék druhý, takže se cítí lépe, tak to tak prostě je. Pro něj to tak platí a měl by to říct všem ošetřujícím lékařům, kterých se to týká. To znamená těch, kteří dělají biologickou léčbu svému obvodákovi i tomu endokrinologovi.
0: Nemůže to být stav jen na chvíli po tom vysazení třeba a pak by se vrátily ty problémy?
1: Jenomže, no, je to možné, ale je důležité, aby ten pacient nám řekl, na jak dlouho to vysadí, proč si to veme, když si to veme, jestli se to vrátí, za jak dlouho se to vrátí.
0: A tady se to trochu tluče s tím, jak jste říkala, že nemáme si nechávat léky jen tak podle svého.
1: Dobře, nemáme. Pani to už zkusila. Já teda prosím,
0: tak pracovat s tou informací,
1: aby tuto informaci předala všem, kterých se to týká, ať oni rozhodnou, co dál.
0: Další dotaz máme z telefonního záznamníku.
2: Dobrý den, všichni vás zdraví. Paninka tohoto báječného pořadu a paní doktorku bych chtěla poprosit, aby mi doporučila vodu, kterou mám za 5 léky, zda je vhodná kojenecká nebo zvyčejná, a nebo jestli stačí pitná kohoutková voda. V každém kraji je to jinak, někdy je ta voda železitá, někdy je víc vápenatá, to se týká tady toho našeho kraje, a po ní se prý zanášejí cévy a dříve stárne pokožka. Zdraví vás, Marie.
1: Tak, já moc děkuji za tenhle ten dotaz. SÚKL ve svých infolistech,
0: Státní ústav pro kontrolu léčiv,
1: doporučuje kohoutkovou vodu. Tady v tomto případě, když víme, že ta kohoutková voda v daném kraji má určité závady, tak bych ji zkusila filtrovat, protože ta filtrovaná kohoutková voda ty závady vlastně ztratí do určité míry. A ta kojenecká přijde mi moc drahá, ale samozřejmě je to jako ta optimální varianta. Zase má ale nevýhodu, že je v plastové lahvi. Takže tady máme mezi Skylou a Charybdou, jestli teda kohoutkovou vodu, která se filtruje, anebo
0: prostě... A taky záleží asi, v jakém množství zapije, to u těch léků občas taky bývá uvedeno, když je to nějaký jinak. A co teplota vody třeba?
1: No, vlažná by měla být, protože pokud bude příliš chladná nebo bude horká, tak zase může změnit vstřebávání léků.
0: Ještě jeden dotaz máme.
1: Ještě jeden dotaz, paní Eva velmi vlastně detailně, krásně popsala, za to děkuji, že ona sama si vlastně k léku kalcikiu, což je lék s vápníkem a vitaminem D3, přidává vitamin K2, což je v pořádku, protože tím se zaručí, že se dostane vápník do kostí. Přidává si i hořčík, tady zdůrazňuji, opět vápník vůči hořčíku je 2:1, takže bych to dávala přesně. A ptá se, jestli se nemůže vitaminem K2 předávkovat, takže vás chci uklidnit, protože předávkování není známo, a ptá se na maminku, která má kalcifikace, její 92 let, moc nechodí ven, jí hodně mléčných výrobků, ale nejí zeleninu a má diagnostikovanou fibrózu jater, s tím, že si paní ptá, jestli je pro ní vitamin K2 vhodný, tak při onemocněních jater bych ho doporučovala, ale měl by to schválit opět lékař, který zná zdravotní stav té dámy.
0: Ptejte se i vy teď od této chvíle i živě ve vysílání pořadu Veselé a zdravě na to, když berete hodně léků, třeba vám to způsobuje nějaké problémy. Možná máte obavy, jestli jich není moc a ty druhy, které berete, jestli nemohou nějak škodit, nebo vystudovali jste nějaké potíže. Souvisí to s léky? Proberte to s doktorkou Kateřinou Cejdamovou na naší telefonní lince.
3: Veselé a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800

0: Karel Gott v písni a teď vaše telefonáty na čísle 731 800 900. K tématu bereme léky, bereme jich hodně, máme s tím problémy, nebo je třeba taky vysazujeme. Ptáte se doktorky Kateřiny Cajdamlové. Kdo teď? Dobrý den.
1: Dobrý den. My jsme povídali trošku během písničky. Vy jste říkal, že dlouhá léta, vlastně 3 roky už, berete prednizon, víte, to je kortikoid. A říkal jste, že ho berete na onemocnění nervů dolních končetin při cukrovce, že jo? A váš dotaz zněl, aby to slyšeli i posluchači?
2: No, když ten prášek, já ho mám od paní doktorky, takže ho mám snižovat. Když začnu brát půlku, tak je to ještě jak však dobrý. A potom třeba po měsíci ho dám na čtvrtku jenom. A po týdnu vyberu jenom čtvrtku, tak se mi ty nohy začnou znova
1: zlobit.
2: Do toho stavu.
1: Ano. Takže vlastně říkáte, že jste na tom léku už do určité míry závislí a já jsem se vás ptala, jestli berete B vitamin, vy jste říkal, že ne, že jo, že zatím. Takže doporučuju zeptat se paní doktorky, jestli nebude vhodné přidat preparáty vitaminu B na zvýšení regenerace těch nervů. A pak jsem se ptala, jestli nemáte cukrovku, vy jste říkal, že máte. A ptala jsem se, jestli držíte dietu a vy jste mi říkal, cože?
2: Ani ne.
1: Tak já vás...
2: Stadám jenom jeden den ráno, mám cukrovku kolem 6.
1: No, já vás moc prosím, protože tady, zejména pokud už vlastně vzniká to, že bez toho léku nevydržíte, tak je strašně důležité při té cukrovce si zkontrolovat stravu a opravdu držet dietu při cukrovce, protože ta může výrazně pomoci vlastně zlepšit ten stav. Další, co je důležité při cukrovce, zejména pokud bereme steroidy, tak je pohyb, protože ty kortikoidy snižují citlivost tkání na inzulín, to znamená, že vlastně tam vzniká takzvaný steroidní diabetes, to je vedlejší účinek těch léků. A je tam strašně důležitý pohyb. Jednak pro prokrvení těch dolních končetin, ale tady jsme přesně v situaci, kdy pouhými léky to prostě nejde jako dát do pořádku úplně, tam je dieta plus režim.

0: nová opatření.
1: Takže odpověděli jsme, možná děkujeme. Jsme inspirovali i ty ostatní, které něco podobného trápí. Další telefon, další váš dotaz, další problém s braním mnoha léků. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je posluchač v Třeboně.
0: Ano.
2: Já bych se chtěla zeptat paní doktorky. Paní doktorko, já teda beru 4,5 prášku. Je to projektu, jsou to prášky na tlak a potom na žaludek. Mývala jsem nevrózu žaludku, tak to beru na to.
0: Ano.
2: Ale teď jsem se chtěla zeptat. Beru doplněk stravy, okuvité, jestli to říkám dobře.
0: Jo, to je lutein, ano, ano.
2: Beru to kvůli...
0: makulární degeneraci, ano.
2: Ano, ano. A teď jsem se chtěla zeptat, vy jste říkala z kraje, že se to dá nějak do těla, že se to může zvyknout. Já už to beru 2 roky.
0: Ano.
2: Beru to vždycky při obědě.
0: Já
2: obědě to jenom beru. Tak já... jsem se chtěla zeptat, jestli mi to nevadí.
0: Nemyslím si, lutein se zeaxantinem, což je vlastně obsah tohoto léku, to jsou věci, které by neměly mít interakce s léky, které jste zmiňovala, ale v okamžiku, kdy máte zvýšený krevní tlak a žaludeční neurózu, tak mě ještě napadá podíl stresu, jestli náhodou se to nezhoršuje ve stresových situacích. A tady by zase pomohla možná režimová léčba s nějakou psychoterapií a pomáháním vlastně zvládat stres.
2: No, já ty prášky, když beru ty prášky na ten tlak, tak tlak mám dobrý.
0: Jo.
2: A tu virózu, žaludku nemám. Já už ty prášky beru, já si teď neskomnu, jak se jmenujou, ale už je beru hodně let. Taky.
0: Jo.
2: Hodně
0: no,
2: let
0: je virózu, beru. Žaludku, ale... vy asi myslíte helikobakter, že jste tam
2: no,
0: měla,
2: dělali
0: že
2: mi, dělali mi ten šahoun, já to, jak ano, to řeknu to česky,
0: jasně.
2: Tenkrát. No
0: jo.
2: A říkali, že to žaludek byl v pořádku, že to bylo spíš neurozový.
0: No, takže
2: já
0: moc...
2: jsem taková trošku nervózní.
0: No, právě.
2: Víte, tak si jako...
1: To je to, co říká
0: říkám, že by možná se mohl vysadit ten lék na ten žaludek, když tam nemáte ani helikobaktera, ani to nepovažovali za organické, ale spíš za funkční. A doporučila bych fakt psychoterapii, protože to je možné ovlivnit tu žaludeční neurozu. Neurózu prostě tím, že se člověk uklidní.
1: Doporučuje a probrat to tedy se svým lékařem doktorka ano. Kateřina Cajdamlová. Dál se můžete ptát na to, když berete hodně léků a máte třeba obavy, jestli vám to taky neškodí, tak ptát se na to můžete doktorky Kateřiny Cajdamlové na telefonním čísle 731 800 900.
3: Vesele a zdravě. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Ptáte se dál a využíváte telefonní linky 731 800 900, abyste vyřešili své problémy s braním mnoha doplňků potravních, vitamínů a léků. Ptáte se doktorky Kateřiny Cajdamlové, kdo teď? Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den, jsme ve spojení.
1: Ano, ano, povídejte. Ano.
2: Děkuji, posluchačka z Brna. Chtěla jsem se zeptat, jaký musí být odstup léku, když se bere nadačno od jídla potom a zas potom po jídle, když potom beru třeba detralek na žíly, tak jak dlouho potom jídle můžu si vzít ten detralek?
1: Vynikající.
2: Já beru nadačno na neuropatii, ale to nevím, jestli musím nadačno, ale bylo to napsané jako 1.01 a potom nadačno beru perindopril, je to na tlak.
1: Já vás moc prosím, abyste mrkla do příbalových letáků těch léků, co berete.
2: Já to čtu většinou.
1: Ano, a pokud je tam pouze nalačno napsáno a pokud to máte brát vlastně ráno, vy jste řekla 1.01,
2: ano, to je to na tu bezva, neuropatii.
1: Ano, tak pokud to máte brát ráno nalačno, tak bych to brala prakticky po probuzení s tím, že zapít dostatečným množstvím vody, což je 200 ml, to je asi jedna sklenice, a dá tomu půl hoďky a pak se teprv nasnídat. A pokud to berete večer, tak minimálně hodinu a půl po posledním jídle.
0: A tedy, když se bere po jídle prášek, tak s jakým odstupem, ptala se posluchačka?
1: Pokud je to těsně po jídle, no pokud to má být nalačno, tak hodinu a půl.
0: Ne, říkala další prášek, že bere po jídle. Tak kdy
1: ne,
0: po jídle?
1: Ne, počkat, ona... Poslouchejte, co jste říkala? Že každý jsme slyšeli něco jiného, jak je slyšet.
2: Aha, pardon. Takže ráno beru na neuropatii.
1: Ne, večer.
2: Ale nejsem si jistá, jestli to být nalačno,
1: večer,
2: to nevím.
1: Večer.
2: A jo, a večer beru kaltráte a kárie.
1: A má být nalačno, nebo nemá?
2: Potom ten perin nepradil na neuropatii. No, právě tam u toho kaltráty já se strašně divím, že někde v některém to letáku je něco, co mě nesedí, tedy zrovna jako nějak to zkombinovat, ale já když tak se zeptám...
1: Já nevím, co to je nesedí. Tam je napsáno něco, co je podle vás špatně, nebo já nerozumím
2: ano,
1: teď.
2: Ano, no, chci říct, že ta... Pragiola, co je na tu neuropatii,
1: no.
2: Tak by se neměla kombinovat
1: s jídlem, ano. No, no.
2: A to je zase to kaltráty, takže musím to nějak...
1: Minimálně hodinu od sebe, aby se to nepotkalo v žaludku, jo?
0: Doporučení.
1: Děkujeme.
0: Děkujeme a další dotaz telefoní v naší poradně, kdo
1: ano?
0: volá a kdo se
1: halo,
0: ptá
1: halo?
0: V této chvíli.
3: Dobrý den. Posluchačka ze Svítat. To jsem poslouchala paní, tak trošku jsem to taky tak poslouchala, protože já beru taky prášek na štítnou žlázu, ten se bere nalačno.
1: Ano, 30 minut před jídlem se má brát, ano.
3: Ano, pak se nasnídám.
1: Ano.
3: Pak neberu nic, až tak za hodinu nebo to beru prášek na srdíčko,
1: ano.
3: Na cukrovku a na ředění krve. A tak jsem se chtěla zeptat, mám někdy uvařenou kávu a když je chladná, tak to aj zapijím tou kávou. Dělám to špatně nebo ne?
1: Tak káva je jeden z léků, jeden z nápojů, který se nemají používat, zejména pokud berete léky na tlak a srdce, jo? Takže aha. Určitě ne. A další, pokud pijete kávu nebo černý čaj, tak mohou vznikat nevstřebatelné kombinace vitaminů. Jo? Takže určitě bych nezapíjela nikdy kávou. Další čím ne je alkohol, grepová šťáva, pomerančový džus a mléko.
0: Taková jsou tedy doporučení, které padají od tohoto dotazu na ty další. Sem asi dostane stát někdy v příštím vydání.
1: Je tady
0: dost.
1: Konec.
0: No ještě musíme udělat malý závěr za malou ano. chvíli v našem pořadu, který se týká mnoho léků.
4: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčov. Kuchař, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
5: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
4: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Ano, písničky budou nachystány další. Teď povídání k tématu mnoho léků. Máme tu vlastně svým způsobem i jednu radu nebo doporučení, které našel ve svém životě náš posluchač Mirek a zabásnil.
1: Zdraví, Mirek z Mladé Boleslavy. Než kombinace léků polikat do přírody každý den utíkat, jen lehkou stravu povídat, na své okolí se usmívat. Události pro radost se najde vždycky dost.
0: Je to tak?
2: Je to tak, veselá mysl půl zdraví, pan Miroslav nám to krásně shrnul a já mám tady ještě doporučení zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra České republiky, která nabízela léta v podstatě od roku 2015 mluvním praktickým lékařům programy PC Doktor a Medicus s automatickou kontrolou každého nově předepisovaného léku. A já bych myslela, že tohle by bylo fajn, kdyby dělali všechny pojišťovny. Vy jste se ptal, kolik lidí vlastně bere víc léků. Takže tady jsou spíš takové malé průzkumy jednotlivých pojišťoven nebo jednotlivých subjektů, ale vychází to u nás 8 a více léků u seniorů. A ten problém je, že oni mají třeba 5-6 předepsaných od lékaře, ale ještě si koupí 3-4 volně prodejné a může být
0: zkonzultovat
2: problém.
0: To, jak jste říkala, ještě jednou to místo, na které se ptá. A mít doporučení od svého lékaře je?
2: Je to ambulance klinické farmacie a měla by být dostupná ve všech větších městech.
0: Jak to máme snížit to, že se devastujeme těmi léky? Jak, co máme v rychlosti jenom pár,
2: ano,
0: znovu opakovat, co dělat?
2: Takže chodit do přírody, jíst vyváženou stravu co nejblíž vlastně přirozeným potravinám, říká se tomu skutečné jídlo nebo pravé jídlo, nepít alkohol, pozor na to, čím zapijíme ty léky, číst příbalové letáky a vlastně hlásit lékaři, jestli je vůbec berem, protože řada lékařů netuší, že jejich léky pacienti neberou.
0: Říká, upozorňuje na to doktorka Kateřina Cajdamlová, těch dotazů je opravdu hodně, stále byste volali a ptali se. Tak ptejte se, využijte záznamníky 221 553 770 a rádi se k tématu vrátíme v blízké době, abychom odpověděli i vám. Takže ještě jednou telefon 221 553 770 a nechte nám vzkaz. Jinak přejeme hezký víkend a těšíme se zase za týden.
2: A vesele a zdravě.
3: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Automobilový závod Barum Rally přináší do veřejného rozpočtu až 100 milionů korun. Rožnov pod Radhoštěm zakázal čerpání vody z řeky Bečvy. Požár u letoviska Omiš na pobřeží Chorvatska je podle šéfa tamních hasičů jedním z nejhorších v historii země. Dnes očekáváme v našem regionu růst teplot a slunečno. Naměříme až 30 stupňů. U mikrofonu Matěj Neraděleka, jsou tu zprávy Českého rozhlasu Zlín. Barum Rally Zlín, která dnes startuje, začíná zvyšovat tržby části podnikatelů ve Zlíně a taky v okolí. Vyšší zájem zaznamenávají především hotely, restaurace nebo cateringové společnosti. Podle ředitele závodu Jana Regnera dosahují příjmy pro veřejné rozpočty zhruba 100 milionů korun. U ubytování podle člena představenstva hotelu a restaurace Baltáči Lukáše Žaludka poptávka převyšuje nabídku.
2: Třeba páteční večer je pro nás samozřejmě perfektní, protože děláme catering na některých jako lokacích při té městské RZ-tě a zase je to jako mimořádná příležitost jakoby v tom hospodářsky nějak jako si polepšit.
0: Rožnov pod Radhoštěm vyhlásil stav sucha a zakázal čerpání vody z řeky Bečvy. Až do odvolání nemohou lidé z vodních toků odebírat vodu k zalévání zahrad, napouštění nádrží a bazénů taky. Podle lidoveckého místostarosty Tomáše Grosse se opatření týká rožnovské Bečvy a jejich přítoků v katastrálním území Rožnov pod Radhoštěm, Tylovice a Hážovice.
3: Nikdo nesmí odebírat vodu z vodních toků, ať už jsou to potoky, řeka Bečva nebo její přítoky, a to na celém území města Rožnov pod Radhoštěm. Kvůli velkému suchu ta hladina trvale klesá a mimo jiné rybářský svaz požádal o tento zákaz nakládání s povrchovými vodami, protože ta voda se nejen otepluje, ale její úbytek znamená problém pro živočichy, kteří v té řece žijí.
0: Cenu Václava Havla za lidská práva bude nově organizovat nadace Vize 97 a nadace Charty 77. Knihovna Václava Havla po sporu o užívání Havlova jména ve svém názvu mezi pořadateli nebude.
4: Přípravy letošního ročníku udílení ceny Václava Havla podle nových organizátorů pokračují beze změn, popisuje ředitelka nadace Charty 77 Jolana Voldánová.
5: Na tom harmonogramu pro letošní rok se nemění vůbec nic, to znamená, že program odstartuje první zasedání poroty, z něhož vzejdou tři finalisté a celý cyklus pak vyvrcholí 30. září v Praze, kde se uskuteční mezinárodní konference k octě laureáta.
4: Za vznikem ceny Václava Havla za lidská práva stála v roce 2013 právě nadace Charty 77 společně s knihovnou Václava Havla. Mezi jejími laureáty jsou například irácká lidskoprávní aktivistka Nadia Murad nebo ukrajinský novinář Maxim Butkevič vězněný v Rusku. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
0: 7 lidí zůstává v kritickém stavu po požáru u chorvatského letoviska Omiš. Podle šéfa chorvatských hasičů je to jeden z nejhorších požárů v historii země. Evakuovat se museli asi 2000 lidí, mezi nimi i 300 Čechů. Nikdo z nich ale podle české diplomacie nemá vážnější zranění. Na místě evakuovaným turistům pomáhají diplomaté z konzulátu v nedalekém Splitu. Do Omiše narychlo dorazil i chorvatský premiér Andrej Plenković.
6: Požár vypukl v obci Lokva Rogoznica a rozšířil se jak na sever k Omiši, tak na jih k obci Mimice. V zasažené oblasti žije asi 15 000 obyvatel, v současné době je tam ale navíc taky zhruba 12 000 turistů, takže velká koncentrace lidí. Oheň se šířil extrémně rychle, hlavně kvůli dlouhodobému suchu a větru.
1: Počasí.
0: Dnes očekáváme ve Zlínském kraji počasí bez oblačnosti. Povane slabý proměnlivý vítr východních směrů. Teploty porostou na 27 až 30 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na silnici 490 v Bohuslavicích u Zlína se střetla dvě osobní auta. V Otrokovicích v ulici Obchodní je v šetření dopravní nehoda. A to byly zprávy Českého rozhlasu Zlín. Teď přejeme pohodové odpoledne.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Tak dnes je to těsně. Máme pátek 14. srpna, čili není to pátek 13., což je jistě dobrá zpráva pro všechny paraskavé dekatriafobiky, čili osoby, které mají panickou hrůzu z pátku 13. Mimochodem pátek 13. nás ale letos ještě čeká, a to v listopadu. Tak daleko se teď ale dívat nebudeme. My se budeme v následujících 2 hodinách soustředit především na aktuální dění v našem kraji. Jako třeba už za pár minut. Havárie potrubí dnes předpolednem přerušila dodávky v Uherském Ostrohu a Ostrožské Nové Vsi. Bez pitné vody je tak na 8 000 obyvatel obou obcí na Uhersko-Hradišťsku. Jde přitom o třetí větší havárii tohoto potrubí v letošním roce. Podrobnosti přineseme hned po písničce. Ta bude od Dua Kamélie, její název je Jako Robinson. Vy se ale rozhodně nemusíte cítit osamělé. Je s vámi Český rozhlas Zlín a v tuto chvíli u jeho mikrofonu také Pavel Vacek. Krásné odpoledne.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Jak už jsme se lehce ve vysílání Českého rozhlasu Zlín zmínili před chvílí, obyvatelé Uherského Ostrohu a Ostrožské Nové Vsi na Uherskohradišťsku jsou už více než 2,5 hodiny bez vody. Situace zřejmě potrvá až do pozdních večerních hodin. Jen letos se přitom opakuje už po několikáté. Podrobnosti k důležitému tématu zjišťoval náš reportér David Jabůrek. Teď s nimi dorazil do studia, kde ho vítám. Hezký den.
1: Hezké odpoledne.
0: Co za havárii může, Davide?
1: Jde o přivaděč vody z Kunovic, který praskl dnes kolem 11:30 u Ostrožské Nové Vsi. Tím ji i spolu s celým Uherským Ostrohem odstřihnul od dodávek vody. Slovácké vodárny a kanalizace na svých webových stránkách uvádí předpokládaný čas obnovy dodávek vody v 10 hodin večer. Doplním, že omezení se týká všech téměř 8000 obyvatel obou měst.
0: Jak mají tito lidé zajištěné náhradní zdroje vody?
1: V Uherském Ostrohu jsou přistaveny 4 cisterny s pitnou vodou v ulicích Školní, Sídliště, Pod Lipami a na náměstí svatého Ondřeje. A další 3 cisterny mají k dispozici lidé v Ostrožské Nové Vsi.
0: Uherský Ostroh a Ostrožská Nová Ves jsou bez dodávek vody letos už po několikáté, jak jsem zmínil. Potvrdíš to?
1: Ano, ano. Obě města společně odebírají vodu asi 50 let starým litinovým potrubím. To prasklo hned dvakrát na začátku ledna. Tehdy museli zůstat zavřené třeba i školy, úřad nebo dětský domov, protože kvůli nízkým teplotám nebyl zajištěný ani náhradní zdroj vody. A další větší havárie stejného potrubí se stala na konci července, kdy byly dodávky vody nejprve přerušeny jen na několik hodin, ale kvůli komplikacím se odstávka protáhla takřka na celý den.
0: Potrubí v této části Slovácka je tedy zřejmě problematické. Chystá se jeho oprava?
1: Obě města o ní jednají se slováckými vodárnami a kanalizacemi. Aktuální situaci popisuje místostarosta Uherského Ostrohu Tomáš Bravený z Hnutí ANO.
2: Jsme se předběžně, když se na začátku zdráhali, domluvili na tom, že pokud jejich předsednictvo v září, kdy má zasedat, schválí investice vlastně do této opravy a do projektové dokumentace, tak to je jediná vlastně cesta, na kterou my můžeme spoléhat a doufejme, že se to tak začne dít a ta postupná rekonstrukce se nějakým způsobem rozjede.
1: Podle Braveného bude důležité zejména najít na opravy dostatek peněz.
0: Obyvatelé Uherského Ostrohu i Ostrožské Nové Vsi jsou dnes bez pitné vody. Letos už po několikáté využít můžou náhradní cisterny. Obnova dodávek se předpokládá v pozdních večerních hodinách. Mluvili jsme o tom s reportérem Davidem Jabůrkem, kterému děkuji, a do Uherského Ostrohu i Ostrožské Nové Vsi alespoň pošleme nějakou pěknou písničku. Měj se hezky, Davide.
1: Díky, naslyšenou.
0: Sbor dobrovolných hasičů v Březolupech na Uherskohradišťsku letos slaví 140 let od svého založení. To bude hned po té věnované písničce další naše téma. Jak se za tu dobu změnila práce hasičů, jejich technika i zázemí? Připomenou o víkendu oslavy tohoto výročí. Součástí programu budou ukázky zásahů, spanilá jízda obcí nebo prohlídka nově zrekonstruované a rozšířené hasičské zbrojnice. Právě tam se dnes vydala naše regionální stopařská redaktorka Petra Sedláčková. Uslyšíme ji za okamžik.
3: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: Regionální stopař. Obec Březolupy na Uherskohradišťsku si letos připomíná 140 let od založení místního sboru dobrovolných hasičů. Právě jeho historii, současnost i nové zázemí připomenou o tomto víkendu oslavy. Do Březolup se dnes vydala naše regionální stopařka, redaktorka Petra Sedláčková. V dopoledním vysílání Českého rozhlasu Zlín s ní mluvila Kristýna Fuchsová.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
2: Jak již zaznělo, dnes se nacházím v Březoloupech, kde místní dobrovolní hasiči letos slaví opravdu významné výročí. 140 let od založení slaví březoloupští hasiči. Za tu dobu se samozřejmě proměnila jak technika, způsob zásahu i samotné zázemí hasičů. A právě to je dobře vidět i dnes, kdy mohou zájemci nahlédnout do nově zrekonstruované a rozšířené hasičské zbrojnice.
3: Petro, co tě na březoloupských hasičích nejvíc zaujalo? Právě slyšíme jejich techniku. Je pěkná, je naleštěná na oslavy.
2: Samozřejmě, tady už se uklízí, gruntuje a chystá všechno na ty velkolepé oslavy. A samozřejmě, co mě zaujalo, je zde to, že se zde potkává minulost se současností. Na jedné straně je tady 140 let tradice a zkušeností několika generací hasičů. Na straně druhé nová technika, moderní zázemí a také nové možnosti, které současný sbor má. No a právě o tom, jak se za těch 140 let březoloupští hasiči proměnili a co pro ně znamená nová zbrojnice, si teď povídám s Jaroslavem Jořenou, velitelem sboru dobrovolných hasičů a jednotky požární ochrany. 140 let je opravdu úctyhodná historie. Co podle vás za tu dobu nejvíce charakterizovalo březolupský hasičský sbor a co se naopak za těch 140 let výrazně změnilo?
4: Tak asi nejenom březolupský dobrovolné hasiče, ale celkově hasiče, že ta charakteristika je taková pořád stejná. Jo? Pomáhat lidem je jedno takové heslo, Bohu k ústí, bližnímu k pomoci, to je pořád stejné, pořád to platí, ať jsou dobrovolní nebo profesionální hasiči. A co se změnilo, bych řekl, tak asi v podstatě požadavky na nás, jakoby praktické, teoretické i na vybavení, ať toho máme prostě více.
2: Když se podíváme na současný sbor, kolik máte aktuálně členů tady v Březolupech a jak se daří zapojovat mladé hasiče a co dnes vlastně obnáší být dobrovolným hasičem v Březolupech?
4: Sbor dobrovolných hasičů v Březolupi má momentálně 49 členů. Mladé zapojují se sami v podstatě, reprezentují nás v požárním útoku, kdy běhají vlastně tým žen, máme tým dorostenců a máme tým vlastně muži nad 35 let. Takže se účastníme velké ceny Uherské Hradiště plus Zlínské ligy požárního útoku, kde se umístíme docela na solidních umístěních. V Hradišťské lize je to ještě o post lepší. A co to obnáší být březoloupským hasičem? Asi nejvíc to, že se účastníme v podstatě hromady akcí prostě v Březolupech, ať už jsme žádáni jako požární dozor na palení čarodějnic, děláme sběr železa dvakrát ročně, uklidíme svět, uklidíme Česko, se účastníme. A hromada dalších akcí, ať už stavění má, je požární dozor na různých akcích, zábavách, co se dějí tady v Březolupech plus okolí.
2: Ono je toho samozřejmě mnohem víc, nejsou to jenom ty akce, ale my jsme se bavili před chvílí také o tom, že nezasahujete, co se týká toho požáru nebo nějakých nenadálých událostí, pouze v obci Březolupe.
4: To se týká vlastně jednotky požární ochrany, teď jsem mluvil spíš o SDH, ale když se otočíme na tu jednotku, tak vlastně teď jsme postoupili z páté kategorie do trojky, lidově řečeno, a přibyla nám vlastně na starost v úzovkách ještě obec Svárov a Zlámanec, kdy vlastně budeme vyjíždět k mimořádným událostem do těchto obcí.
2: Ono s tím souvisí také rekonstrukce vaší hasičské zbrojnice. Vy jste ji rozšířili o, řekněme, podstatnou část, o takovou garáž na dva vozy, řekla bych. Co vám vlastně ty nové prostory přinesly a v čem vám to teď usnadní fungování a práci v celém sboru?
4: Tak přineslo nám to hodně prostoru pro uložení prostě toho vybavení, které potřebujeme k těm zásahům. Jo, je toho prostě potřeba víc, hromada hadic, hromada, já nevím, pily a tak dále. K tomu potřebujeme místo nějaké okolo toho chodit, jo, když ti chlapi přiběhnou k tomu zásahu, tak aby o sebe nezakopli, když se převlékají, tak ať se můžou nějak solidně kolem toho protáhnout kolem toho auta a bezpečně vjet.
2: Vy tedy slavíte 140 let, vrátíme se zpátky k té historii toho sboru a budete tento víkend pořádat velké oslavy. Jejich součástí bude také požehnání zrekonstruované zbrojnice a nové zásahové cisterny. O té jsme ještě nemluvili. Jak významný je pro sbor nový vůz a co díky němu budete moci lépe zvládnout?
4: Tak získali jsme ve velkým převodem ze zlínské stanice zánovní cisternu, která je oproti té starší, kterou obec pořídila v roce 2017, tak je každopádně modernější, rychlejší, má větší objem vody, má větší objem pěniva, takže můžeme zásobit to požářiště větším množstvím vody. A je to takové prostě modernější auto prostě ve všech směrech, než ta 35 let stará cisterna, co jsme měli předtím.
2: Ono je to rozhodně důležité, protože věřím, že právě u vašich zásahů je každá minuta dobrá, možná každá sekunda. Pane Jureno, já vám moc děkuji za rozhovor a pro naše posluchače ještě doplním, že Březlubští dobrovolní hasiči slaví 140 let od svého založení tento víkend v sobotu 15. a v neděli 16. srpna. Sobotní program nabídne ve 14 hodin na fotbalovém hřišti ukázky zásahů historickou i současnou technikou záchrany osob. A děti čeká také pěnová lázeň a večer projede obcí spanilá jízda zásahové techniky. V neděli pak oslavy pokračují mší svatou a požehnáním nově zrekonstruované zbrojnice a zásahové cisterny. Zájemci si pak budou moci prohlédnout i nové prostory hasičské zbrojnice.
5: To byla redaktorka Petra Sedláčková živě z Březolupské hasičské zbrojnice. Děkujeme a přejeme krásný den.
2: Děkuji, naslyšenou.
0: Bude to tam bohaté, ten program, a pokud i vy znáte ve svém okolí místo nebo příběh, který stojí za pozornost, no neváhejte, pošlete nám tip, a to na e-mail stopař.zlin@rozhlas.cz. Regionální stopařka Českého rozhlasu Zlín vyráží za zajímavostmi našeho kraje každý všední den. Ráda přijede i za vámi.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
6: Každý měsíc otevíráme v Českém rozhlase Zlín hudební galerii plnou písničkových klenotů. Díky mým hostům vám už nikdy potom nebudou znít stejně. Připomeňte si se mnou v letní repríze setkání se dvěma nepřeslechnutelnými dámami zlínské hudební scény. Zpěvačka Magdalena Malaníková a harfistka Lucie Fajkusová jako duo Muzika Angelika odkryjí lecos nového o slavných písničkách, které spolu hrají v netradičních aranžích. Irské lidovky, velké české i zahraniční hity, rockové skladby i šanzony. Určitě bude co poslouchat. Už v neděli 16. srpna po 17. Markéta Janíková a pořad
1: Hudba do kořán. Hudební galerie Českého rozhlasu Zlín. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Zlín. Písničky, které nestárnou.

0: 14. srpna je před námi víkend, máme 3 minutky před 14:30, možná i vy se chystáte někam vyrazit a k tomu se vám budou hodit následující informace Českého rozhlasu Zlín.
1: Počasí.
0: Ty nám dodá do našeho vysílání meteoroložka Bára Kučerová, které přeji krásné páteční odpoledne.
2: Pěkné odpoledne.
0: Pojďme se zaměřit nejdříve na ten aktuální stav, jak už míváme tradičně ve zvyku.
2: Tak stále je na obloze jasno, případně pokud je tam nějaká oblačnost, jakože z mé pozice vidím, že by být neměla, tak je opravdu malá a často by měla být průsvitná. Teploty ty se teď pohybují mezi 26 a 29 stupni Celsia.
0: A budou se ještě hýbat, ať už směrem nahoru, směrem k noci asi klesnou, ale vystoupají ještě?
2: Ještě by trošku vyšplhat mohli, ta maxima by dnes měla být mezi 27 až 30 stupni Celsia, takže nějaký potenciál na ještě trošku vyšší teplotu tam je. A potom směrem k ránu bude ta teplota klesat mezi 15 až 12 stupňů Celsia, v údolích lokálně i kolem 10 stupňů Celsia. Naopak zase v těch vyšších polohách tam to bude na té horní hranici kolem těch 15, možná i trošku výš.
0: Takže se nám celkem ochladí opět v noci, už jsou chladné, ale dny stále zůstávají teplé. Bude to tak i zítra?
2: Ano, bude to tak i zítra a zítra na obloze zůstane počasí z posledních dnů, to znamená jasno, případně pokud oblačnost tak velmi malou, zítřejší maximální teploty mezi 31 a 34 stupni Celsia a na zítřek už také platí výstraha právě kvůli těm vysokým teplotám, které mohou způsobovat nebo budou způsobovat silnou zátěž pro lidský organismus, ale nejen pro ten, ale i pro hospodářská zvířata a pro různou infrastrukturu.
0: Takže zítra biozátěž podtrženo sečteno na trojce.
2: Ano, zítra byl zátěž podtrženo se 4 na 3.
0: Děkujeme za ten součet, ale ještě k tomu přičtěte nedělní předpověď počasí, prosím.
2: A v neděli tam už by se trošku měla změnit v odpoledních hodinách, alespoň ráno a dopoledne začne ještě počasím z těchto posledních dnů, jak ho teď známe. A odpoledne bude od západu přibývat oblačnost, většinou na polojasno nebo až oblačno a s malou pravděpodobností se mohou hlavně ve večerních hodinách objevit přehánky, ale i tak ty nedělní teploty budou ještě vyšší než ty zítřejší, ty sobotní, mezi 31 nebo stejné, mezi 31 a 35 stupni Celsia. Takže i v neděli s výstrahou.
0: Dobře, děkujeme i za ty výstrahy, určitě si je vezmeme k srdci. Pojďme se ještě lehce podívat na výhled na ten příští týden s důrazem na případné zvraty v počasí.
2: A zvrat nastane hned z počátku týdne, protože pondělní maximální teploty oproti těm nedělním budou docela výrazně odlišné, 21 až 25 stupňů Celsia a od rána bude ta oblačnost nebo počasí jiné. A ráno ještě může být oblačno, ale jinak převáží zataženo, s velkou pravděpodobností by se na celém území měl objevit déšť nebo přehánky, někde také bouřky a potom večera v noci na úterý srážky ustanou a s nimi začne nebo bude ubývat i oblačnost.
0: Děkujeme a ještě budeme vděční také za rekordní teploty. To srovnání je vždycky určitě dobré, co se týče vnímání toho aktuálního počasí. Tak jak se pochlapil 14. srpen v našem kraji?
2: A maximum je z roku 1952 z Napájedel na Zlínsku. Teploměr ukázal rovných 37 stupňů Celsia a minimum z roku 1965 z Huslenek Kychové, a kde se teploměr zastavil 2 stupně a 1 desetinu nad nulou.
0: Děkujeme, mějte se krásně, přejeme hezký zbytek pátku ze studia Českého rozhlasu Zlín a samozřejmě krásný celý víkend. Bára Kučerová byla s námi, naslyšenou.
2: Pěkný víkend i vám, naslyšenou.
0: A vy, když s námi zůstanete, tak už víte, že nás čeká teplý víkend, možná se někdo bude chystat i k přehradě Bystřička a třeba by si kolem ní chtěl i udělat hezký výlet. Budeme v tomto smyslu radit už za chviličku.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: letu. A tu otázku směřuji na Zdeňka Urbanovského, kterého vítám ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. Ahoj, Zdeňku.
1: Zdravím tě, Pavle, a zdravím naše milé posluchače. Já si myslím, že je to samozřejmě možné. Ona samotná ta přehrada Bystřička, která byla vybudována již na počátku 20. století, sama o sobě je docela krásným stavebním unikátem a je to i kulturní památkou. A je to nejstarší přehrada v povodí Moravy. Berte si, že její kamenná hráz je 170 metrů dlouhá a 37 metrů vysoká. A na jihozápadě této přehrady u takového už nevyužívaného objektu bývalého hotelu Klenov začíná stejnojmenná naučná stezka, čili naučná stezka Klenov, která je doprovázena navíc ještě modře značenou turistickou stezkou, která vede do sedla Dušná. A délka té naučné stezky je necelých 7 kilometrů a na těch 7 kilometrech najdete 10 tabulí s informacemi o přírodních zajímavostech, ale také o důkazech pestré historie tohoto regionu. A podstatná část trasy prochází také chráněným přírodním územím a tím pádem si na své přijdou i milovníci výhledu do krajiny a toho neporušeného přírodního prostoru.
0: Nádhera, a na jaká místa konkrétně upozorníš?
1: My se budeme pohybovat v terénu, ve kterém je řada skalních útvarů. Na jednom z nich, a sice na vrchu Zámčisko, stávala kdysi dřevěná tvrz, nebo jestli chcete, skalní hrad. A potom dalším zajímavým místem je Svantovitova skála. To je 60 metrů dlouhá skalní stěna, která nese název starého praslovanského boha Svantovita. Atributy tohoto boha byly síla, hojnost a vítězství. A odbočka z hlavní trasy k této skále se rozhodně vyplatí. Trasa potom pokračuje úbočím kopce Štípa na rozcestí pod vršky. A odtud už se můžete těšit na pohodovou lesní silničku, která vede do sedla Dušná. A na konci trasy najdete autobusovou zastávku, která se oficiálně jmenuje Dušná rozcestí Sáp, a to nám dává možnost zvolit strategii výletu. Buď to od přehrady Bystřička vyjedete autobusem na Dušnou a budete sestupovat do Bystřičky, anebo po výšlapu na Dušnou zvolíte zpět cestu autobusem. Spoje jezdí zhruba každé 2 hodiny. A pozor, poslední vzdušné na Bystřičku ve 20 hodin 45 minut. A je to navíc s přestupem na navazující spoj u restaurace u Bušu. Říkám to hlavně pro milovníky krajiny v zapadajícím slunci, protože ta zdejší je v tomto večerním čase kouzelná. A na závěr možná jedna moje osobní zkušenost. Pokud jste houbaři a zrovna rostou, jak se říká, mějte zde oči na šťopkách.
0: Tak i k tomu popřejeme hodně štěstí, stejně jako k celému výletu od přehrady Bystřička přes Klenov na Dušnou. Děkujeme, Zdeňku, měj se krásně.
1: Mějte se hezky a pohodový výlet přeju.
0: A další inspirace k tomu někam se vypravit bude ještě ve vysílání Českého rozhlasu Zlín následovat. I před víkendem pro vás máme zámecké léto. Kam se vydáme dnes, poví už za chvíli náš průvodce František Kinský.
2: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

0: kapela No Name byla součástí Dobrého odpoledne s Českým rozhlasem Zlín. Soutěžíte s naším zámeckým létem? Pokud ne, tak vás rád upozorním, že máte šanci každé všední prázdninové dopoledne. Vyhrát můžete zámecký cestovatelský balíček a každý pátek navíc soukromou prohlídku na zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí. A právě František Kinský je naším průvodcem zámeckým létem. A teď nás pozve na další šlechtické sídlo.
1: Zámecké léto.
2: Zvu vás na výlet do východních Čech, kde stojí originálně vyzdobený zámek v Novém Městě nad Metují. Na jeho současné podobě se podílel architekt Dušan Jurkovič, jehož stavby určitě znáte z Pusteven nebo Luhačovic. Zámek nám teď představí Vlaďka Vildová.
3: Zdraví vás také kastelán Ondřej Daněk.
4: Dobrý den všem posluchačům.
3: Teď jsme na nádvoří a vy tady máte takové zpestření.
4: Aby ta návštěva opravdu byla příjemná, tak jim tady tak jako pouštíme hudbu. Takže si tady můžou posadit při čekání na prohlídku, nebo jen tak, když třeba procházejí do zámecké zahrady, tak prostě tady spočinout a užívat si tu atmosféru.
3: Čím je ten zdejší zámek specifický?
4: My jsme unikátní tím, že poslední rekonstrukce, úpravy probíhaly na počátku 20. století pro rodinu Bartoňu z Dobenína a vybrali si slovenského architekta, který v té době působil v Brně, a to nikoho jiného než Dušana Jurkoviče. Tady pro rodinu Bartoňu dělal mezi lety 1909 až 13 adaptaci celého zámku na moderní rodinné bydlení, takže já vždycky říkám, že ten zámek je taková moderní továrnická vila, protože Bartoňovi jsou známí velkoprůmyslníci v textilním oboru na Náchodsku. Jurkovič tady vlastně po sobě zanechal nejenom zámek, ale třeba nedalekou restauraci Peklo, kterou přebudoval z bývalého mlýna, nebo výletní chatu Jiráskova chata na Dobrošově. Dostal zakázku od brněnského továrníka Roberta Bartelmuse na výstavbu letní vily tady nedaleko Nového Města na Resku. Já si myslím, že právě tam je ten, já vždycky říkám, dančí můstek, oslý můstek proto, aby si ti Bartoňovi vlastně toho všimli, že je tam nějaký architekt, který pracuje se dřevem, protože Bartoňovi pochází z skromných poměrů. Bydleli normálně v roubené chaloupce a možná ten venkovský styl a ta lidovost té architektury Dušana Jurkoviče je právě oslovila natolik, že řekli, no pane architekte, víte, my jsme koupili zámek tady nedaleko, pojďte nám ho udělat.
3: My jsme teď v takzvaném žebrovém sále.
4: Zkrátka místnost, kterou Jurkovič vytvořil pro rodinu Bartoňu z Dobenína jako takovou připomínku toho, že ten zámek byl dříve pozdní gotický hrad, to znamená taková ta žebrová síťová klenba na stropech, dubový nábytek, kožené tapety s rodovým erbem Bartoňu. Jurkovič sám si téhleté interiérové tvorby zrovna i v téhleté místnosti považoval jako to nejvíc vlastně, co za svůj architektonický život vytvořil.
3: Tady vidím cínové nádobí, tak to nás zase vrací k té, dá se říct, ještě hradní minulosti.
4: Přesně tak. A byla to zároveň místnost, jak jsem zmiňoval, pro setkání nejen soukromé členů rodiny Bartoňů, ale pokud byla pozvána i nějaká významná návštěva, tak přišli právě sem.
3: Kam se díváme? To je nějaká šatna?
4: Byla to zřejmě dříve šatna nebo nějaká převlékárna, možná právě i pro hosty, kteří sem pak přišli. My jsme ji pak zařídili vlastně nábytkem z období konce 30. let, protože ten přesah těch úprav byl až v roce 1939-1940, tak to je přesně, jak kdyby ta sedačka vypadla z filmu s Oldřichem Novým třeba, z nějaké funkcionalistické vily. To má na starosti architekt Pavel Janák, který tady tu éru těch úprav završil.
3: A tady, dá se říct, v tom nejzajímavějším reprezentativním prostoru se teď s kastelánem zámku Nového Města nad Metují rozloučíme v našem seriálu Zámecké léto a vám vzkazujeme, abyste nezapomněli, že ten zámek je pro vás otevřený nejen z interiéry, ale také s celou zahradou.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Nové Město nad Metují si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
0: Třináctka má pověst nešťastného čísla, přesto právě po ní touží před startem Barum Rally Zlín historicky nejúspěšnější účastník tohoto závodu Jan Kopecký. Kdo potřebuje vysvětlení, dostane ho už za okamžik.
5: Zoo ve zlínské části Lešná je fenomén. Moderní areál, který spojuje špičková péče o zvířata, působivé expozice i atmosféra, která vás vtáhne. Nevždy tomu ale tak bylo. Kdy měla zoo na mále? A co z ní udělalo jedno z nejnavštěvovanějších turistických míst u nás? Dozvíte se v cyklu Kořeny se Silví Pospíšilovou. Poslouchejte v pondělí před půl čtvrtou a na webu Českého rozhlasu Zlín.

0: Je pátek 14. srpna a přesně 10 minut před 15. hodinou si už jistě mnozí z vás dělají plány pro ten nadcházející víkend, který už čuká na dveře. Možná do těch plánů zahrnete i návštěvu jedné z největších akcí, které se vůbec v našem regionu vyskytují. Bez průběžného lídra mistrovství České republiky odstartuje noční rychlostní zkouškou v centru Zlína právě dnes další ročník automobilové Barum Rally. Kvůli zranění ze závodu v Polsku totiž chybí ve startovní listině Dominik Stříteský. Ten vyhrál předchozí tři podniky domácího šampionátu a teď se tedy pro jeho soupeře otevřel prostor. Pojďte si o tom poslechnout víc.
1: Barum Rally Zlín je součástí českého i evropského šampionátu a tak je na startu i hodně zahraničních posádek. Od roku 2012 ale vítězí jen Češi a když má ředitel závodu Jan Regner typovat letošního vítěze, opět hledá mezi domácími piloty.
2: Náš ambasador Adam Březík.
1: Průběžně čtvrtý muž českého šampionátu Adam Březík přímo ze Zlína pochází a letos v roli ambasadora propaguje Barum Rally i na ostatních závodech. Že se od něj na domácí trati hodně očekává, vnímá. Sám na sebe ale nechce vytvářet větší tlak.
3: Já nerad přemítám nebo nerad si stanovuju cíle, kde bych se chtěl vidět nebo si je vizualizuju, protože většinou, když to udělám, tak to tak nedopadne. Ale samozřejmě jsme závodníci, jsme doma na Barumce a každý, do které chceme uspět jako všichni ostatní a jsme jako rozhodnutí pro to udělat maximum.
1: Pro Březíka jsou cesty ve Zlíně a okolí opravdu domácí a dokonale je zná. Nemusí to prý ale být jen výhoda.
3: Asi do jisté míry ano a zas na druhou stranu ne, protože je to samozřejmě zavazující, to očekávání na nás je větší od domácích fanoušků a od všech. A někdy to může být i nevýhodou, tím, že ty místa fakt známe a víme, kde se co kdy stalo, tak jsme tím trošku svázaní. Je potřeba se od toho všeho odprostit a brát to jako každou jinou soutěž samozřejmě a těšit se zkušeností, které tady máme.
1: S ambicemi zvítězit odstartují do Barum Rally určitě taky druhý muž průběžného pořadí českého šampionátu Filip Mareš nebo obhájce prvenství a celkově 12-násobný vítěz Jan Kopecký. Ten letos ještě žádný závod nevyhrál, stále největším favoritem ale zůstává podle experta Karla Jirátka, mnohonásobného účastníka Barum Rally, který v roce 1986 jako spolujezdec taky vyhrál.
4: Jede opravdu brilantně a strašně rychle, ale do toho absolutně rizika si myslím já, že už prostě se mu nechce, už prostě nevidí ten důvod, ti mladí samozřejmě v té touze se prosadit do toho rizika jdou. Já si pořád myslím, zvlášť, že s tím zamíchá trochu počasí, že ten Honza Kopecký má velkou šanci.
1: Úvodní noční rychlostní zkouška, tradičně vedená centrem Zlína, odstartuje ve 20 hodin a 30 minut. V sobotu a neděli pak bude Barum Rally pokračovat na silnicích v okolí města. David Nekvinda, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Bylo 15 hodin.
2: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: V několika revírech na Vsetínsku začal platit zákaz rybolovu. Městská rychlostní zkouška Barum Rally dnes omezí provoz vlaků i autobusů. Ty budou mít stanoviště v ulici Hradská. Lidé cestující do Chorvatska by se měli spojit se svou cestovní kanceláří, a to kvůli tamním rozsáhlým požárům. Dnes čekáme v regionu růst teplot a slunečnou oblohu. Naměříme až 30 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlína, s nimi je tu Matěj Neradělek. Rybáři ode dneška nesmí lovit na 9 revírech na Vsetínsku. Zákaz vydal Český rybářský svaz kvůli nízkým průtokům, které způsobilo dlouhodobé sucho.
3: Zákaz se týká Rožnovské i Vsetínské Bečvy, Dásenice, Rokytenky a Valašské Bystřice. Podle povodí Moravy klesla zhruba polovina sledovaných profilů pod hranici hydrologického sucha. Situace je kritická například ve Valašském Meziříčí, kde v červenci spadla pouhá třetina obvyklého množství srážek. Zákaz platí do odvolání. Gabriela Hickl, Český rozhlas.
1: Změny autobusové i vlakové dopravy přinese dnes odpoledne městská rychlostní zkouška ve Zlíně, která je součástí Barum Rally. Pokračuje mluvčí integrované dopravy Zlínského kraje Jan Malý.
4: Od 14:45 bude uzavřeno autobusové nádraží, autobusová stanoviště budou až do půlnoci přesunuta na Hradskou ulici. Od 16:30 pak proběhne výluka na železniční trati mezi zastávkami Zlín Pršné a Zlín Střed. Veškerá omezení veřejné dopravy související s Barum Rally najdou cestující na webových stránkách www.idzk.cz.
1: Jízdy historických vlaků, výstavu zaměřenou na symboliku znaků města a obcí a nebo třeba taky soutěže pro děti či hudební vystoupení. To všechno nabídnou tradiční hody v Kojetíně na Přerovsku. Začínají dnes a potrvají do neděle, tedy 3 dny, říká za organizátory Milan Zahradník.
5: Hlavní nedělní program se ponese samozřejmě v duchu folkloru. V 9:30 vyrazí krojovaný průvod s jízdou králů Vyčmínkovou a na náměstí taky proběhne samotné požehnání hodového práva a předání hodového práva.
1: Češi cestující do Chorvatska by vzhledem k rozsáhlému požáru v letovisku Omiš měli před plánovanou cestou kontaktovat svoji cestovní kancelář. Doporučuje to Jan Papež, předseda Asociace cestovních kanceláří. Podle něj se může stát, že kvůli evakuaci začnou v Chorvatsku platit speciální opatření. Lidé cestující na vlastní pěst mohou volat na linku ministerstva zahraničí, aby zjistili, jestli je jejich lokalita bezpečná. Papež jim taky doporučuje si ověřit dostupnost hotelů.
6: Samozřejmě ti, kteří jedou do blízkosti požáru, tak jim z největší pravděpodobnosti bude navrženo jiné ubytování.
2: Počasí.
1: Dnes očekáváme ve Zlínském kraji počasí bez oblačnosti. Povane slabý proměnlivý a nebo vítr východních směrů. Teploty nám vyrostou na 27 až 30 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Na silnici 1/35 v Horní Bečvě na Vsetínsku se střetl nákladní a osobní automobil. V Brankách na Vsetínsku osobní auto srazilo psa. V Buchlovicích na Uhersko-Hradišťsku v ulici Hřbitovní bourala 2 osobní vozidla. A to už bylo ze zpráv vše. Klidné odpoledne přeje Český rozhlas Zlín.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Právě dnes je to rovných 80 let, co bylo ve Zlíně založeno profesionální divadlo s názvem Divadlo pracujících. Bylo mimochodem součástí národního podniku Baťa jako jeho kulturní zařízení. V provozu továrny vedeno jako dílna číslo 9472 a všichni pracovníci divadla byli vedeni jako zaměstnanci podniku Baťa. I tomuto výročí se budeme v nejbližší půlhodince Dobrého odpoledne s Českým rozhlasem Zlín věnovat. Stejně jako dalším kulturním tématům, než na ně ale dojde, tak upozorníme i na to, že se děti na Zlínsku tento týden učí místnímu řemeslu. Ševcovský tábor ale organizátoři byli nuceni přesunout z centra Zlína, a to kvůli požáru 34. budovy. Batohy a boty tak táborníci šijí ve frištáku. Více uslyšíte v reportáži už za chvíli. Pavel Vacek je u mikrofonu, vy ať už jste kdekoliv, přejeme krásný pátek.
2: Český rozhlas Zlín.

0: To byl Miroslav Žbirka ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. Věřím, že i on přispěl svojí troškou do mlýna k vašemu příjemnému pátečnímu odpoledni s Českým rozhlasem Zlín. Ševcovskému řemeslu se učí děti na táboře ve Frištáku na Zlínsku, to je naše další téma. Batohy, boty a peněženky si vyrábějí v provizorním zázemí místního kulturního a kreativního centra. Řemeslná dílna ve Zlíně je totiž nepřístupná. Nachází se v bezpečnostní zóně kolem budovy 34. A tak hledal tábor nový prostor.
1: Děti tlučou kladívky, na stolech leží nůžky, nítky, šídla a nitě, v celém prostoru voní kůže. I tak to může vypadat dětský tábor.
2: Ukázat dětem, jak se vyrábí, že si to můžou vyrobit, můžou si to odnést. Je tam i kreativita, ty výrobky jsou dané, ale oni si můžou vybrat barvičku kůže, barvičku nití, prostě průchodek a teď pracují, co zvládnou, co nezvládnou, tak jim pomáháme.
1: Popisuje vedoucí tábora Dagmar Bradávková.
2: Myslím si, že tvoření je vlastně základní potřeba člověka. Něco vytvářet, něco prostě, co vzniká pod jeho rukama, něco, kde vidí výsledek. A já říkám vždycky, že tvoření, života koření. A kdo netvoří, ten nežije.
1: Za námi to ale žije. Okolo stolu stojí 8 dětí ve věku od 5 do 10 let a s pomocí dalších vedoucích šijou batohy a boty. Jak se vyrábí, popisuje tábornice Karolína.
3: Vybrat si kůži, označit to, udělat dírky, vystříhnout to, potom to dát, aby to tak pasovalo, nítky zanítovat.
1: Postupy práce a názvy nástrojů se děti učí postupně. První den vyráběli klíčenky a dnes zvládnou ušít boty. Tábor pořádá 44 centrum řemesel, které sídlí právě ve 44. budově bývalého baťovského areálu ve Zlíně. Tam se měl také tábor původně konat. Změna plánu přišla po požáru budovy 34, říká vedoucí táboru Dagmar.
2: My jsme nechtěli ten tábor zrušit, tak jsme prostě hledali náhradní prostory. Měli jsme rozjednané ještě někde jinde, ale tam už byl teda obsazený ten termín a tady město Frišták nám to poskytlo, že tu je volno. Samozřejmě je to jiné, museli jsme všechno vlastně potřebné k tomu táboru přivést sem, takže jsme museli nabalit prostě kůže, výrobky, všechno nástroje, jo, co k tomu potřebujeme, ale je to zvládnutelné.
1: Kromě ruční práce s kůží se děti na táboře dozvěděli i o dalších řemeslech. Během odpoledního programu navštívili lokální výrobu marmelád, pečení frgálu nebo svářečskou a technickou firmu s ukázkou práce na soustruhu. Z Frištáků na Zlínsku Karolína Macejová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Zlín, písničky našeho kraje.

Velmi bohatý program je před námi nejen ve vysílání Českého rozhlasu Zlín, ale také v rámci kratochvilných aktivit v našem kraji. Kromě samotné Barum Rally se například dnes ve Zlíně pojede i Bugatti Grand Prix. Do 17 hodin si u fontány před Zlínským zámkem můžete prohlédnout výstavu 6 výjimečných historických automobilů. Všechny závodní Bugatky pak doslova za pár vteřin v 15 hodin na 20 minut, čili za nějakou 5minutovku, zamíří na startovní rampu na náměstí Míru před Zlínskou radnicí. A v 17 hodin a 20 minut pak odstartuje jízda po trati městské rychlostní zkoušky v Baťovském areálu. Pokud posloucháte Český rozhlas Zlín někde v rámci centra našeho krajského města, všechno ještě můžete krásně vidět. V Žítkové na Uherskobrodsku dnes začíná festival hudby, jídla a kopanické pohody, takzvaná Žítkovská kopa. V 18 hodin vystoupí Hluchý dovrat, v 21 hodin Buduár, Staré dámy a další kapely. Připravena je i yoga, kopanické bylinky, kozí pivovar a místní gastronomie. Velice zajímavé a originální. Akce u hotelu Kopanice v Žítkové pokračuje i v sobotu, a to od 13. hodiny až do půlnoci dalším hudebním programem. Díky spolku Biskupští Manové z Kroměříže o prázdninách ožívají historické postavy a atraktivní formou představují zajímavé momenty z kroměřížských dějin. To je naše další pozvánka. Nudného výkladu se opravdu v tomto případě bát nemusíte. Těšit se můžete na procházku zajímavými místy historického města, opředeného pravdivými příběhy, ale i legendami a pověstmi. V podání průvodců skupiny historického šermu. Začátek je dnes v 18 hodin. Pozor, sraz zájemců je u kašny uprostřed velkého náměstí v Kroměříži. Vsetínská knihovna pro děti a mládež připravila už 29. noc her. Čekají vás deskovky, šprtec, tradiční turnaj o ceny ve hře Ubongo a také popcorn. Akce je určená dětem, ale i dospělým. Noc her začíná v 18 hodin a ve Vsetínské knihovně je možné také přespat. Velice lákavé, já třeba osobně deskovky miluji, určitě si nenechejte ujít, pakliže jste také fanoušky. No a už se pomalu a jistě také blíží divadelní sezóna. Ještě než usednete do hlediště, tak připomeneme dnešní výročí. Právě dnes je to 80 let, co bylo založeno Městské divadlo Zlín, tehdejší divadlo pracujících. Dozvíte se víc v dalším průběhu našeho vysílání.

0: Diváky už rovných 80 let baví muzikály, komediemi i dramaty. Na začátku divadlo pracujících, dnes Městské divadlo Zlín, vzniklo 14. srpna 1946. Ansámbl neměl svůj prostor a působil na malé scéně. Prošly jim takové herecké osobnosti, jakými byli například Jan Libíček, Stanislav Tříska, Jiří Adamíra a řada dalších. Stejně tak o řadu skvělých režisérů neměla zlínská scéna nouzy. Kam směřuje dnes? Uslyšíte už za chvíli v dalším díle cyklu Kořeny.
1: I tento víkend máme pro vás skvělé hosty, kteří usedli na pohovku Jožky Kubáníka. V sobotu odpoledne se těšte na oblíbenou herečku Simonu Stašovou a její vyprávění, během kterého se otřásalo divadlo smíchem. A v neděli od 11. se těšte na herečku, o které můžu směle říct, že má nejnakažlivější smích, co znám. Jmenuje se Bára Hrzánová a má pro vás také spousty veselých historek. Na mé hosty i na vás se v sobotu po 17. a v neděli hodinu předpolednem těší Jožka Kubáník.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, písně.

0: Jak už jsme lehce zmínili ve vysílání Českého rozhlasu Zlín, dnes je to přesně 80 let, co bylo ve Zlíně založeno profesionální divadlo s názvem Divadlo pracujících. To se stalo součástí národního podniku Baťa jako jeho kulturní zařízení. V provozu továrny bylo vedeno jako dílna číslo 9472. Jaké byly začátky zlínské divadelní scény? V čem je výjimečná současná budova Městského divadla Zlín a jaké osobnosti byly součástí divadelního souboru. O tom všem natáčela kolegyně Silvie Pospíšilová.
1: Kořeny, ovšem, co dává našemu kraji tvář.
2: Historie Městského divadla Zlín se začala psát v roce 1946.
3: První inscenací bylo představení Hrátky s čertem Jana Drdy.
2: Přibližuje historik Marcel Sladkovský. Zlínské divadlo se stalo první hereckou zastávkou pro mnoho slavných jmen.
3: Jiří Adamíra, Otto Šimánek, to byli herci, kteří byli z Prahy, ale zkoušeli svoje první angažmá v tom prvním souboru Zlínského divadla.
2: Až do roku 1967 sídlil soubor v budově Zlínské malé scény. Prostředí bylo stísněné a proto se v 50. letech začala plánovat výstavba nového divadla. V soutěži vyhrál návrh architektů Miroslava a Karla Řepových.
3: Vlastně od toho 58. roku už se pracovalo na staveništi. Stavba trvala 9 let a divadlo pak bylo otevřeno v listopadu 1967. Je to mimořádná stavba. Od první republiky se žádné novostavby divadel nestavěly. První byl až potom Janáčkovo divadlo v Brně v polovině 60. let a vlastně souběžně s ním bylo stavěno Zlínské divadlo.
2: Doba normalizace byla náročná pro celou zemi. V divadle pracujících nepodlehli tlakům režimu a ustálí jí z grácií.
3: Je to díky mnoha lidem, kteří sem přišli, tvůrci jako Alois Hajda nebo Miloš Slavík, později Miloš Hinšt, a utvořili tady zcela mimořádnou uměleckou éru, která patří k nejvýraznějším v celých dějinách Zlínského divadla. Teatrolog Milan Lukáš nazval tehdejší Zlínské divadlo ostrůvkem normality v moři normalizace.
2: O kvalitě hereckého ansámblu vypovídají i ocenění, které jeho členové za desetiletí pozbírali. Kromě cen Alfréda Radoka byla řada zlínských herců nominována i na prestižní cenu Thálie.
4: Ceny Thálie získaly nakonec tři osobnosti, Lubor Tokoš za celoživotní dílo, Petra Hřebičková a Helenka Čermáková, těch nominací bylo ale mnohem více.
2: Vyjmenovává dramaturg Městského divadla Zlín Vladimír Fekar. K divadlu už léta patří festival Setkání stretnutě.
4: Náš zájem je především ukazovat to nejzajímavější, co se děje na českých a slovenských scénách.
2: Oblíbená je také přehlídka Zaraz, která ve třech dnech ukazuje tvorbu zlínské scény i uherskohradištského slováckého divadla. A jak to mají ve Zlíně s publikem? Musí o diváka bojovat?
4: Já věřím na sílu propagace, ale zároveň jako věřím na sílu té zlínské šuškandy. Něčeho, co vlastně nemá možná ani racionální vysvětlení. Prostě ti lidi si řeknou, co je zajímá, a rozšíří to mezi sebou.
2: Ambice do budoucna mají jasně dané.
4: To, co se snažíme dlouhodobě prosazovat v dramaturgii, je nějaká regionální linie. My jsme tady měli Hanzelku a Zikmunda, celý ten cyklus o Batích. Objevujeme místní autory. V této linii rozhodně chceme pokračovat, chceme, aby to byla vlastně pravidelná stopa v každém dramaturgickém plánu.
2: Dodává Vladimír Fekar. Silvie Pospíšilová, Český rozhlas.
0: A za okamžik vás také pozvu k poslechu rozhovoru, který bude také kulturní, a ten moderátorka Jarka Barboříková natočila s člověkem, kterého asi není potřeba dlouze představovat. Celosvětově uznávaný dirigent a houslista Tomáš Netopil. V něm mluví o hudbě, o svých začátcích, o Kroměříži i o tom, jaké to vlastně je stát před orchestrem. Zůstaňte s námi.
1: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: operních domů po celém světě. Velkou část profesního života prožil tedy v zahraničí, například 10 let v německém Essenu. Co mu to dalo? Na to se ho ptala ve vysílání Českého rozhlasu Zlín moderátorka Jarka Barboříková. Poslechněte si ukázku z rozhovoru.
1: Byla to velká škola pro mne, protože byl to kontakt s orchestrem a s operou, který, jak už jsem podotknul, byl opravdu velice, velice intenzivní. Vedle práce dirigentské, kterou jsem měl na starosti, nejenom teda operní, i symfonické, tak to byla samozřejmě taková ta další administrativní činnost nebo dramaturgická, kdy jsme vymýšleli i celé vlastně ty oblouky, nejenom sezón, ale třeba i pětiletých cyklů a tak dále. Takže bylo to opravdu velice intenzivní, ale krásné. Essen má nádhernou operu, kterou navrhnul finský architekt Arval Aalto, podle toho se jmenuje Aalto Theater. Tady tato opera, která je opravdu skvost architektury a je to i skvostem akustiky, takže každý večer, každou zkoušku jsem si nesmírně užíval. No a vedle tady této opery stojí i krásná koncertní hala, krásný koncertní sál, který je opravdu také jeden z nejkrásnějších a nejlépe vytvořených koncertních sálů v Německu. Takže to byl opravdu, řekl bych, velký luxus pro nás, pro hudebníky.
2: A liší se vůbec orchestry podle zemí? Už jste teda řekla, že ty sály operní domy se liší. A co teda lidé? Poznáte jako dirigent rozdíl mezi českým, německým, americkým nebo třeba japonským orchestrem v přístupu v práci, disciplíně nebo temperamentu?
1: Tak začnu od konce. Ten temperament samozřejmě je velmi znát. Nabízí se třeba srovnání italského a japonského orchestru, kdy italský orchestr je velmi, velmi emocionální. Práce je, nechci říct se výbušná, ale velice živá s takovým orchestrem. Oproti tomu japonský orchestr je velmi klidný, velice tichý, ale od první zkoušky maximálně připravený. Ale chybí tam ve srovnání třeba s tím italským orchestrem takový ten větší vývoj od první zkoušky až do toho koncertu. Japonský orchestr je opravdu na 100% připravený už od první zkoušky a když stojím před japonským orchestrem, tak chci vlastně z něho získat maximum a to se daří, ale vlastně ta laťka jeho už je tak vysoká, že vlastně ten improvement, takové to ještě další, ten další posun je vlastně minimální, nebo je velice malý ve srovnání právě s tím italským orchestrem, který vlastně od začátku musí dirigent formovat a musí ho vlastně dostat do té formy, kterou chce a je tam ještě znát a to mám nesmírně rád, takový ten velký progres právě třeba na závěrečné zkoušce, které říkáme generální zkouška a v zápětí toho koncertu, kdy opravdu ty síly se ještě zhmotní a ten přístup hudební je ještě zajímavější.
2: Když je před vámi 80 muzikantů, každý hraje něco jiného, jak je možné, že vlastně slyšíte všechno najednou? Má dirigent po letech něco jako hudební supersluch, takže poznáte i to, že třetí houslista ve čtvrté řadě zahrál jeden tón jinak?
1: Samozřejmě je to otázka praxe a je to otázka studia, kdy dirigent vlastně v této erudici se neustále školí a neustále si tříbí ten sluch, ale zase na druhou stranu nesmíme to brát nějak hodně komplikovaně, protože i v romantické hudbě nebo i v počátku 20. století. Ta harmonie má určité zákonitosti, takže v těch tónů v té harmonii není zase tolik. Jde vlastně jenom o tu barevnou škálu, do které to vlastně skladatel rozprostřed toho celého orchestru a dirigent potom má samozřejmě jednodušší pozici, když opravdu někdo zahraje falešný tón nebo se splete a zahraje tón, který do té harmonie nesedí, tak vlastně je to znát, je to poznat.
0: Dirigent Tomáš Netopil byl hostem Jarky Barboříkové ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. Celý velice zajímavý rozhovor si můžete poslechnout na webu zlin.rozhlas.cz v audioarchivu v záznamu čtvrteční 11. hodiny. A my přejdeme na další téma, budeme radit. Dobré sousedské vztahy někdy naruší hluk, přerůstající stromy nebo kouř z grilu. Kdy pomůže domluva a kdy už je na místě hájit svá práva? Tak nejen tomu se věnovala dopolední poradna Českého rozhlasu Zlín se zlínskou advokátkou Jaroslavou Martincovou Strnadovou. Její rady uslyšíte už

0: Takhle vypadá pohodové odpoledne s Českým rozhlasem Zlín. Teď ale budeme mluvit v našem vysílání i o situacích, které až takovou pohodu přinášet nemusí. Vztahy mezi sousedy jsou nezřídka námětem pro filmaře. Výsledkem může být komedie, ale stejně tak tragédie. A tématem byly i proprávní poradnu Českého rozhlasu Zlín. Pozvání přijala advokátka Jaroslava Martincová-Strnadová ze zlínské advokátní kanceláře Petráš a Rezek. Moderátorku Kristýnu Fuxovou například zajímalo, jaké spory mezi sousedy řeší ve své praxi nejčastěji.
1: Nejčastěji tím počátečním problémem je hluk. Ale nejčastější soudní spory nebo právní spory, které poslední dobou se objevují, tak jsou spojené s rekonstrukcí nemovitostí.
2: A s tím spojený hluk.
1: Ano, s tím spojený hluk. Člověk koupí nemovitost už v nějakém zažitém pořádku té místní části. Vstupuje do toho s nějakou nadějí, že bude mít sousedy, s kterými se domluví. Většinou ta první situace je taková, že se opravdu domluví. Domluví se ústně, ale nedají si nic, tak říkají, na papír. Pak začnou s tou rekonstrukcí a v tu chvíli toho souseda to začne nějakým způsobem obtěžovat. Nejen ten hluk, ale je tam větší prašnost, může být potřeba, aby řemeslníci vstupovali na jeho pozemek. Nemusí se vždycky ti řemeslníci podle toho souseda chovat dostatečně ohleduplně. A tam nám vzniká ten právní problém, kdy lidé přicházejí s tím, ale já jsem byl na všem se sousedem domluvený, ale nemají nic na papíře. A když nemají nic na papíře, tak je to problém. Takže řekla bych, že ne začít řešit zavčasu ten problém, ale začít ho řešit ještě dřív, než nastane.
2: Právo mluví o takzvaných imisích. Co si pod tím má běžný člověk představit?
1: To je taková právní zkratka, kterou stanoví občanský zákoník a myslí se tím v podstatě cokoliv, co vniká ze sousedního pozemku na můj pozemek. Nemusí to být z bezprostředně sousedního pozemku, z jakéhokoliv sousedního pozemku a zákon tam vnímá například hluk, vodu, plyn, zápach, světlo, stín. Dokonce se pod tady ten pojem imise tak řadí i vnikání zvířat. Ty imise se dají v podstatě rozlišit jako přímé a nepřímé. Ty nepřímé to jsou ty běžné, to, že jde kouř ze sousedova grilu nebo že sousedovi děti jsou hlučné. Ty přímé, které zákon výslovně zakazuje, to jsou ty, které soused na můj pozemek úmyslně přímo nějakým způsobem dostává. Třeba to, že udělá svod ze své střechy přímo na můj pozemek, jeho voda z jeho střechy vniká přímo na můj pozemek a to zákon výslovně zakazuje, tedy s určitou výjimkou, protože toto může být upraveno například nějakým věcným právem mezi námi anebo už mezi našimi právními předchůdci, protože u tady těch sousedských sporů nebo obecně u sousedských vztahů, tam většinou, když nestavíme takzvaně na zelené louce, kde bychom nikoho okolo sebe neměli, tak vstupujeme v některých případech už do práv a povinností toho předchozího vlastníka.
2: Když mě soused tady dlouhodobě obtěžuje hlukem, kouřem, zápachem nebo třeba pálením odpadu, co mám udělat jako první?
1: Určitě jako první bych určitě doporučila zajít za sousedem a ve vší slušnosti mu říct, já se omlouvám, ale to, co děláte, mě obtěžuje, vadí mi to z tohohle a tohohle důvodu. Možná si to ani neuvědomujete, mohl byste s tím přestat.
2: Jaké jsou další kroky, když se nic nezmění?
1: Pokud se nic nezmění a ten stav je dlouhodobý a má tu intenzitu, že mě opravdu jako obtěžuje, tak zaprvé bych měla začít dokumentovat, protože pokud dojdeme až do toho soudního řízení, tak bez důkazů budeme postaveni velmi složité a druhá věc, kterou bych, tak bych přišla do písemné komunikace, protože zase pro budoucí spor potřebuji mít důkazy, že jsem řádně vyzvala k tomu, aby ze svou činností přestal.
0: Záznam celé právní poradny o sousedských sporech si můžete poslechnout na stránkách zlin.rozhlas.cz v audioarchivu, konkrétně v záznamu páteční 11. hodiny.
3: úterý 18. srpna dopoledne nás nemusíte jen poslouchat. Od 10 hodin budeme vysílat přímo z Luhačovické Vincentky. Hostem Českého rozhlasu Zlín bude slovenská herečka Kamila Magálová, která je kmotrou letošního ročníku festivalu Divadelní Luhačovice. Tak přijďte za námi mezi 10. a 12. Naslyšenou i naviděnou se těší Anna Randárová.
4: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání.

0: textem Někdy příště slibovala další setkání kapela Jojo Band. Já vám příští setkání také můžu slíbit, pakliže nezasáhne vyšší moc. Moc rád se s vámi setkám opět v pondělí po 14. hodině u dalšího dobrého odpoledne s Českým rozhlasem Zlín. Než se rozloučím, připomenu ještě jednu osobnost spjatou s naším krajem. Dnes je to rovných 30 let, co zemřel král českého rock'n'rollu, jak bývá přezdíván, Micky Volek, rodák z Uherského Hradiště. O jeho hudebním, ale i životním příběhu si můžete poslechnout víc dnes v pořadu Den v kraji po 17. hodině. Petr Uhřík se v dnešní hudební cukrárně bude ovšem věnovat jiné hudební osobnosti. Předávám Petrovi slovo a vám popřeji krásný zbytek pátku i celý víkend. Loučí se s vámi Pavel Vacek.
1: Cukrárna Petra Uhříka.
2: Letní týden v cukrárně pokračuje country legendou, zpěvákem a hráčem na foukací harmoniku Tomášem Linkou. Na foukačku začínal hrát v 50. letech, kdy byla samozřejmě vnímána z jiného úhlu pohledu, než jak je tomu dnes. Nikdo tehdy ještě nemohl tušit, že se objeví Bob Dylan, filmy Tenkrát na západě nebo Půlnoční kovboj. Tomáš o sobě říká, že je pocitář a fonetik. Vždycky se snaží z americké country vycítit atmosféru a pochopit, o čem je daná skladba, pak někdy využije přímo onoho konkrétního fonetického obratu. Hodně toho prošel, odspíval i s kapelou Přímá linka, tak snad někdy znovu taky u nás na východě Moravy s Tomášem Linkou, který o minulém víkendu vystoupil na starém dobrém westernu. Kdo tam byl, určitě si užil svoji oblíbenou muziku jenom kousek od Vsetína.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Bylo 16 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Kvůli prasklému potrubí jsou Uherský Ostroh a Ostrožská Nová Ves bez vody. Večer odstartuje zlínská Barum Rally. Kvůli zdržení chybí lídr českého šampionátu Stříteský. Na většině míst v republice skončili žně obilí. Letos kvůli suchu s podprůměrnými výnosy. Večera v noci bude v regionu polojasno a na teploměru nejníže 12 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín s Matějem Nradilkem. V Uherském Ostrohu a Ostrožské Nové Vsi na Uherskohradišťsku aktuálně neteče voda. Důvodem je prasklé potrubí. Omezení se týká více než 8 000 obyvatel. Podle informací na webu slováckých vodáren a kanalizací potrvá omezení do 10 hodin večer. Zásobování zajišťují cisterny. Jde přitom už o třetí velkou havárii potrubí v těchto městech v letošním roce. Noční rychlostní zkouškou v centru Zlína odstartuje 55. ročník automobilové Barum Rally. První jezdci vyjedou na trať v 8:30 večer. Skupina největších favoritů pak absolvuje okruh okolo 11. Kvůli zranění ale bude na startu chybět lídr předběžného pořadí českého šampionátu Dominik Stříteský.
4: V roli největšího favorita tak do Barum Rally vjede obhájce loňského vítězství Jan Kopecký, který už tento závod vyhrál 12krát a je jeho historicky nejúspěšnějším účastníkem. Mezi vyzývatele patří třeba dva piloti pocházející přímo ze Zlínska, Erik Zeiss a Adam Březík. Závod je taky součástí evropského šampionátu a zúčastní se ho i zahraniční posádky. Od roku 2012 ale vítězí jen Češi. David Nekvinda, Český rozhlas.
2: Čeští zemědělci sklidili přes 95% ploch s obilím. Nejdál jsou ve Zlínském, Olomouckém a Jihomoravském kraji. Průměrné výnosy se pohybují kolem 5,4 tuny na hektar. Tedy skoro o pětinu méně než v loňském roce. Na vině je podle mluvčí agrární komory Barbory Pánkové především nedostatek srážek a horko.
5: U obilovin očekáváme meziroční pokles produkce kolem 17% a u řepky přibližně o 21%. Pro zemědělce to znamená také významný ekonomický dopad. Jen u obilovin a řepky odhadujeme při současných cenách výpadek tržeb zhruba na 8 až 10 miliard korun.
2: Při požáru v okolí chorvatského letoviska Omiš zemřel nejméně jeden člověk, informuje o tom zpravodajský server Dnevnik s odvoláním na policii. Oheň vypukl v noci a rychle se rozšířil kvůli silnému větru a suchu. Narychlo se museli evakuovat asi 2000 lidí, mezi nimi i 300 českých turistů. Podle zpráv Českého ministerstva zahraničí, ale nikdo z nich není vážněji zraněný.
3: Počasí.
2: Večera v noci bude v našem regionu převažovat jasno, jen přechodně se může objevit malá oblačnost. Nejnižší teploty naměříme mezi 15 a 12 stupni, v údolích lokálně jen kolem 10 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: A teď rychlý pohled na silnice. V Brankách na Vsetínsku se stále došetřuje nehoda, kdy osobní automobil srazil psa a kolony se vlivem provozu tvoří na dálnici D55 ve směru na Hodonín na 34. kilometru u Napajedel. Počítejte s drobným zdržením.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Končí. Končí. Já mám nalíkají.
7: Co je bez toho zdruda?
6: Kdybych
0: jsme to chtěli vysílat, víte?
3: Humoriáda.
6: Společně můžeme vítat víkend, taky horko, které nás čeká, a taky hosta, kterého mám před sebou, Ondřej Kepka. Ahoj, Ondro.
7: Ahoj, krásné odpoledne.
6: A mohli bychom to přivítat něčím osvěžujícím, třeba krémovým nanukem, ten má dnes mezinárodní den.
7: Výborně, a je tady k dispozici.
6: Dal bys si.
7: Dal bych si,
6: ale
7: no.
6: Pak bychom laskali do vysílání, tak jedině potom.
7: Tak potom, dobře.
6: Dobře.
7: Tak děkuju.
3: Humoriáda.

0: Vítejte v Humoriádě, která tímto začíná a budeme vybírat první ukázku. Patrik Rozenal ve studiu, Ondřej Kepka na té druhé straně u dalšího mikrofonu a tam má taky seznam, ze kterého vybírá. Co to bude?
1: Já bych sadil na absolutní klasiku, na Jiřinu Bohdalovou a Karla Šípa.
0: Na živnostenském úřadu budou probírat
1: no,
0: věci.
1: Prosím.
2: Prosím vás, tak mi teda řekněte, co tam vlastně vidíte.
3: No, počkejte. Jo, to já nemůžu právě. To já nemůžu, protože já nemám to oprávnění, víte. Ale to přece na černo to nejde.
4: Počkejte,
3: to drahý pane, to
4: ale
3: nejde na
4: zase
3: černo.
4: Jsme tady sami. Tak snad byste to, když už jste to nakousla kvůli mě, no.
3: Tak pane referente.
4: No.
3: Že jste to vy, no. Rozumíte, to já se teda na vás si dám záležet, rozumíte, tak počkejte. Jo, tak už jsem u vás v ložnici.
4: Přímo takhle?
3: Jo, přímo v ložnici. Hergo, vy tam máte hezký obraz.
2: Jo, no to je zrzavý.
3: Jo, vaší manželky.
2: Ne, to je moje.
3: Jo, to je
2: moje, ale malý se jmenoval Zrzavý, ten
3: takhle,
2: se to maloval, víte?
3: Takhle, helejte, ale on je nějaký nakřivo.
2: No jo, třeba možný, ona se občas třesou zdi, tam dělají se zbíječkou furt okolo něco,
3: ale
2: víte?
3: Ale to nevypadá na zbíječku, ne. To vypadá na toho blondiáka. Jo, podívejte se, co mi takovouhle dělá. Ježiště.
2: Prosím vás, co vy máte pořád s tím blondiákem, já to vůbec nerozumím, to jsou nějaké úplně... Tak mi třeba řekněte, kdy ho mám čekat, ať se na to nějak připravím,
3: jestli
2: můžu,
3: přijde. Můžu, já no? Se najedu na kalendář. Hledajte 11. května. Už to
2: kolik?
3: 11. května.
2: Teď jsme u toho. Jo, to je co? Úplně nesmysl, víte proč?
3: Jako?
2: Dneska je 11. května.
3: No právě. Ono mi to ukazuje i přítomnost. To byste neřekl.
2: Moment, počkejte.
3: No.
2: Vy chcete říct,
3: co?
2: Že to, co vy tam vidíte,
3: no.
2: Ložnice, postel, blonďák u nás doma, že to všechno se odehrává teď?
3: Teď, v tento okamžik. A co já tam vidím teda, já vám řeknu, radši bych to neviděla. Ježišma.
2: Souro! Okamžitě se oblíkni! Všechno jim! Oblíkni se ti, říkám! Oblíknout!
3: Ale ona už se oblíká.
2: Jo?
3: Jo, ona už se oblíká.
2: Všechno vím, oblíkni se. Spolu jsme skončili. Že se nestydíš s blondiákem. Hamb, skončili jsme. Tak a už nikdy nepřijdu.
3: Ne, tak za 3 dny, až za 3 dny.
2: Přijdu možná až za 3 dny.
3: Jo.
2: Cože, kde budu?
3: Na chalupě.
2: Na chalupě budu.
3: Se svojí sekretářkou.
2: Sám tam budu. Skončili jsme, konec, mrcho, couro, nazdar.
3: Ježišu, teda. Já vám řeknu, takovouhle ta vám dala.
2: No jo.
3: Ta vám dala.
2: Paní Mráčková, no, ještě, že jste přišla,
3: no,
2: vás
3: jo,
2: mě
3: no.
2: Seslalo samo nebe. No. Vy jste mě vlastně zachránila,
3: no,
2: bych
3: jo.
2: Se nikdy nedověděl. Tyhle no, věci, no paní Mráčková, já ani nevím, jak já se vám můžu odvděčit.
3: No tak to já bych vám řekl, kdybyste mi tam razil těm.
2: Ale pro vás,
3: to jo, no.
2: Vy jste opravdu
3: já
2: machr.
3: Já bych vám to mezi tím spočetla, jo, takže to máme, to víte, já musím mít teď účetnictví v pořádku, že jo. Tak to máme tu jednu odhalenou nevěru jako z koule, že jo? Jednu tu zatajenou nevěru, tu vaší sekretářku,
2: jo,
3: že jo?
2: Tohle, no,
3: to... Jeden ten sportovní výsledek, to je ta Slávie, jo? Tak potom taky trošku amortizace koule, jo? To máme dohromady 1525 bez DPH. No.
0: Jiřina Bohdalová, Karel Šíp, kouzelná koule věštecká. No počkat, tady s ní má někdo zkušenosti. Jste jí měli v Arabele?
1: No, to je pravda.
0: Jak vypadala ta koule vlastně?
1: No,
0: bylo
1: já bych
0: těžká.
1: To nerad jako lidem bral iluze, jo.
0: No
1: ale...
0: tak my víme všechno, že to je iluze.
1: No, iluze, no tak byla to taková úplně běžná,
0: koule.
1: Skleněná koule. Když se do ní podíval, člověk viděl sám sebe, že jo, tak jako v každé jiné skleněné kouli. A to bylo tak všechno. Všechno ostatní museli udělat. Trikaři v dobách té první Arabely, to byl pěkně těžký trik, protože to bylo velmi složité, dneska je to legrace, že jo, takovou věc udělat.
0: Jako ale, by tam byl nějaký odraz?
1: No
0: obraz.
1: Jasně, tam obraz v obraze, to v dobách filmu, to byl vrcholná akce triková. Jako když nebyly počítače, no, nebyly tyhle ty věci, no, to jsou...
0: A jak se to dělalo teda?
1: No, to se nedá lehce říct, ale v podstatě se musel podobně jako dneska, akorát ty postupy, nebylo jedno tlačítko, že jo, dneska to udělá každý na mobilu v podstatě, že jo, takovou věc, že si maskuje něco, dá tam něco, ale tehdy se to dělalo pomocí takových zvláštních trikových kopírek, které v trikovém ateliéru fungovaly a všechno muselo být jako odněkat někam, jo, ten obraz, já nevím, jak to popsat, no, protože ten film byl film natočený, že jo, natočila se ta koule jako bez ničeho a pak se do ní kopírováním toho původního filmu a přidáváním dalšího obrazu, vrstvy vlastně, jako, a ty se pak spojovaly pomocí projekcí na jeden další film v podstatě, jo, takže to bylo velice složité. Taková prolínačka obyčejná, třeba to zmizení, že jo, kde něco se, někdo zmizí nebo se promění jedna věc ve druhou, že jo, tak se dělala, takže vlastně se ten první obraz postupně stmavoval. To se umělo, zatmívačka, to uměly některé amatérské kamery. Já ji teda neměl tak dobrou, ale některé to uměly. A vrátil se film fyzicky zpátky a na tom stejném místě, kde začala zatmívačka, se rozetmívalo nový záběr. A to šlo k sobě vlastně, tak to bylo vypočítané, zjednodušeně řečeno, to zatmění a rozetmění. Takže vlastně došlo k tomu a muselo všechno kolem být nehnuté, kamera na stativu, nesměl se pohnout stativ. Trvalo to 2 hodiny, se to připravilo. Tak jediná věc, co se změnila, byla ta věc, která se proměnila. To ostatní stálo, že?
0: No vy jste tam v podstatě jenom pořád čekali, ne?
1: No to bylo, ano, proto se vypráví tolik historie, které dneska už chybí, protože dneska herec přijde na plac většinou jako šup šup, že jo, tohle sotva se doučí text, než to tehdy se čekalo, že jo. Konkrétně třeba tady u toho, té výměny, že jo, když tam byli živí herci, tak kolem stojící ty, co se neproměňovali, což bylo velmi často, že jo, někdo na někoho koukal, ten se proměnil, no tak museli zůstat buď stát nehnutě, a to většinou nešlo, protože to nevydrželi, tak je pan Heizlar, to byl speciální asistent trikové kamery, vypadal jak Da Vinci ze středověku, měl takovou kápi, podíval se na takovou speciální matnici, kde viděl ten obraz a zakreslil pozici těch herců živých. Hlava, všechno ta. Odešli. Buď se nějak proměnili, anebo když měli zůstat stejní, tak zůstali stejní, nesměli se nějak jako poškodit, že jo? Kamera na stativu stála, nikdo
0: on
1: si nesměl.
0: A zase podle té matnice je tam instalované.
1: Vrátili se a podle té matnice, takže hlavu víš, zaklon, tohle, to pozor, kde máš brýle, ježi, zapomněl jsem si brýle, jo, takhle, tohle. A pustila se kamera znovu. A sebe menší chyba znamenala celé od začátku znovu. Takže si pamatuju, když šel kolem osvětlovač, drknul do kamery, je, no a je, znamenalo -4 hodiny a celé začalo znovu.
0: A je.
1: Takže takhle to bylo v dobách, takhle vznikala ta jednička a spoustu jiných filmů, ano, třeba, ano. Že jo, kde byly další krásné triky.
0: Tak inspirování tedy Vyšteckou koulí Jiřiny Bohdalové jsme probrali Arabelu. Vážení, budeme pokračovat s další ukázkou, kde bude vystupovat Jiřina Bohdalová s Karlem Šípem i Markem Vašutem, prodavačka Matriošek z pořadu Za oponou, a nebo si dáme scénku s Oldřichem Navrátilem o policistovi, který hovoří s blondýnou z Barandovského Silvestra. Vybíráte vy telefonní číslo 731 800 900 a číslo pro SMSky 90 011 4. Humor mezera A nebo B nám stačí poslat.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
4: Vybírejte, hlasujte, tedy jenom shrnu, hlasujete buď pro Jiřinu Bohdalovou s Karlem Šípem, nebo pro Oldřicha Navrátila, a to na telefonu 731 800 900. Kdo tam je? Ptáme se s Ondřejem Kepkou.
5: Dobrý den, tady Petr, a já bych dal hlas Oldřichovi Navrátilovi.
4: Dobrá, zapisuju, děkuju a jdeme dál, dobrý den.
6: Hezké odpoledne přeje posluchačka Stanislava vám, Patriku, a srdečně zdravím pana Kepku, kterého Děkuji. Mám strašně ráda, když máte v noční mikroforum. Mm-hmm. Krásně se vás poslouchá.
7: Děkuju, zdravím.
6: A vybírám Patriku Ačko. Mějte se hezky, hezký víkend.
4: I vám, ať se vydaří, děkujeme moc. Dobrý den.
8: Krásné slunečné odpoledne přeje Robert Peca z Prahy 7. Zdravím pana Ondřeje, vás Patriku, přál bych si Ačko a všem posluchačům přeju krásný víkend. Sice bude horký, ale krásný bude.
4: Ano, tak veselý a osvěžující třeba je s vysíláním Českého rozhlasu. A rozhodnu to o pár hlasů navrch. Nakonec vybíráme to, co vybral na začátku Ondra, to znamená Jiřinu Bohdalovou s Karlem Šípem. Bude tam ale navíc i Marek Vašut a půjde o prodavačku matriošek.
9: Jo, tu je pan inspektor. Česká policie. No tak to хорошо, no, to mi друзья, to mi kamarádi. Protože na naší výplatní páce polovina manšaftu české policie. To je dobře. Žádný problém není. Tak co, vypijem. Jak ti tě zavut? Dávaj, já Saša. Já Saša.
10: Já Kája.
9: No хорошо. Vodku Kája.
10: Já jsem tady z Prahy.
11: Ale ne, Maria, on se neptá, odkud jste, ale... On se ptá, jestli pijete vodku.
9: Da.
10: Vodku? Da.
9: No, vedím.
10: Ale já nejsem policejní inspektor, já jsem obchodní inspektor.
11: On není.
9: Obchodní?
11: No.
9: Čojka!
11: Já.
9: No tak to je ještě lepší, to je lepší. Jestli u policie máme polovinu lidí na vyplatní pásce, čojku, my platím vsiu celuju. Aha, rozumím. Ty jsi nedostal od nás peníze a vymagáš tady na babuške 1000 korun. No
11: já,
9: tak proč? No bude problém. Ne, počkej, to není problém, protože my peníze posíli včas. To je špatná česká banka, znáš to, pomalý prevody a tak, banka to má. Ale my jsme ti svoje peníze poslali. Pamatuji? A ty taky, babuška, Saša i naša, větě, platí vždycky včas. A kdyby něco, nějaký problémy, zavolejte a tak. No, zdravuj. Davaj,
10: davaj. Saša,
9: Saša.
10: Saša,
9: Saša. Saša. Ahoj, ahoj.
11: To jsme dopadli, co? Pane inspektor, kupte si aspoň tu jednu čepici. Koukněte se na to z ekonomického hlediska. Helejte, tohle to jde na mafii, jo? Tohle je DPH, tohle je spotřební daň, tohle je daň z příjmu. A nám do kapsy jde akorát těch pár chlupů.
9: A, umíraj!
12: Dobrý den! Sasa, kapust, já vás nový ochránce, Kim Jong-Chang.
11: Ježišmarja, Oni jsou tu i tyhle. No tak.
4: Humoriáda. Jaké suvenýry si z cest vozí Ondřej Kepka? Když jsme tady byli u těch matriošek Čepice, tak to se taky kdysi tady v Praze prodávalo.
3: No, úplně nevím proč, protože to s Čechama vůbec nesouvisí. To je takový...
4: Co si vozíš ty?
3: Já si vozím fotky, samozřejmě. Já bych to zase stočil k fotografování.
4: Počkej, žádné pohlednice, magnetky na lednici?
3: Ne. Magnetky jsem měl jednu dobu, ale pak jsem uznal...
4: Že už je plná lednice.
3: No, že ta lednice je taková nevkusná. Jako. Takže mám jednu, kde jsou filmy, zase jsem ufocení, která je pro film. My, určená, malá taková, a tam jsem si pár vybraných magnetek s takovou jako slzavou přesunul z té hezké lednice hlavní.
4: Proč se filmy dávají do lednice?
3: Filmy se by měly dávat do ledu, dokonce někdo dává do mrazáku, aby se zpomalilo stárnutí toho filmu. Jako? Filmy jako nafocení, nevyfocený film.
4: Jo, takhle. No. Teď máš tolik.
3: Jak mám docela dost, no protože jsou různé akce a různě výhodně člověk nakoupí něco někdy, jo, a jít koupit film teď, když ho potřebuju, tak zaprvé těžký, protože už se málo kde seženou, že jo, a za druhý zrovna je za nějakou šílenou cenu, takže tak jako fotografové si to schraňují.
4: Teď někteří mladší poslouchají, na co filmy?
3: Na co filmy, no.
4: A pořád to je tak jako těch 24, 36
3: obrázků. Ano, pořád. Ale to není zas tak dávno. Teď se třeba vrací, že jo, velký wow, 70 film, že jo, no. Ten slavný kino ho promítá, že jo, a to je z filmu, všichni jsou nadšený. No, já to říkal celou dobu, že ta filmová projekce je nenahraditelná, ale začalo nás být hodně málo, byli jsme takový staromilci, takový jako, oni jsou
4: takový. To bylo
3: takový...
4: i u LP desek a jaký ano. Mají teď boom, že jo? No, jak jsou šťastní, že v lodníci ty schovali jenom do skladu ty výrobní kapacity.
3: A všichni jsou hlavně překvapení, že třeba se udělá nová kopie nějakého filmu, mimochodem i Arabella vznikla na film, takže proto může vzniknout krásná nová kopie. A naskenuje se to znovu moderní technologií, třeba na 4K, nebo filmy dokázal podle mě i 8K, kvalitní film. A všichni třeba vidí hříšní lidé města Pražského starou věc, že jo, a najednou ona v televizi vypadá jak včera natočená. Mm-hmm. A já říkám, no protože to vzniklo na filmovou surovinu a film jako takový prostě není jako papase, že jo. Ten má tolik údajů v sobě, že když se veme dobrý skener, tak vznikne nová kopie a ty filmy se renovují tímhle způsobem, že Popelka už je krásně udělá a další, že jo.
4: Takže foďte na filmy a držte je v mrazáku. Rada z dnešní humoriády, ať máte na čím vzpomínat za nějakých 60 let a vnoučatům vyprávět vy jako mladí. Tak ano. Pozor, pustíme si další písničku a po ní Ondřej Kepka bude vybírat další ukázku ze seznamu dnes připravených. Mm-hmm. Tak poslouchejte dál vysílání humoriády.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Komu uděláme radost a čím, na koho zavzpomínáme teď, koho vybereme ze seznamu? Ondřej Kepka vybírá.
2: Já bych vybral člověka, skvělého herce, zpěváka, milovníka žen, a který se proslavil ve filmu Florence 1330, například tedy Josef Beck.
1: Žací stroj je tady nazvána tato ukázka.
2: Jsem zdravej.
1: Dobře.
3: Že ale máme krásné ráno, ptáci cvrlikají, rosa osýchá. Myslím, že půjdu a poseču trávník.
4: Jo, snad abys to nechal na Járovi, fanouši.
3: To proč?
4: No, žací strojek je nový,
3: ale
4: že
3: prosím tě, jinými slovy chceš říct, že jsem nešíka, který mu se nedá svěřit do ruky ani sekačka na trávu.
4: No, že ti huba neupadne. Já si tě přece vážím, že jsi moudrý člověk, taky otec rodiny, manžel.
3: Prosím tě, koukej, Máňo, tyhle řeči si nech na parté. Usměj k tomu.
4: Ne,
3: to... Usměj k tomu, Hergo. Přečet jsem návod a tak musím vědět, jak na to. Potvora mizerná nechce chytit.
5: Tati, není tam benzín.
3: No tak ho tam nalej.
5: No dobře, ale uhas tu cigaretu, jo.
3: Proč?
5: Benzín bouchá, je to explozivní látka.
3: No, jenom když poučuješ, jenom. A tohle já prosím, prožívám celý život. Věčně mě někdo poučuje.
4: Se divíš.
3: Když jsem byl kluk, prosím tě, tak jsem doma nesměl ani natahovat hodiny. Rozbiješ to, praskne péro. Celý den mě komandovali a ve škole to bylo to samý,
4: no,
3: to samý.
4: No nezlob se, ale když jsi tenkrát nepochopil ani kolo na hřídeli.
3: Prosím tě, kolo ne, ale páka mě šla perfektně.
5: Tati, nádrž je plná.
3: Počkej, tak teď ti dokážu, že když se do něčeho vobuju, tak to taky zvládnu.
4: Járo, prosím tě, zavři kočku uvaž psa a připrav minimax.
3: Chytil!
4: Běží!
3: Uhněte cesty, koukněte se, jak mi to jde. Já jedu a řídím strojek, který seče trávu. To je nádhera.
5: Tati, jeď rovně.
3: A neraď.
5: Uber plyn.
3: Proč?
5: No přehřeješ to.
3: Ale to nevadí. Čím víc plynu, tím bude kratší tráva.
5: Tati, tak to není.
3: Ale to je známý fyzikální úkaz.
5: Ne, tati, ne.
3: Jedu. Cítím, že bych uměl jezdit i s lunárním modulem. Už nikdy se mě nebudete dělat nekšíku. To by se vám tak líbilo, pane. Tatínek vybere šoufkem žumpu. Tatínek vykope díru na sníli jabka. Tatínek se hodinom potýce. No, vidíte to? Jedu a seču.
4: Fando, vyhni se sedmikrát skála. Pozdě, takový krásný sedmikrát.
5: Už je v růžích.
4: Tak ho zastav. Nadběhni mu, co tu chutáš.
5: Zatočil do brambor.
3: Udělám tady z toho pláň, širou pláň. Cítím kvění motoru, cítím, jak mě poslouká.
5: Vypni to, tati, teče z toho benzín, je to nebezpečný.
3: A co na tom? Žije snad Niki Lauda bezpečně? Jedu! Formule 1, když na to přijde, posečuj skalku.
4: Kde je tatínek?
5: Je na střeše.
4: Já ho nevidím.
5: Ale u sousedů na střeše.
4: Fanouši, proboha, nestalo se ti něco?
3: Jsem Fanto. Zdrav a vede se mi dobře. Ich bin gesund und geht es mir gut. Esse geish vado que si operse me camata. Solo sano e to bene. Jestem z doruf i pavoji mi se dobře. Máš pravdu, Máňo, ale toho strojku je škoda. Až budu ale brát prémie, koupím novej na elektriku.
4: Ne, to ti zakazuju.
5: Tatínku, ty chceš koupit žací strojek na třífázový proud?
3: Jaký fáze? Ať jich má třeba 10, nějakou tu ránu přece vydržíme.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Co stroje u vás na zahradě historicky? Co, Andro?
2: Jsem tušil, tohleta. No, my jsme teda, nevím, jestli to vůbec můžu říct takhle veřejně, ale v dobách ještě, když jsem byl malý,

0: Jiru. Jo.
1: A vy jste byli trošku jak moderní husité.
0: No právě. A od té doby jsme jako, navíc to byla taky jak tady třífázová, takže asi nebyl z pračky ten motor, to je jedno. Prostě třífázový proud to byl a strašně silná ta se. Ona jako sekala bezvadně, brala to šutr, nešutr, zemi, perfektní, ale tyhle ty následky měla. Takže od té doby už se to odstavilo ten stroj, protože se prohlásil za nebezpečný.
1: Máte ho někdy vystavený?
0: Máme ho, už ani myslím, že ne. Že už ani není vystavené, škoda, teď by to byla rarita. Už máme teda jiné stroje, ale tohle byla moje první. A pak jsem měl zase ten totálně nezvladatelný, to jsme měli v Praze na takový malinký ten tu ruční, takovou tu, ono to vypadá kombajník, jo?
1: Ano, ano.
0: Jo, ale ano. To bylo, já jsem to nepochopil, ten stroj. On se nedal v podstatě jako fyzicky vůbec vládat. Jako na linoleu, když jsem s ním takhle jako jezdil nebo na rovný a jenom se to točilo, tak to sotva, tak jako ten tlak, no. Ale jinak, když se s tím vjelo do nějakého trávníku, tak já nevím, to chtělo zřejmě nějakého mamuta nebo
1: u nás to soused měl, já to teda on měl i tuhle tu podomácky vyrobenou sekačku podobného charakteru, tahal zatím ten kabel různě, aby si to
0: no,
1: jako
0: ano,
1: nepřejel.
0: No ano, to museli být dva, jeden tahal kabel, druhý sekal. No,
1: ale i tohle měl na to, aby to dotáhnul.
0: No, ty elektrický jsou po této stránce si myslím trošku nebezpečný.
1: Tak kdo ví, co měli posluchači za domácky vyrobené zahradní
0: stroje,
1: to nám teď všechno řeknou určitě.
0: No.
1: Ale taky by měli vybrat, tedy mezi Josefem Beckem, jeho vyprávěním anekdoty, anebo povídání trochu o reklamách a o svém životě. Štefan Margita, Hana Zagorová, Halina Pavlovská, ukázka z Rybiček, tak Halina Pavlovská je ve hře. Ačko, Josef Beck, Bčko, Halina Pavlovská, 731 800 900 náš telefon, SMS-kové číslo 90 011 04, pište Humor Mezera A nebo B a posílejte do pořadu s názvem Humoriáda.

0: Šumecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Riegerem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildprantové na vodním zámku Blatná.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna.

0: Kvetna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Já ještě k té akci k oslavám 10 let pochoutkového roku doplním, že to není samozřejmě všechno, co tam pro vás chystáme. Bude tam i osobní setkání s Františkem Kinským, jemuž samozřejmě zámek patří a vystoupí i na našem pódiu. Chystáme velkou bubnovou show několikrát v průběhu dne. Bude tam i karikaturista, který bude dělat rychlo karikatury, takže se budete moci nechat zvětšnit. Můžete ochutnat spoustu dalších dobrot. Představíme i knížku Sladké Česko a vystoupí další a další. Takže rozhodně stojí za to se vypravit 29. srpna do Kostelce nad Orlicí v čase mezi 11. a 16. Tam bude i Český rozhlas s velkou kavárnou pod širým nebem a s pódiem před ní. Ale teď je tu humoriáda s Ondřejem Kepkou a nabídli jsme Josefa Beka a Halinu Pavlovskou a její hosty. Co si vybíráte vy po telefonu? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Milan ze Soběsuk, zdravím vás. A chtěl bych vybrat pana Beka.
1: Dobře. No.
2: A chtěl jsem jenom poprosit, jestli by pan
1: Kepka?
2: Ondřej Kepka vzpomněl na maminku. Určitě by maminka potkala v lázni v Karlově Studánce, nekecám, ve Velkého Synách. A strašně říkal, že fajn paní. Takže
1: děkujeme. Jezdila pravidelně do lázní maminka?
3: Docela ano, ona měla taky jednak problém se zády a potom i s ledvinami, takže to střídala různé lázně, ale nebyla moc lázeňský typ zase, že by se to nějak užívala. Já nechci zdržovat, to nevím, kde začít. No děkuji za ten názor. Máma se vždycky snažila být vstřícná vůči lidem a rozhodně si nehrát na nějakou hvězdu. Neměla to moc ráda. A lidé jí to vraceli takovou vřelostí a otevřeností. A bylo to vždycky fajn, ta setkání, ať už jenom tak na ulici, anebo při různých besedách. Ona se najezdila, udělala tisíce takových pořadů, které už dneska se v podstatě ani nedělají, kombinaci slova a poezie a besedy a tak. Takže byla to pro mě velká škola tady, musím říct si po této stránce jako profesní. Teď nemluvím jako syn, ale jako režisér a herec. No.
1: Další telefon, další hlasování v humoriádě. Pro koho teď?
4: Miroslav Karvine, dobrý den, pane Kepko.
3: Dobrý den, dobrý den.
4: Dobrý den i pro vás, Patriku, a dávám hlas Josefu Bekovi.
1: Dobře, zapisujeme ten hlas od vás a moc samozřejmě děkujeme. A ještě jeden přidáme komu?
5: Tak dobrý den, tady 5 babiček z Kroměříže, sedíme na pivečku, dneska jsme si dali jenom 10, jinak pijeme 12 a chtěli by jít 5x Ačko. Děkujeme.
3: Jo, ty brďo, tak takhle to je.
1: Tak
3: jako
1: příjemné posezení u pivka přejeme 5 babičkám.
5: Děkujem.
1: To je jak z pohádky úplně. My děkujeme za zavolání a Josef Bek vyhrál, takže tady jsou jeho anekdoty.
6: Povídá žena manželovi, v kuchyni se rozbilo okno, tak ho zpráv. A co pak jsem nějaký sklenář? No tak se aspoň podívej v koupelně na ten kapající vodovod. No co pak jsem inštalatér? Druhý den se muž vrátí z práce, všecko je opraveno. Kdo to udělal? Soused. A co za to chtěl? No abych mu byla po vůli, anebo mu zaspívala. A ty? No co pak já umím zpívat? Potkal kamarád kamaráda a říká, člověče, představ si, co mně se přihodilo. Po 20 letech jsem zatoužil po vlastní manželce. Pano, jak to dopadlo? No to víš, vstal jsem a rozkodil jsem to. Zoufalý manžel jde doktorovi a povídá, pane doktore, já mám hrozný manželství. Já mám tak studenou manželku, to snad bude frigitka. Nemáte nějaký pilulky na povzbuzení? On pál, člověče, máte kliku. Právě jsme vynalezli pilulky na hormonální bázi. Tu jednu pilulku dáte večer do kafe a uvidíte ten cvrkot. Tak on jí dal večer do kafe pilulku, sobě pro jistotu taky, aby nesklamal jako muž. Teď si lehli, ona se k němu přivine, říká, ty Pepouši, já mám takovou chuť na mužskýho, pal Mařenkovi, že já taky. Jednou se vypravili televizní pracovníci na jednu samotu, kde žil 90-letý dědeček. Přijeli tam chaloupka jako klícka, děda jako cibulička, vonilo tam kafe a říkají, dědečku, jak je to možný, že jste se na téhle samotě dožil tak požehnanýho věku? Ale to dělají ženský, že si jich nevšímám. Já si dělám všecko sám, já vařím, peru, žehlím, peču. A teď oni si všimli, takhle v koutě byla opřená kosa. Pali, dědečku, vy v tomhle věku ještě kosíte trávu? Pal, ne, včera jsem přišla taková potvora zubatá, tak se mi třikrát pomilovala, ona byla tak zblblá, že si tady zapomněla Versailles.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Úžasný a legendární Pepíček Beck. Ano. Jak se na něj pamatuje Ondra?
3: No,
1: jak ho vnímal?
3: Tak jako on nemohu nějak příliš jako říkat něco ze zákulisí osobního nebo z nějakých osobních.
1: Jenom super, takový krátký
3: ale
1: dojem.
3: Krátký dojem, no člověk, který neskazil nikdy žádnou legraci, to je taková fráze, a vytvářel vždycky úžasnou náladu. A z názoru kolegů, co jsem teda měl možnost, kteří ho zažili, tak to mohli jenom potvrdit a velmi ho měl rád můj strýc Jaroslav, který mimochodem dneska slaví, nebo bohužel neslaví, ale slavil by 91. narozeniny.
1: Je, takhle to vyšlo. No, no. Tak, jo, tak ještě jsme se ho takhle aspoň připomněli. Škoda, nemáme ho v nabídce. No, vracím teď do hry ta Bečka, která nevyhrála. Já jsem prostě neuspěl dneska. Tak ještě jednu ukázku. Prostý Moldřich Navrátil anebo Halina Pavlovská a její hosté. Vy si vybíráte na telefonu 731 800 900. Posíláte SMSky, když se neprovoláte. Máte tu šanci na číslo 90 011 04. Heslo Humor mezera A pro Oldřicha Navrátila, Humor mezera B pro Halinu Pavlovskou, Hanu Zagorovou a Štefana Margitu. Jenom dodávám z Banánových rybiček ukázka. No a tohle je dohromady pořad
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Poslední ukázku je třeba vybrat. Do hry se nám vrátili Oldřich Navrátil, tedy policista Blondýn, a Halina Pavlovská, povídání o reklamě a o vztazích spolu s jejími hosty Štefan Margita a Hana Zagorová. Vybíráte si na telefonu 731 800 900? Kdo?
2: Dobré odpoledne, Honza z Lokavy, zdravím vás, Patriku i pana Kepku, a hlasuji pro pana Navrátila.
1: Pro pana Navrátila, policisté vás. Vám taky, ať se daří, děkujeme moc. Ještě někdo, dobrý den? Haló?
3: Dobrý den, David, dávám Ačko.
1: Ačko, Oldřicha Navrátila, tak jo.
3: Ano.
1: Dobře, děkujeme moc za...
3: Nemáte za to, ať se daří.
1: Taky. Mladí nás poslouchají a myslím si, že máme rozhodnuto. Dlouhá řada hlasů pro Oldřicha Navrátila a jeho policistu. Tak tady je ukázka.
4: Stovečku, promiň, ale já jsem troubila. Auto jedno, pitomý, žlutý auto. Co?
5: To je vaše auto?
4: Ano.
5: Víte, co jste provedla?
4: No ano, nabourala jsem do stromu, ale já jsem se omluvila. A taky jsem troubila, víte?
5: A proč jste nabourala?
4: No, tak od čeho bych měla taky nárazníky, že jo? Kdybych nesměla bourat. No a tak musela jsem si zkontrolovat ve zpětném zrcátku, jestli nemám rozmazanou tu rtěnku, že jo?
5: Šprdecká, dělala byste vůbec řidičské zkoušky?
4: No určitě vícekrát než vy.
5: No, pozor na jazyk.
4: Je, co to máte?
5: Termosku. Jste nikdy nevěděla termosku? Teplé věci uchovává teplé. Studené.
4: A co v ní máte?
5: Čaj a zmrzlinu. Vraťme se k těm zkouškám. Jak vám dopadly testy?
4: No tak já jsem dělala dohromady dva, jo? Krevní a těhotenský, jo? A oba dopadly negativně. No, a to jsem se celou noc učila.
5: Asi byly těžký otázky, ne? Mě taky zkoušeli, a ne jednou, jo? Třeba. 5 minus 7 plus 2. Kolik byste řekla, že to je?
4: Ježiš, to já nevím. A já nemám kalkulačku v mobilu, víte?
5: 5 minus 7 plus 2 je 0. Čistá 0! Já vám to vysvětlím názorně. Ano? V autobuse jede 5 policajtů. Ano? 7 jich vystoupí. Kolik policajtů musí nastoupit, aby byl autobus prázdný? Aha!
4: Ježiš, vy jste tak chytrej. Je vidět, že máte podčepy, cítíte z vaší hlavy.
5: Ale vraťme se k tomu řidičáku. Kolikrát jste dělala řidičské zkoušky?
4: No, celkem třikrát, jo. No, poprvé mě třeba vyhodili proto, protože když jsme dojeli ke kruhovému objezdu a tam je, že jo, na té ceduli napsáno 30, no, tak jsem jí 30krát objela, že jo?
5: Nepřepočítala jste se?
4: To nevím, ale řeknu vám, já už teda jako ničemu nevěřím, jo. No, tuhle jsem šla a na dveřích bylo napsáno muži. Ano. No tak jsem ji otevřela.
5: Ano.
4: A byl tam jenom záchod.
5: No. Kdybych věděl, že máte namířeno zrovna tam, tak jsme si tam mohli dát rande. Se mě docela líbíte. A víte, co je na vás sympatické? Že si nenecháte nic nakoukat.
4: No to ne.
5: Ale pozor, mě taky hned tak někdo neoblafne. Nedávno jsme dostali nová policejní auta, no tak jsem se hned zeptal, kolik to auto jede. Ne? A oni prej 240 km za hodinu. A zvykal jste blbý, hodina přece 240 km nemá, ne?
0: Humoriáda.
1: Oldřich Navrátil. Děkujeme za to barandovský, tedy silvestrovský pořad v režii Jakuba Wernberga. Ondřej Kepka to byl s námi. Děkuju moc za návštěvu.
6: Já moc
1: hezké léto,
6: krásný za milé setkání, jako vždy. Děkuju posluchačům a přeju všem krásný zbytek léta. To je takový divný slovo.
1: Přežijte ten víkend v klidu.
6: Další část léta.
1: Ano, tak, ano. A zábavu i o víkendu nabízíme. Bude tu s námi Jiří Lábus ve Hvězdných návratech, to znamená ve stejném času, jaké Humoriáda po 16. hodině, a v neděli už dopředu, den dopředu oslavíme 85. narozeniny s Uršulou Klukovou, které připadají na 17. právě srpna. Tak se mějte krásně a poslouchejte dál Český rozhlas.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Bylo 17 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Kvůli automobilovému závodu Barum Rally v těsné blízkosti poničené budovy 34 ve Zlíně dnes o něco dříve skončily bourací práce a je rozšířen i bezpečnostní perimetr. Domov pro seniory v kroměřížské městské části Vážany se dočká ochrany před stoletou vodou. ČSOB musí zaplatit pokutu 30 milionů korun za nedostatečné kontrolní mechanismy. Večera v noci bude v regionu polojasno a na teploměru nejníže naměříme až 12 stupňů. Matěj Neradil k mikrofonu a jsou tu zprávy Českého rozhlasu Zlín. Demoliční práce na budově 34 ve Zlíně dnes kvůli automobilovému závodu Barum Rally skončily už v 16 hodin. Trasa večerní městské rychlostní zkoušky totiž povede právě 20. ulicí v těsné blízkosti budovy. Až k silnici proto bude rozšířená bezpečnostní zóna. Mluvčí společnosti Krým, které budova patří, Marcel Schmidt, řekl, že na místě budou mobilní ploty, pořadatelé, policisté i posílená ostraha bezpečnostní agentury.
4: Jsme uzavřeli vlastně celou tu část podél té 20. ulice, kde pojede Barumka před tou 34. budovou a rozšířili jsme ten bezpečnostní perimetr přímo až k té 20. ulici tak, aby vlastně z té vnitřní strany nikdo nestál a nebyl tam žádný fanoušek a ta zóna bude celá uzavřená až k vlakovému nádraží.
2: Město Kroměříž začne ještě do konce prázdnin opravovat oplocení domova pro seniory v místní části Vážany. Radnice za opravy zaplatí skoro 4 miliony korun. Stavební práce zahrnují i opravu Vážanského potoka. Právě tento potok a další malé toky v okolí se v roce 2024 rozvodnily a domov zaplavila voda. Klienti museli být evakuováni a víc než 2 týdny strávili v jiných domovech sociálních služeb města Kroměříže. Více říká mluvčí města Jan Vondrášek.
5: Plot by měl také zvýšit ochranu celého areálu před případnou velkou vodou. Stavební firma stávající plot doplní o betonovou podezdívku do výše stoleté vody. Na ní bude na sloupky osazen nový drátěný plot do výšky 150 cm. Doplněny budou i mobilní protipovodňové prvky ve vstupech do areálu domova.
2: ČSOB dostala od České národní banky pokutu 30 milionů korun, a to kvůli nedostatkům v kontrolách, které mají zabránit praní špinavých peněz a ověřovat klienty. Vyplývá to z informací na webu centrální banky. ČSOB k tomu uvedla, že se pokuta týkala staršího období. Šetření podle jejího mluvčího Petra Milaty neodhalilo, že by se banka na praní peněz podílela, nebo že by kvůli nedostatkům vznikla škoda klientům. ČSOB zároveň uvedla, že už všechny zjištěné nedostatky napravila. Požár v chorvatském letovisku Omiš a v jeho okolí zničil velký počet domů i aut. Informovali o tom hasiči, podle kterých je to jeden z nejhorších požárů v historii země. Silný vítr a dlouhodobé sucho umožnili rychlé šíření plamenů, které do města dorazily uprostřed noci na dnešek. V nemocnici lékaři ošetřili 40 zraněných a 7 lidí zůstává stále ve vážném stavu. V evakuačních centrech skončilo i přibližně 300 českých turistů. Nikdo z nich ale podle informací české diplomacie není mezi zraněnými. Na místě jim pomáhá česká policie a zaměstnanci konzulátu z nedalekého Splitu.
3: Počasí.
2: Dnes večer a v noci na zítřek bude ve Zlínském kraji převažující jasná obloha, jen přechodně se může objevit malá oblačnost. Vítr povane slabý, proměnlivý anebo východních směrů. Nejnižší teploty naměříme mezi 15 a 12 stupni, v údolích lokálně jen kolem 10 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
0: Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Mezi Zlínem a Mlacovou a taky Rackovou na Zlínsku havaroval osobní automobil. Počítejte s tím, zprávy Českého rozhlasu Zlín jsou za námi a teď už se dozvíte, co přinesl dnešní den v našem kraji.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
6: V 17 hodin a bezmála 5 minut nastal čas pro pravidelnou hodinku informací a zajímavostí z kraje, kterou vám každý všední den nabízí Český rozhlas Zlín. Za jeho mikrofon teď usedá Kristýna Fuchsová. Dobrý podvečer. Zlínem už burácí silné motory. Začne tam totiž automobilový závod Barumček Rally. Na dnešním programu už byly kvalifikační jízdy a večer je čeká tradiční rychlostní zkouška v centru města. Na místě je redaktor David Nekvinda, se kterým se spojíme před 17:45. Dnešní vydání pořadu Den v kraji ale nebude patřit jen rychlým autům. Témat máme mnohem více, tak zůstaňte s námi. Teď zaspívá Petr Spálený.
0: Český rozhlas Zlín, Den v kraji.
7: Plakalo baby, jo, plakalo vám v kočáru solidním. Plakalo baby a já se ptám, kde

0: přehled nejdůležitějších událostí dneška v regionu má teď Matěj Neradilek.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den ve Zlínském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Řidiči na silnici 1/49 mezi Prlovem a Pozděchovem na Vsetínsku musí od dneška počítat se zdržením. Silničáři tam totiž začali opravovat povrch vozovky. Provoz je řízen kyvadlově, řídí ho pracovníci stavby anebo semafory. Hotovo má být do 13. září. Oprava vyjde na téměř 17 milionů korun. O maximální šetření ve spotřebě vody žádá své obyvatele obec Březůvky na Zlínsku. Hladina vody ve studních se dostala na kritickou úroveň a obec tak začíná dovážet pitnou vodu cisternou do vodojemu. Pokračuje starostka obce Hana Vachová z SPD.
3: Prosíme, omezte zalévání zahrad, napouštění bazénů a další spotřebu vody, která není nezbytná.
2: V Uherském Ostrohu a Ostrožské Nové Vsi na Uherskohradišťsku teď neteče voda. Důvodem je prasklé potrubí. Omezení se týká více než 8000 obyvatel. Podle informací na webu slováckých vodáren a kanalizací potrvá omezení do 10 hodin večer. Zásobování zajišťují cisterny. Jde přitom už o třetí velkou havárii potrubí v těchto městech v letošním roce. V Karolince na Vsetínsku dnes začíná sklářský jarmark. 36. ročník přivítá návštěvníky v bývalé hutní hale. Město mělo sklářskou tradici desítky let. Místní sklárny ale před 6 lety skončily. Co se v hutní hale chystá, říká nezávislý radní Karolinky Vlastimil Rapant.
4: Jsme si připravili pro všechny bývalé zaměstnance posezení, kde budeme mít malou pícku. Bude symbolické zažehnutí.
2: Ve Zlínském kraji je sucho ve 13 lokalitách. Nejnižší stav vody, a to 3 cm, je v řece Juhyni v Rajnochovicích. Nízký stav vody má i Olšava u Uherského Brodu. Sucho je dále v řekách Dřevnice ve Zlíně, v Bystřičce u Vsetína nebo v Luhačovickém potoce. Málo vody má i řeka Morava, konkrétně ve Spitihněvi a Kroměříži. Dnes do půlnoci platí výluka pro vlaky z Otrokovic do Vizovic, a to v úseku Zlín-Prštné až Zlín-Střed. Důvodem jsou městské rychlostní zkoušky Barum Rally. Vlaky budou po dobu omezení přepravovat cestující z Otrokovic jen do zastávky Zlín-Prštné. Právě tam budou přesedat cestující na náhradní spoje městské hromadné dopravy. Podle webu dopravní společnosti Zlín-Otrokovice budou revizoři po dobu výluky uznávat v autobusech a trolejbusech i platnou vlakovou jízdenku, a to do některé ze stanic mezi Otrokovicemi a Vizovicemi.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Dospívala Helena Vondráčková, posloucháte Český rozhlas Zlín. Centrum Zlína už se plní tisícovkami lidí. Poslední hodiny totiž zbývají do startu letošní Barumček Rally Zlín. Celý víkend nás bude o výsledcích informovat sportovní redaktor David Nekvinda a my jsme s ním už teď ve spojení, abychom probrali aktuality před startem závodu. Davide, vítám tě ve vysílání.
1: Pěkné odpoledne.
0: Ty už jsi v centru Zlína, my v pozadí i slyšíme některé burácející motory. Jak to tam vypadá pár hodin před startem Barum Rally?
1: No, ty motory, které jsou burácející, tak ty už jsou od strojů, které závodí, ale ještě to není Barum Rally, ten hlavní závod. Je to závod Bugatek, starých aut, vyrobených často třeba ve 30. letech minulého století. Je to už tradiční závod, který je spojený s Barum Rally, stejně jako závod historických rallyvozů. To jsou auta třeba ze 70. 80. let 20. století, ty se vydají na trať po těch Bugatkách. Je to samozřejmě proto, že opravdu někteří fanoušci přicházejí k trati už třeba dopoledne, aby si zabrali nejlepší místa, nejblíž u trati v první řadě. Někteří si přinesou třeba i takové ty kempingové židličky, takže aby pořadatelé zkrátili těm fanouškům čekání na to hlavní, tedy na Barumček Rally Zlín, tak už se na trati něco děje. Těch lidí už je tady opravdu spousta, je velké vedro, takže se různě občerstvují a těší se na to, až začne samotný hlavní závod.
0: Závodníci už za sebou mají dopolední kvalifikaci. Komu se v ní nejvíc dařilo?
1: Docela překvapivé je, že první dvě místa obsadili jezdci ze zahraničí, protože Barum Rally tradičně patří spíš domácím závodníkům. Naposledy vyhrál celý závod někdo ze zahraničí v roce 2012. Každopádně v té dopolední kvalifikaci byl nejrychlejší Rumun Simone Tempestini a druhý Polák Jakub Matulka. Z nejlepší z českých jezdců byl třetí Filip Mareš. Ještě doplním, že obhájce loňského prvenství, 12-násobný šampion Barum Rally, nejúspěšnější jezdec z historie tohoto závodu, Jan Kopecký dojel šestý, ale ony ty výsledky z kvalifikace je možné brát trochu s rezervou, protože kvalifikace určuje pořadí na startu. Vítěz kvalifikace jezdí jako první do rychlostních zkoušek a třeba Polák Miko Marčík tak schválně v té kvalifikaci v závěru zpomalil, aby ji nevyhrál, kdyby náhodou, to samozřejmě v tu chvíli nevěděl, ale schválně zpomalil, aby nejezdil na prvním místě, takže víc třeba ukáže až právě ta noční rychlostní zkouška, jakou formu mají piloti na startu.
0: Takže je to i trochu taktická hra. Barum Rally začne tradičně večerní rychlostní zkouškou v centru Zlína. Kdy přesně odstartuje a co závodníky na trati čeká?
1: Bude to o trochu dřív, než bývalo zvykem. Startovala Barum Rally až po 9. hodině večer, ale letos i kvůli tomu, aby řekněme dřív byl klid ve Zlíně, tak pořadatelé posunuli start na 20 hodin a 30 minut, takže to je čas, kdy vystartuje první pilot, ale při té noční nebo večerní rychlostní zkoušce je obrácené pořadí, takže zatímco při klasických rychlostních zkouškách jezdí nejdřív ti nejlepší závodníci, tak při té noční je to opačně, nejdřív se vydají na trati, od kterých se úplně nejlepší výsledky nečekají a postupně to graduje směrem k těm nejlepším závodníkům. Čeká je to, co vlastně každý rok, ta trať té městské rychlostní zkoušky se nemění, nezměnil ji ani ten nedávný požár budovy číslo 34 v areálu Svitu, kdy tedy museli pořadatelé přesunout kvůli demolici té budovy jednu technickou zónu servisní právě pro ty historické vozy a taky tam nesmí diváci do blízkosti budovy, ale samotná trať, tak ta je vlastně stejná jako v předchozích letech.
0: A ještě, Davide, prosím stručně doplň, jaký program je nachystaný na sobotu a neděli?
1: V sobotu i v neděli je to vlastně stejné, tři rychlostní zkoušky, které pojedou piloti dvakrát, jednou dopoledne, jednou odpoledne. Zítra se bude startovat v 8 hodin a 48 minut ráno, bude to rychlostní zkouška Pohořelice, ty rychlostní zkoušky dopolední tři pojedou piloti zhruba do poledne, pak bude pauza, před 3 hodinou odpoledne začne další sada rychlostních zkoušek, no a v neděli se pojede od 8 hodin ráno a do cíle by měli ti nejlepší dojet někdy před 16:30 odpoledne.
0: Říká redaktor David Nekvinda, který nás bude celý víkend o dění na trati Barum Rally informovat. Davide, pro tuto chvíli díky a naslyšenou.
1: Rádo se stalo, naslyšenou.
2: Český rozhlas Zlín, den v kraji.

0: Každý měsíc otevíráme v Českém rozhlase Zlín hudební galerii plnou písničkových klenotů. Díky mým hostům vám už nikdy potom nebudou znít stejně. Připomeňte si se mnou v letní repríze setkání se dvěma nepřeslechnutelnými dámami zlínské hudební scény. Zpěvačka Magdalena Malaníková a harfistka Lucie Fajkusová jako duo Muzika Angelika odkryjí lecos nového o slavných písničkách, které spolu hrají v netradičních aranžích. Irské lidovky, velké české i zahraniční hity, rockové skladby i šanzony. Určitě bude co poslouchat. Už v neděli 16. srpna po 17. Markéta Janíková a pořad
1: Hudba do kořán. Hudební galerie Českého rozhlasu Zlín. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
1: Český rozhlas Zlín.

0: počasí.
1: Je pátek a tak se nabízí otázka, jaký víkend nás podle meteorologů čeká. A zeptám se na to Báry Kučerové z Českého hydrometeorologického ústavu. Zdravím vás po telefonu do Brna. Dobrý den.
2: Pěkné odpoledne.
1: Povězte nejdřív, jaké počasí bude dnes večer a v noci.
2: A tak stále stejné, jako známe z posledních dnů, to znamená jasno, jen přechodně se může objevit nějaká malá oblačnost a potom do zítřejšího rána ty teploty sklesnou mezi 15 až 12 stupňů Celsia. V údolích můžou ty ranní teploty být lokálně i kolem 10 stupňů Celsia, takže nás čeká další relativně chladné ráno.
1: Co říká předpověď na zítřek, na sobotu?
2: Na obloze se toho moc měnit nebude, to znamená znovu jasno nebo stále jasno a potom s velmi malou pravděpodobností nějaká možnost opět zase menší oblačnosti, zítřejší maximální teploty vyšší než ty dnešní 31 až 34 stupňů Celsia a dnes to maximum dosahovalo k těm 31 stupňům Celsia a na zítřek už právě kvůli těm teplotám i v těch nižších polohách platí výstraha, kdy ty vysoké teploty mohou způsobovat respektive budou způsobovat silnou zátěž pro lidský organismus, ale nejen pro ten, ale i pro samozřejmě zvířata, nejen hospodářská, ale všechny živé tvory, ale také pro infrastrukturu.
1: Jaká bude neděle? Bude podobná jako sobota?
2: Neděle zpočátku bude připomínat teď ty poslední dny, to znamená jasno, slunečno nebo jen málo oblačnosti a potom odpoledne bude od západu přibývat oblačnost na polojasno, případně až oblačno a také se s nějakou pravděpodobností mohou objevit přehánky a ty se s větší pravděpodobností mohou objevit spíše ve večerních hodinách, ale i tak nedělní maximální teploty mezi 31 a 35 stupni Celsia.
1: Napovídají ty nedělní srážky nějakou změnu, která by mohla přijít po víkendu?
2: Ano, tu změnu očekáváme v pondělí a v pondělí by mělo být zatažené nebo když ne úplně zatažené, tak minimálně s velkou oblačností a také se s velkou pravděpodobností na velké části, ne-li na celém území, objeví srážky dešťové, buď ve formě trvalejšího deště nebo v přehánkách, také se mohou objevit nějaké bouřky a také to poznáme na maximálních teplotách, které budou v pondělí od těch nedělních velice odlišné, 21 až 25 stupňů Celsia.
1: Tolik předpověď počasí na víkend i s výhledem do příštího týdne od meteoroložky Báry Kučerové. Díky za informace a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Aby to v množství informací nezapadlo, čeká nás horký víkend, teploty mohou vyšplhat k až 35 stupňům. Tak na sebe myslete a hodně pijte.
0: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

Bakrana her kutu.

0: Posloucháte Český rozhlas Zlín. Ještě na chvilku se teď vrátíme k automobilovému závodu Barumček Rally Zlín. Jeho fanoušci dnes večer zaplní centrum Zlína. Pojede se tam totiž městská rychlostní zkouška. Rally přitom není jen tradiční sportovní událostí. Pro celou oblast má také velký ekonomický význam. Zvyšuje tržby například restauracím a hotelům.
1: Když je ta RZ městská, tak jako chodí lidi před tou RZ, to máme plno, jako i na obědy, potom večer na pivečko.
2: Říká Zuzana Baťová, která ve Zlíně provozuje hospůdku u kovárny. Zvýšený zájem hostů podle ní poznají i na množství vytočeného piva.
1: Vytočíme třeba v ten pátek jako průměrně o 2-3 bečky určitě víc, jako je to poznat určitě.
2: Větší zájem během rally potvrzuje i Lukáš Žaludek z hotelu a restaurace Baltáči. U ubytování podle něj poptávka převyšuje nabídku. Vydělávají ale také na cateringu.
3: Třeba páteční večer je pro nás samozřejmě perfektní, protože děláme catering na některých jako lokacích při té městské RZ-tě a zase je to jako mimořádná příležitost jakoby v tom hospodářsky nějak jako si polepšit.
2: Naopak nižší příjmy oproti běžným srpnovým víkendům má majitelka květinářství Kytku Petra Stodulka.
4: U nás to má spíše negativní vliv, protože si myslím, že lidi spíše tráví čas venku a neplánují si rodinné oslavy, takže si myslím, že až tolik se jakoby u nás neukazují pro ty květiny.
5: Celkové příjmy pro veřejné rozpočty jsou kolem 100 milionů korun.
2: Říká ředitel závodu Jan Regner.
5: No a tady v tomto případě jenom z těch cizinců ty přínosy do té ekonomiky jsou vyšší 46 milionů. To jsou peníze, které by do té ekonomiky nikdy nepřišli, když by tento podnik nebyl.
2: Cizinci podle něj tvoří asi 15% z celkových 660 tisíc lidí, kteří si na rally koupí vstupenku. Další tisíce fanoušků budou během víkendu sledovat rychlostní zkoušky na dalších 6 místech napříč Zlínským krajem. Také tam podle organizátorů závodu budou místní restaurace z přílivu fanoušků těžit. Ze Zlína Michaela Kočendová, Český rozhlas.
6: Den v kraji.

Je pozdě v noci, všude je klid, jen moje srdce nějak moc buší, prosím, namaluj Bože už sluneční svět, ty její oči zas vidět musím. Zas vidět musím. Hledám tě ve snech, ale dnes nějak nesním. Asi to bude tím, že vůbec nespím. Vím, že to nejde postrčit čas, přesto to zkouším.

Ženu se za tebou mlhou bílou jak sníh, ani ten vlak na mě nemá. Jsem tak rychlej, že ani nevrhám stín, letím za tebou. Rozrážím větve a už vidím síl, je to ten dům s hnědou střechou. Hledím ti do očí, ty vracíš te.

0: znova.
1: Dospíval Tom Artway. Už po druhé během těchto letních prázdnin ožije hrad ve Zlíně Malenovicích večerním programem. Tajemnou atmosféru zítřejší akce napovídá její název, když na hrad padne noc. Co všechno se bude dít, mi v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Zlín řekla mluvčí muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně Silvia Lečíková. Kromě programu mě zajímalo, jestli si lidé budou moct prohlédnout i zrekonstruované prostory hradu.
2: Samozřejmě uvidí některé změny, ovšem neuvidí všechny, protože nedokážeme provést prohlídky hradu ve všech nových expozicích a prostorách, kterých je opravdu teďka hodně. Nicméně dostanou se do malovaného sálu jako hlavní atrakce hradu a dostanou se na půdu, která je stejně působivá.
1: Co všechno tedy na návštěvníky na těchto prohlídkách čeká? Budou s průvodcem, bude tam nějaký program? Jaké budou?
2: Ta akce probíhá jednak v předhradí, kde je doprovodný program. Hlavní hvězdou večera bude naše dlouholetá oblíbená skupina Fuerza del Fuego s ohňovou show. Bude tam skupina historického šermu Berendal. Máme tam kata, máme tam dobového krejčího, bábu kořenářku a tak dále. Potom další část, to jsou komentované prohlídky hradu, které ale jedeme v trochu jiném režimu, než jsou návštěvníci běžně zvyklí.
1: A to v jakém tedy?
2: Jsou trošičku kratší, jedou po úplně jiné trase, a na té trase se návštěvníci mohou potkat s několika postavami, které jsou s hradem Malenovice spojeny. Ať už to je Tetour z Tetova, dokonce slíbil účast i císař Karel IV. A máme tam třeba pana správce Šternberských panství, takže asi je na co se těšit.
1: Musí se zájemci o prohlídku hradu předem hlásit?
2: Nemusí. My jedeme v režimu, jak kdo přijde, tak jde.
1: Už jste zmínila, že na nádvoří hradu chystáte také doprovodný program. Můžete o něm ještě něco povědět více?
2: Ta ohňová show, kterou jsem už zmiňovala, na to se návštěvníci těší vždycky asi nejvíc. Jednak za světla pojedeme ještě s různými tanci, s šátky a s prapory a podobně. Po setmění potom nastupuje ta největší parádní show, která bude začínat zhruba v 9:30 večer. Program samotný trvá od 7 do 10 večer a samozřejmě s tou tmou to má báječnou atmosféru.
1: To byla mluvčí muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně Silvie Lečíková. Díky za pozvání a ať se sobotní akce na Malenovickém hradě podaří. Naslyšenou.
2: Moc krát děkujeme, krásný den, naschledanou.
3: Český rozhlas Zlín, den v kraji.

0: Zoo ve zlínské části Lešná je fenomén. Moderní areál, který spojuje špičková péče o zvířata, působivé expozice i atmosféra, která vás vtáhne. Nevždy tomu ale tak bylo. Kdy měla zoo na mále? A co z ní udělalo jedno z nejnavštěvovanějších turistických míst u nás? Dozvíte se v cyklu Kořeny se Silvií Pospíšilovou. Poslouchejte v pondělí před 15:30 a na webu Českého rozhlasu Zlín.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

teď už jen v očích, jak tečka za snem, skomírá malý plamínek, běžíme k hvězdě.

0: Dospíval Karel Plíhal. Řeč teď ale bude o jiném hudebníkovi. Michal Vítězslav Volek, známý jako Miky Volek, byl rock'n'rollový zpěvák. Rodákovi z Uherského Hradiště se dokonce přezdívá král českého rock'n'rollu. Od jeho smrti dnes uplynulo 30 let.
1: Rock'n'roll.
2: Miky Volek se narodil 21. května 1943 v Uherském Hradišti. Když mu bylo 5, přestěhovala se rodina do Prahy. Od dětství hrál na klavír, později na kytaru a bicí. Na konzervatoř se ale nedostal. Svůj chraplavý hlas tak mohl uplatnit od roku 1961 v kapele Crazy Boys. A zanedlouho se stal s typickými černými brýlemi a na svou dobu velmi nespoutaným projevem idolem pražské mládeže.
3: A kdybych neměl vůru chyb,
2: Hrál s kapelou Olympic, vystupoval v divadle Semafor. Tou dobou mu nastala zlatá éra. Srovnávaný byl s tehdejšími hvězdami, jako byli Valdemar Matuška, Eva Pilarová nebo Karel Gott. Ve svém pěveckém projevu byl však zásadový a nespíval nic jiného než rock'n'roll, což mu v jeho kariéře podle jeho kolegy, zpěváka Pavla Sedláčka, moc nepomáhalo.
4: Miky Volek, teda ten byl zapřísáhlý, ten nikdy nespíval nic jiného, všechno ostatní poctivě nenáviděl. Byl opravdu tak jako na ten rock'n'roll zaměřený, velmi, jo. Jenomže... Já jsem se tím živil, ten rock'n'roll nešlo zpívat profesionálně, jo, to prostě nešlo, jo, tak jsem nakonec tedy, jako mnoho jiných, jsem volil nějaký kompromis, abych byl někde v televizi, protože bez toho to prostě nešlo, když to Miky Volek byl tak zásadový, že to prostě nedělal, jo, taky se živil celý život nuzně a to mělo i návaznosti na to, jak vlastně on skončil, to je na dlouhou debatu, jo. A Miky Volek byl hrozně hodný kluk, nikdy nikomu jako neublížil, akorát ublížoval sám sobě, no.
3: Sladká máňa, láska dávnej dní.
2: Přelom 70. a 80. let znamenal pro Mikyho Volka konec hudební kariéry. Celkově na něj doléhaly následky užívání drog a alkoholu. Počátkem 80. let se oženil a začal dálkově studovat na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Manželství se však rozpadlo a studium také přerušil. V roce 1984 natočil své první a jediné solové album.
3: Já.
2: Život českého rock'n'rollového krále Mikyho Volka vyhasl v srpnu roku 1996. Bylo mu 53 let. Třeba, že se vyrojila řada spekulací o příčinách jeho úmrtí, z pitvy vyplynulo, že příčinou bylo celkové vysílení organismu. Andrea Kratinová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

Na hodinách je 17 hodin a téměř 55 minut. To značí, že do pátečního vydání pořadu Den v kraji se toho víc už nevejde. Další informace z regionu, ale naši redaktoři už teď chystají do zítřejšího vysílání. Opět nás čeká tropický víkend, který jen prohloubí aktuální sucho. Kriticky nízký stav vody je například v Březůvkách na Zlínsku. Lidé tedy musí maximálně šetřit vodou. Jak sucho ovlivňuje život i v dalších městech a obcích v kraji. O tom bude řeč v zítřejším ranním vysílání s naší reportérkou Terezou Chrastinovou. Poslouchejte Český rozhlas Zlín krátce po 7 hodině raní. Ode mě je to pro dnešek vše. Mějte příjemný víkend. Zase příště se těší naslyšenou Kristýna Fuchsová.

0: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Bylo 18 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: V několika revírech na Vsetínsku začal platit zákaz rybolovu. Přírodní koupaliště ve Zlínském kraji vykazují dobrou kvalitu vody. Noční rychlostní zkouškou v centru Zlína odstartuje Barum Rally. Večera v noci očekáváme v regionu polojasno a na teploměru nejníže až 12 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín s Matějem Nradilkem. Rybáři ode dneška nesmí lovit na 9 revírech na Vsetínsku. Zakáz vydal Český rybářský svaz kvůli nízkým průtokům, které způsobilo dlouhodobé sucho.
4: Zákaz se týká Rožnovské i Vsetínské Bečvy, Dásenice, Rokytenky a Valašské Bystřice. Podle povodí Moravy klesla zhruba polovina sledovaných profilů pod hranici hydrologického sucha. Situace je kritická například ve Valašském Meziříčí, kde v červenci spadla pouhá třetina obvyklého množství srážek. Zákaz platí do odvolání. Gabriela Hekl, Český rozhlas.
2: Zlínští krajští hygienici při posledním měření v přírodních koupalištích potvrdili dobré podmínky ke koupání. Lidé se tak mohou koupat například ve vodní nádrži na Všemině, v Luhačovicích, na Horní Bečvě nebo na koupališti Albatros v Uherském Hradišti. Horší výsledky byly na Pahrbku v Napajedlích nebo u Hráze na nádrži Bystřička. Přesto je tu koupání nadále dovoleno. O víkendu zasáhne Česko další vlna veder. V sobotu vystoupají teploty ku 36 stupňům, v neděli pak může být až 37 stupňů. Kvůli dlouhotrvajícímu suchu na většině území Česka tak dál platí vysoké riziko vzniku a šíření požárů. Pokračuje Miloš Dvořák z Českého hydrometeorologického ústavu.
5: Takto vysoké teploty mohou totiž působit komplikace v dopravě, živočišné výrobě a energetice. A dále také přidává výstrahu na vysokou a v neděli na jihu Moravy i na velmi vysokou zátěž teplem, kdy v kombinaci se slunečním zářením a postupně, zejména pak v neděli, i rostoucí vlhkostí vzduchu se bude zvyšovat zátěž teplem.
2: Meteorologové proto doporučují o víkendu omezit pohyb na přímém slunci a dodržovat pitný režim. V pondělí by se měly objevit srážky, a to na většině území. Sport. Tradiční noční rychlostní zkouškou v centru Zlína začne automobilová Barum Rally. Mezi favority patří i zlínský jezdec Adam Březík, který je v průběžném pořadí českého šampionátu na 4. místě. Před domácím závodem ale nechce veřejně oznamovat konkrétní ambice.
6: Já nerad přemítám nebo nerad si stanovuju cíle, kde bych se chtěl vidět nebo si je vizualizuju, protože většinou, když to udělám, tak to tak nedopadne. Ale samozřejmě jsme závodníci, jsme doma na Barumce. A každý rok tady chceme uspět jako všichni ostatní a jsme jako rozhodnutí pro to udělat maximum. Počasí.
2: Dnes večer a v noci bude ve Zlínském kraji převažovat jasno, jen přechodně se může objevit malá oblačnost, vítr povane slabý, proměnlivý a nebo východních směrů. Nejnižší teploty 15 až 12, v údolích pak lokálně kolem 10 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Mezi Zlínem a Rackovou havarovalo osobní auto. V Otrokovicích v ulici SNP bourala dvě osobní vozidla a v Žítkové na Uhersko-Hradišťsku je omezena doprava v důsledku konání kulturní akce. A to už byla poslední informace z našich zpráv.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Zlín.

Pěkný večer, přátelé. Právě začala druhá část dnešní Moravy krásné země. No a začala pěkně zvesela polkou Josefa Konečného Když tě vidím. Hrála přes Polanka. No, já vás sice nevidím, mě někteří vy vidíte, nicméně vám všem příjemný poslech pěkných písniček přeje Jiřina Ostrá. No a jaké budou písničky ze srdce? Budou tři. Pro Honzíka Buřila z Brna zazní tolik oblíbená Morava krásná zem. No a pro pana Jendu z Hovoran to bude Valčík po našem v podání Žadovjáku. No a k paní Věroslavě z Brna Vinohrad přiletí Holuběnka. Další písničky, jak už je ostatně zvykem, neprozradím, ale připomenu, že svátek mají u nás Alanové, na Slovensku Mojmírové. Přeji vše dobré. Ještě telefonní číslo 726465200 a teď už sedlcké v podání cymbálové muziky Linda.

0: Tak, cymbalová muzika Linda dohrála a už první telefonáty. Ze Štítar se dovolal pan Milan Makovička. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, Jinko. Já vás velice moc zdravím, vašeho kolegu nebo kolegyni a všechny posluchače. Já bych chtěl dneska popřát, nebo my dokonce s manželkou bychom chtěli popřát paní Jarušce Urbánkové do Křepic jejím krásným narozeninám. Přejeme jí všechno dobré, hodně štěstí, zdraví, spokojenosti s Františkem, ať si užívá, no zkrátka ty léta, co jako budou utíkat i do dále. Ale chtěl bych ještě k tomu podotknout, ať celý týden přenechá Františkovi službu v kuchyni.
0: A tak já myslím, že to František rád převezme, ne? Co říkáte,
1: pane Milane? No jasně, že jo. To on pro ní udělá všechno, protože ona taky pro něho udělala moc hodně věcí, moc služeb a všeho možného.
0: Tak dá se říct, že si sedli navzájem, že, pane Milane? Prostě.
1: Ano.
0: Byl to dobrý výběr a Jaruška s Františkem žijí šťastný život. Tak jo, tak bude písnička hezká.
1: Jiřínko, písničku bych chtěl poslat Mirkovi Dobánova a paní Baránkové do Bojkovic, protože sklízela minulý týden nějakou takovou hráli tam Koměné, no a ona měla tam s nima nějakou takovou jako dobrou společnost a všechno možné. Tak sklízela od nich dobrotu a všechny možný takový...
0: Samé uznání, že, jako, pane Milane?
1: Tak jasně. Jedinko, a když už jsme u toho někdy zase, víte, kterou, ne?
0: Jo, Komenskou vesničku, dobře, no. Tak jo.
1: A Mirka a ještě Bětku Dobánova.
0: No prostě všechny vaše známé, pane Milane, protože na tom druhém telefonu už mám také posluchačku, která čeká.
1: A písnička aj pro vás. A hezky se opatrujte, jo?
0: Děkuji moc, nashledanou.
1: A Ivanku taky, Ivanku Slavákovou.
0: Ano, a nashledanou, pane Makovičko.
1: Naschle.
0: Hezký večer. Paní Anna z Miroslavy může mluvit. Dobrý večer.
2: Krásný podvečer vám přeju, paní Ostrá, do studia a samozřejmě všem posluchačům. Včera měli svátek Alenky a já bych popřála ráda zpětně své sestřenici Alence Kopečkové, rozené Fialové, z Nové Vsi u Oslavan a Alence Bočkové do Brna. Zároveň bych pozdravila manžele Koktavých a manžele Hochmanovi a manžele Smetákovi do Vítonic. Popřála bych děvčatům, které měly včera svátek, hodně štěstí, zdraví a pohody. A také samozřejmě všem přátelům a známým. A věřím, že písničku, kterou jste vybrala, takže všechny potěšíte a za kterou vám moc děkuji. A popřála bych vám hezký víkend, strávený někde v chládečku, s dobře vychlazeným pitím.
0: Děkuji.
2: Ať se vám daří.
0: Vám
2: ať
0: také. Nashledanou, není zač.
2: A zdravím všechny.
0: Nashledanou.
2: Nebo hezký večer.
0: Nashledanou. No a vracím se do polední části Moravy krásné země, prázdniny u babičky. Dnes, pokud nevíte, nám zaspívala 10letá slečna Stella Wolfová z Bystřice pod Hostýnem. No a vyslechli jsme v jejím podání známou písničku Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka Severní vítr. No a Stella samozřejmě zpívala moc pěkně, chodí také do sboru a to bylo poznat. A říkala mě, že byla na výletě v Adršpachu, že to bylo tedy výborné, úžasný zážitek. No ale teď už je u babičky a dědy, kde stráví asi dny do konce prázdnin, ale ještě mě říkala, že pojedou na nějaký ten výlet, tak milá Stelo. Já ještě jednou moc děkuji za zpříjemnění Moravy krásné země, měj se hezky a krásné prázdniny. No a kdybyste chtěli, přátelé, si poslechnout, jak Stella Wolfová, 10letá slečna, zpívala, tak můžete na našich webových stránkách přes audio archiv a tam si najdete celodenní záznamy, příslušné datum a můžete poslouchat. tak, ale teď už můžete poslouchat Šardičanku.

0: ale my tady otvíráme dveře všem milým posluchačům, kteří nás přijdou navštívit. Šadičanka zahrála směs pěkných písniček, no a já už otevírám dveře paní Zitě z Jevíčka. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, paní Jirinko Ostrá, já vás srdečně zdravím, taktéž pana zvukového mistra, všechny posluchače tady tohoto nádherného pořadu a všechny mé přátelé rozhlasové. A já bych chtěla po vašich vlnách Jarušce Urbánkové poslat písničku, i když jsem už osobně gratulovala přes telefon, tak Jaruško, já vás ještě jednou srdečně zdravím a přeji vám hodně zdraví, hodně síly a hodně krásných chvíl s vaším panem Františkem. Však víte, proč vám toto říkám.
0: No ano, paní Jaruška samozřejmě velice pomohla panu Františkovi, to my tady víme, paní Zito, a pan František je nesmírně vděčný, jak se o něho starala, když mu bylo nejhůř. Tak jo, takže to je další milé přání a písnička pro paní Jarušku, ano?
1: Ještě jsem se paní Ostra chtěla zeptat, já jsem si nechala u vás zahrát písničku, tu srdcovku, až jednou na louce rozkvete voňavé kvíti. Ale já jsem neměla možnost to uslyšet, protože já taky mám někdy takové špatné dny a musím všeho nechat.
0: Ale já mám pocit, paní Zito, že jsme se tenkrát domlouvali, že vlastně tato písnička, to zpívá Jarmila Veselá.
1: Že u vás není.
0: No, to je úplně jiný žánr, to je takový populár. Jo?
1: Tak
0: asi vyberete nějakou jinou, tak ráda zahrají.
1: Dechovka, cymbálovka. Já jsem měla výšitky, že jsem vám nepoděkovala.
0: Ne, vůbec ne. Tak jo, paní Zito, hezký večer přeji.
1: Já vám také hodně zdraví vám přeji.
0: Děkuji,
1: nashledanou. A k nám na pouť v neděli máme pouť.
0: Tak jo, tak si to užijte. Nashledanou.
1: Nashledanou.
0: No a paní Helča Jurčíková posílá písničku včerejšímu svátku Alence Němečkové z Jalubí, Aleně Grebeníčkové z Uherského Hradiště a také Aleně Vaňkové z Uherského Hradiště. Všechno nejlepší, ať se jim dobře daří. No a to přeje Helča i Fanek. A teď tady mám studiový mail. Dnes slaví 73. narozeniny náš drahý otec, dědeček, pan Josef Vaněk z Ostrožské Lhoty. Touto cestou bychom mu rádi popřáli do dalších let především hodně zdraví, štěstí, osobní spokojenosti, radosti z vnoučat Elišky a Matouška a ať mu stále chutná vínečko jako doposud. S přáním se připojují syn Karel s přítelkyní Danou, vnoučata Elišky a Matoušek. No a je tady taková poznámka, prosíme o písničku například Morava krásná zem. No a náhoda tomu chtěla, že právě Morava krásná zem v tomto pořadu dnes zazní, pakliže jste poslouchali můj úvod, tak to je jedna z písniček ze srdce pro našeho milého posluchače, pro pana Honzíka Buřila z Brna. Tak Honzíku přeji krásný večer a krásný poslech Moravy, krásné země.
2: Tam, kde vlahý vítr vané, tma už hvězdy zhasíná, vzduchem voní hrušky plané, nejkrásnější krajina. Malý šohaj na půl spící vyved koně ze stáje. Vnímáme svět v okamžicích. Morava, země.

Všude tam, kde réva viná moravskou zem pokrývá, tam si dodnes po dětinách šohaj z chasů zaspívá.

0: Německé léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Riegerem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildbrandtové na vodním zámku Blatná.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
3: Ano, a teď Český rozhlas Brno a Zlín, Morava krásná zem. Číslo do studia 726465200. Vrátím se k předchozí písničce, byla to první písnička ze srdce. Patřila Honzíkovi Buřilovi z Brna, kterého ještě jednou zdravím. Honzíku, přeji krásný večer. No ale teď už paní Zdeňka Daňková z Dolního Němčí. Dobrý večer i vám.
4: Dobrý večer, paní Ostra. Já vás zdravím. Já jsem se včera totiž nedovolala a včera měla sváteček Alvio Alenky, že? Mm-hmm. Tak bych chtěla se vrátit. Pevné zdraví, štěstí, hlavně v koních, ve zdraví, všady má dostihové koně a ti běhají. A co si sama přeje, mm-hmm. kdyby tady taťka byl, tak by také pozdravil.
3: Určitě na taťku budou všichni vzpomínat, že paní Zdeňko, jak už to při těchto příležitosti bývá. Naschledanou.
4: Určitě, naschledanou.
3: Naschledanou, ještě jeden telefonát, dobrý večer, kdo pak tentokrát je u telefonu?
5: Ozývají se Hovorany a Jožka.
3: A Jožka.
5: Zdraví vás, přátelé. Já bych chtěl pozdravit Alenky, které měly včera svátek a vlastní přání ode mě je pro Alenku Trojanovou, rozenou Šálovou, která v cimbalové muzice mládí hrávala country. Mm-hmm. Tady dala paní Ostra Strnk, tak to teda bylo. A z basu, když to dali dohromady, to byla lahoda
3: pro
5: uši.
3: To byla paráda, co? Mm-hmm.
5: To byla super paráda, ano. A ještě bych chtěl, teda zítra mají Haničky svátek. Mm-hmm. Tak další takové muzikance bych chtěl nechat zahrát a pozdravit ji. Ze Šardic je to Hanka Brázdová, rozená Kovalčíková, je to zpěvačka dechové hudby Damborzánka. Mm-hmm. Haničko, ať se ti daří a všechny ostatní Haničky a Janičky, poslechněte si krásnou písničku, kterou vám určitě taky z radosti pustí paní Jiřinka Ostrá z Brněnského rozhlasu.
3: Tak to víte, že jo.
5: Den.
3: A víte, pane Jožko, že ta písnička poputuje přímo do Hovoran? Já tady mám napsanou právě jako písničku ze srdce pro jistého pana Jendu z Hovoran.
5: To bude, ano, vím, o koho se jedná.
3: Jo, tak, je to Jenda z Hovoran, za chviličku si vyslechne tu svoji písničku.
5: To bude Jenda Ostřížek.
3: No, tak jo, tak jsme se domluvili, pane Jožko, naschledanou.
5: Děkuju a přeji vám dobrou noc vám všem, přátelé.
3: Tak děkujeme, naschledanou.
5: Naschledanou.
3: No a tady čtu hudební dárek jen pro radost, potěšení, zahřátí u srdíčka s přáním krásného dne, léta, brzkého uzdravení. Ať potěší váženou paní Ivanku Slabákovou s manželem Janem Slabákem a jejich rodinkou. Píseň ať potěší tak, jak nás posluchače paní Ivanka těší svým hlasem, přítomností a lidskostí s širokým srdíčkem, včetně pana manžela. S úctou Věra Pastorková z Kochavce s rodinkou. Vlnou a s Pejskem. A ještě prosíme o zahrání písničky pro naši milovanou maminku a babičku, paní Věru Horákovou z Prasklic, která dnes slaví významné životní jubileum. K dnešnímu krásnému dni ti přejeme hlavně pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, radosti a stále úsměv na tváři. Máme tě moc rádi a přejeme ti jen to nejkrásnější. S láskou, synové, vnoučata a pravnoučata. No a teď už zdravím pana Jendu z Hovoran. Pane Jendo, už nastupují žadovjáci, aby zahráli tu vaši písničku ze srdce a je to Valčík po našem.
6: Český rozhlas Zlín.

Tak to byla písnička Ze srdce pro pana Jendu z Hovoran po našem Valčík podání Žadovjáku. Pane Jendo, ještě jednou přeji krásný večer. No, za chviličku zazní poslední písnička Ze srdce, bude pro paní Věroslavu z Brna Vinohrad, ale tady čtu. Naše babička Eliška Kuncová se dožívá 15. srpna 80. narozenin. Celý život pracovala Prefie Brno, dnes se věnuje zahrádce a hlavně vnoučatům. Přejeme hodně zdravíčka, ať si pořád čiperná babička. Hodně štěstí, pohody, ať tě nikdo nezlobí. Aspoň do 100 let, ať tu s námi seš a stále se raduješ. To přejí dcera Eliška a syn Jan s rodinami. No a včera oslavil narozeniny Filip Hamala, syn mojí sestřenice, píše Radek Šles a pokračuje. No a protože mají svátek také Aleny, nebo měli svátek, tak přeji i Filipově mamince Alence Hamalové, dále jeho babičce a mojí tetičce Alence Gejerové a také manželce našeho syna Alence Šlesové. Do Brna z Slatiny pak Alence Černé, manželce mého bratrance. Nemohu zapomenout ani na moje spolužačky ze základky Alenky Míčovou a Kárníkovou. Ještě oslavila narozeniny paní Jana Gajerová Němečková z Radosti, rodačka z Jezeřan Maršovic. Všem holkám i Filipovi přeji jenom to nejlepší, hlavně hodně zdravíčka, štěstíčka, radost dětí, vnuček, vnuků a ať se mají všichni moc, moc dobře a užívají si zbytek prázdnin a dovolených. To vše a všem přejí Radek Šles s velkou rodinou v čele s maminkou Mařenkou, rodiny Gajerova, Hamalova, Černá, Tihelkova, Kampasova, Melkusova, Tesařova, Světlíkova a Švrčkova. A já už zdravím paní Věroslavu z Brna Vinohrad. Paní Věroslavo, přejí krásný večer, už je

0: No, Sokolka ze Šachvic dohrála, byla to písnička ze srdce pro paní Věroslavu z Brna Vinohrad. Paní Věroslavo, ještě jednou krásný večer. Písnička Jiřího Zmoška se určitě líbila. No a písnička se líbila i paní Janíkové, která mě před chvíličkou volala, teď jsem hrála písničku ze srdce ve středu. Byly to ty slzičky a já jsem ráda, že paní Janíková o tu svoji písničku nepřišla. Tak ještě jednou i vám hezký večer. No a v těchto dnech se dožívá 80 let paní Jaroslava Večeřová z Branišova. Ke kulatému výročí jí přejí vše nejlepší manžel Jiří, sestra Věra a celá rodina Večeřova z Branišova a ze Žďáru nad Sázavou. A tady prosím o písničku dodatečně k narozeninám, které v tomto měsíci oslavila moje sestřenice, paní Mirka Baštová z Hrotovic, to píše pan Palát. Hodně zdraví, spokojenosti a trpělivosti s manželem Miroslavem jí ze srdce přeje bratránek z Valče. No dále k svátku Zuzanky pro paní doktorku Zuzanku Valovou z dermatovenerologické ambulance Polikliniky Třebíč, kde jsem někdy jejím klientem. Vše nejlepší zdraví a spokojené klienty ze srdce přeje František. Dále doktorovi Friedrichovi Markovi, Poliklinika Třebíč, diabetologie a všem jeho sestřičkám. No a zvláštní pozdrav pak posílám Ivance Slabákové. No a ještě vzpomínka. 14. srpna 2024 zemřel po dlouhé nemoci pan Lubomír Kosík z Králova Pole. Dětství prožil v Králově Poli s bratry Jarkem a Ivošem. Jarek zemřel v roce 2018. Ještě má žijícího bratra, žijící švagrovou, bydlel u maminky Heleny. Ta se dožila 92 let, zemřela v roce 2008. Jeho babička se dožila stovky, jmenovala se Anna Varmužová, rozená Kubínová, vzpomíná bratr Ivoš, švagrová Marie a Honzík, má ještě žijící sestřenice a bratrance. Tak, to byla vzpomínka a teď písnička, hrát bude Moravanka, v té Telčí je zahrádečka.
1: Český rozhlas

Tak Moravanka dohrála, já si beru Klub přátel Českého rozhlasu Brno a Zlín, protože dnes má narozeniny v Ostrožské Lhotě pan Josef Vaněk, takže milý pane Josefe, nebo Pepíku, nevím, jak vám říkají. Samozřejmě i my vám gratulujeme ke krásným narozeninám a přejeme do dalších let, abyste byl zdravý, šťastný, spokojený, prostě abyste se měl dobře a děkujeme, že nás posloucháte. No a zbývají rozhlasové maily, tak tady chtěla bych popřát paní Haně Drulákové z Hulína k zítřejšímu svátku především hodně zdraví, štěstí, lásky, pohody a spokojenosti. Ať si užívá dechovkových tanečků a setkání s přátel. Za všechny kamarádky Valašky přeje Miluška Buriánková s Joškou. A úplně poslední, a tady je napsáno vaší věrné posluchačce z Pozlovic a naší babičce Jiřince Vaculíkové, prosíme zahrát píseň od Valdemara Matušky Slavíci z Madridu. Moc pozdravují Martina a Michal z výletu do Adršpachu. Tak Slavíci z Madridu to nebudou, to je jasné, to není náš žánr, no ale třeba si tato milá babička Jiřinka společně s Kotárankou zaspívá velmi známou lidovou.

Tak to byla známá lidová, kterou si určitě s Kotárankou zaspívali posluchači, no ale Morava krásná zem končí, je 18 hodin 56 minut, dále zprávy a na pěknou notečku. S podtitulkem Broln dnes a kdysi. Jak se během let proměňoval jeho zvuk, vám v několika hudebních ukázkách představí autorka pořadu Marie Vozdecká. Víkend tam samozřejmě i blahopřání s písničkou, v sobotu s Květou Navrátilovou, v neděli s Karlem Hegnerem. No a já se na vás těším v pondělí. Pohodový večer, klidnou noc vám přeje Jiřina Ostráno a na závěr už hraje mistříňanka, hraje orchestrální skladbu Miloslava Procházky Šidlenka.

0: bylo 19 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Kvůli prasklému potrubí nepoteče až do 22. hodiny voda v Uherském Ostrohu ani Ostrožské Nové Vsi. Letos jde už o třetí takový dlouhodobý výpadek. Automobilový závod Barum Rally přináší do veřejného rozpočtu až 100 milionů korun. Na festival Hephaistone dorazí umělečtí kováři z 20 zemí světa. Zítra čekáme zesilující horko a na teploměru v regionu až 34 stupňů. Matěj Neradělek přeje dobrý večer u zpráv České rozhlasu Zlín. Uherský Ostroh, ale s ním i Ostrožská Nová Ves na Uhersko-Hradišťsku jsou kvůli prasklému potrubí bez vody. Oprava by podle webu slováckých vodáren a kanalizací měla trvat do 10. hodiny večer. Jde už o třetí velkou havárii v těchto městech v letošním roce. Místostarosta Uherského Ostrohu Tomáš Bravený z Hnutí ANO doplňuje informace o případném dalším řešení stavu potrubí.
2: Jsme se předběžně, když se na začátku zdráhali, domluvili na tom, že pokud jejich předsednictvo v září, kdy má zasedat, schválí investice vlastně do této opravy a do projektové dokumentace, tak to je jediná vlastně cesta, na kterou my můžeme spoléhat a doufejme, že se to tak začne dít a ta postupná rekonstrukce se nějakým způsobem rozjede.
0: Barum Rally, která dnes začíná, každoročně zvyšuje tržby části podnikatelů ve Zlíně a okolí. Vyšší zájem zaznamenávají především hotely, restaurace nebo třeba taky cateringové společnosti. Podle ředitele závodu Jana Regnera dosahují příjmy pro veřejné rozpočty zhruba 100 milionů korun. U ubytování podle člena představenstva hotelu a restaurace Baltáči Lukáše Žaludka poptávka převyšuje nabídku.
3: Třeba páteční večer je pro nás samozřejmě perfektní, protože děláme catering na některých jako lokacích při té městské RZ-tě a zase je to jako mimořádná příležitost jakoby v tom hospodářsky nějak jako si polepšit.
0: Středověký hrad Helvštín na Přerovsku bude koncem srpna hostit tradiční setkání uměleckých kovářů Hephaistone. Podle Pavlíny Jindrové ze správy hradu by mělo na přehlídku přijet zhruba 600 umělců z 20 zemí světa.
4: Kováři, kteří projeví zájem o vystavení svých prací, přiváží svá díla a vystavují je v hradním areálu, čímž se rovněž zařazují do soutěže, kdy jsou tyto plastiky hodnoceny odbornou porotou, která jednotlivá díla boduje a posléze ta nejlepší získávají své ocenění.
0: Francouzská ústavní rada zamítla zákaz sociálních sítí pro děti mladší 15 let. Zákon schválil francouzský parlament na konci července a měl začít platit od 1. září. Byl to první podobný zákaz v Evropě.
5: Podle francouzské ústavní rady je opatření nepřiměřeným zásahem do svobody projevu. Soudci ale zároveň uznávají ústavní požadavek na ochranu nejlepších zájmů dítěte. Tento zákon byl ale podle nich příliš široký. Mohl se vztahovat i na služby online komunikace, u kterých nejsou prokázaná rizika pro zdraví a bezpečnost nezletilých. Podle deníku Le Monde byl zákaz sociálních sítí pro děti do 15 let klíčovou součástí druhého funkčního období prezidenta Emmanuela Macrona. Elysejský palác už pověřil premiéra Sebastiana Lecornyho přepracováním zákona. Macron chce reformu finalizovat do jara příštího roku, tedy do konce svého mandátu. Rozalie Pecáková, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Zítra očekáváme ve Zlínském kraji jasno nebo jen velmi malou oblačnost. Povane slabý přes den hlavně v západní polovině kraje, mírný jižní až jihozápadní vítr. Nejvyšší teploty u nás v regionu vystoupají na 31 až 34 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Řidiči na silnici 1/49 mezi Prlovem a Pozděchovem na Vsetínsku musí ode dneška počítat se zdržením. Silničáři tam totiž začali opravovat povrch vozovky. Provoz jede kyvadlově, řídí ho pracovníci stavby nebo semafory. A to už bylo ze zpráv vše. Český rozhlas Zlín přeje pohodový večer v naší společnosti.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: na pěknou notečku.
1: Krásný večer, milí posluchači. Končí nám pracovní týden, tak proč si ho nespříjemnit lidovou písničkou? U pořadu na pěknou notečku vás vítá a zdraví Marie Hvozdecká. A právě proto, že je pátek, budou to úpravy a interpretace písní pro brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů. Dnešní pořad jsem nazvala Brol dnes a kdysi. A přesně tak to i bude. Vybrala jsem 3 skladby staršího data a 3 z nedávných let v současné sestavě. Jako první uslyšíme excentrického zpěváka z Valašska Pavla Ptáčka na nahrávce z roku 2022 v podobné hudební sestavě, jako je orchestr i dnes s primášem Petrem Varmužou. A hned potom se přesuneme do roku 1960 a zazní maďarská píseň Bély Bartóka. A to v podání orchestru pod vedením zajímavé hudební osobnosti Zdeňka Nečesánka, který Brol vedl v letech 1960 až 1962. O pár let později emigroval a velkou část života prožil v Německu a v Jihoafrické republice. Příjemný poslech u dnešní páteční pěkné notečky.

Dozněla maďarská píseň v podání Brownu, vedeného Zdeňkem Nečesánkem v dnešním pořadu na pěknou notečku nazvaném Brown dnes a kdysi. A tak to bude i v následujících dvou skladbách. Ta první je z roku 1987 a Brown vede Radoslav Zapletal. Zlínský rodák, nejen primáš, ale také hráč na pastýřské píšťalky. A potom se opět přesuneme blíže k současnosti a skvělá Denisa Hanušovská nám zaspívá píseň Išol milý orac, nahrávka z roku 2022, Brown taktéž pod vedením Petra Varmuži.

doznívá nám hlas Denisy Hanušovské a brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů. A my se v našem dnešním poslechu Brolnu dnes a kdysi pomalu ale jistě blížíme ke konci. I v závěru si pustíme jednu starší a jednu současnou nahrávku. Na té starší z roku 1978 uslyšíme kromě mužského sboru z Tvrdonic také podlužáckého primáše Brolnu Jana Kružíka a jejich verbuňk Predmuziků. A v úplném závěru zazní František Černý, který je sice také primáš, v tomto případě však jako zpěvák s výrazným projevem. Brolln primuje Petr Varmuža a od mikrofonu se s vámi loučí a hezké dny přeje Marie Vozdecká a mistr zvuku Igor Kapoun.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Úterý 18. srpna dopoledne nás nemusíte jen poslouchat. Od 10 hodin budeme vysílat přímo z Luhačovické Vincentky. Hostem Českého rozhlasu Zlín bude slovenská herečka Kamila Magálová, která je kmotrou letošního ročníku festivalu Divadelní Luhačovice. Tak přijďte za námi mezi 10. a 12. Naslyšenou i naviděnou se těší Anna Randárová.
0: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Švédské léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu se vydáme na romantický zámek Maleč za Václavem Macháčkem Riegerem a v neděli nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildprantové na vodním zámku Blatná.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Dobrého českého humoru není nikdy dost.
2: Prosím, někde žije, když se kolem sebe podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
3: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
4: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
5: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Po požáru u chorvatského Omiše je v evakuačních centrech už jen 5 Čechů. Na většině míst v republice skončily lžíně obilí, letos kvůli suchu s podprůměrnými výnosy. Zítra bude převážně jasno nebo skoro jasno s teplotami do 36 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. V evakuačních centrech v Chorvatsku zůstává po rozsáhlém požáru u letoviska Omiš už jen 5 Čechů. V noci na dnešek se jich tam kvůli rychlému šíření ohně museli uchýlit asi 300. Potvrdil to konzul v Chorvatsku Štěpán Šantrůček, podle kterého žádný český turista neutrpěl vážné zranění. Několik z nich má jen drobné popáleniny. Konzulární jednatelství ve Splitu bude otevřené celý víkend a je připravené vydávat lidem náhradní doklady nebo zprostředkovat kontakt s příbuznými. Při požáru v okolí Omiše zemřela jedna žena a 8 zraněných je v kritickém stavu. Čeští zemědělci sklidili přes 95% ploch s obilím. Nejdál jsou ve Zlínském, Olomouckém a Jihomoravském kraji. Průměrné výnosy se pohybují kolem 5,4 tuny na hektar, tedy skoro o pětinu méně než v loni. Na vině je podle mluvčí agrární komory Barbory Pánkové především nedostatek srážek a horko.
2: U obilovin očekáváme meziroční pokles produkce kolem 17% a u řepky přibližně o 21%. Pro zemědělce to znamená také významný ekonomický dopad. Jen u obilovin a řepky odhadujeme při současných cenách výpadek tržeb zhruba na 8 až 10 miliard korun.
0: V nemocnici v Rumburku by mělo ke konci letošního roku ukončit činnost dětské oddělení. Jeho primář totiž odchází do důchodu. Informaci zveřejnili starostové ze Šluknovského výběžku. Krajská zdravotní, pod kterou nemocnice spadá, ji zatím nechce potvrdit. 18 starostů proti utlumování zdravotní péče protestovalo dopisem adresovaným hejtmanovi Ústeckého kraje a předsedovi vlády. Jak říká nezávislý starosta Krásné Lípy Jan Kolář.
3: Zkoušíme veškeré možnosti, které máme, myslím tím tedy my jako starostové, protože nejsme vlastníci nemocnice, neovládáme pojišťovny, neschvalujeme žádné platby a tak dále, ale víme, že tady prostě potřeba lůžkové péče ve výběžku je.
0: Podle tiskového oddělení krajské zdravotní vykazuje za první pololetí letošního roku rumburská nemocnice ztrátu 46 milionů korun. Sport. Tenistka Sára Bejlek postoupila na turnaji v Cincinnati do druhého kola. Krajanku Karolínu Plíškovou porazila po setech 6-0 a 6-2. Příští soupeřkou Bejlek bude další Češka, Barbora Krejčíková. Počasí. Zítra bude jasno nebo skoro jasno beze srážek, na západě večer až polojasno. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 v Brně směrem z Prahy na Vyškov za sjezdem k výstavišti ještě vzniká kolona z kilometru 193. Do zúžení u sjezdu na Bratislavu se osobní auta zdrží 10 minut. A na Pražském okruhu ve směru na D1 počítejte s kratší kolonou od nájezdu z plzeňské D5. Kousek za ním na 22. kilometru uklízejí po havárii osobního auta. Blokovaný je levý pruh. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Vesele a zdravě.
1: Vesele a zdravě.
4: S takovou náladou a přístupem jsme tady Patrik Rozehnal.
5: A doktorka Kateřina Cajdhamlová, která není farmaceut a dostává spoustu dotazů k tomu dnešnímu tématu.
4: Léky, mnoho léků, když jich prostě bereme víc, co všechno to může způsobit a děláme dobře, když si jich necháme tolik předepisovat, o tom budeme mluvit. A zlobí se na lékárníka zákazník. Po těch práškách, co jste mi prodal, mě tak všechno bolí. A lékárník klidně odvětí, ale vždyť přesně to jste si přál. Říkal jste, že chcete nějaké prášky na bolest.
5: Ano.
1: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Michal Prokop na začátek dnešního dílu pořadu Veselé a zdravě. Téma zní mnoho léků. Prostě když jich bereme hodně, co to všechno může způsobit a možná už to pociťujete i vy. Možná je máte na jednom místě, možná máte takový, jak se říká, krmelec, že si to třídíte podle toho dnu nebo i částí dne a tak podobně. Na tom kdysi podobně byl i Josef Náhlovský a svěřil se už tehdy taky v horoskopičanách Karlu Šípovi.
1: Ale počkej, já od začátku se tě chci zeptat, jako co jsi to tady přines, jako to je kabelka tvoje, tam nosíš doklady, nebo...
2: Tomu by se nevěřil, to je takzvaná ošatka zdraví. Já nosím takový běžný léky, který každý člověk potřebuje, tam mám skoro všechno.
1: Každý člověk, vidíte, no, paní, tu hromadu.
2: Vidíte, co se vám stane, já přiběhnu, už vás léčím.
1: Dobře, no tak mi řekni, tak jako na mátku, tak co je třeba tohle?
2: Tohle to je, ukaž, to je na dětský škrkavky. A škrkavky a roupy.
1: Prosím tě, kdybys ty mohl přijít jako k dětským škrkavkám teda.
2: No tak taky chodím k vám na návštěvu, ale ne?
1: Je u nás deratizace každý druhý den, jo? Nebo tohle to mě zajímá, co je tohle
2: to? To je veselá tabletka, to když dáš někomu. To je projímadlo.
1: To je projímadlo.
2: Do kafíčka nebo do vínečka, tak za chvilku vyrazí. Ale to je kalup potom, no.
1: Aby bylo veselo, jako, jo?
2: Jasně, no.
1: Ty jsi vyzbrojený jako úžasně. A co je, počkej, tady vidíš.
2: Počkej, tak potřebuješ ty něco? Co ti jde? Řekni, co to je?
1: No
2: třeba.
1: No co je tohleto?
2: No to bylo, to jsou nosní kapky, tohleto. Ale já ti dám lepší nosní kapky. To jsou super nosní kapky. Máš rýmu?
1: No já mám pořád nějakou rýmu.
2: No tak si lehce si nasadit.
1: A ty mě necháš, že svýho?
2: No jistě, no.
1: Jo, no tak dobře.
2: No?
1: No ale nějak se mi špatně dýchá přes ten nos. Špatně se mi dýchá.
2: Ježišmarja, promiň. Tohle jsou nosní kapky, tohle je vteřinový lepidlo. Tak jaká je, blbej Ford.
1: No, prosím tě. Skovej si ošatku zdraví pro sebe, nikomu nic nenabízej.
3: Veselé a zdravě.
4: Naprosto dokonalé, pane Náhlovský, doufám, že už svoji ošatku zdraví jste vyhodil.
0: Už ne, už nemůže, už nás opustil.
4: Jo,
0: opustí,
4: vlastně, jo. Pardon, omlouvám se, ale takhle to lidi dělají, ano, no. Že nabízejí dokonce druhým lidem své léky.
0: Že zaberou.
4: To se fakt nesmí dělat.
0: To jako zakázáno ze zákona?
4: Ne, není, ale může to tomu druhému uškodit, protože každý člověk je individualita a je velmi důležité zhodnotit celkový zdravotní stav a to, co jednomu může prospět, tak druhému může uškodit.
0: Kolik léků je vlastně už hodně?
4: No, tak říká se, že hodně určitě je 8 léků a začínáme být pozorní, pokud ten člověk bere 5 léků.
0: A pozor! Počítají se léky, čistě léky, nebo třeba i potravinové doplňky a vitamíny do toho počtu?
4: Nádhera, takže rozdíl mezi léky a potravními doplňky je v tom, že lék má množství účinné látky vyšší, potravní doplněk ho má trošku nižší, ale pokud ho bereme v pravidelných intervalech dlouhou dobu, tak u některých se může nashromáždit v těle, čili a může mít samozřejmě interakce. To znamená, že...
0: Takže ho můžeme vlastně počítat.
4: Berme ho jako lék rovněž, ano. A já tady mám takovou zajímavou statistiku, že nejméně polovina všech lidí v západních zemích užívá víc než jeden lék na předpis. Jeden ze 6 bere dokonce dohromady víc než 3 léky a 5 ze 6 lidí, což je teda strašně moc. To je vlastně, kolik to je, 1/6 všech lidí starších 65 let užívá nejméně jeden lék a téměř polovina z nich bere 3 a více, což uvedl magazín Six Wise, to znamená, že vlastně v té vyšší věkové kategorii ta polypragmázie, jak se tomu říká, to je, když berete hodně léků, je běžná. A je velmi zajímavé, že ve Velké Británii přijali směrnici, podle které užívali senior víc než 5 léků, musí to být v jeho lékařské dokumentaci 2x ročně zkontrolováno. ta nemoc by se měla vlastně objektivizovat, jestli ještě trvá potřeba těch léků a musí tam být zdůvodněno, proč nelze počet léků snížit ani omezit. Mm-hmm. Velká Británie je trošku tedy napřed.
0: A jak je to u nás?
4: No, to právě vůbec u nás takhle nebývá.
0: A máme statistiku v Česku, jak je to s braním léků?
4: Nenašla jsem ji, já jsem ji fakt hledala, ale nenašla jsem ji. A v infolistech Státního ústavu pro kontrolu léčiv je napsáno, že revize léčby patří do rukou lékaře, ideálně jednoho, který celou farmakoterapii koordinuje a je v kontaktu s ostatními kolegy, kteří léky předepisují a případně s farmaceutem. No to je prostě ideál, kterého zatím bohužel nedosahujeme.
0: Co všechno může způsobit hodně léků, které bereme, jako tedy vlastně tím, abychom si léčili některé své neduhy nebo nemoce a jak se k tomu postavit, to všechno ještě probereme s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou v našem pořadu Vesele a zdravě a později i s vámi.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: čem si dnes povídáme a jaké téma řešíme, připomene i náš posluchač, který pravidelně hlídá téma ve vysílání a pak nám posílá básničku po telefonním záznamníku.
1: Zdraví Petr. Bohužel už ve svém věku beru denně haldu léků. Slábnou, ale valnou měrou, jak se mezi sebou perou.
0: A to je ten problém.
2: Nádhera, ano, to je přesně jedna z pěti největších chyb, které lidé dělají při braní léku. Děkujeme, pane Petře. Je velmi zajímavé, že studie zveřejněná v New England Journal of Medicine zjistila, že jeden ze čtyř pacientů, který užívá léky na předpis, trpí vedlejšími efekty. A nejčastěji je to proto, že 54% uživatelů neví nic o vedlejších účincích, nečtou příbalové letáky. A třetina z těch, kdo mají vedlejší účinky, je nespojuje s léky. No, když nečtou příbalové letáky, tak nevědí.
0: Zesilují se tyhle účinky, když se bere víc léku, že vznikne větší pravděpodobnost, že přijdou problémy nějaké?
2: Je to možné, protože můžete, pokud berete léky a jde o to, jestli jsou na předpis, ale mohou to být i volně prodejné vitamíny i byly, linky, tak se mohou negativně ovlivňovat a toto riziko nabývá extrémních rozměrů, pokud používáte 4 a víc léků. To znamená, v této kategorii je několik skupin, které jsou zvlášť nebezpečné. Jsou to léky proti křečím, antibiotika, některé léky na srdce, léky proti zvýšené kyselosti žaludku a antidepresiva.
0: To jsou tedy skupiny léků, kde mohou pravděpodobně vzniknout větší závažné problémy a jsou
2: vzájemně,
0: i léky,
2: když se berou.
0: Jsou naopak léky, kde třeba to tolik nehrozí, že když nám je předepíší, tak si můžeme říct, tak tady to ještě zvládneme. Je to sice ten pátý lék, ale
2: Ne, je to individuální.
0: Aha.
2: A pozor taky na to, že některé jídlo, nápoje nebo alkohol ovlivňují léky. To znamená, že my si fakt ten příbalový leták musíme určitě kontrolovat. Další, co pacienti zapomínají, si zkontrolovat předpis, protože i lékaři jsou jenom lidé a mohou to zaměnit. To znamená, to je prostě šílený.
0: No a často se stává, že přijdete do lékárny a řeknu vám, vy tenhle lék, co máte od doktora předepsaný, nemáme, ale máme tenhle jiný se stejnou účinnou látkou. A tam já si vždycky říkám, no jo, ale když ten doktor předepsal tohle, asi třeba věděl, proč. Mám si to nechat teď najednou? To rozhodnutí přenechá na mě, ale já nejsem odborník.
2: Tak vzhledem k tomu, že farmaceut je člověk, který je do určité míry odpovědný za to,
0: tak
2: co vydává.
0: A
2: dokonce, pokud se splete doktor, tak dokonce farmaceut může říct, tady je nějaký omyl a vlastně zavolejte svému lékaři. Tak samozřejmě, Patriku, si můžete svého lékaře zeptat, ale já bych se v tomto směru nebála. Další, pokud skladujete nevhodně léky, protože existují některé citlivé na teplo, na světlo, na vlhkost. Takže pokud jsou i krátkou dobu skladovány nevhodně, tak můžou ztratit účinnost. A pokud se znehodnotí, tak se nemusí úplně dobře rozpustit a potom správně neúčinkují. Takže je strašně důležitý nenosit je po kapsách, prostě nezahřívat je a tak dále. No a pokud se neřídíte instrukcemi lékaře, a to je velmi zajímavé, že pacienti vynechávají často dávky, nebo si navíc berou léky, nebo prostě je přestanou brát, když se cítí lépe, tohle já velmi často slyším, lék jim stabilizuje zdravotní stav a oni ho vysadí. A nikomu to neřeknou a pak se lékař diví, že se zdravotní stav zhoršil. Čili ten problém je důvěra mezi lékařem a pacientem a vzájemná komunikace.
0: Paní doktorko, když jste řekla 5 až 8 těch léků, že už je tedy hodně, tak co dělat třeba, když těch nemocí má ten člověk víc a není zbytí na to mnoho léků?
2: No, tak
0: přece nevynechá nějaký a řekne, tohle nemoc řešit nebudu.
2: Ne, zaprvé by to neměl řešit sám ten pacient.
0: Ano, tak to
2: znamená,
0: se
2: určitě ne. A tady se píše, vlastně paní Miluše se taky ptá na tohle, těch léků má 9, jak jsem spočítala, a její 73. Takže ona a všichni další, kdo berou větší počet léků, by se měli obrátit na pracoviště klinické farmacie. Potřebují k tomu žádanku od svého obvodního lékaře, ale je to zcela indikováno, pokud je léků víc než 5. A hlavně paní Miluše a všichni ostatní, doneste i všechny dietní doplňky a hlavně k tomu potřebujete kompletní dokumentaci od svých lékařů, protože bez toho se nedá poznat, který z těch léků jak moc potřebujete.
0: Jaké problémy řešíte i vy ostatní, nejenom paní Miluše, co se týká množství léků, tak probereme s vámi už za malou chvíli. Nejprve se budeme věnovat dotazům, které přišly přes náš formulář na webu veseleazdravie.cz. Později se dostane i na vaše živé telefonáty v pořadu Vesele a zdravě.
3: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
5: a Petr Kostka.
3: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
6: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
7: Posloucháte reprízu pořadu.

0: Posloucháte pořad Veselé a zdravě, dnes na téma hodně léků, co to může způsobit. Odpovídá na otázky doktorka Kateřina Cajdamlová i na ty vaše, protože teď se na ně dostane díky formuláři, který jste našli a nacházíte stále vždy na stránce veseleazdravie.cz. Na co se ptají posluchači, paní doktorko?
1: Paní Eva ptá se, má kamarádku 67 let, která trpí parkinsonismem a aplikují biologickou léčbu, přičemž jí se různě zhoršuje zdravotní stav. Paní Eva tady píše příznaky a vlastně přikládá léku Letrox, který bere na štítnou žlázu, protože pokud ho vysadí, cítí se lépe. Prosím, toto přesně platí, že pacient je nesmírně důležitým zdrojem informací. Všechna léčba musí být kontrolována mimo jiné pacientem. A pokud tady pacient objektivizuje, že když se vysadí ten lék druhý, takže se cítí lépe, tak to tak prostě je. Pro něj to tak platí a měl by to říct všem ošetřujícím lékařům, kterých se to týká. To znamená těch, kteří dělají biologickou léčbu svému obvoďákovi i tomu endokrinologovi.
0: Nemůže to být stav jen na chvíli po tom vysazení třeba a pak by se vrátily ty problémy?
1: Jenomže, no, je to možné, ale je důležité, aby ten pacient nám řekl, na jak dlouho to vysadí, proč si to veme, když si to veme, jestli se to vrátí, za jak dlouho se to vrátí.
0: Tady se to trochu tluče s tím, jak jste říkala, že nemáme si nechávat léky jen tak podle svého.
1: Dobře, nemáme. Paní to už zkusila. Já teda prosím,
0: tak pracovat s tou informací,
1: aby tuto informaci předala všem, kterých se to týká, ať oni rozhodnou, co dál.
0: Další dotaz máme z telefonního záznamníku.
2: Dobrý den, všichni vás zdraví. Farinka tohoto báječného pořadu a paní doktorku bych chtěla poprosit, aby mi doporučila vodu, kterou mám za 5 léky, zda je vhodná kojenecká nebo zvyčejná, a nebo jestli stačí pitná kohoutková voda. V každém kraji je to jinak, někdy je ta voda železitá, někdy je víc vápenatá, to se týká tady toho našeho kraje, a po ní se prý zanášejí cévy a dříve stárne pokožka. Zdraví vás, Marie.
1: Tak, já moc děkuji za tenhle ten dotaz. SÚKL ve svých infolistech,
0: Ústav pro kontrolu léčiv,
1: doporučuje kohoutkovou vodu. Tady v tomto případě, když víme, že ta kohoutková voda v daném kraji má určité závady, tak bych ji zkusila filtrovat, protože ta filtrovaná kohoutková voda ty závady vlastně ztratí do určité míry. A ta kojenecká přijde mi moc drahá, ale samozřejmě je to jako ta optimální varianta. Zase má ale nevýhodu, že je v plastové lahvi. Takže tady máme mezi Skylou a Charybdou, jestli teda kohoutkovou vodu, která se filtruje, anebo prostě...
0: Taky záleží asi, v jakém množství zapije, to u těch léků občas taky bývá uvedeno, když je to nějaký ano. Jinak. A co teplota vody třeba?
1: No, vlažná by měla být, protože pokud bude příliš chladná nebo bude horká, tak zase může změnit vstřebávání léků.
0: Ještě jeden dotaz máme.
1: Ještě jeden dotaz, paní Eva velmi vlastně detailně, krásně popsala, za to děkuji, že ona sama si vlastně k léku kalcikiu, což je lék s vápníkem a vitaminem D3, přidává vitamin K2, což je v pořádku, protože tím se zaručí, že se dostane vápník do kostí. Přidává si i hořčík, tady zdůrazňuji, opět vápník vůči hořčíku je 2:1, takže bych to dávala přesně. A ptá se, jestli se nemůže vitaminem K2 předávkovat, takže vás chci uklidnit, protože předávkování není známo, a ptá se na maminku, která má kalcifikace, její 92 let, moc nechodí ven, jí hodně mléčných výrobků, ale nejí zeleninu a má diagnostikovanou fibrózu jater s tím, že se paní ptá, jestli je pro ní vitamin K2 vhodný, tak při onemocněních jater bych ho doporučovala, ale měl by to schválit opět lékař, který zná zdravotní stav té dámy.
0: Ptejte se i vy teď od této chvíle i živě ve vysílání pořadu Veselé a zdravě na to, když berete hodně léků, třeba vám to způsobuje nějaké problémy, možná máte obavy, jestli jich není moc a ty druhy, které berete, jestli nemohou nějak škodit, nebo vystudovali jste nějaké potíže, že souvisí to s léky. Proberte to s doktorkou Kateřinou Cejdamovou na naší telefonní lince.
3: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Karel Gott v písni a teď vaše telefonáty na čísle 731 800 900. K tématu bereme léky, bereme jich hodně, máme s tím problémy, nebo je třeba taky vysazujeme. Ptáte se doktorky Kateřiny Cajdamlové. Kdo teď? Dobrý den.
1: Dobrý den, my jsme povídali trošku během písničky, vy jste říkal, že dlouhá léta, vlastně 3 roky už, berete prednizon, víte, to je kortikoid a říkal jste, že ho berete na onemocnění nervů dolních končetin při cukrovce, že jo? A váš dotaz zněl, aby to slyšeli i posluchači?
2: No, když ten prášek, já ho mám od paní doktorky, takže ho mám snižovat. Když začnu brát půlku, tak je to ještě jak však dobrý. A potom třeba po měsíci ho dám na čtvrtku jenom. A po týdnu vyberenou čtvrtku, tak se mi ty nohy začnou znova
1: zlobit.
2: Do toho stavu.
1: Ano. Takže vlastně říkáte, že jste na tom léku už do určité míry závislí a já jsem se vás ptala, jestli berete B vitamin, vy jste říkal, že ne, že jo, že zatím. Ano. Takže doporučuji zeptat se paní doktorky, jestli nebude vhodné přidat preparáty vitaminu B na zvýšení regenerace těch nervů. A pak jsem se ptala, jestli nemáte cukrovku, vy jste říkal, že máte. A ptala jsem se, jestli držíte dietu a vy jste mi říkal, cože?
2: Ani ne.
1: Tak já vás...
2: Stadáme jenom jeden den ráno, mám cukrovku kolem 6.
1: No, já vás moc prosím, protože tady, zejména pokud už vlastně vzniká to, že bez toho léku nevydržíte, tak je strašně důležité při té cukrovce si zkontrolovat stravu a opravdu držet dietu při cukrovce, protože ta může výrazně pomoci vlastně zlepšit ten stav. Další, co je důležité při cukrovce, zejména pokud bereme steroidy, tak je pohyb, protože ty kortikoidy snižují citlivost tkání na inzulín, to znamená, že vlastně tam vzniká takzvaný steroidní diabetes,

0: beru na to.
1: Ano.
0: Ale teď jsem se chtěla zeptat. Beru doplněk stravy, okuvité, jestli to říkám dobře.
1: Jo, to je lutein, ano, ano.
0: Beru to kvůli...
1: Makulární degeneraci, ano.
0: Ano, ano. A teď jsem se chtěla zeptat, vy jste říkala z kraje, že se to dá nějak do těla, že se to může zvyknout. Já už to beru 2 roky.
1: Ano.
0: Beru to vždycky při obědě.
1: Při obědě
0: to jenom beru. Tak jsem se chtěla zeptat, jestli mi to nevadí.
1: Nemyslím si, lutein se zeaxantinem, což je vlastně obsah tohoto léku, to jsou věci, které by neměly mít interakce s léky, které jste zmiňovala, ale v okamžiku, kdy máte zvýšený krevní tlak a žaludeční neurózu, tak mě ještě napadá podíl stresu, jestli náhodou se to nezhoršuje ve stresových situacích. A tady by zase pomohla možná režimová léčba s nějakou psychoterapií a pomáháním vlastně zvládat stres.
0: No, já ty prášky, jako když beru ty prášky na ten tlak, tak tlak mám dobrý.
1: Jo.
0: A tu virózu žaludku nemám. Já už ty prášky beru, já si teď nevzpomenu, jak se jmenujou, ale už je beru hodně let. Taky.
1: Jo.
0: Hodně let.
1: Virózu žaludku, ale... vy asi myslíte helikobakter, že jste tam měla.
0: No, dělali mi ten šlahoun, já to, jak
1: ano,
0: to řeknu to česky,
1: jasně.
0: Tenkrát. No
1: jo.
0: A říkali, že to žaludek byl v pořádku, že to bylo spíš neurozový.
1: No, takže
0: já jsem taková trošku nervózní.
1: No, právě.
0: Víte, tak jako...
1: Proto říkám, že by možná se mohl vysadit ten lék na ten žaludek, když tam nemáte ani helikobaktera, ani to nepovažovali za organické, ale spíš za funkční. A doporučila bych fakt psychoterapii, protože to je možné ovlivnit tu žaludeční neurozu prostě tím, že se člověk uklidní.
2: Doporučuje a probrat to tedy se svým lékařem doktorka Kateřina Cajdamlová. Dál se můžete ptát na to, když berete hodně léků a máte třeba obavy, jestli vám to taky neškodí, tak ptát se na to můžete doktorky Kateřiny Cajdamlové na telefonním čísle 731 800 900.
3: Vesele a zdravě. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Ptáte se dál a využíváte telefonní linky 731 800 900, abyste vyřešili své problémy s braním mnoha doplňků potravních, vitaminů a léků. Ptáte se doktorky Kateřiny Cajdamlové. Kdo teď? Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den. Jsme ve spojení?
1: Ano, ano. Povídejte. Ano.
2: Děkuji, posluchačka z Brna. Chtěla jsem se zeptat, jaký musí být odstup léku, když se bere nadačno od jídla potom a zas potom po jídle, když potom beru třeba detralek na žíly, tak jak dlouho potom jídle můžu si vzít ten detralek?
1: Vynikající.
2: Beru nalačno na neuropatii, ale to nevím, jestli musím nalačno, ale bylo to napsané jako 1.01 a potom nalačno beru perindopril, je to na tlak.
1: Já vás moc prosím, abyste mrkla do příbalových letáků těch léků, co berete.
2: Já to čtu většinou.
1: Ano, a pokud je tam pouze nalačno napsáno a pokud to máte brát vlastně ráno, vy jste říkala 1.01,
2: ano, to je to bezva,
1: ano, tak pokud to máte brát ráno nalačno, tak bych to brala prakticky po probuzení s tím, že zapít dostatečným množstvím vody, což je 200 ml, to je asi jedna sklenice, a dát tomu půl hoďky a pak se teprv nasnídat. A pokud to berete večer, tak minimálně hodinu a půl po posledním jídle.
0: A tedy, když se bere po jídle prášek, tak s jakým odstupem, ptala se posluchačka?
1: Pokud je to těsně po jídle, no pokud to má být nalačno, tak hodinu a půl.
0: Ne, říkala další prášek, že bere po jídle. Tak kdy
1: ne, počkat, ona, poslouchejte, co jste říkala? Že každý jsme slyšeli něco jiného, jak je slyšet.
2: Aha, pardon, takže ráno beru na neuropatii.
1: Ne, večer.
2: Ale nejsem si jistá, jestli to být nalačno,
1: večer,
2: to nevím.
1: Večer.
2: A jo, a večer beru kaltráte a kárie.
1: A má být nalačno, nebo nemá?
2: Potom ten perin, ne, pradiolu na neuropatii. No, právě tam u toho kaltráty já se strašně divím, že někde v některým to letáku je něco, co mě nesedí, tedy zrovna jako nějak to zkombinovat, ale já když tak se zeptám.
1: Já nevím, co to je nesedí. Tam je napsáno něco, co je podle vás špatně, nebo já nerozumím
2: ano,
1: teď.
2: Ano, no, chci říct, že ta pradiola, co je na tu neuropatii,
1: no,
2: tak by se neměla kombinovat
1: s jídlem, ano. No, no.
2: A to je zase to kaltráty, takže musím to nějak
1: minimálně hodinu od sebe, aby se to nepotkalo v žaludku, jo?
0: Doporučení.
1: Děkujeme.
0: Děkujeme a další dotaz telefoní v naší poradně, kdo
1: ano?
0: volá a kdo se
1: halo,
0: ptá
1: halo?
0: V této chvíli.
3: Dobrý den. Posluchačka ze Svítat. To jsem poslouchala paní, tak trošku jsem to taky tak poslouchala, protože já beru taky prášek na štítnou žlázu, ten se bere nalačno.
1: Ano, 30 minut před jídlem se má brát, ano.
3: Ano, pak se nasnídám.
1: Ano.
3: Pak neberu nic, až tak za hodinu nebo to beru prášek na srdíčko,
1: ano.
3: Na cukrovku a na ředění krve. A tak jsem se chtěla zeptat, mám někdy uvařenou kávu a když je chladná, tak to aj zapijím tou kávou. Dělám to špatně nebo ne?
1: Tak káva je jeden z léků, jeden z nápojů, který se nemají používat, zejména pokud berete léky na tlak a srdce, jo? Takže aha, určitě ne. A další, pokud pijete kávu nebo černý čaj, tak mohou vznikat nevstřebatelné kombinace vitaminů. Jo? Takže určitě bych nezapíjela nikdy kávou. Další čím ne je alkohol, grepová šťáva, pomerančový džus a mléko.
0: Taková jsou tedy doporučení, které padají u tohoto dotazu na ty další. Se asi dostane snad někdy v příštím vydání.
1: Je tady dost. Konec.
0: No ještě musíme udělat malý závěr za malou chvíli v našem pořadu, který se týká mnoho léků.
4: Kochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochá, Kuchař, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
5: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
4: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Ano, písničky budou nachystány další. Teď povídání k tématu mnoho léků. Máme tu vlastně svým způsobem i jednu radu nebo doporučení, které našel ve svém životě náš posluchač Mirek a zabásnil.
1: Zdraví Mirek z Mladé Boleslavy. Než kombinace léků polikat do přírody každý den utíkat, jen lehkou stravu povídat, na své okolí se usmívat. Události pro radost se najde vždycky dost.
0: Je to tak?
2: Je to tak, veselá mysl půl zdraví, pan Miroslav nám to krásně shrnul a já mám tady ještě doporučení zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra České republiky, která nabízela léta v podstatě od roku 2015 smluvním praktickým lékařům programy PC Doktor a Medicus s automatickou kontrolou každého nově předepisovaného léku. A já bych myslela, že tohle by bylo fajn, kdyby dělali všechno. Pojišťovny. Vy jste se ptal, kolik lidí vlastně bere víc léků. Takže tady jsou spíš takové malé průzkumy jednotlivých pojišťoven nebo jednotlivých subjektů, ale vychází to u nás 8 a více léků u seniorů. A ten problém je, že oni mají třeba 5-6 předepsaných od lékaře, ale ještě si koupí 3-4 volně prodejné a může být
0: skonzultovat to, jak jste říkal, ještě jednou to místo, na které se ptát. A mít doporučení od svého lékaře je?
2: Je to ambulance klinické farmacie a měla by být dostupná ve všech větších městech.
0: Jak to máme snížit to, že se devastujeme těmi léky? Jak, co máme v rychlosti jenom pár,
2: ano.
0: Znovu opakovat, co dělat?
2: Takže chodit do přírody, jíst vyváženou stravu co nejblíž vlastně přirozeným potravinám, říká se tomu skutečné jídlo nebo pravé jídlo, nepít alkohol, pozor na to, čím zapijíme ty léky, číst příbalové letáky a vlastně hlásit lékaři, jestli je vůbec berem, protože řada lékařů netuší, že jejich léky pacienti neberou.
0: Říká, upozorňuje na to doktorka Kateřina Cajdamlová, těch dotazů je opravdu hodně, stále byste volali a ptali se. Tak ptejte se, využijte záznamníky 221 553 770 a rádi se k tématu vrátíme v blízké době, abychom odpověděli i vám. Takže ještě jednou telefon 221 553 770 a nechte nám vzkaz. Jinak přejeme hezký víkend a těšíme se zase za týden.
2: A vesele a zdravě.
3: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Kovalčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Český rozhlas. Zprávy.
3: Česko zasáhne o víkendu další vlna veder. Nový ředitel správy Krkonošského národního parku Petr Moravec nechce měnit cíle ochrany přírody. Zítra bude převážně jasno nebo skoro jasno s teplotami do 36 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. O víkendu zasáhne Česko další vlna veder. V sobotu vystoupají teploty na 36 stupňů Celsia. V neděli může být až 37 stupňů. Kvůli dlouhotrvajícímu suchu na většině území Česka taky dál platí vysoké riziko vzniku a šíření požárů. Pokračuje Miloš Dvořák z Českého hydrometeorologického ústavu.
4: Takto vysoké teploty mohou totiž působit komplikace v dopravě, živočišné výrobě a energetice. A dále také přidává výstrahu na vysokou a v neděli na jihu Moravy i na velmi vysokou zátěž teplem, kdy v kombinaci se slunečním zářením a postupně, zejména pak v neděli, i rostoucí vlhkostí vzduchu se bude zvyšovat zátěž teplem.
3: Meteorologové proto doporučují o víkendu omezit pohyb na přímém slunci a dodržovat pitný režim. V pondělí by se měly objevit srážky, a to na většině území. Správa Krkonošského národního parku po výměně ředitele nebude měnit už stanovené dlouhodobé cíle ochrany přírody. Personální změny v souvislosti se škrty v provozu, které už dřív oznámilo Ministerstvo životního prostředí, nový šéf Petr Moravec nevyloučil. Dnes oznámil své hlavní cíle.
5: V nadcházejícím období se chci svým týmem soustředit na tři základní priority. Samozřejmě první je ochrana přírody, udržitelný turismus a usměrňování návštěvnosti, za třetí aktivní partnerství v regionu.
3: V Ostravě se komplikuje stavba nového koncertního sálu podle návrhu amerického architekta Stevena Halla. Stavební úřad nařídil zastavení prací v historické budově kulturního domu, na který má koncertní hala navázat. Město bude zřejmě muset přepracovat projekt. Kdy budou klíčové práce pokračovat, teď není jasné. Podle mluvčího města Ostravy Petra Havránka je ohrožený i termín zahájení provozu v březnu roku 2029.
6: Stavební úřad vydal 30. července rozhodnutí, kterým omezil pokračování konkrétně vymezených stavebních a montážních prací v některých částech stávající objektu. Jakmile bude znám rozsah nezbytných kroků a jejich časový dopad, město aktualizuje harmonogram a bude možné stanovit realistický termín dokončení a zahájení provozu. Sport.
3: Plavec Miroslav Knedla je mistrem Evropy na 50 znak. Závod v Paříži ovládl o jedinou setinu sekundy před Rusem Kolesnikovem. Pár minut po svém triumfu nastoupil Knedla po boku krajanů Kryškého, Janíčkové a Sémanové ke štafetě na 4x100 metrů volným způsobem. Češi doplavali šestí. Po diskvalifikaci Francouzů se posunuli na pátou příčku. Počasí. Zítra bude jasno nebo skoro jasno beze srážek. Na západě večer až polojasno. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Na silnici 37 mezi Žďárem nad Sázavou a Ždírcem nad Doubravou poblíž Karlova řeší nehodu osobního auta s motorkou. Projíždí se pomaleji a čekejte menší kolony. A v Praze pozor v nájezdu ze Spořilovské ulice na jižní spojku směrem z Chodova na Černý most. Zasahují tam hasiči u požáru dodávky. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: A po zprávách už začíná pořad Zlatá láska.
2: Zlatá láska.
7: Vítáme vás u nejromantičtějšího pořadu Českého rozhlasu.
8: Dnes vám budeme vyprávět příběh velké lásky, která se zrodila na tanečním parketu.
7: Pár, který se nebál plnit si sny, dávat lásku tomu druhému po hrstech a žít naplno, jsme objevili na úpatí Lužických hor.
8: Jemu je 72, jí 71 let a hodil by se k ním citát: láska je důvod, proč se ráno probouzíme s úsměvem.
7: A takový život bychom přáli všem.
2: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.
8: Příběh zlaté lásky stvrzené manželským slibem přesně před 51 lety začal u Jiřího a Hany Hrobařových překvapivě mnohem dřív.
7: Jejich rodiče jim vyprávěli, že se potkávali už jako děti v jedné ulici v České Lípě. To ještě Hanka nosila culíky a malý Jiřík, jak se říká, tahal kačera.
8: My jsme za nimi poslali našeho kolegu Patrika Rozehnala, aby nám svůj příběh vyprávěli.
2: Zlatá láska.
9: Dobrý den.
10: Já vás zdravím.
9: Tak vy budete Hana.
10: Na vás určitě, já jsem Hanka.
9: A tady jde Jirka, dobrý den.
11: Dobrý den, dobrý den.
9: Kytička pro vás na začátek toho našeho povídání.
10: Krásná, moc pěkná, krásná, moc děkuju.
9: Vy tu máte i rybníček na zahradě.
10: No jo, to je práce mýho syna.
9: Z kapry.
10: Samozřejmě táta pomáhá, ale jako je to jeho.
11: Společnýma silama syn vždycky přiveze od někud, přitáhne inspiraci a...
9: A tuhle přitáh odkud někde? Z Asie? Ne, máte tam i Budhu?
11: No, on kupuje všelijaký takovýhle věci, no, to, pak to tady doinstaluje.
9: A kdy probíhá krmení těch koj kaprů?
10: Každý den.
11: Když půjdete blízko a tohle, tak uvidíte, hejte, jestli tady tam máme, tak...
9: No jo, dva. Ty bláho.
11: Ty největší, ty jsou desetiletý.
9: To jsou teda velryby už skoro.
11: No.
9: A to je jenom na okrasu nebo i jako...
11: Na okrasu.
9: Jenom na okrasu, dobře.
11: Pojďte se podívat. No. Puťa, na.
9: Jakou to má příchuť ty granulky? Chutnal jste to?
11: Kocourovi chutnají, když občas tady spadne nějaká na zem, jo, tak kocourovi chutnají, jo.
9: Tak prosím vás, milí posluchači, by to vypadá, že začal hobby magazín. Jsme pořád ve pořadu Zlatá láska, jo? Kytičku dáme do vás a začneme povídat.
10: To je nádherná, moc krásná.
8: Jakoby se krása jejich vztahu odrážela v místě, kde Hana s Jiřím bydlí. Navštívili jsme je ve slunečné v Lužických horách.
7: Jejich láska začala 13. září 1970. Tehdy se oba zapsali do tanečního kurzu.
8: Jiří s účesem jak slavný Elvis Presley si ji vybral jako dívku, které se rozhodl věnovat malý dárek.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
10: Já vím, že jsem dostala od tebe nějakou látku. Ne?
11: Ne.
10: Tak to už nevím, člověče.
11: To mi poradila maminka moje. Takový hezký hedvábnej šátek takový, tohle, no, tak jsem mi to zabalil. Co? A co Hanička říkala, no, co já budu nějakýmu tamhle s klukovi nějakýmu, já nevím jakýmu, jo. Tak mě, ale mě to potěšilo, takovýho, jak se dělali ty z toho žele, ty medvíci takový, asi jako velký, no. Tak pak, když jsem odcházel z toho kurzu, kde jsem to od Hanky dostal, tak jsem hned cestou domů zbaštil do toho medvídka. A...
9: Láska prochází žaludkem.
11: Tak to je v životě.
10: To je pravda, no. U nás jako všechno přes jídlo.
9: Co jste si řekla vy, když jste poprvé toho Jirku viděla i na tom parketu, když tančil, tak jako o něm, jako o klukovi?
10: O klukovi, no. Tak byl takovej jako slušný, jako v té době, jako ta slušnost byla, dneska už taková není, ale byl takový galantní, slušný, nemluvil prostě. To se mi líbilo a že byl takovej jako, nebyl krasavec, ale byl fajn. To nebyl nikdo, ani já, ani on, ale taková normální zlatá střední cesta, jak se říká. A tak jako nic, byl mi prostě sympatický, no.
11: Jako to člověk pozná potom časem, jo, ale už ještě než jsem odcházel pak na vojnu a to, tak prostě moc hodná, slušná holka, pracovitá.
9: Kdy přišlo na to, že jste se nepotkali jenom v tanečních? Asi jste se těšili, že se zase uvidíte u další hodiny, ale že jste si dali nějaké rande, navíc nějakou zkusku jinde než na parketu. Kdy k tomu došlo, Hanko?
10: No, To nevím, jak to, jak, za jakou dobu to bylo, ale byl to trapas první třídy. Protože samozřejmě se nosili hodně krátký sukně, to jsme se nemohli ani trošičku mohnout, jak bylo krátká sukeň. No a byli jsme spolu v kině a pak jsme šli z kina, on mě šel vyprovodit domů a já ruce v kapce samozřejmě a já jsem zakopla a takových 10-15 metrů v předklonu jsem letěla. Neupadla jsem teda, ale byl to teda trapas první třídy.
11: Mě bylo tak líto, to si nemůžu představit, na první schůzce. Ale do toho kina jsem tě pozval asi po třetím nebo po čtvrtým kurzu. No. To je zajímavý, jo. Úžasný, jak si tohleto člověk pamatuje z toho mládí. Jo. Lady Hamiltonová se to jmenoval ten film. Co bylo před půl hodinou, nevím, jo. Ale tohle to ty věci prostě všechny, to si člověk pamatuje. No. To byly zážitky, byli jsme mladí. Začali jsme se zamilovávat do sebe. No.
9: Jak to v tom kině vypadalo, probíhalo?
10: No tak na začátku normálně, slušně. Občas nějaká pusa, nebo jsme se chytli za ruku. No. No a ta láska tam přišla časem, to nebylo hned, jako jak někdo říká, že prostě to tam cvakne. A ta láska je tam hned, tak nějak postupně. No. Tak byli jsme hodně mladí. Jak řekla, taková ta doba byla úplně jiná, než je teď.
9: Kolik vám bylo?
10: No, 17. No, byli jsme takový vyukaný.
9: Kdy přišla první pusa?
11: Po první prodloužení, když byla první prodloužená, ale pravá zase tě domů.
10: Myslím si, že jo, protože jsme přišli před domem, jsme přišli. Já si pamatuju, že jsem měla nějakou takovou bílou kabelku hranatou hroznou. A ty jsi mi dal pusu a já utekla nahoru a už jsem zavřela se mi dveře a byl konec.
11: Šok, to byl šok.
10: Byl to šok.
9: Pro vás hlavně. Nebo co jste si řekl?
11: Zase jako při tom prvním rande, jak zakoplali jsme šli cestou z kina, tak bylo mi líto, no, říkám, chudák je vyukaná. No, a nic, jako jsem to ani v hlavě neřešil, prostě zbral jsem to jako přirozený průběh, prostě života, tohle, to, že to je normální, no, v těchto letech.
9: Jirka byl první?
10: Měl první. Právě, no. Tak jako, no ne, jako prostě byla to ta doba, no, že dneska to holky střídají, kluci taky. Za nás to tak nebylo, no.
9: Jak jste to prožíval vy, Jirko?
11: Obrovský štěstí jsem prožíval, že mám hezkou holku takovouhle, s těma vlastnostmi, jaký má. Byl jsem šťastný, no. Dělali jsme od jak živa vždycky všecko spolu, sport, pak byla motorka, chlapská klučičí touha, jako by mívá většina chlapů, kluků, jo. Jsem si udělal řidičák, no a přijel jsem před barák ním na motorce, ani jedem na výlet. Otec, ten pomalu začal lupat, ne, nikam nepojedeš s ním, zabijete se a tohleto. Tak já přijel s novou motorkou před barák a tohle z toho a šli jsme na procházku pěšky, nejeli jsme na motorce nikam, asi až za týden. Pak se to tátovi rozleželo v hlavě a uklidil se. A
9: je to hezký sedět na motorce, tisknout se na chlapa?
10: A jo, je to příjemný. Jo. Je to příjemný, máte takový pocit bezpečí. Je to tak.
11: Já jsem byl rozumný, no. Já jsem jezdil tak, aby jsme se nevymázli. Hlavně když jsme jeli spolu. No. Bylo to hezky, moc rádi na to vzpomínáme. Teďka v téhle té době, tak když se vracíme myšlenkama zpátky, tak jako, že bychom to prožili ještě jednou. Ze vším všudy. Spolu i s tím, co kolem děti, to všecko tohleto.
8: Hanka ovšem ještě před svatbou musela svého milého vyprovodit k nástupu na povinnou vojenskou službu.
7: Za ty dva roky se viděli opravdu málokrát.
2: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Příběh zlaté lásky dnes patří manželům Haně a Jiřímu Hrobařovým.
2: Zamilovali se, 2 roky spolu chodili a na jaře roku 1972 Jiří narukoval na 2 roky na vojnu a sloužil u posádky v Mošnově.
1: Na severu Čech na něj mezitím trpělivě čekala mladá Hanka. I když jí rodiče domlouvali, ať vyrazí s kamarádkami na zábavu, Haně se bez Jiřího nechtělo.
2: Jaké to bylo, když se její milovaný vrátil do civilu?
3: Přivítali jsme se, no, hlavně už jsme začali plánovat, byli jsme rádi, že to je za náma a už jsme plánovali, co bude. Jako za nás, když budu mluvit za nás oba, když to řeknu třeba, nebo tohle z toho, nebo můj názor je takový, že za nás ta naše generace, že prostě bylo automaticky, když ty lidi si byli sympatický a fungovalo jim to, klapalo jim to, takže automaticky, že budou do manželství, že bude rodina a tak dále. Jo.
4: Požádal vás o ruku, nebo jak to proběhlo, ten začátek?
5: Jo, to si nechte vyprávět.
4: To nechám.
5: Byli jsme domluvení, že teda mě přijde požádat o ruku, samozřejmě třeba na 3 hodinu odpoledne, si to už přesně nepamatuju, ono 3 hodiny, ono 4 hodiny, ono 5 hodin, nic. No, pak teda přišel trošku tak jako náladičce, přijel na kole, který si půjčil od svého táty, no a když přišel nahoru k nám do prvního poschodí, zazvonil u nás, tak ho táta vyhodil, říkal, přijď, až budeš střízlivej. No a přišel před barák, kolo mu ukradli, táta ho vyhodil, tak to byla taková požádání o ruku, že...
4: Jirka se stydí ještě dneska, to vidím.
3: Idiot, mladý kluk, no, z práce, po práci, potíří na jedno dáme a tohle stále, říkám, hele, já musím být 5 hodin u nich a to stihneš. No, ale v hospodě legrace, člověk se zakecá, jako prostě to, ve víru zábavy mezi chlapama, já jsem se koukal na ho, říkal, ty idiote stará. Mrzelo mě to moc, pomlouval jsem se, klaněl jsem se, až tlouk jsem čelem vozem, pak to. No, děda a její rodiče byli moc hodný, no. Jako pan táta, jako říkal, hele, přišel zpozdě tohle z toho, přijď zítra a tohle, jako bylo to.
5: Pak už to bylo v pořádku, pak už přišel s kytkou a bez kola.
3: Maminko, tatínku, chtěl bych si Haničku vzít a tohle to, no. Oběd byl, popovídali jsme si, no. Tak.
4: Co vám tou hlavou běželo? Ano, Hanička se bude vdávat, Jiří se bude ženit. Jako dochází to člověku, nebo s tím byl už prostě jako tak nějak připravený, nechci říct smířený, ne, ale jako v souznění, anebo najednou se v člověku ještě něco odehraje před tím obřadem samotným?
5: Já si myslím, že jsme se na to hrozně těšili, aspoň teda já, že jo, bílý šaty, že jo, a prostě princezna, jak bych to nazvala jinak, no, a byli jsme se upravy, byli jsme u kadeřníka, na kosmetice, já nevím, mě namalovali, prostě vypadalo to moc pěkně, manžel taky byl u kadeřníka, krásně ostříhaný, to se mi na ně moc líbilo. Byl hezky ostříhaný. No a takovou jako, bylo to hezky, těšili jsme se.
4: A když vás třeba rodiče vyprovázeli na ten obřad, tak nějaká rada, nějaké to požehnání, nebo...
3: To proběhlo doma, v tom před tím odjezdem na ten výbor, že jo. My věřící nejsme, tak jsme obřad v kostele neměli, takže v České Lípě tam na radnici, no a velká radost, těšení, že už budeme spolu a tak dále a těšení na ten budoucí další život.
4: Co z toho obřadu si, kdo z vás tak hodně pamatuje? Je to taková ta hlavní myšlenka nebo nějaká zajímavost, dojem, emoce?
5: Bylo to hezký, no.
3: Hledajte takovou perličku. Kamarádovi jsme byli na svatbě, jo. Se ženil a tohle z toho zved závoj nevěstě, dali pusu a zase ji ho dal dolů zpátky.
5: Takže takovýhle ty problémy, to jsem řešila, říkala jsem si, aby tohle to dopadlo v pořádku, aby...
3: Dostal jsem malinka ty školení, no.
6: Dopředu.
3: Na kterej prst, na kterou ruku, navlíknout prstínek a tak, no. Starostlivá ženská.
6: Zvládnul to.
5: Zvládnul to, v pořádku to zvládnul. I v té hospodě jsme to pak zvládli. Tam byl taky hezký, jako... Tancovalo se tam.
3: Na dobrý to bylo, no. Měli jsme takovou malinkou, to čtyři muzikanti jsme měli, profiky, no, hezky to bylo, no.
6: Kolik hostů?
3: 80.
5: Pak jsme jedli z jednoho talíře.
3: Měli jsme to tady v České Lípě, hospoda na Svárově, tak ten šéf, pán Rada, jo, ten nás přišel, když jsme tam přijeli, tak nás venku mezi dveřma vítal a tohle to, no, a ten talíř tam bouch, to se dělalo a dělá asi, no. Jsme to společnýma silama zametli, já jsem Haničku Bav do náručí a vynesl jsem mi po schodech do prvního patra na sál, ke stolu a byl oběd, zábava.
5: Bylo to hezký. V té hospodě to vyšlo docela hezky, no. Pak jsme akorát brzo utekli, viď? Jsme se na sebe těšili, svatební noc.
3: Brzo, já nevím, kolik mohlo být, pod večer 9 hodin nebo 8.
5: 10 no. Asi.
4: Jak to vypadá odchod na tu svatební noc? Jako zdechnete se po anglicku?
5: Já jsem to, myslím, řekla mamince. Říkám, mami, my odcházíme. Jo, jen jděte.
3: Tak nás odvezla maminka, no, ona nepila. Odvezla nás domů, no. Svatební hosti, ostatní tam ještě pokračovali nějakou dobu.
4: A ta svatební noc... Jako bylo nachystáno, že jste měli přichystaný pokoj už dopředu, nějak nazdobeno, někdo se o to postaral, vy. Bylo to jak pomalu za Marie Terezie, kdy za dveřmi ještě číhali, jestli náhodou se toho nezbaví té povinnosti ten chlap nebo něco takového. Jak to probíhalo tohle? Jako, co všechno už z toho zmizelo z těch tralic a jak jste to prožívali vy?
5: To bylo úplně jednoduché, protože my jsme bydleli na dvojce s taťkou, viď? A měli jsme tam jenom pokojíček jeden, takže proto jsme toho využili, že taťka nebyl doma, tak...
3: Byl na svatbě, no. Ještě byl na hostině.
4: Jako nechali vám noc úplně volnou?
5: Jo. Ustali jsme tam sami, no a... Víte, já nevím, kdy taťka přišel.
3: Až dojde, no jistě byla... S maminkou a s babičkou byli... Už ani si nepamatuju, kde nocovali.
5: Taky nevím vůbec.
4: Je ta noc, teď nemyslím jako takový, ale je ta noc v něčem jiná? Je to nějaký předěl? Nebo třeba i to ráno potom, kdy si uvědomíte, teď už se probouzíme jako manželé?
5: Já bych řekla, že jo. Jsme si prohlíželi prstýnky, leželi jsme v posteli, koukali jsme se na prstýnky. Bylo to takový sváteční. Bylo to prostě ten, jako...
3: Radost a štěstí, no. Radost a štěstí tam probíhalo v hlavě prostě.
4: Dostali jste nějakou radu ohledně tohoto třeba, jak ten život spolu prožívat i od rodičů?
5: Akorát ta maminka mi říká, dělejte všechno spolu. Jo, takže se snažíme. A když to děláte spolu, je to ta poloviční starost, jo? Tak když by byl na to člověk sám, tak je to taková velká starost, když na to jste dva, tak je to, jak se říká, poloviční. Aspoň si to tak cítím, nebo to myslím.
4: A ta radost dvakrát větší?
5: A dvakrát větší radost, když jsou to ty dva lidi. No.
4: A pro to manželství, pro ten vztah dvou lidí, je lepší, když jsou to protiklady, jak se říká, že se doplní, anebo naopak, když jsou na stejné vlně, aby souzněli. Co je lepší? A jak to funguje u vás?
5: My jsme oba protiklady, protože já jsem beran. Takže já jsem taková v něčem tvrdší, táta je váha, takže táta váha. On je ve znamení vah a tam prostě to tak je, ale myslím si, že se jako doplňujeme, jo? Že já třeba některé věci beru drsnějš a manžel třeba to tak veme z jiné strany a pak se spolu domluvíme, vždycky to řešíme spolu. Myslím si, že to je jako dost dobrá věc, když to pak ty manželé si vysvětlej, domluvěj se, jo.
3: Je to o tom chtít, když ty lidi chtějí vstoupit do toho manželství, do toho života, tak prostě chtít a na kompromisu, na ničem manželství není. protože prosazovat svůj názor prostě, no aby bylo po mým, jak z jedné nebo z druhé strany, tak prostě to nefunguje nikdy.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zlatá láska, zlatá manželství, která prověřil čas.
1: Dychtivě společně posloucháme jímavý příběh lásky Hany a Jiřího Horbařových ze Slunečné. I po 51 letech manželského života jsou stále zamilovaní, čistí a ochotní pro toho druhého udělat všechno.
2: Po Patrikovi Rozehnalovi jsme jim proto poslali nové digitální rádio a také dva velké zlaté hrnečky našeho pořadu. A doufáme, že je těmito dárky nejen překvapíme, ale hlavně potěšíme.
3: Jo, fakt, jo, děkuju teda.
4: Překvapená žena, mile překvapená, samozřejmě taky je to milý překvapení, je to.
5: To je nádhera. Hele, Ani.
3: To je krásný.
5: To se nebude používat. To se nesmí šáhnout.
6: Na hrníček může.
4: Zlasu.
3: Taky zlatá láska, no to je krásný. To byl mým vystavený.
4: Láska, zlatá svatba, ne, zlatá láska, je tam napsáno.
3: Krásný.
6: Tak.
3: To se nebude používat.
6: Proč? A co se s tím bude dělat?
4: Patriku, bude, já jsem si dělal legraci, obrovská nadsázka, bude.
3: Bude. Akorát to nebudem dávat do myčky.
4: No tak to v každém případě.
6: A teď ta druhá věc, ta, která vám snad příjemní chvíle, když budete moc, tak tady mám pro vás digitální rádio.
3: Ty brďo.
4: To bylo vždycky na internetu, v těch nějakých DAB rádio. Reklamy.
3: Budem to umět ovládat? Asi ne, jo.
6: Ty. Čudlik jako čudlik.
3: Čudlik jako čudlik.
6: Ale lepší příjem.
4: No.
3: To je super. To jsem nečekala nic takového.
4: No, jsem velice překvapený. Hmm.
6: Tak to máte od Petra z Carmen. Chcete něco vyřídit?
3: Že moc obdivujeme. Já je mám moc ráda, jak Petra, tak Carmen.
4: A jejich
3: dceru, Teresku. To prostě milujeme, prostě ty máme moc rádi.
4: Velmi sympatický lidi, jako herci taky samozřejmě, prostě to obdivujeme je, máme rádi.
3: Máme moc rádi, jsou to fajn lidi.
6: Jako vy.
3: Děkuju.
2: My obdivujeme vás a moc si ceníme vaší otevřenosti.
1: Hana a Jiří se už od začátku těšili, že založí rodinu, ale nedařilo se. Od svatby utekly celé dlouhé 4 roky, než se jim to povedlo. Štěstí bylo ale rovnou dvojnásobné.
2: Nikdo je nepřipravil na to, jak velký je strach o milované děti.
3: No tak byli jsme šťastní, že prostě máme dvojčátka, málem jsme od dcerku přišli. Protože Česká Lípa gynekologie je hrozná v té době. Já totiž, my máme spolu oba stejnou krev Bčko. A já mám mínus, on má plus a to je to nejhorší nastavený prostě, že je to dost nebezpečný pro ty děti.
6: A to jste věděli dopředu nebo až po?
3: To jsme věděli dopředu, jo. To jsme věděli dopředu, ale jestli nějak ty papíry se nějak nepřendaly do té nemocnice, nebo prostě to tam tak nebylo, že prostě já jsem porodila. První šla dcerka, ta měla 1,70 kg, kluk měl 2,30 kg, holčičku jsem ani pořádně neviděla, dali hned do inkubátoru a vezli do Liberce. Jo? No a takže já jsem asi 3 měsíce byla jenom s chlapečkem, jsem se o něj starala. No a pak taťka tam denně volal do toho Liberce a denně prostě chtěl vědět, jak to s tou dcerkou vypadá, že prostě a doktor jako, já to zkrátím, protože to je na dlouhou dobu. Prostě pan doktor říkal, že to s ní je vážný, že prostě jí odcházejí nadledvinky a já nevím, co nefunguje a tak dále, že je maličká. A otec říkal, no a pane doktore, nemohlo by to být tou krví? A on říkal, jakou krví? No dcera má B minus, zeď má B plus. On prý praštil telefonem, ozval se za 2 dny, udělal jí transfuzi, vyměnil jí celou krev prostě a ona začala přibírat a začala se normálně z toho dostávat. Kdyby nebylo táty, tak umřela.
4: Je to bojovnice, je vitální, dcerka, jo, je to...
3: Dcerka je tvrdý.
4: Tam je problém, že kdyby to bylo obráceně, jo, tak to nevadí, ale když má žena minusový RH faktor, tak tam převládají protilátky, jo, a vlastně ten nový organismus, to dítě to zabíjí, jako jo, prostě mi to špatně začaly fungovat ledviny a tohle z toho, no, a tak tam byl obrat během týdne 14 dnů prostě 180 stupňů.
6: Ale když na začátku přišla ta zpráva, že vlastně dcera bojuje takhle o život, co to s vámi udělalo, co se odehrálo?
3: Mě to neřekli, neřekl mi to táta ani manžel, ty to věděli i s maminkou a neřekli mi to, protože já jsem kojila, že jo, kluka, že jo. No a pak jsem to nějak asi po měsíci z nich, protože už to bylo jako vážný, tak jsem to z nich dostala, no a já jsem ztratila mlíko, že jo, tím pádem, jak prostě jsem jako byla psychicky na tom špatně. No, ale pak se holčička dávala dohromady a z toho jsme měli velkou radost, no, že to takhle dopadlo. A nikdo nevěděl, že budu mít dvojčata.
2: Láska je jako břeh řeky, který nás vede, chrání a poskytuje nám útočiště.
1: Ale i ze břehu občas vidíte, že vaší lásce jde o život. Zažila to i Hana. Během dovolené v Řecku se za surfujícím Jiřím vzedmula obrovská 7metrová vlna.
2: Byl jí unášen více než 100 metrů a vlečen ke břehu. Hana se jen modlila, ať to Jiří přežije. Měla obrovský strach.
3: Jako jednou pořádně bála teda, to jsem byla z toho úplně moc. Já jsem měla nejdřív hrozný stek, pak jsem úplně jako, ne, že bych skolabovala, to ne, ale úplně jsem se tak jako málem sesypala, no a pak zase to ve mně probudilo a prostě jsme tak jako se snažili radit, aby, jak říkal, spíš neplaval přímo, ale spíš tak, aby se nechal unášet. No a vím, říkám, že první byl stek, pak byl strach. No.
6: Kdy přišla úleva?
3: Když vyplaval jako u toho břehu, vytahovali jsme ho se synem, takže to byla fakt úleva, jsme si sedli a všichni jsme si odechli. No. Já si myslím, že jsem tam taky neměla daleko k tomu breku. No. No, bylo to.
6: Člověku probleskne to, že najednou by ten v mžiku druhý nemusel být, jo?
3: Tak. A stačí vteřina, halejte, a máte to, jak se říká, odbitý, no.
4: No, Hanka měla taky zdravotní problém, to bylo dětem asi 2 roky, to jsem se o ní opravdu bál. To jako praskla jí cysta, měla cystu na vaječníku a praskla jí cysta. Respektive v dobrým doktor Dušek ho ji vyšetřil a propíchy to tam prostě úmyslně, aby se jí to, že ono se to střebá, protože si myslí, že to je vodní, jo, a ona měla krevní. Jo. Mě obdala v noci a to šla na záchod a prostě se mi sesypala, já jsem se na to vzpomněl a to, a ona jaký se vylila krev do břicha, měla tam asi litra půl krve a to, tak jsem hned volal záchranku a tohle, no a to jsem byl jako, to se mi nelíbilo vůbec.
6: Kdy v tu chvíli člověku dojde, že je něco vážného, že se začne i bát? Hned v tu chvíli, nebo až když zavoláte a uvědomí si, co ještě se všechno mohlo stát?
4: V tu chvíli, Patriku, jsem si to uvědomil. Prostě. Když se člověku někdo složí v náručí a toho prostě je v limbuje mimo, tak tam končí legrace. Aspoň z mého hlediska to tak bylo. No.
6: Je fajn mít v tu chvíli vedle sebe někoho takového, jako je Jirka?
3: Určitě. Bejt sama, tak nevím, jak bych to všechno zvládala po všech stránkách. Prostě podpoří, naleje kladnou

0: Trošku to musím krotit, protože náš táta by dělal všechno, no. A teď na starý kolena, teda jak vám říkala, že byl vždycky celý život po těch motorkách toužil, tak nedávno si koupil syn motorku a pak za mnou syn přišel a říkal, mami, kup tátovi motorku, lidi celý život o to stál. A já říkám, to se chceš, aby se mu zase něco stalo. A tak, mojí kup. No tak, oni si koupil motorku. Tak teď jezdí oba, mají oba jak syn, tak manžel má motorku a jezdí spolu. A když jedou, tak mám oba o ně strach a velký. Asi jako každá máma nebo žena. No, na motorku už si nesednu, to jako dřív jsme teda spolu jezdívali hodně, ale teď už se bojím, no, na tu motorku sednout.
1: Tady končí legrace. Tady musí být člověk velice pokorný.
2: Co byste si chtěl splnit ještě za sen takhle?
1: Jsem naprosto spokojený. Šťastný, žiju tady. Jo, to jsem si přál žít tady prostě v baráku na venkově, protože já jsem vyrůstal taky v baráku. Jo. Tohle z toho, tady mám štěstí svoje.
2: Manželku, Hanku, jaké to je vidět ho takhle šťastného na motorce?
0: Proto jsem mu to dovolila, no. Aby byl šťastný, aby si splnil sen. No. A mám radost, že akorát mám strach.
1: Co dodat? Řekla všechno. Chápu jí.
3: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Ten dnešní příběh patří manželům Haně a Jiřímu Hrobařovým. Jsou spolu už 51 let a to nepočítáme ty 4 roky předtím.
2: Myslíte si, že o sobě vědí všechno? Zkusíme to ověřit několika všetečnými otázkami o jejich partnerském životě. A Patrik Rozehnal se nebude bát položit také intimní otázky.
3: Kdo se víc červenal po první puse?
4: Já určitě.
5: To bylo večer po smě. Nevím, jsme se vzájemně neviděli.
3: Kdo vymýšlel kam na rande?
5: No v podstatě já jsem to navrhnul.
4: Jirka, muž.
3: Kolikrát za život změnila Hanka barvu vlasů?
5: No já myslím ani jednou, až teďka na stáří, jako když to tak řeknu, ošklivě se přibarvuje. Jako, no.
3: Kolikrát za život jste změnila barvu vlasů?
4: Dvakrát. Tohle je moje a rezavou jsem nosila.
3: Kdo káral děti, když bylo třeba?
4: No tak oba bych řekla.
5: Tak asi na stejno. Nechtěli jsme jakoby, se jeden před druhým schazovat, nebo prostě, aby to tak vyznívalo, že jeden je hodnější, jeden je přísnější, nebo tak.
3: Kolik času stráví před zrcadlem?
5: Půl hodiny.
4: Tak třeba tu půl hodinku, než se člověk nalíčí a tak dále.
3: Co chodí váš muž ujídat nebo upíjet potají?
4: Voříšky, na voříšky ujíždíme, to ujíždíme oba, salámy, no, ale on sní všechno.
5: Salám, sýr, no, brambůrky občas, no, ty voříšky, ty jsou populární, nebo ty máme rádi, no, takže takhle, no.
3: S čím nejčastěji chcete pomoct od svého muže?
4: No, v kuchyni, natňáka, nebo na zahradě, takový ty těžký práce.
5: S čímkoliv se potřeba tady v domácnosti, no, s vařením, no. Jako já rád se motám v kuchyni, no, umím něco i uvařit a prostě rád ti pomůžu, protože jako nikdy jsem neuznával to, že prostě chlap leží doma na kanapě a jako já jsem si Hanku nebral kvůli tomu, abych měl doma služku, je to manželka.
3: Jak často se holíte?
5: Nevydržím to dělat 14 dní, pak už je to tak svědí, že to musí jít dol, jo, ale dříve, jsem byl mladší, tak jednou za 3 dny, no, pak jednou za týden, no. Teď jednou za měsíc, ale to už je kravý mest.
4: Nerad se volí, no.
3: A vy byste chtěla by víc?
4: Mně to nevadí.
3: Jak se ráno přivítáte nebo pozdravíte se?
4: Občas si dáme pusu a tak, to je všechno.
5: Anička přijde a jí řeknu dobré ráno, no, mám radost z toho, že se usmívá, jak se vyspala, takhle, no.
3: Dáte si pusu i ráno?
5: Dáme.
3: Co nosíte raději, slipy nebo trenky?
5: Trenky.
4: Trenýrky.
3: Dívá se na vás vaše žena někdy, když spíte?
5: To já nevím, když spím. Asi jo. No a když se mnou začne soumat, že chrápu, no, tak se asi na mě podívá.
4: Když hodně chrápe, tak se na něj koukám a říkám, přestaň chrápat, otoč se na stranu.
3: Kdy jste své ženě naposledy řekl, zavři oči?
5: Tápám v paměti, no, kdy byly jaký dárky, to říkávám, no, když něco takového. No i tu kytičku, no, když ji mám někde připravenou, no, taky řeknu zavři oči a to a používám to takhle. No.
4: Třeba když mám narozeniny a koupím mi kytku, tak zavři oči, brouku. Neodcházím, ale nesu ti kytku.
3: Jak líbá vaše žena?
5: Jako Bůh.
4: Normálno, jak bych to měla říct. Žádný tyhle ty francouzáky to ne, už. Normální pusu.
5: Hezky, jako žena milující.
3: Kdo je vášnivější?
5: Mám se to tak na stejno.
4: Já si myslím, že jsme byli na tom oba stejně, tak nějak, jako.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
1: Hana i Jiří jsou jako dvě slunce. Tolik vyzařují energie. A neschovávají si ji jen pro sebe. Žijí pro obě své děti a celou rodinu.
2: Jak prožívají svou lásku, svůj život i v tomto věku? Co je baví? A jaké všechny sporty třeba spolu dělali?
5: Lyže, cyklistiku, já jsem dělal windsurf.
4: Já taky.
5: To taky jezdila, no, z menší plachtu jsem ji ušila to, aby se nenadřela, no. Já ty inliny, nevím, jestli se nazvat sportem motorka, to spíš je koníček, jakoby, nebo prostě vášeň taková. Co ještě ani?
4: No, taky přemýšlím, že to je tak asi všechno.
5: Stanování, no, no, podstan. To sport, to.
4: No, to není sport. Měli jsme nafukovací člun, jezdili jsme
5: no,
4: na člunu.
5: Jezdili jsme no, na člunu, tohle z toho na Beronku. Hanča byla čtyřikrát na Spartakiádě, cvičila.
4: Třikrát.
5: Nebo třikrát.
4: No a ještě vlastně dodám, že jsem vlastně chodila mraky let na gymnastiku, normálně ne na gymnastiku, ale aerobik a tohleto cvičení, no, nářadí, no, kruhy, jo, kozu.
3: Společně už, jestli se nepletu, tak tančíte pořád.
4: Pořád se snažíme tančit, ale teď jsme...
5: Občas já v koleni píchne a takový věci a tohleto, no.
3: Byla by nějaká rada těm, co jsou mladší, co ještě třeba nedosáhli na těch 50 let spolu, nebo vůbec mladší, kteří začínají svůj život a poslouchají náš pořad, a tohle by měla být i inspirace, návod, jak se dožít hezkého manželství i po těch letech. Měli byste nějakou radu, na co dbát v tom životě pro ty dva, co by mělo fungovat, aby to takhle hezky vypadalo i v tomhle věku?
5: Tolerance, vzájemná podpora, pokora a neřešit nesmysly. Já bych to... Chlapi to mají ve zvyku, nebo já prostě jsem dělník, říct to hruběj, co? Neřešit nesmysly, nehádat se kvůli nesmyslům.
4: Taky bych ještě přidala, že si mají lidi věřit.
5: Tak.
4: Jo, že prostě takový nějaký, no prostě věřit, no. Tolerance a věření, prostě to je, bych řekla, základ. Jo. A dělat to všechno spolu.
3: Čím vám dělá hezký den?
5: Tím, že tady je se mnou. Že sdílíme život spolu, společný.
4: Že je milej, že prostě si navzájem jako pomůžeme. No, v dnešní době, když jsem na všechno sama, jako takovýhle barák, je to náročný, no. A už jsem starší samozřejmě, a co jsem dříve zvládla, já nevím, za chvíli, tak dneska udělám kousek a musím si jít sednout a zase kousek. A je to náročný, takže jsem ráda, že mě pomůže, no. Jsem za to jako šťastná a hrdá, že takovej je, protože takovej chlapů si myslím, že je málo dneska.
5: Ten den je hezký, když jak jste se ptal, když přijde ráno do kuchyně a vidí to v očích, jak je zářej očička, jak se usmívá, že se dobře vyspala a to. A...
3: Dokázala byste mi popsat, srovnat, jaká byla ta láska v těch 17, 20 a jaká je teď v tomhle věku?
4: Když jsme byli mladí, tak to bylo zamilovánost, prostě to bylo milování, že jo. Každý den jsme se milovali, měli jsme se rádi. Dneska je nám 70, máme se rádi, ale už to není takový intenzivní, prostě je to taková ta láska jiná, jo, prostě.
3: Do čeho se přetavila?
4: Není to taková ta vášnivá láska, jo, ale pořád se máme rádi. Když mě veme kolem ramen, tak je to fajn, dáme si pusu, je to fajn, jo.
3: Prostá otázka. Milujete Jirku?
4: Jo, pořád. Prostě ho pořád mám ráda.
3: Milujete jí?
5: Říká mi to často, snažím se jí to říkat často. Z určitýho důvodu. Protože kdyby třeba jednou za týden obejmout, ty dát ty pusu a mám tě rád a jsi hodná, nebo prostě takhle. Zahřát srdíčko tomu druhému. Hřejivý slovo.
3: A jste rád po těch letech, že si ho takhle vzájemně s Hankou hřejete už více jak 50 let?
5: Určitě. Miluji samozřejmě, ale jsem šťastný.

0: Hana a Jiří Hrobařovi protančili životem s láskou. Vložili do toho svá srdce, pevně se jeden druhého drželi a milující pohled v jejich očích nikdy nevyhasnul. Dokázali to, co jim radila maminka. Dělat věci spolu.
1: Voltaire kdysi napsal: Láska je ze všech vášní nejsilnější, neboť útočí současně na hlavu, srdce i tělo.
0: Nechte se zasáhnout láskou a nestrácejte naději, víru ani čas. Věřte, že čistá a bezmezná láska může potkat každého z nás.
1: V to věří Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
2: V přírodních koupalištích se zhoršuje kvalita vody. Někde hygienici koupání úplně zakázali. Policie prověřuje okolnosti spojené s rekultivací hnědouhelného dolu ČSA na Mostecku. Zítra bude převážně jasno nebo skoro jasno s teplotami do 630 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Kvalita vody na některých přírodních koupalištích nebo v rybnících se zhoršuje. Podle hygieniků k tomu přispívá minimum srážek a extrémně teplé počasí. V některých vodách tak přibývá sinic i řas.
3: Šeberák v Kunraticích nebo Kachlička na Havlíčkobrodsku. To jsou rybníky, kde hygienici zakázali koupání. Kvůli sinicím můžou mít lidé zdravotní problémy, vysvětluje mluvčí pražských hygieniků Petra Batok.
4: Svědění kůže, začervenání očí, při náhodném požití také žaludeční a střevní potíže.
3: S takovými riziky musí počítat i lidé, kteří se chystají do vody, kterou hygienici označují jako nevhodnou ke koupání. Špatná kvalita je třeba v Motolském rybníce v Praze, v jezeře Chmelař na Litoměřicku nebo v Brněnské přehradě. A podle Jany Derkové z Jihomoravské hygienické stanice se může situace zhoršovat.
5: Budeme-li počítat s tím, že nepřijdou žádné srážky a alespoň nám nepřijdou na pomoc chladnější noci.
3: Zkontrolovat kvalitu je možné na webu koupacivody.cz. Eliška Zábrocká, Český rozhlas.
2: Národní centrála proti organizovanému zločinu se zabývá děním kolem rekultivace hnědouhelného lomu ČSA na Mostecku. Českému rozhlasu to potvrdil její mluvčí Jaroslav Ibehej. Bližší informace podle něj centrála zatím zveřejnit nemůže.
6: Severní energetická, pod kterou lom spadá, přitom před necelými dvěma týdny oznámila, že chce sama rozhodnout o rozdělení peněz, které při obnově lomu ušetří. Ministerstvo životního prostředí ale trvá na původní dohodě, podle které měly peníze zamířit k okolním obcím prostřednictvím Státního fondu životního prostředí. Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
2: Už po páté v letošním roce poničili vandalové část železniční trati mezi Českým Hrádkem nad Nisou a Německou Žitavou. Koleje tam vedou 4 kilometry přes polské území, kde opakovaně lidé kradou nebo ničí kabely. Kvůli tomu pak mají vlaky zpoždění od 10 do 30 minut. Podle nezávislého místostarosty Hrádku Jaroslava Poláčka by tak cestující měli při plánování cesty počítat raději s časovou rezervou.
7: Dokonce jednou za 3 hodiny se jeden spoj úplně vynechá. Lidi jsou naštvaný a polská strana neumí zasahovat, vymýšleli nějaký fotopasti nebo něco takového, zatím to úplně není v řešení. No a Korice obrátil i na nás, jestli bychom mohli zprostředkovat nějakou spolupráci s policií, protože to trvá dlouho.
2: Protože ale k vandalismu dochází na polském území, nemá česká policie žádné oprávnění na místě zasahovat.
0: Sport.
2: Fotbalisty Sparty posílil Matěj Jurásek. Bývalý slávista přišel na Letnou na roční hostování z obcí na přestup z Noriče, který hraje druhou nejvyšší anglickou soutěž.
0: Počasí.
2: Zítra bude jasno nebo skoro jasno beze srážek. Na západě pak večer až polojasno. Nejvyšší teploty 31 až 36 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 na 22. kilometru směrem do Brna stojí na krajnici porouchané osobní auto. A v Praze dejte pozor ve Slánské ulici. Motorkář tam havaroval do svodidel. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
8: Dobrý večer, vážení a milí. No, pojďte, pojďte se podívat tady. Vidíte, u mě doma v knihovně celá jedna dlouhá řada patří Karlu Čapkovi. Dokonce různá vydání, výběry. Panečku, tak to by bylo, aby nebylo z čeho vybírat. Hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Dnešní divadlo pro vaše uši, ano, věnujeme opět po čase Karlu Čapkovi. Pro dnešní večer především tedy Karlu Čapkovi povídkáři, který vstoupil originálním způsobem nejenom mezi autory detektivní literatury, protože ony ty Čapkovy povídky vlastně nejsou nikdy čisté detektivky, spíš takové psychologické příběhy s kriminální zápletkou. No a když se navíc obrací do historie, vzniklo z toho třeba tohle zajímavé vyprávění o pádu rodu Votických a v rozhlase výborná příležitost pro dvojici Miloš Kopecký a Vlastimil Brodský.
2: Jednoho dne přišel do kanceláře policejního úředníka doktora Mejzlíka takový pomenší člověk se zlatými brýlemi a ustaranou tváří.
3: Archivář Divíšek. Pane doktore, já k vám jdu na poradu. Jako k vynikajícímu kriminalistovi. Mě totiž řekli, že vy račte být jaksi zvlášť, pokud jde o složitější případy. Totiž to je neobyčejně záhadný případ.
2: Doktor Mejzlík vzal do ruky tušku a poznámkový blok.
4: No prosím, jen řekněte, oč jde.
3: Mělo by se vyšetřit, kdo zavraždil toho Petra Berkovce, jak zemřel jeho bratr Jindřich a co se stalo s jeho chotí Kateřinou.
4: Petr Berkovec, pokud vím, nemáme tady o jeho smrti žádné hlášení. Vy chcete podat udání?
3: Ale ne.
2: Pan archivář se neklidně zavrtěl na židli.
3: Totiž já se k vám obracím o radu, víte? Muselo se stát něco strašného.
4: A kdy to bylo? Prosím, nejdřív datum.
3: No přece roku 1465, to byste měl vědět, pane. Za požehnané vlády krále Jiříka z Poděbrad.
4: No tak, milý pane, na tenhle případ je spíš doktor Knobloch.
2: Abyste věděli, to je policejní lékař.
4: Já vám ho zavolám, ano?
2: Pan archivář se zasmušil.
3: To je škoda. Mě tak doporučovali vás. Víte, já právě chystám historické dílo o vládě Jiříka z Poděbrad a přitom jsem klopítl o takovou věc, se kterou si nevím rady.
2: Neškodný, rozhodl se doktor Mejzlík.
4: Milý pane, já se obávám, že vám nebudu mnoho platen. Abych se přiznal, v dějinách jsem příliš slabý.
3: To je chyba. Dějiny byste měl znát. Ale i když vám, pane, příslušný materiál není znám z první ruky, já vám uvedu všechny zjištěné okolnosti. Bohužel je jich málo. V první řadě je tu ten dopis pana Ladislava Pcháče z Olešné panu Janu Boršovskému z Čerčan. Ten dopis je vám ovšem znám.
4: To prosím není.
3: Ale člověče, ten dopis přece publikoval už před 17 lety historik Šebek ve svých registech. Aspoň to byste mohl vědět. Jenže ani Šebek, ani Pekař, ani Novotný, ani nikdo jiný nevěnoval tomu dopisu patřičné pozornosti. A právě ten dopis, který byste ovšem měl znát, neuvedl na stopu tohoto případu.
4: Aha. No tak dál.
3: Tedy nejdříve ten dopis. Já tu jeho text bohužel nemám, ale jenom jedna zmínka se týká našeho případu. On tam totiž pan Ladislav Pcháč píše panu Boršovskému, že jeho, totiž pana Jana Boršovského strýc, pan Ješek Skalický ze Skalice, a to jméno si prosím pamatujte, že tedy pan Ješek Skalický ze Skalice toho léta páně 1465 není čekán na dvoře v Praze, jelikož jeho milost královská vlastní rukou panu Ješkovi po těch neblahých skutcích na Votici Velenově, jak praví korespondent, uložila na dvůr královský nadále nechoditi a prchlivosti své pánu bohuželeti a spravedlnosti boží čekati. Tedy rozumíte? My bychom řekli, že jeho milost král pana Ješka konfinoval na jeho zboží a statcích. Pane, není vám něco nápadné?
2: Pan Divíšek se vítězně zahleděl na doktora Mejzlíka.
4: No tedy zatím mi ještě není nápadného nic.
3: A vidíte, Šebek si toho také nevšiml. Je tedy velmi nápadná, pane, je ta okolnost, že jeho milost král nevolá pana Ješka, ať už pro jakékoliv neblahé skutky, na řádný světský soud, nýbrž doporučuji jeho boží spravedlnosti. Jeho milost tím dává zřejmě najevo,
2: pan archivář nabyl úctivého výrazu,
3: že ty neblahé skutky jsou takového rázu, že je sám panovník vyjímá ze světské spravedlnosti. Kdybyste znal jeho milost, pane, věděl byste, že to je naprosto nevšední případ. Král Jiří blahé paměti tuze držel na řádné a přísné konání spravedlnosti.
4: No, snad se pana Ježka bál, prosím vás, za těch jeho časů.
3: Pane, co to říkáte? Král Jiří, že by se někoho bál a dokonce někoho z pouhých rytířů?
4: No tak to byla nějaká protekce, to víte u nás.
3: Žádná protekce. Za krále Vladislava byste snad mohl mluvit o protekci. Ale za krále Jiříka ne, pane. Na toho byste si s protekcí nepřišel. Ten by vás hnal.
2: Pan archivář se poněkud uklidnil.
3: Žádná protekce ne. Pane, tady zřejmě muselo být něco zvláštního na těch neblahých skutcích, že jeho milost král je ponechal boží spravedlnosti.
4: Aha, no a jaké to byly skutky?
3: No to přece vy mě máte nalézt. No nač pak jste kriminalista? Právě proto k vám jdu.
4: Pro pána krále, jak já můžu vědět, co se stalo léta páně 1465?
3: Nejdřív musíte znát fakta. Když tedy jsem si všiml té nejasné narážky, začal jsem pátrat po těch neblahých skutcích na Votici Velenově. Bohužel se nezachoval žádný zápis, ale za to jsem v kostele na Votici Velenově našel náhrobní kámen pana Petra Berkovce, a ten kámen, pane, je právě z roku 1465. Víte, on, pan Petr Berkovec, byl zeť pana Ježka Skalického, toho, kterého král Jiřík nepozval na Pražský hrad. Petr Berkovec pojal za manželku jeho dceru Kateřinu. Tady je fotografie jeho náhrobku. No nevidíte nic zvláštního?
4: Ne, nevidím.
2: Doktor Mejzlík prohlížel z obou stran fotografii náhrobního kamene, na němž byl vytesán nějaký rytíř s rukama složenýma na prsou a dokola nápis gotickou frakturou.
4: No počkejte. Počkejte, tady v rohu je otisk prstu.
3: No to je snad od mého prstu, ale všimněte si tady toho nápisu.
4: Ano, Domini MCCCCL. X5, no léta páně 1465, no to je letopočet smrti toho pána, ne?
3: No to se rozumí, ale nevidíte nic? Některá písmena jsou zřejmě větší, koukejte se.
2: Rychle začal psát tuškou zmíněný letopočet.
3: Ten sochař vytesal schválně písmeno O, C a C větší. To je kryptogram, rozumíte? Napište si ta písmena O, C, C. Nenapadá vás nic, no?
4: O, C, C, no, O, C, C, to by mohlo být... Aha, zkrátka Okcizus, že? No to znamená zavražděn.
3: No právě. Sochař tím naznačil potomstvu, že urozený pan Petr Berkovec z Devotice Velenova byl úkladně zavražděn. Tady to máme.
4: No a zavraždil ho jeho tchán, ten Ješek Skalický.
3: Nesmysl. Kdyby pan Ješek zavraždil pana Berkovce, volala by ho jeho milost na hrdelní soud. Ale to není všechno, pane. Hned vedle tohohle náhrobku je druhý, pod kterým odpočívá Henrikus Berkovec z Devotice Velenova, bratr pana Petra. A na tom náhrobku je týž letopočet, 1465, jenže bez kryptogramu. A pan Jindřich, čili Henrikus, na tom náhrobku má v rukou meč. Sochař chtěl patrně naznačit, že zemřel v čestném boji. A teď mě pro boha povězte, jak ty dvě smrti spolu souvisí.
4: No tak... Snad je to jen náhoda, že ten Jindřich přišel o život téhož roku.
3: Náhoda. Pane, my historikové žádnou náhodu neuznáváme. Kam bychom přišli, kdybychom připustili, že se něco stalo náhodou? Tady musí být přece nějaký příčinný vztah. Ale to není pořád ještě všechno. Rok na to 1466 zemřel v pánu pan Ješek Skalický a prosím, jeho zboží tak připadlo dědictvím jeho sestřenci, řečenému panu Janu Boršovskému z Čerčan. Víte, co to znamená? To znamená, že jeho dcera Kateřina, kterou, jak ví každé malé dítě, pojal roku 1464 pan Petr Berkovec za ženu, už také nebyla naživu. A tahle paní Katuše, prosím, ta nemá nikde žádný náhrobek. Račte dovolit. To je také náhoda, že paní Katuše nám naprosto mizí hned po smrti svého manžela. Co? Tomu říkáte, pane, náhoda? A proč nemá náhrobek? Co? Náhoda? Nebo právě to jsou ty neblahé skutky, pro které jeho milost král doporučoval panu Ježkovi spravedlnost boží.
4: Poslyšte, to je docela možné.
2: Doktor Mejzlík se dlouze a povážlivě zadíval na seznam osob.
4: To je zatrápená věc, no. A možná, že nám schází někdo pátý.
3: Co byste chtěl s tím pátým? Vždyť se ani s těmi čtyřmi nevíte rady.
4: No, tak tedy to musel být někdo z těch dvou, kdo zabil Berkovce. Buď jeho tchán, nebo jeho bratr, ale... Safra, poslouchejte, že ona to udělala, ta Kateřina.
3: Pro pána, na to jsem nechtěl ani pomyslet. Ježíš Maria, že by to provedla ona? A co by s ní bylo dál?
2: Doktoru Mejzlíkovi zrudly uši od přemýšlení.
4: Okamžik. A už do toho začínám vidět. No hrom do toho, no tohle je případ. No ano, to se shoduje. Pan Ješek v tom má hlavní roli. Aha. Kruh se zavírá a proto on Jiří... No teď tomu rozumím, poslouchejte, to byl... Číman, ten král Jiří.
3: To byl, panečku, to byl moudrý panovník.
4: No, tak koukejte se.
2: A doktor Mejzlík usedl na svůj vlastní kalamář na stole.
4: Tak nejspíš to mohlo být takhle a já na to vezmu jed, že to tak bylo. Tedy především hypotéza, kterou přijmeme, musí vzít v počet všechna daná fakta. Žádná ani sebe menší okolnost jí nesmí odporovat. A za druhé, je musí vřadit do jediného souvislého děje. Čím jednodušší a uzavřenější a souvislejší je děj, tím je pravděpodobnější, že se věci staly tak a ne jinak. Tomu my říkáme rekonstrukce činu. Víme? Hypotéza, která všechna zjištěná fakta zařadí do nejsouvislejšího a nejpřehlednějšího dějového pásma, ta pro nás bezpodmínečně platí, rozumíte? To je naše metodické pravidlo.
3: Ano.
4: Tedy fakta, která musíme mít na zřeteli, jsou v pravděpodobném pořádku tato. Za prvé, Petr Berkovec pojal za choť Kateřinu, za druhé byl zavražděn, za třetí Kateřina mizí bez náhrobku, za čtvrté Jindřich bere za své v nějakém boji, za páté král vytýká Ježkovi Skalickému jeho prchlivost, ale za šesté nepohání ho na soud. Aha. No tedy, Ješek Skalický byl nějakým způsobem v právu. Jsou to všechna daná fakta? No zajisté. No a tak tedy dál. Ze srovnání těchto faktů plyne, že Petra nezavraždil Jindřich ani Ješek. Kdo ho tedy mohl zavraždit? No? No patrně Kateřina. Ten dohad se nám potvrzuje i tím, že nemáme po Kateřině žádný náhrobek. Byla nejspíš někde zahrabána jako pes. A proč vůbec nebyla pohnána na žádný soud? No patrně, protože ji nějaký prchlivý mstitel bezmála na místě zabil. Byl to Jindřich? Patrně ne. Kdyby Jindřich trestal Kateřinu smrtí, byl by s tím starý Ješek asi souhlasil a proč by ho potom král káral za jeho prchlivost? Tedy z toho plyne, že Kateřinu utratil její rozuřený otec. Aha. No a teď je otázka, kdo zabil v boji Jindřicha, pane? No, kdo to udělal?
3: Nevím.
4: Ale no tak přece Ješek, člověče. Vždyť už tu nikoho jiného nemáme. Teprve tím se nám celý příběh zaokrouhluje, chápete to? Tedy podívejte se. Kateřina, žena Petra Berkovce, jak se říká, zahořela hříšnou láskou k jeho mladšímu bratrovi Jindřichovi.
3: Máte na to doklady?
5: Ale no to plyne z logiky děje, prosím vás. Poslouchejte, buď jde o peníze nebo o ženskou, to my známe. Jak dalece Jindřich tu vášeň opětoval, to nevím, ale tady musíme hledat motivy, proč by Katuše zavraždila svého muže. A já vám říkám do očí, že ona to udělala.
3: Já jsem to tušil.
4: No a teď se objeví na scéně její otec Ješek Skalický jako rodinný mstitel. Zabije svou dceru, protože ji nechce odevzdat Katovi, a pak vyzve na souboj Jindřicha, protože ten nešťastný mladík je jaksi spoluvinen na zločinu a zatracení jeho jediné dcery. V tom souboji Jindřich padne s mečem v ruce. Ovšem je tu druhá alternativa. Jindřich chrání Kateřinu vlastním tělem před rozuřeným otcem a v souboji padne. Ne. Ta první alternativa je lepší. No, tady máte ty neblahé skutky. A král Jiří, protože cítí, jak málo je lidský soud povolán soudit čin tak divoce spravedlivý, ponechává docela rozumně toho strašlivého otce, toho prchlivého mstitele vyšší spravedlnosti.
3: Pane, vy jste prokázal cennou službu naší historické vědě. To vrhá tak dramatické světlo na tehdejší lidi a vůbec. Až vyjdou mé dějiny vlády krále Jiříka z Poděbrad, dovolím si vám je, pane, poslat. To budete koukat, jak tam ten případ vědecky zpracuju.
2: Po čase opravdu dostal doktor Mejzlík mohutný svazek dějin vlády krále Jiříka z Poděbrad s vřelým věnováním archiváře Divíška. Pročetl celou knihu od A až do Z, neboť přiznejme to, byl velmi hrd, že má podíl na vědeckém díle. Ale nenašel nikde nic. Až teprve na stránce 471 v bibliografických poznámkách četl drobonkým písmem toto. Šebek Jaroslav, Regesta 14. a 15. století, strana 213, dopis pana Ladislava Pcháče z Olešné panu Janu Boršovskému z Čerčan. Zajímavá, vědecky dosud nespracovaná poznámka o Ježku Skalickém ze Skalic zasluhuje zvláštní pozornosti.

z ekliptik hvězdných dráh. Zítra to je tajemství a já bych je chtěl znát.

0: Bylo by chybou domnívat se, že povídky Karla Čapka patří jen a pouze do těch dvou svazků známých jako povídky z jedné a z druhé kapsy. Jsou tedy mimo jiné třeba i bajky a podpovídky, které se obírají člověkem, zvířaty, přírodou, věcmi, zkrátka mnoha věcmi kolem nás. K vydání je připravil, považte, doktor Miroslav Halík, takto otec dnešního profesora a teologa Tomáše Halíka. A mezi jinými v jeho zajímavém výběru najdeme i tenhle příběh o spolku věřitelů barona Biháriho.
1: Tak zase nám odešel jeden náš člen. Starý pan Police, víte, co prodával psací stroje, dej mu pánbu věčnou slávu, pravda, bylo mu už něco přes 80 let, ale ještě tu mohl dlouho bejt, no chudák, chodil tak rád na ty naše úterky. Kdybychom mohli tušit, že nás tak brzy opustí, byli bychom ho zvolili za našeho předsedu, ne, že by byl z těch větších věřitelů, ne. On měl za panem baronem jenom pár tisíc, ale aby měl starý pan radost, že jo? To se zas musí nechat. Mezi námi je dobrá vůle, pane, jako v málo kterém spolku. No teď už se to nedá spravit, ale jen jsme mu dali na rakev radost se podívat, jo. A jakýže je to spolek? No to máte tak... Žil v Praze nějaký pan baron Bihári, takový veliký urozený člověk, vlas jako havran a oči, no, ženské se za ním jenom bláznili. Měl v Bubenči najatou vilu, dvě auta a co se týče milenek, tak to jenom podle účtu jich bylo 7. Marná slava, byl to kavalír, ten pan baron. Měl mít velkostatek na Slovensku, lesní panství tamhle někde u Jasiny, nějakou celulózku, sklárnu a navrtaný petrolej, kde si u Antalovců. No zkrátka, báječný majetek. Nemáte ponětí, co na to potřeboval. Traktoru, mašina, kancelářských zařízení, šeku, psacích strojů, šperku a kytic. No jo, pravda, takový majetek má hroznou režii, ale pan baron se taky uměl ukázat. Všecko dělal ve velkém, člověk by na něm zrovna oči nechal. No, ono se pak ukázalo, že celulózka není, petrolej není, lesní panství není a velkostek tak taky ne. Byla jenom sklárna, ale stroje z ní pan baron už dávno prodal. A taky se ukázalo, že pan baron Bihári není žádný baron, ale nějaký chájem rod tamhle z Perečína. Mělo se na něho udělat udání jako pro podvod a takové věci, ale když se sešlo pár jeho věřitelů, tak jako viděli, že by si na něm moc nevyžalovali. Něco těch koberců a voňavek, co měl ve vile, to by nikoho nevytrhlo, to dá rozum. Že jo, a když pana barona zavřou, no tak přijdeme o všecko, řekli si ti věřitelé. Ale třeba jednou pacholek mizerná přijde nějak k penězům. Gauner on je, hubu má jako šlejfíř a vystupovat umí jako kníže. Může se nám bohatě oženit nebo co? No zkrátka v takovém pádu by nám mohl zaplatit aspoň něco. Jenom ho nesmíme zničit nebo své peníze už nikdy neuvidíme. No a tak se všechny žaloby odvolali a udělal se spolek věřitelů. Bylo nás asi 170. Ono vám to bylo jako tíhle rotariáni, od každého povolání někdo. Obchodníci s auty, vrchní sklepníci, bankéři, krejčí, klenotníci, květinař, jeden stavitel, jeden koňař, parfumér, je švadlena, pár advokátů a kde kdo. Dohromady asi za 16 nebo 17 milionů. No a tak jsme se teď scházeli a radili, jak pana barona zachránit, aby to s ním neprasklo. Museli jsme ho držet nad vodou, aby mohl semhle tamhle zkusit své štěstí a přitom dávat pozor, aby něco nespískal, po čem by ho zabásli. No, jednou jsme ho na den ztratili z očí a už nám zavalel nějaký podvod a my jsme to museli potichu vyrovnat. Pane, to byly napínavé doby. On byl pan baron zrovna posedlý po kartách a jen falešně hrát a jen falešně hrát. A nebo se chtěl dát na špionáž. To přinese báječné peníze, no porád ho někdo z nás musel hlídat. Ale to se musí nechat, pan baron byl ukrutně milý společník. Vždycky nás skvěle pohostil a pak řekl, zaplaťte to a napište to na účet. No, co platno, jak živí jsme, tolik neužili, jako tehdy s panem baronem. A taky jsme si na sebe zvykli a tuze dobře jsme si všichni rozuměli. No, sami takový starší, rozšafní, zkušení lidé, kteří by jenom chtěli vidět peníze, co měli za panem baronem. No a pak nám pan baron zmizel, prý utekl do Ameriky, do Hollywoodu nebo kam. No co pak ten se nestratí a možná, že jednou udělá ohromné peníze, dopak ví, třeba se nám po letech vrátí, jenže víte, my věřitelé jsme si na sebe opravdu zvykli. Pan baron nám sice ukrutně chyběl a ty peníze taky, ale ještě víc by nám chybělo, kdybychom se přestali jednou týdně scházet. My jsme si vždycky tak pěkně popovídali o těchto těch hospodářských věcech. No víte, co je dnes těch trampota šikán a taky už není v kšeftě ta solidnost, jak bývala dřív. No taky jsme si vyměňovali zkušenosti z různých branží, kde pak jinde by se našinec dostal k tomu, aby slyšel, jak to vypadá v automobilech nebo v květinářství. Ale u nás, v tom našem spolku, jsou všechny ty branže, jak se říká, jako na jedné lodi. A tak jsme si řekli, vem to nešť, našeho pana barona vzal čert, ale my tuhle jsme se našli a budeme k sobě držet dál a basta. No, a tak my se každého úterka scházíme dál, už po 10 let. Vždycky si vzpomeneme na našeho pana barona, jak on se chudák v té Americe potlouká. A pak mluvíme o těch zlých časech. Člověk si aspoň uleví. I o všelijakých nemocech, já si můžeme pohovořit. Já. Tak už asi 12 z nás je na pravdě boží. Starý pan Policer nám teď bude tuze chybět. Je škoda, že jste nikdy nepotkal pana barona Biháriho. To vám byl takový šaramantní pán. No, a vy byste aspoň mohl chodit do našeho spolku, že jo?
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
0: Jak už jsme dnes několikrát slyšeli, povídky Karla Čapka jsou věru vzácnou příležitostí pro velkou hereckou miniaturu. Velká miniatura, to zní hezky, co? Takový dialog pánů Miloše Kopeckého, Vlastimila Brodského, Karel Heger a teď Martin Růžek a Zločin na poště. To je vám další Čapkova citlivá studie lidského charakteru, ještě podpořená právě herectvím Martina Růžka. Ono je to tak, to Čapkovo, můžeme trestat, ale někdo musí odpouštět. Stále platí. Tak zůstávejte ve zdraví a brzy naslyšenou, přátelé.
3: Pane, spravedlnost, to bych rád věděl, proč to je na obrazech taková ženská s kšandou na očích a s váškami, jako by prodávala pepř. Já bych mínil, že spravedlnost spíš vypadá jako četník. To by nikdo nevěřil, co věcí my rozsoudíme bez soudce, bez vážek a bez takových caviků. A já vám povím, pane, že tuhle jsem já sám usvědčil 2 lidi z vraždy a sám jsem je odsoudil k spravedlivému trestu a trest jsem vykonal a nikomu jsem o tom nehlásil ani slovo. Tak počkejte, vám to teda řeknu. No jo, že vy si pamatujete, pane, na tu slečinku, co tady v obci byla před 2 lety na poště. No, právě Helenka se jmenovala. Taková hodná a milá holka, hezká jako obrázek. Tak ta Helenka, pane, se loni v létě utopila. Skočila do rybníka a šla asi 50 metrů, než přišla do hloubky. Teprve za 2 dny vyplavala. A víte, proč to udělala? V ten den, kdy se utopila, přišla najednou z Prahy revize na poštu a našla, že Helence chybí v kase 200. Mizerné 200, pane. Trouba revizor teda řekl, že to musí hlásit dál a že se to bude vyšetřovat jako zpronevěra. Ten večer, pane, se Helenka z hanby utopila. Když ji vytáhli na hráz,

kuřáci a duchaři u nás nikdy nekradou. Jestli ty 200 na poště chybí, to by je musel ukrást někdo jiný. Tak jsem, pane, té mrtvé holce tady na hrázi slíbil, že to tak nenechám. Tak dobrá, zatím jsem na poštu poslal nějakého mládence z Prahy, Filipek se jmenoval, takový šikovný a zubatý chlapík. Teda za tím Filipkem jsem chodil na poštu, abych něco vykoukal. To víte, je to tam jako všude na malých poštách. U okénka stolek, v tom stolku v šupleti peníze a známky. Úředník má za zády takový ten regál se všelijakými sazebníky a lejstry a váhu na vážení balíku a takové věci. Pane Filipek, povídá mu, prosím vás, koukněte se do těch vašich sazebníků, co by tak stál, řekněme, telegram do Buenos Aires. 3 koruny za slovo, povídá ten Filipek, jako by nic. Tak co by stál express telegram do Hongkongu? Ptám se ho zas já. To se musím podívat, řekl ten Filipek, vstal a obrátil se k regálu. A zatímco listoval v tom sazebníku zády ke stolku, protlačil jsem se rameny skrz to okénko, dosáhl jsem rukou na zásuvku s penězi a otevřel jsem ji. Otvírala se docela lehce a tiše. Tak děkuju, už to mám, povídám. Takhle se to mohlo stát. Dejme tomu, že Helenka něco hledala v tom regálu. Pak mohl někdo štipnout ty 200 ze šuplete. Koukejte se, pane Filipek, kdybyste mě ukázal, kdo v těch minulých dnech odtud něco telegrafoval nebo posílal. Pan Filipek se drbal na hlavě a povídá, pane Machmeister, to nepůjde, víte, ono platí něco jako listovní tajemství, ledaže byste to hledal jménem zákona. Ale to bych musel ohlásit nahoru, že tu byla prohlídka. Počkejte, povídá mu, to bych zatím nerad dělal. Ale helejte, pane Filipek, chodíme spolu na kuželky tak ze známosti. Kdybyste vy se takhle z dlouhé chvíle nebo tak podíval do těch lejster, kdo v posledních dnech odtud poslal něco takového, že se třeba Helenka musela obrátit ke stolku. Pane Wachmeister, povídá ten Filipek, co pak o to? Odtelefonované blankety tu budou, ale od rekomandovaných dopisů a balíků máme jenom zapsáno, komu se to posílá, ale ne, kdo to poslal. Já teda vám sepíšu všechna jména, která tu najdu. Ono to vlastně nemá být, ale pro vás to už udělám, ale já myslím, že z toho poznáte starou belu. On měl, pane, ten Filipek, pravdu. Přinesl mě asi 30 men. To víte, na venkovské poště se toho mnoho nepodává, ještě takhle nějaký ten balík pro kluka na vojně, ale z těch jsem nevycucal ani nejmenší zdání. Pane, kudy jsem chodil, tudy jsem na to myslel. Tak mě tlačilo, že už svůj slib té mrtvé holce nesplním. Tak jednou, to bylo asi za týden, jdu zase na poštu. Ten Filipek se na mě cení a povídá, pane Wachmeister, s těmi kuželkami už nebude nic, já pakuju. Zítra sem přijde nová slečna z Pardubic z pošty. Aha, na to já. Nějaká disciplinárka, že jo, že tu slečnu přeložili z města na takovou mizernou venkovskou vesnickou poštu. Pane, povídá ten Filipek a kouká na mě tak nějak zvláštně. Ta slečna je sem přeložena na vlastní žádost, pane Wachmeister. To je divné, říkám. To přece víte, jaký ty ženský jsou. Je, povídá ten Filipek. A pořád tak na mě kouká a ještě divnější je, že to anonymní udání, aby se na zdejší poště udělala blesková revize, přišlo taky z Pardubic. Já jsem si pískl, a myslím, že jsem koukal na toho Filipka stejně, jako on na mne. A najednou povídá listonoš Uher, který si tam rovnal roznášku, jo, do Pardubic, on tam dopisuje skoro denně pan adjunkt z velkostatku nějaký slečně na poště, to bude jeho láska, že jo?

Poslouchejte, fotr, povídá ten Filipek. Nevíte, jak se ta slečna jmenuje? Nějak jako Julie Tauferová, řekl Filipek. Tak je to ona, ta, co sem má přijít. On, pan Houdek, jako pan Adjung, povídá pošťák, taky dostává z Pardubic skoro denně psaníčko. Pane Adjung, já mu říkám, tady je zas psaní od nevěsty. On mě, jako pan Houdek, chodí vždycky takový kus cesty naproti a tady má dnes bedničku, ale z Prahy. Hele, to je vrácená zásilka, adresát neznám. To on si, pan Adjung, zmailil adresu, tak mu to nesu zpátky. Ukažte, povídá Filipek. Adresoval to na nějakého nováka, Praha, Spálená ulice, 2 kila másla, razítko 14. července. To tu ještě byla slečna Helenka, řekl pošťák. Ukažte, povídám Filipkovi a čuchnu k té bedničce. Pane Filipek, říkám, to je divné. To máslo bylo 10 dní na cestě a nesmrdí. Fotr, nechte tu bedničku tady a sypte s roznáškou. Sotva byl pošťák pryč, řekl mě ten Filipek. Pane Wachmeister, ono to nesmí být, ale tady je dláto. A šel pryč, aby to jako neviděl. Pane, já tu bedničku vypáčil. Byla v ní 2 kila hlíny. Tak já jdu za tím Filipkem a říkám mu, člověče, teda o téhle věci nikomu ani slovo, rozumíte? To já už si spravím sám. To se rozumí, sebral jsem se a šel jsem za tím Adjungtem Houdkem do velkostatku. Seděl tam na kládách a koukal do země. Pane Adjungte, povídá mu, tady je nějaká konfúze na poště. Nevzpomínáte si, na jakou adresu jste posílal před 10 nebo 12 dny takovou bedničku? Ten Houdek trochu zbledl a povídá, na tom nezáleží, to už sám nevím, komu to bylo. Pane Adjungte, řekl jsem, a jaké to bylo máslo? Ten Houdek, který vyskočil bílý jako stěna, co to má znamenat, křičel, proč mě s tím obtěžujete? Pane Adjungte, povídá mu, to je tak. Vy jste zabil Helenku z pošty. Vy jste tam donesl bedničku s fingovanou adresou, aby ji musela vážit na váze. Zatímco vážila, vy jste se naklonil přes šaltr a ukradl jste ze šuplete 200 korun. Pro těch 200 korun se Helenka utopila. Tedy tak je to. Pane, ten Houdek se třásl jako list. To je lež, křičel, proč já bych kradl 200. Protože jste chtěl dostat na zdejší poštu slečnu Tauferovou, svou nevěstu. Ta vaše slečna udala anonymním psaním, že Helence chybí v kase peníze. Vy dva jste Helenku vehnali do rybníka. Vy dva jste ji zabili. Máte na svědomí zločin, pane Houdek. Ten Houdek se vám svalil na ty klády a zakryl si tváře. Jak živ jsem neviděl chlapa tak plakat. Ježíši Kriste, naříkal, já nemohl vědět, že ona se utopí, já jenom myslel, že bude propuštěna, teď mohla jít domů. Pane strážmistře, já jsem si jenom chtěl vzít Julču, ale jeden z nás by se musel vzdát místa, kdybychom šli k sobě a pak bychom nestačili s platem. Proto jsem tolik chtěl, aby Julča přišla sem na poštu. 5 let už na to čekáme. Pane strážmistře, to je taková strašná láska. Pane, já vám to nebudu dál povídat. Byla už noc. Ten chlápek přede mnou klečel a já, pane, jsem brečel nad tím vším jako starý vůl. Nad Helenkou i nad tím ostatním. Ráno po té noci jdu na poštu. Sedí tam za šaltrem bledá a vysoká slečna s takovýma palčivýma očima. Slečno Tauferová, povídám, tak tady mám rekomandovaný dopis. Podal jsem jí dopis s adresou ředitelství pošt a telegrafů v Praze. Podívala se na mne a přimázla na dopis nálepku. Okamžik, slečno, řekl jsem. V tom dopise
je udání, kdo ukradl 200 korun vaší předchůdkyni. Kolik bude stát to porto? Pane, v té ženské byla hrozná síla, ale přece jen zbledla do popelava a stuhla jako kámen. 3,50 Kč vydechla. Odpočítal jsem 3,50 Kč a povídám, tady jsou, slično. Ale kdyby se tady ty 200 Kč, říkám, a dávám jí na stolek ty 2 ukradené bankovky, kdyby se ty 200 Kč našly tady někde zapadlé nebo založené, rozumíte, aby bylo vidět, že mrtvá Helenka nekradla, slečno, pak bych si ten dopis vzal zpátky, tak co? Neřekla ani slovo. Jen se tak palčivě a strnule dívala, já nevím kam. Za 5 minut tu bude pošťák, slečno. Povídám, tak co? Mám si ten dopis odnést? Kývla rychle hlavou. Tak já jsem ten dopis sebral a chodím před poštou. Pane, tak napjatě jsem ještě nikdy nepřešlapoval. Za 20 minut vyběhne pošťák Uher a křičí, pane Wachmeister, tak už se našly ty 200 Kč, co scházely slečně Helence. Ta nová slečna je našla založené v jednom sazebníku. To je náhoda. Fotr, řekl jsem mu, tak běžte a všude říkejte, že se ty 200 Kč našly. Víte, aby každý věděl, že mrtvá Helenka nekradla. Zaplať pámbu. Tak to bylo první. Druhé bylo, že jsem šel k starému velkostatkáři. Vy ho asi neznáte, je to hrabě, tak trochu blázen a moc hodný člověk. Pane hrabě, povídám mu, neptejte se mě na nic, ale jde tu o věc, ve které my lidé máme držet za jeden konec. Zavolejte si adjunkta Houtka a řekněte mu, že ještě dnes musí odjet na váš velkostatek na Moravě, kdyby nechtěl, že ho na hodinu propouštíte. Starý hrabě zvedl obočí a chvíli na mě kouká. Pane, já jsem se nemusel nijak nutit, abych vypadal tak vážně, jak si jen kdo může představit. No dobrá, řekl hrabě, já se vás tedy nebudu na nic ptát a dal si zavolat toho Houtka. Houtek přišel a když mě viděl u hraběte, zbledl. Ale stál jako svíce. Houtku, řekl hrabě, dejte zapřahat a pojedete k vlaku. Dnes večer nastoupíte službu na mém statku u Hulína. Budu telegrafovat, aby vás tam čekali. Rozuměl jste? Ano, řekl tiše Houtek a upřel na mě oči. Víte, takové oči jako zatracenec v pekle. Máte nějaké námitky, ptal se hrabě. Ne, řekl chraptivě Houtek a nespouštěl ze mě oči. Pane, mě bylo z těch očí housko. Tak můžete jít, skončil hrabě. A bylo to. Za chvíli jsem viděl, jak odvážejí Houtka v kočáře. Tak to je všechno. Až půjdete na poštu, všimněte si tam té bledé slečny. Je zlá. Zlá na všechny. A dostává takové zlé a staré vrásky. Já nevím, sejde-li se někdy s tím svým adjunktem. Snad za ním někdy jede, ale pak se vrací zlejší a palčivější. A já se na ní dívám a říkám si, spravedlnost musí být. Já jsem jenom četník, pane, ale tohle vám povím podle své zkušenosti. Je-li nějaký vševědoucí a všemohoucí Bůh, to já nevím. A kdyby byl, tak nám to není nic platný. Ale já vám řeknu, musí být někdo nejvíc spravedlivý. To zas jo, pane. Protože musí být někdo, kdo by odpouštěl. Já vám řeknu, ta pravá a nejvyšší spravedlnost je něco tak divného jako láska.

0: tobě číst.
1: Tam, kde je křížek, tam je kostel. Kdo špatně čte, tak říká postel. S kýmkoliv můžeš spát, kde modrá barva ledem zebe, tam nehledejte modré z nebe.

0: zmatek, ale protože jak si nechci způsobit zmatek, chci nechat geografie.
1: Ta mapa, to je papír čistý. Kdo je on, může být jistý, že šťastnou lásku prožije.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Zlín. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
5: Přeju vám pěkný páteční večer, vážení přátelé. Vážení éteričtí přátelé. Ano, rozhlasový éter se teď na 2 hodiny bude na frekvencích, které máte správně naladěny, věnovat vašim příběhům, jako vždy na určité téma. Začíná noční linka Českého rozhlasu dnes na téma Na vlastních nohou. Myslím, že se shodneme v tom, že občas zaslechneme stesky nad tím, že potomkové s vlastními příjmy stále žijí s rodiči a vlastně ani nemají chuť se plně postavit na vlastní nohy, jak se tak říkává. Naproti tomu je dost takových případů, kdy děti opustili rodné hnízdo ve chvíli, kdy třeba kvůli studiu ve vzdáleném městě začaly bydlet na internátě. Někdy je okamžikem, kdy se na vlastní nohy se vším všudy postavíme po maturitě, někdy bývá to osamostatnění nevyhnutelné kvůli nedobrým rodinným poměrům. Jaká byla a kdy přišla ta klíčová pohnutka, po níž jste definitivně zamávali rodičovskému příbytku? Donutili vás okolnosti k tomu, abyste se na vlastní nohy postavili dřív, než je to obvyklé? Kdy jste z klíči od pronajatého bytu a bez možnosti rodičovské podpory stanuli na prahu samostatného života právě vy? Do noční linky vedou jako obvykle 2 cesty. Budeme ve spojení na telefonu 731 800 900, ale vaše příběhy na téma Na vlastních nohou můžete i psát, a to na web rozhlas.cz/linka. U mikrofonu v brněnském studiu Borek Kapitančik a přeju vám úspěch a krásný víkend, který je před námi. Začíná noční linka na téma Na vlastních nohou.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu dnes na téma Na vlastních nohou. A jako obvykle jsou to právě vaše příběhy, které naplňují a vlastně tím vytvářejí tyhle dvě hodiny našeho povídání. Tím prvním posluchačem je Lumír. Volá na 731 800 900 a já si společně s vámi velice rád poslechnu ten úplně první příběh na téma, jak jsem se postavil na vlastní nohy, kdy to bylo a co tomu předcházelo. Lumír, dobrý večer.
1: Dobrý večer, zdravím všechny posluchače. A no, já jsem půl roku po takovým zmrtvých stání, ale na vlastní nohy jsem se musel postavit, když mi ve 13 letech zemřel otec. No a mamka bohužel jako vdova, že jo, no tak co bychom si povídali, tak ty příjmy vdovský důchod, sirotčí důchod a její plat pokojský v tehdejších letech, že jo. Jednalo se o rok 1970, kdy mi otec zemřel, takže už to je více jak půl století. No a takže první vlastně takovou zkušenost starat se sám o sebe jsem měl pár měsíců po otcově nebo tatínkově smrti. O jarních prázdninách jsem si vyzkoušel první práci. Bylo to na státním statku sběr kamení na poli. A bylo to takový pole, které už bylo hodně dlouho obdělávané, ale když tam občas ten traktorista tím pluhem zajel trošku hloub, tak se na povrch dostali takový dost velký balvaný. No a já jako 14-letý klučina ještě s kamarádem, tak jsme měli za úkol to tam nosit na valník, jo, každý trochu větší kámen, větší než Vlašský ořech nebo tak nějak. A nám to tenkrát ten pracovník státního statku vysvětloval. No, byly to krušně vydělané peníze a no, za hodně mizerný plat. Ale to bylo v březnu 71 a v létě o velkých prázdninách dvouměsíčních, tak jsem celý červenec obětoval další brigádě celý měsíc a ta brigáda už byla podstatně lépe placená, bylo to železniční stavitelství, tam jsem musel sfalšovat rok narození, protože do kolejiště nesměli mladší 15 let, dneska tam už nesmějí mladší 18 let, takže jsem prostě řekl jenom den a měsíc narození správný, ale udělal jsem se o rok starším. Jinak by mě tam nevzali. No ale já jsem si tam viděl, tak oproti té brigádě na tom státním statku, to sbírání kamení, tak jsem si tam viděl snad téměř dvakrát tolik a druhou část prázdnin mezi osmičkou a devítkou, tak já jsem si užíval jak grant. Bylo mi 14, no malinko přes 14 let, že jo? A tady u nás vyhořelo staré dřevěné koupaliště asi 2 roky nebo rok předtím, teď nevím přesně. A tak jsme jezdili až do sousedního Lančkrouna. No, tak aby jsme ušetřili na vstupným, tak jsme chodili půl cesty pěšky. No a samozřejmě na stopách, že jo, a takový. Tam jsme se vykoupali, to bylo koupaliště jako v rybníku, že jo, takže přírodní koupaliště se vstupným, ale tak to vstupný, říkám, bylo docela levný. No a po vykoupání, protože jsem byl velice bohatý, že jo, po té měsíční brigádě, tak jsem do staré krčmy z roku 1615 v Lančkrouně do dneška funguje, tak jsem tam jako lord nebo jako grand chodil na oběd a dal jsem si tam malé pivo. Vůbec po mně nechtěli občanku, dneska by to byl průšvih jako hrom. No a prostě za ty prázdniny, nebo za tu polovinu prázdniny, za ten srpen, no tak jsem tam byl, no já nevím, no tak za měsíc, dejme tomu 3x do týdna. Ani jednou po mně nechtěli občanku, vždycky jsem si dal pouze malé pivo, jo, nějaké opíjení, A dal jsem si prostě řízek a takovou tu českou klasiku.
0: Mm-hmm. Takže vy jste si ve 14 vyzkoušel to, co se vám potom, když jste se postavil definitivně na vlastní nohy, velmi hodilo. Vy jste ale určitě s maminkou ještě nějakou dobu žil, bydlel. Kdy nastalo to definitivní, úplné osamostatnění?
1: No, definitivní osamostatnění bylo samozřejmě, když jsem skončil školu, že jo, tak jsem nastoupil na takzvanou Knedl fakultu, kuchař čišník, obor v Hranově. Bohužel to už neexistuje, udělali z toho jídel u mateřské školky, protože já tam občas na sever jezdím a autobus má přesně před tou bývalou Knedl fakultou zastávku autobusovou. No a před pár lety jsem s hrůzou zjistil, že už tam není prostě střední škola, nebo oni se potom udělali hotelovku a najednou koukám jídel na mateřské školky. No tak dobře, ale zůstalo to v oboru, no.
0: Lumíre, ano, já jsem chtěl říct, že vy už jste vlastně takovým v tuhle chvíli vzorem pro ostatní posluchače, protože jste nám řekl, co předcházelo tomu vašemu definitivnímu osamostatnění a tomu postavení se na vlastní nohy. A já jsem rád, že vlastně ti, kteří poslouchají a třeba by rádi zavolali, ve vás mají vzor. Co vás nejvíc, to je moje poslední otázka, protože už se nám blíží čtvrt na 12, tak se definitivně zeptám na poslední otázku. Co vás na tom osamostatnění nejvíc, než se to stalo, nejvíc strašilo? Čeho jste se nejvíc bál?
1: No já nevím, já myslím, že tou brigádou ještě vlastně na té základní škole, takže tak nějak jsem to měl zjednodušený, že...
0: Už jste to měl ošahaný takzvaně.
1: No, potom teda, když už jsem šel do té profese, že jo, tak jsem pracoval jako čišník, jako kuchař málo, pak vedoucí restaurace, vedoucí provozu jídelny a to. Potom jsem teda už skončil v gastronomii, i když ne úplně, ještě do nedávné doby jsem participoval na vinotéce jako tichý společník. A já jsem z toho neměl nějakou obavu.
0: No někdo může mít, já se ptám, jestli něco takového bylo nebo nebylo. A děkuji vám za váš příběh. Děkuji vám za příběh, Lumíre, a děkuji samozřejmě i za váš dárek, který jste poslal k narozeninám. Děkuji a dobrou noc.
1: A hlavně se líbil, no.
0: Líbil, mějte se hezky, naslyšenou.
1: Tak jo, taky a budu poslouchat dál. Mějte se.
0: Na vlastních nohou, téma noční linky, kterou posloucháte. A telefon, kterým se spojíte se studiem, tady je.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: dalším příběhem na téma Na vlastních nohou se v noční lince Českého rozhlasu, kterou posloucháte, hlásí paní Věra. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, tady paní Věra z Ostrova u Prchatic. Já bych sem na vlastní oči a na vlastní nohy jsem se postavila, když jsem se vyučila kuchařkou a udělala jsem na svatbu chlebíčky a studenou kuchyni. Tak jsem nejvíc si viděla vlastně na... No to mi udělalo největší radost, že jsem si viděla první peníze, no.
0: Kolik vám tehdy bylo let?
1: No tak já už jsem se to naučila 18, když jsem... No a 19 už jsem uměla všechno, no. Studenou kuchyni, teplo umím, všechno.
0: Teď, to zní skoro jako inzerát na seznámení, no, takže v 19 jste definitivně opustila rodné hnízdo a postavila se na vlastní nohy, ano?
1: Na vlastní oči a teď jsem si našla přítele, příbuzný mi dal dohromady, jsme přesně dneska 14 dní.
0: Hura.
1: 14. je, na čipu mám práci 39, 14, pípala jsem 14, 14 a teď jsem mu udělala svíčkovou, byli jsme tady na plavečáku ve Vodňanech. A teď jsem mu udělal svíčkovou ráno, nebo až se zbudím, udělám knedlíky v páře.
0: Ano, to souvisí s tématem na vlastních nohou, paní Věro. Děkuju, že mi to říkáte tak dopodrobna. Mě by spíš zajímalo, co tomu všemu, tomu vašemu postavení se na vlastní nohy předcházelo.
1: No, chtěla jsem, co vlastně zvedu.
0: Chtěla jste se dokázat jako, sama sobě, co
1: no,
0: dokážete?
1: Co dokážu.
0: Mm-hmm. Kolik vás bylo doma dětí?
1: My jsme akorát se ségrou.
0: A
1: to je starší o rok.
0: A sestra se zamávala rodnému domu kdy?
1: Jako co myslíte, že co?
0: No kdy se sestra postavila na vlastní nohy?
1: No na vlastní, no ta ještě o rok dřív než já.
0: Takže jste ji vlastně doháněla.
1: Je 57, je 56.
0: Paní Věro, děkuju. Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Naschledanou.
0: František, bez jehož vzkazu by snad ani nebyla noční linka, se sice taky dotknul tématu na vlastních nohou, i když jen několika málo slovy, ale no poslechněte si sami. Tak já s manželkou jsme se postavili na vlastní nohy už dost brzo. V 18 jsme se vzali, potom jsem šel na 2 roky na vojnu, po vojně jsme se přestěhovali do Židlochovic, to byl rok 64. To je oblast, kde se hodně stavilo a staví stále. Jako stavař jsem byl stále využíván na těchto stavbách, takže jsem neměl problém si budovat svoji domácnost. Musím ale říct, byla to fuška. V současnosti jsem všechno rozdělil dětskám, tak ať se starají oni. Myslím si, že to zvládají dobře. Františku, jsem rád, že jste napsal a za malou chvíli věřím v další váš pozitivní telefonát na téma Na vlastních nohou. Všechno to, co tomu předcházelo, jestli to bylo dřív, než k tomu byli, řekněme, donuceni okolnostmi vaši vrstevníci. O tom můžete promluvit už po písničce kapely Elan.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: S dalším příběhem na téma na vlastních nohou přichází do vysílání Noční linky pan Jarda. Volá ze Sokolovska a já ho zdravím. Pěkný večer.
1: Dobrý večer, zdravím všechny.
0: Zdravím vás.
1: Kdo poslouchá a kdo ještě nespí.
0: Jardo, kdy jste odešel ze svého rodného domu od rodičů, postavil se na vlastní nohy?
1: Ve 14 letech jsem byl vlastně, neřekl bych ani vyslán, ale já jsem byl odvezen autem na internát a tam vlastně v neděli večer před 10. školním roku mi bylo nějakých 14 a něco, když tenkrát v té době mě je 55, takže každý, kdo je v tom věku, tak asi ví, že v té době se chodilo ve 14 už na ten naučil ještě na škole a na tohleto.
0: Takže to bylo někdy v 80. letech.
1: Hej, to bylo to přesně v 85.
0: To já jsem šel na vojnu, tak to si pamatuju dobře.
1: Tak jste o něco starší.
0: Ofous. No, ve 14 letech jasný, na internát, jasný. Jaká byla ta první noc? Vzpomínáte si ještě?
1: No, ale to hrozný. To vlastně bylo, já jsem přišel na pokoj, byl jsem tam sám, že ten druhý člověk, který měl dorazit, že tam byli vlastně pokoj pro dva lidi. No a vemte si, že v těch dveřích, které vedly na chodbu, tak bylo prosklený, ta horní část byla prosklená, jo. A na mě se chodili koukat třetíáci a druháci, který už tam taky byli, jako na nějakou zvěř v zoologické zahradě, jo. No hej, to je hrozný, no.
0: Taková obdoba mazáků, kteří si prohlíží bažanty.
1: No, přesně, no.
0: To vám asi moc nedodalo.
1: No, tak víte co, tak já jsem docela takový vzrostlej, takže na mě si nikdo v životě netrouf, takže i tenkrát jsem byl docela v pohodě. No a z toho internátu vlastně po půlroce mě vyrazili, protože jsem nebyl až zase takový hodnej moc. No. Takže jsem pak dojížděl, ale potom jsem byl vlastně na montážích a potom jsem si po tatínkovi jsem řídil auta, takže jsem si udělal papíry na všechno a 22 let jsem byl na kamionu, takže jsem byl vlastně většinou bez rodiny. No a dneska jsem doma a jezdím autobusem, no ale jestli teda můžu, nebo máte něco k tomu, nebo?
0: Já bych měl otázku, jestli máte potomky a jestli můžete porovnat, tedy zda už jsou ve věku, kdy opouštějí rodné hnízdo, jaké to bylo tenkrát a jaké to opouštění rodného hnízda je dnes?
1: No teď se trefil zebíček na hlavičku, protože vlastně můj dceři dneska je 24 let a když bylo 14, tak vlastně udělala to samý. Ona ve 14 letech šla vlastně z vesně, já jsem ze Sokolovska, jak jsem říkal, ale ve 14 letech si vybrala školu v Praze. Aby mohla být v Praze, protože ona je Prahou posedla. A takže ve 14 letech odešla do Prahy a já jsem z toho byl úplně, jak se říká, v háji, jo. Protože jsem si říkal, holka z vesnice, najednou v Praze a teďka jak to dopadne, že jo.
0: No, dělal jste si starosti, to je vcelku přirozené.
1: No, samozřejmě. Jenomže víte, co já byl tenkrát ještě na cestách, já jezdil kamionem. A celá Evropa vlastně, ale já nemůžu být někde za 2 hodiny pomocí, jo? Kdyby byl nějaký problém. Takže to mi hrozně trápilo, ale udělá mi hroznou radost. Ona se k tomu postavila čelem zkrátka. Uvědomila si, co chce. Celý ty 4 roky úplně v pohodě, složila maturitu. Dneska v té Praze ještě má poslední rok před sebou, vysokou školu a já jsem na ní tak hrdej. Vím, že to neposlouchá, ale já jsem tak hrdej táta, že já jí za to moc děkuju.
0: To je škoda, že to neposlouchá.
1: No asi ne, takhle, já jsem si na 100% jistý, že asi to neposlouchá, protože je v Praze a tam nevím, jestli, no a ona asi na to rádio moc není, ale to je úplně jedno. Ale já v sobě mám to, že ta holka je, ona je, já jsem taky byl do světa vždycky furt, jo, já jsem jezdil po montážích a potom mě chytlo to řízení, takže jsem vlastně celý život do dneška jezdím, dneska jezdím ještě autobusem, takže, ale ona fakt udělá mi takovou radost a jsem hrozně rád, že jsi se na to zeptal, protože jinak bych na to asi sám nenavedl řeč, jo.
0: A já myslím, že byste na to zavedl řeč, protože myslím si, že to chlubení, máme-li se čím chlubit, máme my muži tak nějak v krvi. Že, Jardo?
1: No máme. A takhle, poslouchejte, jestli bych teda něco, jestli můžu zkázal.
0: Samozřejmě.
1: Rodičům, jestliže dětem trošku věříte, pusťte je do světa, ty děti se potřebují otrkat. Protože doma to nepoznají zkrátka. To, co obnáší ten svět, tak to nepoznají. Já to vím, já jsem si celou Evropu, takže já jsem 22 let byl ve světě, takže vím a pomohlo mi to v životě úplně neskutečně.
0: Jardo, já jsem vděčný...
1: Ať si ty děti otrkají, fakt, že jo?
0: Já jsem vděčný za tenhle váš závěrečný apel a měl bych jeden návrh, pokud za vámi vaše dcera jezdí... Nevím sice...
1: Jezdí, výborně.
0: A máte-li přístup k internetu, tak na webových stránkách Českého rozhlasu v audioarchivu si konec konců může poslechnout to, o čem jsme si my povídali, protože vysílání i noční linky je tam zaznamenáno a lze poslouchat měsíc zpětně.
1: No vidíte, to mi nenapadlo. Tak to já píšu.
0: Jardo, děkuju. A přeju vám krásnou noc.
1: Já vám taky děkuju. Mějte se hezky a všeho přejem krásný zbytek víkendu.
0: Naslyšenou.
1: Naschledanou.
0: Na vlastních nohou. Jaký to byl pocit, když jste si poprvé stoupli na ty pověstné vlastní nohy? Jaký to byl pocit, když jste opustili rodičovské hnízdo? Bylo to předčasné? Nebo naopak jste otáleli s opuštěním domácího prostředí? Budete-li upřímní, budu rád. 731 800 900, to je telefon, který vám pro jistotu ještě jednou zopakuju. Je to spojení se studiem Noční linky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Před chvilkou bylo 11:30 a v noční lince je znovu čas po příbězích Lumíra, Věry a Jardy se zeptat na to, jak probíhalo to vaše postavení se na vlastní nohy. Na telefonu 731 800 900 vítám, tak nevítám nikoho, protože to vypadalo, že ano, že tam někdo zůstal, ale nezůstal. Takže máte vlastně volnou cestu. O tom, co předcházelo vašemu odchodu z domova a osamostatnění se a také o tom, co následovalo, nám teď přichází říct někdo další. Dobrý večer, tady je Borek, kapitánček Noční linka. Kdo je prosím u telefonu?
1: Je pan Robert Solomouce.
0: Dobrý den, Roberte, zdravím vás a rovnou se ptám, co předcházelo a co následovalo po vašem osamostatnění. Kdy to bylo?
1: Tak u mě je to hodně složitý.
0: No tak jsem s tím příběhem, protože příběhy, to je to, co tvoří noční linku.
1: Já to řeknu takhle, my bydlíme pořád jako že staří s mladéma, takže jako bydlíme v rodinném domku, ale víte, co bylo nejhorší? Jako,
0: promiňte, takže vy jste vlastně neopustil rodné hnízdo.
1: Ne, ale chci vysvětlit situaci, proč je to složitý, protože
0: ano.
1: V dnešní době jsou byty drahy, takže si nemůžu dovolit koupit byt za 8 milionů, který nikdy mít nebudu. Jo, to je jedna věc, ale já jsem před 3 rokama obdověl a to je teď hodně složitý a strám se společně s mamkou o syna, jo, takže... Protože syn je postižený autista, takže toho máme celkem hodně. A ta situace je ještě složitá z toho důvodu, že jako víte, co pro mě bylo nejhorší, to, že občas teda si něco uvařím, protože jinak chodím na obědy do práce a jsem tam o nějakým tým výkonu něco okohním, peru, jo. A prostě tady ty věci, které dřív dělala manželka, tak to spadlo na mou hlavu, jo. A to je takový, jak bych vám to vysvětlil. A víte, co pro mě bylo nejhorší? Papírová válka, to nikomu nepřeju, protože když jsem ovdověl a vlastně vyřizoval se dědictví, vyřizovali se papíry z pitevny a naštěstí teda moje žena znala paní Kolartovou, což byla úřednice, jo, a potom to převzala paní Švábová, to je taky úřednice. Protože pro mě bylo nejhorší to papírování, mě z toho šla hlava kolem, to nikomu nepřeju, to máte papír, jo, potvrzení a tam je třeba 50-60 otázek plno kolonek a kde co napsat. Kdybych neměl ty úřednice, tak z tohohle bych byl úplně v háji, takže nikomu nepřeju papírování. Jako, to je horší jak vaření. No, to je horší, to papírování. Jo, takže asi tak, jakože, no a jinak chci pozdravit linkaře. No a pozdravit paní Ludmilu z Brna, paní Vlastičku z Klnova, potom toho včelaře, no zkrátka všechny linkaře. No a závěrem říkám, co je nejsložitější, tak to papírování. Nevím, o tím asi nikdo z posluchačů nemluvil, ale můžu vám říct, že mě z toho šla hlava kolem. To jako furt vypisovat ty papíry, to byla malá hrůza. Kdyby mě ty úřednice nepomohly, tak jsou z toho úplně v háji. Něco opíšete z občanky, ale taky všechno ne. Takže všechny pozdravuju a moc vám děkuji. Naschledanou.
0: Děkuji, Roberte, a naslyšenou. Zkusme si povídat o tom, jaké to bylo a kdy to bylo, ve kterém období. Možná, že právě to, že to bylo už hodně dávno, dejme tomu v 50. 60. letech, anebo poměrně nedávno, už to samo o sobě může být dosti rozdílný přístup, respektive dosti rozdílné okolnosti opuštění rodného hnízda. Zavolejte, číslo je 731 800 900, psát můžete na rozhlas.cz/linka.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a u naší další posluchačky, která volá na číslo 731 800 900, zkusím obrácený gard, jak se taky někdy říká. Jitky se totiž zeptám, ano, na to, jak se ona postavila na vlastní nohy, ale nejdřív pár otázek, abych to mohl vzít z té druhé strany. Tak Jitko, především dobrý večer.
1: Dobrý večer přeji všem.
0: Zdravím vás.
1: A já můžu říct, že teda...
0: Když dovolíte, já bych vám rád položil pár otázek. Ano? Můžu?
1: No, bohužel já vždycky neslyším vás.
0: Vy mě?
1: A když si zapnu tady poslouchání, reproduktor, je to slyšet tam normálně?
0: No tak je to sice trošku méně kvalitní spojení, ale pokud to potřebujete, nechte si mě nahlasitý poslech. Ono to nedělá většinou dobrotu. Jitko, máte potomky?
1: Prosím?
0: Máte potomky?
1: No, máme potomky.
0: Výborně. Mám kolik?
1: Holku a kluka.
0: Kolik jim je?
1: No, ale předcházelo tomu, že když jsem chodila s mužem, přišel z vojny.
0: Dobře, tak běžte do toho, já vám chtěl říct
1: se mezi tím jako rozvedli.
0: Mm-hmm.
1: No a bylo strašná doslova potopa, když jsem otce pozvala na svatbu. No matka prostě tak řádila, no já to chápu prostě za to různý hádky a podobně, co u nás lítali kastroly s mlíkem a všechno možný, když se hádali. A takže
0: u vás doma nepanovaly zrovna idylické poměry, tak, můžeme to říct takhle?
1: No ale tím to taky skončilo, prostě matka už na svatbu.
0: Vy mě opravdu neslyšíte,
1: no, a my jsme teda po svatbě už přespali na hotelu. A jednak to byla ještě svadební noc, že? A pak jsme teda měli pokojíček, nudličku, to máme já teďka v důchodu daleko veliký byt proti tomu. A samozřejmě už jsem se musela postavit na nohy, že jsme rychle hledali byt, kde v Adamově přidělovali. A tam jsme se museli odstěhovat a hnedka žít, jak se říká, naplno. No a potom po určité době teda jsme měli syna a to, jak si už tu babičku obněkčilo, že jsme se mohli jako dát se dát dohromady. No ale byly to krušný začátky, protože přistěhovat se naraz a v zimě a podobně, když jsme se do Adamova stěhovali, tak to byly horory, protože jsme tam nemohli ani kolonně vyjet ve sněhu a podobně. Takže ty začátky byly opravdu krušný. No a museli jsme to od začátku pořád všecko táhnout ze svého, protože všecko na půjčku bylo, ať jsme se mohli vůbec sem bydlet, že? Tak to byly takový konečný potom, no, trapný konce s dobrým koncem, tak no, ale ty začátky byly hodně krušný.
0: Tak Jitko, a teď se zeptám, slyšíte mě?
1: Ano.
0: Výborně. Na začátku jsem se vás ptal, zda máte potomky. Řekla jste, že máte syna a dceru. Ano?
1: Ano.
0: Výborně. Kolik jim je?
1: No, tak to je už 50 synovi. No a dcera tak přes 30, no tak jako že už nehlídám ani ty roky.
0: Jaké to bylo v porovnání s tím vaším osamostatněním, když oni se osamostatňovali? Když to porovnáte ze svého pohledu.
1: No tak taky to neměli jednoduchý, protože kluk jako šel na vojenskou školu na Slovensko, jo, takže tam tak prostě už začal taky svůj život, že už se tak trhl jaksi od rodiny a podobně, že. A dcera, no tak taky to musela, no začínali, vlastně taky jsme to tak kloukli, no oni to měli to stejný, protože museli postavit domeček, tak zase samozřejmě hypotéku a podobně. Takže žádný neměl tu ten rozhled takový jednoduchý, no ale zase se snažila vypomáhat nebo takhle, no ale nezávidím ani dneska mladým, ani

0: jsme to měli my, tak to bylo teda opravdu nejhorší krutý.
1: No je pravda, že Robert před malou chvilkou zmiňoval ceny, současné ceny bytu. On teda zmiňoval plno ještě dalších věcí, které tak trošku nesouvisí s tématem, ale Jitko, vám děkuju za to, že jste zatelefonovala a řekla, že to prostě je vždycky, řekněme, náročné, když člověk se musí postavit na vlastní nohy a že ty začátky nebývají zrovna dvakrát lehké. Mějte se hezky a dobrou noc.
0: Přesně tak. Děkuji a pěknou noc přeji všem.
1: O tom, jak jste se stavili na vlastní nohy, o tom si povídáme v noční lince Českého rozhlasu, kterou právě posloucháte. Řekl bych, že ještě jeden příběh se do té první hodiny vejde po písničce Petra Spáleného.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a dnes si povídáme o tom, jaké to bylo, když jste museli nebo chtěli odejít na vlastní nohy, tedy postavit se na vlastní nohy, odejít z rodičovského domu a začít opravdu být samostatní. Co na tom bylo nejtěžší? Co tomu předcházelo? Co následovalo? To jsou otázky, které vlastně en bloc kladu naší posluchačce Kateřině, která čeká na telefonu. Dobrý večer, Kateřino.
1: Dobrý večer vám všem.
0: Jaké to bylo, když jste se postavila na vlastní nohy? A kdy to bylo? Co tomu předcházelo? Povídejte.
1: Bylo to velké dobrodružství, které se konalo v roce 1990 na podzim, když jsem na jaře maturovala a všechno pro nás bylo úplně nové. A já jsem se bohužel nedostala na vysokou školu, tak jsem si řekla, co teď, hranice jsou otevřené, tak to zkusím. Tak jsem opustila rodiče a bratra a vzala jsem si tašku a jela jsem do Vídně podívat si, jestli co tam na mě čeká. A nebylo to jednoduché, ale byla to velká životní lekce a zkouška a díky tomuhle kroku, který jsem udělala, mám úžasného manžela, mám 4 děti a zrovna dnes se vracím k rodičům do Čech, do Brna a to je taková moje srdcová záležitost poslouchat Rádio Brno. Tak jsem to říkala, že vám zavolám a řeknu, že není jednoduché ten krok udělat, ale když se odvážíte a když máte zázemí, tak je všechno možné.
0: Co na tom kroku do neznáma pro vás osobně bylo nejlehčí? A co nejtěžší naopak?
1: Nejtěžší byl asi jazyk, který jsem neuměla. Ještě jsem maturovala z ruštiny, takže ta němčina, to bylo opravdu asi velký oříšek. A nejlehčí bylo prostě to, co jsme neměli, to neznámo, to úplně jiná země, něco jiného, nového.
0: Byl někdo, kdo vám při tom stavění se na vlastní nohy ve Vídni konkrétně pomáhal?
1: Ne. Mě bylo akorát čerstvých 18 a prostě jsem si tam našla práci a potom po dvou letech jsem začala studovat, takže jsem to zvládla sama.
0: Smím vědět, jakou práci jste si našla jako první?
1: Jsem pracovala v kádelně.
0: Manuální práce.
1: Ano, žehlila jsem košile od rána do večera. Takže dneska můj manžel má nejlíp vyhlené košile, protože to se nezapomíná.
0: Tak to já si na vás napíšu kontakt, protože asi víte, jak je to v mužských domácnostech, kde chybí ženská ruka, že? S košilemi. Ale Kateřino, teď zase trošku vážně. Já jsem moc rád, že jste zatelefonovala a přeju vám šťastnou cestu do Brna k rodičům.
1: Děkuji, už se moc těším na ně. Moc se těším do Brna. Moc.
0: A
1: ráda se vracím.
0: Taky vám přeju krásné léto. Naslyšenou.
1: Já vám taky přeju ještě krásné léto. Všem posluchačům přeju krásné léto. A ať jsou šťastní všichni, všem od srdce to moc přeju, ať jsou šťastní, ať mají radost ze svých dětí a ať se ještě užijí tohle horké léto, které možná už teďka bude trošku chladnější. Dobrou noc.
0: Promiňte, ještě mě napadla jedna věc, sama jste zmínila děti. Tak se zeptám, až přijde ten čas a oni budou chtít také vyletět z rodného hnízda, co jim dáte jako radu? Jako ta, která to udělala v roce 1990 taky.
1: Jako rada, jak jsem říkala, že mám 4 děti, tak moje rada je, já jsem tady a je jedno, co se stane. Vždycky se můžeš vrátit domů a my na tebe prostě budeme čekat s otevřenou náručí. Ale neboj se a běž. Běž si žít svůj život.
0: Lepší konec toho vašeho příběhu si ani nedokážu představit. Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Děkuji, vy taky. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Věra Špinárová mi vlastně textem té předchozí skladby, kterou vám zpívala v noční lince těsně před půlnocí, zpátku na sobotu, pomohla. Byla ale dlouhá věta. No, pomohla minimálně slovem hotel. Není to ani tak dávno, co jsme v jedné z brněnských nočních linek mluvili o takzvaných mama hotelech. No ale dnes je to vlastně z té druhé strany. Dnešní téma našeho povídání je na vlastních nohou. A ta první část noční linky, která je už vlastně u konce a načalý Lumír, který odešel de facto na vlastní nohy ve 13 letech, protože to bylo prostě nutné podpořit maminku, která neměla tak velký plat. Tak tedy ta první část noční linky, kterou začal Lumír, už je na konci a začíná ta druhá. Začíná také nový den. Už jen pár vteřin a budeme psát sobotu 15. srpna. Svátek budou mít všechny Hany a já jim pro jistotu už teď dopředu gratuluju k jejich jmeninám. Ale znovu opakuju. Tématem našeho povídání, až se dovoláte na 731 800 900, nebo se rozhodnete napsat na web rozhlas.cz/linka, je na vlastních nohou. Jak vás život donutil opustit to rodné hnízdo? Co zatím bylo? Co tomu předcházelo? A co následovalo? Jaký byl ten váš první pocit, když jste se octli třeba sami v cizím městě na internátě, co by novopečení středoškoláci, dejme tomu. O tom, jak se naši posluchači a posluchačky postavili na vlastní nohy, si můžeme povídat od teď. Teď už opravdu platí datum 15. srpna, je sobota, až do 13:00. U mikrofonu v brněnském studiu Borek Kapitančik. Přeju vám úspěch při telefonování na 731 800 900.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer, milí posluchači a vážené posluchačky. Druhá hodina noční linky začala písničkou v podání Karla Gotta, ale taky doufám, že začne. Musím si ověřit, ano, je tam ještě pořád ta krásně tyrkysová barva přijatého hovoru. Tak tady začne také příběhem paní Jany. Zdravím do Frenštátu. Dobrý večer.
1: Já taky zdravím všechny, kteří nespí. Hlavně vás taky zdravím.
0: Děkuju.
1: Jako první host vlastně. A teďka bych chtěla říct, jak jsem vlastně se postavila na vlastní nohy já.
0: Ano, kdy to bylo?
1: Já tam jsem poslouchala paní, to bylo v 68. roce, a poslouchala jsem paní, která se stěhovala do Adamova, tak já jsem se zase naopak stěhovala z Adamova. A stěhovala jsem se, provdala v 68. roce a stěhovala jsem se právě tady na Severní Moravu do Frenštátu, což pro mě bylo opravdu skok, to víte, tam na Brněnsku a teď přijdete tady na Valašsko.
0: To už jsou skoro hory, tady, že jo?
1: No, to jsou tady hory, že? My jsme přímo pod Radhoštěm.
0: No, právě. No,
1: tam jako Moravský kras, tam taky není rovina, tam jsou krásné lesy, teda byly, nevím, jak to tam vypadá teď už, ale byly tam ten kras, to tam je krásná krajina. No a tak jsem přišla tady, a nastěhovala jsem se k manželové mamince. A to, já jsem byla dítě z města, že z bytovky. A teď jsem přišla do dřevěné chalupy. Což jsem opravdu na to nebyla zvykla, protože tam se ještě chodilo i ven na tu kadibudku. A všechno, teď jsem to tam musela všechno dát do pořádku, umýt všechno. No bylo s tím práce, tak jsme dostali jako od manželové mamky jednu světnici, no i tak jsme se tam zabydlovali, no ale něco bylo prostě, hned první týden po svatbě jsme se tam nějak s tou tchyní nepohodli a já jsem se prostě naštvala a říkám manželovi, víš co, já tady nebudu, já jedu zpátky domů. A on mě chudák týden po svatbě prosil na kolenou. A říkal, prosím, že nejezdí, neopouštěj mě, já tady nechci být sám. No, tak jsem ho neopustila a zůstali jsme spolu 54 roku. Než chudák, teďka je tomu 3 roky, co zemřel. No, v lednu mi zemřel syn, tak je to takové. No a když tam paní mluvila o Vídni, tak moje maminka se ve Vídni narodila. Takže tak to bylo. Takže tak jsem prostě si musela tady zvykat i na to nářečí. To víte, já jsem rodačka z Čech, takže nepřišli na Moravu tam do toho Adamova, tak já jsem mluvila česky, že? Prostě jsem napohovala a oni se mi smáli. No tak jako děcko, abych nebyla, aby se mi tam neposmívali, vždycky se mě smáli prý, hele, koukej na toho pavouka, ať se na mě nekouká.
0: Ale tak to muselo rychle přejít, protože prostředí vás určitě sformovalo.
1: No a teď, když mám sestru v Brně a telefonuju s ní a ona mluví tím brněnským hantecem.
0: Jo, podívej se, jak si máš, ne?
1: No, jak si máš, a když dej tam to máslo.
0: Dej tam tu putru, no jasný.
1: Já jsem šla nakoupit a to, jsem to donesla, nakoupila jsem a mně to přijde už tak lekační.
0: O tomu já rozumím, ze mě si taky Pražáci dělají srandu. Ale paní Jano, vy jste taková mluvná, já to zkusím trošku využít. Vy jste říkala, že jste zhruba týden po svatbě měla nějaký drobný konflikt s vaší tchýní, která vám přidělala jednu světničku ve své chalupě. Jak to potom, nechci konkrétně vědět, jaký to byl konflikt, zase tak zvědavý nejsem, ale jak to potom bylo? Kdo byl vlastně, řekněme, tou hospodyní s velkým H v té chalupě?
1: Ono to tam bylo asi tak, že ona potom jako tchyně si vzala pro sebe takovou malou světničku, no ale mi se prostě nelíbilo, že já jsem to tam začala všechno umývat, uklízet, čistit.
0: Jo.
1: Jako já jsem to tam brát z gruntu a ona z toho byla taková dosti nešťastná. Jo. To víte, když to zvykli vládnout sama, teď vám tam někdo přijde do baráku, začne vám tam obracet žbrliny, tak to je špatný. No ale tak No nějakou dobu jsme tam byli, tak jsme se potom tak nějak jako sklidnili. Yeah. No a já jsem tam, my jsme tam byli asi půl roku, no a potom jsme odešli ale na internát, jako do Frenštátu, tam jsme měli jednu místnost. No a manžel potom šel dělat k silnicím a dostali jsme takovou tu stabilizační výstavbu, jak se tomu říkalo, tady ve Frenštátě. No tak potom už jsme se postavili na
0: vlastní. Potom už definitivně jste byli opravdu na tom svém, na tom vlastním, jo?
1: Ano,
0: jo,
1: ano.
0: Jo. No já se, já tomu rozumím, co jste tenkrát zažívala, protože jak mamince někdo začal šahat na její věci a neměla to v tom pořádku nebo nepořádku, jak ona byla zvyklá, no tak to samozřejmě byla zřejmě trošku nervózní. Paní Jano, já vám děkuju za váš telefonát, za upřímnost samozřejmě taky a přeju vám krásný zbytek srpna.
1: No, to jsem ještě jenom chtěla říct, že nám to osamostatně dopadlo tak, že jsme potom měli 4 děti.
0: No už vás nikdo nehlídal, to chápu, no. To se tak někdy stane.
1: Ano.
0: Mějte se hezky a krásné léto.
1: Slyšela a zase někdy, když se dovolám, tak zase bude třeba nějaký dobrý téma. Tak dobrou noc, ať všichni se mají dobře a zase zavolám.
0: A já si myslím, že řeknete, ať vás blešky koušou celou noc. Dobrou noc.
1: No, to se říkám. Pohádky obči babičky.
0: Ano. Naslyšenou, paní Jano.
1: Naschledanou.
0: Musím znovu připomenout i to, že vaše příběhy na téma na vlastních nohou můžete i psát, protože se mi zdá nějaká osiřelá ta naše stránka rozhlas.cz/linka. Ano, Františku, vzkaz jsem vyřídil, ale od té chvíle se tam nic nového neobjevilo. Takže pro jistotu ještě jednou rozhlas.cz/linka a tam můžete o tom, jak jste se stavili na vlastní nohy, napsat. No a samozřejmostí je i telefonní spojení.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Někdo by jistě mohl říct, že to postavení se na vlastní nohy se časově kryje, dejme tomu, s první výplatou. Někdo by mohl říct, zejména muži, že to v těch dávnějších dobách byl okamžik, kdy jsme odešli na vojnu, takzvaně, tedy nastoupil výkon základní vojenské služby. Ale v tomhle případě se to asi konat nebude, protože na telefonu čeká dáma. Je to Ludmila, kterou vám chci představit, a ona nám poví, jak probíhalo to její osamostatňování se, to stavění na vlastní nohy. Ludmilo, dobrý večer.
1: Dobrý večer, pane Borku, zdravím všechny, zdravím hlavně vás, dlouho jsem vás neslyšela. A řeknu vám, jak já jsem se postavila na vlastní nohy.
0: Ano.
1: Bylo mě 18, vdala jsem se, protože jsem chtěla být svou paní. Tak jsem se odstěhovala, manžela jsem toho prvního, měl 8 rok starší, tak on se chce ženit. A tak jsme se domluvili a přestěhovali jsme se k němu, do baráku, do vedlejší vesnice. Můžu vám říct, že rodiče měl starší, než já jsem měla. A on měl tatínka, který jako nám teda řekli, že si můžeme tam mít kuchyni. Mohli jsme mít obývák a ložnici. No a stalo se to, že my jsme chodili do Brna do práce a šli jsme do kina a oni náhodou přivezli uhlí. Uh-huh. Takže jsme přijeli pozdě večer dom, dědek na nás řval a já jsem mu řekla, a co vy na mě tady máte co křičet? Uh-huh. Pane Borku, on vzal nůž, já jsem byla těhotná, to bylo rok po svatbě až. Já, protože jsem nemusela se vdávat, já jsem byla těhotná a on mě honil v kuchyni kolem stolu a ten manžel teda se mě zastal a já jsem utekla z toho domu a šla jsem k jeho sestře. Tak to byl můj začátek.
0: No to vám řeknu, začátek už sám o sobě je přímo na román. No pokračujte.
1: No a tak, tak jsem se vrátila domů. Jo, vrátili jsme se, protože jsme tam nemohli bydlet, tak jsme se vrátili domů, ke mně, k nám domů. A tam bydlel, ale já jsem tam měla bratra, který studoval vysokou, neměli jsme ten domek velký a ještě babička tam byla. No, takže on teda, měli jsme strýce, který dělal na Rožince nějakého náboráře, tak on řekl, že ho tam vezme. Tak šel na Rožínku, ale nefáral. A oni nám dali teda družstevní byt v Tišnově. A takže jsme bydleli tam. A museli jsme si to teda zaplatit. A to jsme teda spláceli. Tak to byl můj začátek. No,
0: takže to bylo, ano, to definitivní postavení se na vlastní nohy, když jste dostali ten byt vlastně v Rožínce.
1: Ale mám teda 3 děti, kteří teda se postavili na vlastní nohy. Klukovi je 55, no bude, takže ten má byt 3-pokojové v Liši. Dcera prostřední, ta má 52, tak ta má postavený barák v Černé Hoře a vzala si kluka, který teda je pan ředitel, ale až teď, byl z rozvedeného manželství, studoval vysokou školu s podporou teda tatínka, ale tatínek ho nechtěl, když mu maminka umřela, tak tatínek ho nechtěl, chudáka. Takže on bydlel u strýčka a on dokázal z ničeho se postavit na vlastní nohy a postavil barák, nechal si teda postavit, měli hypotéku, už mají splacenou. A ta nejmladší teďka, co jí bude 45, tak ta si vzala kluka, byl fotbalista a školu dělal obchodní a tak, no to víte, fotbalista, co nic. No ale teď to má 45, 46, oni jsou o rok. Mají barák na hypotéku, ale je pravda, že já jsem teda zdědila byt, který který jsem jim dala za 1 200 000. A tak to prodali a postavili si barák. A mají teda hypotéku taky, no ale ona teďka zdědila po tatínkovi svým.
0: No vy jste to, Ludmilo, vylíčila v těch nejkrásnějších barvách, teda úplně v kompletně v té paletě všech možných barev, takže teď už se zeptám jenom na to poslední. Myslíte, že je těžší postavit se na vlastní nohy dnes, v roce 26, anebo to bývalo těžší v dobách, kdy vy jste se vdávala, dejme tomu před těmi 50-60 lety?
1: Ne, pan Borko, já si myslím, že dnes je to lehčí, protože kdo umí, ten umí, a kdo chce, tak ten to docílí. Mm-hmm. Tak si to myslím já teda.
0: No právě na to jsem se ptal, co si myslíte, ano.
1: Jo, jo. Takže si to myslím. A jsou spokojení, já teda jsou taky spokojená. Oni jsou sama teda.
0: No tak s takovým mančaftem samostatným, jak jste to popisovala, bude, byste nebyla spokojená.
1: Ředitel, druhý ředitel, akorát syn, ten je teda elektrikář proti své vůli.
0: No, jako já.
1: Který to nedělá. A dělá se z ní.
0: No, tomu říkám hezká práce. Voňavá. Ludmilo, moc krát vám děkuji, přeju vám krásný srpen a zase někdy naslyšenou.
1: Já taky vám přeji hodně zdravíčka hlavně.
0: Děkuji.
1: Děkuji, dobrou noc.
0: Dobrou noc.
1: Naslyšenou.
0: Jak jste se stavěli na vlastní nohy? O tom si povídáme v Noční lince a máme na to už jen 35 minut. Na telefonu 731 800 900, ale můžete i psát. Webová stránka má adresu rozhlas.cz/Lomítko Linka, je tam okýnko, vepište tam svůj příběh a já budu reprodukovat. Teď předám slovo, je to Jitka Zelenková, které jsem jednou držel sluneční brýle a zaspívá vám Máme si co říct. Věřím, že budete mít co říct za 4 minuty.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a teď by to možná mohlo přijít, to, co jsem před chvilkou naznačoval, že tedy u mužů, tématem Noční linky je totiž na vlastních nohou, že totiž u mužů by tím okamžikem, kdy se osamostatnili a odešli z rodičovského hnízda, postavili se na vlastní nohy, by to mohla být třeba základní vojenská služba. Na telefonu je totiž pán, posluchač. No, zdravím vás, Zdeňku, dobrý večer.
1: Já vás zdravím taky srdečně.
0: Tak jak to bylo? Jak to bylo u vás? Kdy jste se postavil na vlastní nohy? Co tomu předcházelo? Co to obnášelo? Jak jste se tenkrát cítil?
1: No, odešel jsem z bytu ve 12 letech.
0: Ve 12?
1: Ve 12 letech, no. Protože moje bydlení s matkou, to byla katastrofa totální. Jo, protože u nás to bylo jako chlás, cigára, a karty. Jo.
0: Tatínka jste nepoznal?
1: No akorát na fotce jsem ho viděl jednou. Ve vojenství. A když jsem se chtěl oblíknout, protože už jsem koukal taky po holkách, že jo, chtěl jsem na nějakou tu diskotéku nebo něco a nemohl jsem tam jít v roztraných kalotech a botech, jo, prošlapanejch. Tak jsem chodil na brigády, tahal jsem uhlí, tadyhle důchodkyní, že ze sklepa přes 7 pater nahoru a po 20 dníkách jsem si střadal penízky a ušetřil jsem si na svetr, který jsem na Václaváku, že jo, naproti koni, nalevo, tam pletli nádherný svetry. A stál tenkrát 400 korun, a říká, ten svetr byl dolí zamilovaný. Tak jsem se na ně ušetřil, přinesl jsem ho domů, oblíknul jsem si ho, no a máma mi ho strhla vzadu, možná mi takový ten mohutný límec, tak ho vzala za ten límec a celý mi ho roztrhla vzadu. Jo.
0: Takže u vás to má opravdu nepanovaly, řekněme, ty idylické podmínky. Vy jste byl v podstatě okolnostmi donucen se postavit na vlastní nohy ve velmi brzkém věku.
1: Tak. Kde jste? Tak jsem se sebral. My jsme bydeli pod Vyšehradem na Pavlača. Tam byly takový hrozně tlučí dveře, protože tam byla zima, že jo. Tak tam byla... A tak jsem za sebou třísnul těma dveřma. A jak jsem byl asi rozšílený, ale určitě, tak jsem vzal tu kliku a bohnul jsem ji nahoru. A oni se nemohli dostat ven.
0: Ono se to moc nehodí, já teď budu vypadat jako cynik, ale připomíná mi to známé, otevřel dveře tak, že nešli zavřít, zavřel dveře tak, že nešli otevřít. Ano.
1: Tak. Takže jsem půl roku spal ve Bršovicích v rozřekaném vagónu, jo. Pak jsem tam našel nějakého pejska, tak jsme tam bydeli spolu, pak jsme tam nachytali nějaký ženský, jo, co tam dělám a tak dále. A říká, bydlím tady, že jo, no.
0: Tady znamená kde?
1: No, ve Bršovicích jsem bydlel na postaveném vagónu.
0: Vás ještě trošku mate ta zpětná vazba, vy jste nechal puštěné rádio, rozhlasový přijímač a ono vás to trošku mate, že jo? Přiznejte se.
1: Ne? Pohodě.
0: Dobrý.
1: No. A akorát jdu toho koktám teďko, no, protože jsem trošku rozhozený.
0: No tak kdo by nebyl po takových zážitcích? Takže jste přespával, jak jste říkal, tam, kde se dalo. Jak to pokračovalo dál?
1: No, musel jsem chodit do školy, že jo, ze školu zapať pámu, že to zase zvedlo zpátky, takže známky zapať pámu byly dobrý. No a pak jsem šel teda do učení, já jsem chtěl být autoachirurgem, to se mi nepovedlo, protože mi to doktorka zakázala ze zdravotních důvodů, kde jsem měl silikózu plic. Jo. No, tak jsem šel, bohužel, chtěl jsem být autama, že jo, no, tak jsem šel na autoklempířinu, no a tam jsem se akorát za dva roky naučil sundávat kola z auta a zase dávat zpátky, to je celý.
0: No tak, vy jste na to měl 2 roky, já se to učil na dálnici, když jsem píchl kolo, no. Ale to je samozřejmě zase jenom pokus o zlehčení. Zdeňku, jaké byly tehdy vaše pocity? Jak byste to dnes popsal? Když jste musel vlastně nuceně de facto odejít z domova. Co jste si říkal v ten okamžik? Že takový nikdy nebudete?
1: No, tak nějak asi v kostce je to tak, no. Zkrátka budu hodnej, milej. No, pak jsem se chytil souseda tam, že jsem byl furt nemocný, zkrátka řídit auto. No, tak jsem tím jezdil, že on měl tenkrát 138 Tatru. No, tak jsem se mu vždycky vnutil za volant. A on říkal, parkante jeden, až bobo, až se chytí volantu. Jo, tak ty už setnu ruce prej. No.
0: A čím se živíte tedy? Dnes?
1: No, jezdil jsem 50 let. Kamiony, autobusy. No, teď jsem na nucený dovolený, bohužel. Teď jsem přišel po řidičák. No a tak teď říká, no tak za 50 let jsem neměl žádnou dovolenou. Teď mám nucenou. Auto mám ho připravený všechno, ale zase nemůžu jezdit, jo. No. Tak se říká kamarádovi tadyhle, ať mi dá, že já internáty neumím. A tomu říkám internáty, jo, ten internetu.
0: No. Já jsem si říkal, o čem je řeč.
1: Já to nemám rád, tu elektroniku, no. Já mám telefonek tady starou Nokia tlačítkovou, mám 25 let a furt funguje.
0: Zdeňku, kdybych mohl něco k vaší současné situaci říct, každá noc zatím skončila svítáním.
1: Že jo, no já to říkám.
0: Já vám děkuju za důvěru a za vaši upřímnost a držím pěsti. Mějte se hezky.
1: Jo, díky.
0: Dobrou noc.
1: Taky dobrou noc a to přeju všem.
0: Někdy je člověk donucen ještě i ve pokročilé dospělosti se znovu postavit na vlastní nohy. Koneckonců i o tom můžete povídat ve zbytku noční linky. Opravdu jen zbytku. 25 minut do jejího konce. Volejte, tady je číslo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Na blízku. Na blízku, i když tedy po telefonní lince, teď mám paní Ludmilu. Zdravím vás v noční lince Českého rozhlasu, paní Ludmilo. Pěkný večer.
1: Já vás taky všechny zdravím i ti nespáče.
0: No zejména nespáče, ano, to jsme i my dva. A teď nám všem nespáčům řekněte, jak jste se stavila na vlastní nohy.
1: Já si myslím, že jich přibývá, protože jak stárnem, víte, tak to v spánku už moc nepotřebujeme. Aspoň já ne, já se půjdu na jednou hodinu a jenom jít tam na WC, takže...
0: No tak to jsem možná ani nechtěl slyšet, ale paní Ludmilo, pojďme k tématu. Jak jste se stavila na vlastní nohy, vzpomínáte si na to?
1: No tak teda já jsem se stavila pomocí našim, měla jsem dva té rodiče, a můj největšího slávu už jsou oba dva dám do postrci. Ale byli jako hodně, maminka tam byla šetrná a prefulitá velice. Ta díky mamince se mě naučila dobře vařit, ona byla ohromná kuchařka. A takže jsem byla dlouho svobodná, až v 27 letech jsem poznala jako manžela tím, že si dal on inzerát. A jsme se seznámili a on pocházel ze Suchova, to je tady u Boršice, jak jsou. To je kousíček od Velké nad Veličkou. Maminka se tam narodila, to byla náhoda. Maminka z toho kraje se dostala tady na Vsetínsko, jsem dala do Karolinky, tam jsem se já narodila. No a z hodou okolností manžel pocházel kousíček od té velké.
0: Dobře, takže v 27 letech jste poznala manžela. Ano, do té doby... Promiňte, že vám skáču do řeči, ale abychom se dostali k tomu příběhu, protože ještě někteří třeba chtějí telefonovat. Takže do 27 jste bydlela s rodiči, ano?
1: Ano, to jsem byla u rodičů a potom manžel si jako... Byl v tom družstve, bytovém družstvu, jak to bylo, dělal tady ve Žlíně, jako byl vyučený obuvník. No a tak po pěti měsících známosti jsme se vzali, děti jsme bohužel neměli, to se tak stává v mojí rodině, jeho bratr byl taky bezdětný. No, já miluju od malička děti a kočky.
0: Já vám rozumím, ale pojďme zpět k tématu. Jaký to byl pocit, když jste se odstěhovala, jste se předpokládám za manželem?
1: No tak, naštěstí jsem šla do Zlína, protože manžel tady pracoval a maminka tady měla shodou okolností sestru, která byla moje kmotra. Takže jsem šla na internát bydlet, protože 14 dní jsem jako si našla místo ve svitu, tak jsem se jako bydlela se vlastně u té tety, ale to bylo jenom 14 dní, se vyřídili ty lékařské, ty přijímací zkoušky, to všechno. Takže jsem bydlela 3 roky na internátě, dívčí manžel bydlel na prvním chlapeckém. Takže my jsme spolu víceméně udělili manžele, když jsem přišla do Zlína a děvčata na internetu mě říkali, sakra, už si toho chlapa ven, když se tady táhá takovou dobu. Já říkám, já už jsem 3 roky jeho žena.
0: A chodil za vámi na ten internát, nebo to nebylo možné?
1: Ne, to nebylo možné. Já jsem nesměla za ním, ale nesměl za mnou. A měli jsme to pár metrů, ale asi ta naše láska byla tak silná, že jsme to vydrželi. No a...
0: No, omnia vinci
1: tam mohli. Ta manžel ten byt, když ten mě dostal, no takže po třech letech dostali na jízdí svahy, jsme dostali dvoupokojový byt, no a manžel byl 9 dětí, takže všichni byli tak ochotně pomohli nám nastěhovat, protože naši mě našetřili vlastně na nábytek. Já jsem jim nemusela moc peněz dávat asi, protože jsem měla na knižce dost peněz.
0: No, takže jste měla ulehčený start.
1: Takže mohli pořídit nábytek, no. Takže jsme to měli trošku ulehčejší. A na to, že jsme neměli ty děti, tak jsme spolu vydrželi 43 roku.
0: Krásný. Paní Ludmilo, promiňte, že vás přerušuju, omlouvám se. Řekněte mi, co bylo nejtěžší v tom okamžiku, kdy jste se ocitli v tom vašem novém bydlení jen vy sami dva. Co bylo pro vás nejtěžší?
1: Nejtěžší, nebo manžel byl zaměstnaný, já jsem dostala zaměstnání ve svítu. Akorát to, co bylo pro mě těžké, že psychiatr mě nechtěl pustit ke kruhu. To je, on věděl proč.

0: No a tam mě učila přibíjet klienti. Já jsem se ráno zbudila a už byla nadělaná. Tam mám dělali do práce, já jsem přibíjela.
1: Byť jsem pracovala celou noc. Jo.
0: No, takže...
1: Paní Ludmilo, děkuju, teď přestáváte být trošku srozumitelná, možná je to telefonním přístrojem, ale i tak myslím si, že to podstatné jste řekla a já dám šanci ještě někomu dalšímu s jeho příběhem na téma na vlastních nohou. Mějte se hezky a přeju vám dobrou noc.
0: Je to dobrý, no.
1: Děkuju.
0: Přeju dobrou noc vám i všem ostatním a prosím, aby už ta horka šla někam.
1: V tom vám asi rozumím, ale v pondělí se dočkáte, to buďte klidná. Mějte se hezky a dobrou noc. Naslyšenou.
0: Taky mějte hezky, dobrou noc.
1: Pro váš příběh je znovu připravena telefonní linka, jejíž číselnou kombinaci už určitě znáte. A pokud ne, poslouchejte.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu, ve které si jako vždycky povídáme na určité téma. A dnes je to moje zvědavost, která mě přivedla k tématu Na vlastních nohou. Tak jak to bylo u vás, paní Jitko? Zdravím do Výškova.
1: Dobrý večer, zdravím všechny, kdo ještě nespí. No u mě to bylo tak, že v 15 letech jsem odešla studovat do Plzně. A bylo to z toho důvodu, že jsem, když jsem vycházela základní školu, tak se mi už nechtělo nikde se jako dál studovat. A vložil se do toho můj o 9 let starší bratr a že tady ať jdu tam, že k soboty, neděli budu u nich a přes týden na internátě. No tak jsem to teda, takhle jsme to provedli a vzpomínám si, když mě maminka odvezla do Brna na vlak, bylo to 31. srpna v tom roce 69, ten vlak byl tak natřískaný, že jsem byla namáčknutá na dveře, které vlastně byly navenek už. A maminka mi mávala celou dobu, co jako jsme se viděli, až teprve mi začaly trochu téct slzy. No ale v Plzni mě čekala švagrová, Brachová manželka, která mě zavezla na internát, protože jsem samozřejmě tam nic neznala, byla jsem tam poprvé v životě. A nechala mě tam na pokoji s taškou, s tím, že jsem tam zatím byla sama.
0: A co
1: pak
0: teď?
1: Ano, zanedlouho se tam přistěhovali ještě dvě spolubydlící děvčata. No a vlastně jsem byla jako vyhozená do vody. Nevěděla jsem, jak se ani dostanu do školy. Internát byl v jedné části Plzně na Slovanech. Škola byla na Borech. No ale tak musela jsem, že jo, mám pusu, tak jsem se musela poptat. Ty moje spolubydlící taky, jakože na té průmyslovce byly na stejné jako já. Takže jsem to tak nějak zvládla. Takže od těch 15 let jsem byla tam, ty soboty, neděle jsem trávila u bratra a jinak jsem se musela prostě starat sama o sebe. Domů jsem se dostala poprvé až za 2 měsíce, zase na Moravu jako k mamince. Otce jsme neměli, zůstal tady s maminkou mladší bracha o 2 roky než já. A tak teď jako v dospělosti si člověk uvědomil, jak to musel i pro tu maminku být těžší.
0: Na to jsem se právě chtěl zeptat. Ona, maminka, měla v uvozovkách výhodu, že tam vlastně s ní zůstal váš bratr, jestli jsem tedy správně rozuměl.
1: Ano.
0: Že nebyla úplně sama.
1: A to je rok předtím umřela maminka, která tam s náma žila. No, takže opravdu toho jednoduchý neměla.
0: A ještě mi povězte, prosím, Jitko, to byla která doba, když vy jste v 15 odjela studovat do Plzně? Který to byl rok?
1: 69.
0: Jo, vlastně vy jste to říkala, 69. Ano, moje chyba, 69. Ano, ano. Takže no, to vlastně ještě na tom plzeňském nádraží v tom poschodech v prvním patře dělali tu dobrou držťkovou, že jo? Já vím, že to je jenom taková moje vzpomínka, když jsem odtud jezdíval na opušťák, no tak jsem si tak vzpomněl.
1: Vy jste tam byl na vojně, jo?
0: Já jsem byl ve Stodu u Plzně.
1: Jo, a můj brácha právě taky, ten byl v Líních,
0: no na letišti.
1: Našel si tam jako manželku, no, takže zůstal tam a
0: tak teď
1: asi nechtěla, aby tam byl sám, tak tam zlákal mě, no. Já jsem pak žila de facto ze studia. Tedy bylo teda podmíněno samozřejmě prospěchem a měla jsem, dřív to bylo tak, že prostě děti tady z těch neúplných rodin, tak jsme měli nějaké výhody i v tom stravování a placení internátu a tak dál.
0: Vidíte, a to je věc, na kterou jsem se vlastně ještě, myslím, nezeptal. Ono to postavení se na vlastní nohy obnáší i takové drobnosti, jako například jak se naučit hospodařit s penězi, jak se naučit vařit, nakupovat. Ano. To všechno jste se učila až tedy v Plzni, nebo už jste měla, řekněme, základ z domova?
1: No, určitě jsem něco měla z domova, ale v té Plzni vlastně musela jsem si nakupovat prášek na praní, že jo, toaletní potřeba a tak dál. A když jsem jednou za čas přijela domů, tak maminka třeba vím, že jsme byli kupovat kabát a takový jako nějaký ty dražší věci, ale Prostě musela jsem se naučit ví a byla jsem už takhle zvyklá z domu vlastně odmala, že jsme nikdy neměli nic moc, jako když jsme byli sami a by měla 3 děti, že jo. Ale to si pamatuju, že jsem jí i psala, že jsem jí vděčná jako za výchovu, že to, co do nás vložila, tak že se jako, teď nevím, jak bych to řekla.
0: Že se zúročila.
1: Že si to uvědomuju, no.
0: A Jitko, vy jste po té, co jste dostudovala vlastně střední školu, se znovu vrátila domů do Vyškova k mamince?
1: Vrátila jsem se domů, sice po mně chtěli, aby šla dál na vysokou, jako do Ostravy, ale mě už se nechtělo zase bydlet někde jinde v cizím, tak jsem se vrátila jsem se domů, no.
0: No ale potom už jste byla zase připravená, dejme tomu, na partnerství, na manželství.
1: Přesně,
0: a na další odchod.
1: Ano.
0: Tak já vám moc krát děkuju za vaši upřímnost, za váš příběh na téma na vlastních nohou. No a budu rád, když
1: já
0: zase někdy příště
1: tak
0: zavoláte. Ano?
1: Děkuji moc.
0: Díky.
1: Mějte se pěkně a zdravím všechny. Dobrou noc.
0: Naslyšenou. A tím, vážení přátelé, dnešní noční linka končí. Tedy posledním příběhem, který zatelefonovala paní Jitka. Blíží se 1 hodina a tím pádem samozřejmě i další program, který budete jistě sledovat. Tedy pokud už se vám neklíží víka, jak říká klasik. No ale ta příští noční linka, na to bych měl vlastně taky upozornit. Já bych vás rád pozval k jejímu sledování. Bude to Honza Macoun, který se už za nějakých, jestli počítám správně, 22 hodin chopí mikrofonu a mixážního pultu. A tématem té jeho noční linky bude: může se člověk opravdu změnit? Zvláštní otázka. No, zvláštní otázka, je to, myslím si, dobrá. Ale jak o tom tak přemýšlím, řekl bych, že ano. Ale z mého pohledu, neberte to prosím ani jako názor Českého rozhlasu, ani jako všeobecně platnou pravdu, asi k tomu potřebuje hodně velký impuls. A nebo si musí sáhnout na dno. Tak to vidím já. Přeju vám dobrou noc a znovu se vám přihlásím ve čtvrtek 20. srpna. Tématem té příští v uvozovkách brněnské noční linky bude zázraky na počkání, nemožné do 3 dnů. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Je tu hodina legrace vytažené z rozhlasu, televize i filmových komedií. Navrch to ještě okořením životopisnými daty. Přidám vtipy a k mikrofonu si pozvu vzácného hosta. Na váš úsměv u přijímačů se těší Patrik Rozehnal. Vydáme se dnes za komikem, který se narodil 26. ledna roku 1950 a hercem chtěl být už odmala.
2: Nebudete se nám divit, když jsme se s celým štábem vyplavili k bytu pana
1: Jiřího, který má rád recesy. Je to strhující vypravěč a podle mínění kolegů tak trochu stále dítě v dospělém těle.
2: Všechny nás pochopitelně zajímá, jak vypadá.
1: Je vysoký, s nadšeným pohledem v očích a má trochu rozcuchané vlasy.
2: Kde pracuje?
1: V Ypsilonce.
2: Tam má hodinu.
1: Nemá.
2: Co to je? To přece není normální.
1: Jmenuje se a bavit nás bude Jiří Lábus.
3: Ano, správně, správně, ano. Ano. Konec vlády jednoho Lábuse.
4: Konec vlády jednoho Lábuse. Konec vlády jednoho Lábuse.
3: Naše heslo, vemte Lábusovi veslo.
4: Naše heslo, vemte Lábusovi veslo.
1: Tak dobře, přidáme i kousky Oldřicha Kajzra, jeho o 5 let mladšího kolegy. Tak se těšte, právě začínáme.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Jiří Lábus, to je herecká stálice už desítky let divadelního souboru Ypsilonka. Je to jeden z nejvýraznějších českých herců své generace. Komik, který baví snad každého. A co udělám já? Přivítám Jiřího Lábuse přímo tady u nás ve studiu.
2: Dobrý den.
1: I vám dobrý den. Asi naše posluchače nepřekvapím, když se teď budu ptát, co byli vaši rodiče?
2: Udělali něco úplně jiného, než dělám já. Úplně nevím, kde se to ve mně vzalo. Maminka byla zdravotní sestra a otec byl architekt. Takže úplně jinou profesi měli.
1: Jestli se nepletu, tak váš bratr je architekt. Nechtěl třeba tatínek s maminkou, abyste pokračoval i vy v jejich šlépějích?
2: No ne, nechtěli, protože takhle, já jsem teda hrozně rád maloval. Já jsem měl takový, protože otec skvěle maloval, on původně tatínek chtěl jít na výtvarnou školu na akademii, ale moje babička, jo, maminka mu to rozmluvila, že to je nejistý povolání a být malířem a tak, aby šel na techniku, tak nakonec vystudoval architekturu. Ale malování bylo i velkým koníčkem a mně se to tak líbilo, že vlastně mě i tomu trošku vedl, když jsem byl malej, a tak jsem taky trošku se snažil malovat, dokonce jsem měl právě to divadlo a malování jako takový dva koníčky, které spolu souvisely a teda vlastně tak jako soupeřili, chci říct. A když jsem, dokonce jsem dělal zkoušky na střední výtvarnou školu po 9 letech, ale tam jsem se nedostal, tak jsem potom zvolil teda gymnázium a pak jsem dělal zkoušky na DAMU. No. Ale já musím říct, že já pořád výtvarné umění mám hrozně rád a když mám trošku čas, to je hlavně teda v létě na chalupě, tak třeba něco i namaluju tam a, nebo nakreslím a tak to mě to baví, když to samozřejmě dělám amatérsky a nikomu to ani v podstatě dělám to pro sebe a pro svý potěšení, že jo, někde se to mě chlubím ani, takže, ale mám to rád pořád, musím říct.
1: Co vás vlastně v malování baví? Já když si vzpomenu na svá studentská léta, také jsem studoval architekturu, tak rozhodně mi nešly postavy a zvířata. Jak jste na tom vy?
2: No tak já dokonce zvířata jsem maloval, my jsme dělali na Davítělece takové představení právě o zvířatech a byli jsme, to taková naše taková, ta akademie taková už jsme dělali, kde právě jsem maloval velký takový obrazy zvířat, jo, to jsem, a dělal jsem to teda podle fotografií teda, a pastelama to bylo, to si pamatuju, tak to jsem jako dělal podle teda předloh. No ale jako nejvíc mě baví krajinky, otec maloval právě krajiny a maloval hrozně pěkně podle mýho názoru, teda on maloval olejem nebo akvarelem a já teda, protože jsem takový člověk netrpělivý, tak olej chce velkou trpělivost, tak já radši teda maluju akvarelem, tedy naopak to je zase rychlejší technika, anebo pastelem, když teda něco si maluju teda.
1: Malování tedy teď necháme stranou a přesuneme se do divadla, kde Jiří Lábus kraluje. A poslechneme si i kus představení, kde se mimochodem také mluví o dětství.
3: Já jsem jako dítě hrál na housle. 2 roky, no 3 roky jsem cvičil na housle, no. Vystřelal jsem 3 profesory. A to jsem chodil, asi jsem byl takové 4. třídy, jsem chodil 4., 5., 6. A pamatuju si, že maminka chodinka patila složenky a chodila za školu spíš než do školy na ty housle. A jednou jsem tam po měsíci přišel, tak jsem mi to tam fidlel a pan profesor říkal, tak už můžeš skládat. Říkám, to snad ještě ne. No, můžeš skládat. A prosím vás, to bych si netrouf. No máš 6 hodin, tak si sebe 20 domů. Jo, takhle. Jsem to pochopil. Pak jsem musel chodit taky na hodiny notových, takovou tu hudební teorii. Protože já jsem znal, zajímavý, že já jsem znal jako ty prsty, jak se kladou, ty noty, ale neznal jsem názvy těch not, jo. Tak jsem pak tam musel docházet a jednou takhle notový diktát. Tak paní učitelka diktovala, říkala, pište si, fis, cis, ha, a, dis. A já psal písmena, říkala, chlapče, ty jsi blázen. Ty jsi lékaři. Když se ještě vracím u té 9 letce, tak já třeba jsem byl takový jako už dítě, jako, tak jsem byl rád, že jsem byl středem pozornosti, jo. A vzpomínám, to bylo hrozný, no. Já, že bych chodil do parku teďka, ale ne, takhle, jako, že jsem, si vzpomínám, že jsem třeba jako děcko, vždycky někdo řekl nějaký vtip ve třídě, takový 5. třídě, že jo, a třída se smála a já se smál poslední, až jsem všichni dosmál, jo. A ta třídní vždycky říkala, Lábo, ty jsi ubohý, ty jsi ubohý. To bylo strašné. No, prosím, no. Bratr.
1: Hostem našeho pořadu je Jiří Lábus. A tak budeme ještě chvíli vzpomínat na ty okamžiky dětství. Co říkali rodiče tomu, že jste se rozhodl pro herectví?
2: No tak já musím říct, moje maminka to už pracovala jako zdravotní sestra na krčím oddělení a pracovala i v Národním divadle, takže měla kontakt s herci různými a takže díky ní jsem třeba měl podepsaný velký český herci jako Zdenka Štěpánka, Ladislava Peška, Jiřinu Šejbalovou, tady ty velký herci k ní chodili třeba na ty inhalace nebo na ty různé vyšetření. Takže no tak moje rodiče byli velice rozumní, protože přestože nikdo tuto profesi nevykonával, tak prostě chtěli, abych byl v životě šťastný, abych dělal to, co mě těší, takže mě tomu vůbec nebránil.
1: Poté, co režiséři objevili komický talent u Jiřího Lábuse, začal se celkem pravidelně objevovat jak ve filmu, tak i v televizi a rozhlase. Nebyl snad žádný silvestrovský pořad, kde by chyběl, nebo i nějaký ten zábavný v průběhu roku. A tak máme i dnes z čeho vybírat. Zabrousíme-li do televize, můžeme si dopřát i dávku reklam v podání tohoto skvělého herce. Dobře se bavte.
4: Minuta s reklamou. Věruško, běž otevřít, to bude určitě maminka.
5: Ano, tatínku. Dobrý den, maminka není doma.
4: Ale hloupoučka, já jsem tvoje matka. Použila jsem pleťový krém Gelé Royale. Chtěl bych mít kapelu ze samých pozounů. Můžete. Státní spořitelna splní každé vaše přání.

0: non è vero, Gino! Dai, vuoi scusare!
1: Zemřel smíchy. Sledoval sobotní večerní televizní program.
2: Krásné je žít, zpívají moly ve vašem šatníku. Nespívali by, kdybyste použili antimolin AM10 ve spreji. Krásné. Pss, jau, jau, vrazi, jau, jau, jau. Ty nevěrnice, táni ke všem čertům, už ti nechce ani vidět ty zvíře.
3: Takže půjdu, mám jiného přítele.
2: Koho?
3: Dobrou knihu.
4: Co jste to říkala, paní Pokorná? To nevíte, co se stalo včera v Nuslích? Ne, povídejte. No představte si, že bylo asi 9. Ale vy jste paní Drbna.
2: Není Drbna. Denně čte Večerní Prahu. Mámo, červená!
3: Táto, zelená!
2: Mámo, flek!
3: Červená!
2: Flek!
3: Zelená!
2: Flek! Barevný televizor do každé rodiny.
0: Ta píše. Ta píše.
2: Tušky Kohinor do celého světa.
0: Miláčku, pojď ke mně, broučku, pojď sem.
5: Kde ty pracky, proč já tě praštím?
0: Ale lásko moje, pojď ke mně, pojď sem, kotě, no.
5: Já tě mám facku.
0: Ale brouku.
5: Já tě mám takovou facku, že jsem v životě neviděl.
0: Ale co to je s tebou dneska?
5: Já tě mám facku.
0: Ano, tak au! Přepočítal se. Nepoužil kalkulačku L108.
6: Měli jsme tu divadlo, rozhlas, televizi, teď zbývá kousek filmu. Objevil se i v komedii Hop a je tu Lido Op. To byla radost nad přístrojem, kterému k technické dokonalosti pomohl velký vezír z láhve. Stačilo malé kouzlo a obyčejná plechová krabice mohla vyrábět hračky.
7: Co blbneš, člověče?
8: Je.
9: Ono to vyrábí hračky. Počkej, já to zkusím s botou.
7: Je, Martičko. Martičko, podívej se, povedlo se to. Tohle to by nedokázal ani Edison.
9: Ten největší okamžik v dějinách techniky.
6: Film režíroval Milan Muchna a patří k němu i titulní písnička. A tu si teď pustíme. A pak budeme pokračovat ve výčtu uměleckých kousků a životních peripetií s Jiřím Lábusem.
10: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas a pořadem vás provází Patrik Rozehnal. Dnes si tu povídáme o a s Jiřím Lábusem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Už jsme se dozvěděli, že se kdysi rozhodoval mezi výtvarnou školou a DAMU, která nakonec zvítězila. Dodám ještě, že ji absolvoval v roce 1973 rolí Mekýho Mesra v žebrácké opeře, na základě které byl šéfem liberecké Ypsilonky Janem Šmidem přijat do prvního a zatím i posledního angažmá. Ale Jiří, který předmět vám na DAMU tehdy dělal největší problémy? S čím jste nejvíc bojoval?
2: No, musím říct, že s takovými předmětama pohybového charakteru, protože já jsem takový dost bázlivý a takový třeba jako tělesnou výchovu a hlavně takovou gymnastiku, to jsem se tam opravdu strašně bál třeba udělat takový ty jako vyloženě salta, to ze mě nikdo nedostal. Pan profesor Pachl tam učí dodnes, musím říct, a ten teda musí ze mě mít asi tik, když mě někde vidí, protože já opravdu byl jeden asi z jeho nejhorších žáků, já jsem se hrozně bál na těch nářadích třeba cvičit. Tak kozu jsem přeskočil, to ještě jako jo, ale jako víc tak jako, to jsem se, nebo pak třeba, jediné, co jsem udělal, to byla hvězda, to tak trošku jsem tu hvězdu udělal, to jako, a dál už takový salta, nebo nějaký takový ty, já jsem měl nějaký docela slabý ruce, takže takový šplh, nebo ty věci, co jsem vůbec nezvládal, absolutně ne teda. Tak to bylo jako problém. A potom takový ty, protože já jsem nešikovný docela na pohyb, a takový ty pohybový předměty jako dobový tanec, toho jsem měl dokonce, myslím, trojku tehdy z dobového tance, nebo z lidového, nebo z nějakého tance, tak to mi taky tyhle ty předměty mě jako moc nešly. No.
0: A musel jste někdy potom třeba odříct roli, nebo dokonce musel se měnit scénář kvůli tomu, že pohyb vám dělal problémy?
2: No tak já myslím, že režisér už věděli, jak na tom jsem, takže mě většinou obsazovali do role spíš lidi, kteří zrovna, že by nešel, hrál jsem Fanfana Tulipána zatím, asi ho rád nikdy nebudu a takové role jsem jako nikdy nehrál vyloženě. Třeba musel jsem říct, my jsme měli jízdu na koni na DAMU, jsme měli jako kurz, tak to jsem vlastně dvakrát z koně spadnul, tak jsem dostal pak taky takový strach trošku. No jednou jsem dokonce dostal takového koně, já jsem říkal, dejte mi nějakého hodný a oni mi dali tak strašně hodný koně, že pode mnou šel a usnul. To byl tak starý kuň, že pode mnou usnul ten kuň, ale musím říct, že teda, když jsem třeba hrál ve filmu a musel jsem jezdit na koni, tak toho jsem se docela obával, tak to jsem řešil, buď teda, že jsem jako takový ty rychlejší třeba klus, to už jsem se bál a to jsem radši předal někomu zkušenějšímu a nějakému třeba i kaskadérovi nebo cval vůbec, to už jako, no a i pády z koně jsem pak dělal takovým různým trikem, takže takhle asi, no.
0: A teď si dopřejeme snad nejkratší pohádku vysílanou v rozhlase pro děti v rámci slavného Hajaji.
3: Ještě nespíte, ale honem koukejte už chrápat.
4: Pohádku o králi Herodesovi vyprávěl Jiří Lábus.
0: Jiří Lábus je členem divadelního studia Ypsilon, které původně vzniklo na severu Čech. V roce 1980 se divadlo přestěhovalo do Prahy a dodnes sídlí v centru ve Spálené ulici. Tohle divadlo je ale také známé svými šprýmy. Jiří, kdy naposledy jste se stal obětí nějakého vtípku svých kolegů?
2: No, tak to je tak každou chvilku něco se tak vymyslí, musím říct, no tak...
0: Nebo něco, na co rád vzpomínáte?
2: Já jsem nedávno jednu známou divadle seděla a pak po představení jsem seděl v té naší kavárně a jsou tam okna do Spálené ulice, že jo, tam vlastně jsou velké takové vlastně výkladní skříně a kolegové tam napsali, protože to bylo i vidět, když jsem tam s někým seděl, tak to bylo vidět, že tam teda sedím a s tou jednou paní a napsali tam velkou dceru Lili, Jiří Lábus zde sedí se svou paní. Takže lidi koukali jak blázni, když jsou po ulici a my to budeme, že furt tak se divně dívají, já to samozřejmě neviděl. To bylo na ulici směrovaný ta cedule, že jo, tak já jsem netušil, že tam je to napsané. Tak divně po mně koukali, že jo, tak jako se dívali, jako že takový zvíře zvláštní sledovali.
0: Šprýmy a legrace jsou základem všech divadelních her, které ve studiu Ypsilon můžete vidět. Dokáže vám to i krátká ukázka, takový malý medailon, který se natáčel i za účasti rozhlasových mikrofonů.
5: Tak co, děcka, jak je? Co? Taky tak, přesně, no. Přesně se to vystihl. Tam úplně přesně, opravdu. Prosím vás, já se vám musím na začátku hnedka omluvit. Já jsem se ráno probudil a zjistil jsem s nepříjemnou věc, že jsem vůbec skoro nemluvil. To se stává málo kdy, dneska se to stalo, tak jsem navštívil svého kožního, teda svého, žež tak to podvědomí. Navštívil jsem svého hlasového lékaře. A on říkal, že měl mi ta hlasový klid, jo. A já jsem, totiž to dnešní představení si má natáčet, kde tady vidíte ty šibenice na audio záznam, na magnetický záznam, jo. Takže já jsem si říkal, jak to udělat, aby to vůbec se dalo odehrát, tak jsem dostal tady však někdy před chvíličkou takový spásný nápad, jestli teda si můžete souhlasit, že by těch prvních pět povídek čet někdo z vás, takže byste se střídali. No ne, a já bych pak dočet tu poslední, která je nejdelší, ta trvá 7 minut. Jestli by to bylo takhle možné, co říkáte? Já vám teda, vy máte rovnou už brýle, byste to tušil, koukám, že... Takže byste začal, tak si to vezměte. Jestli chcete, prosím vás, můžete i na jeviště, tam je víc světla, zkus pokušte se o to. Co?
6: Já mám brýle na dálku.
5: Vy máte brýle na dálku? Tak takhle to budu držet, jo? Nebo řekněte si, to si řekněte, jak to půjde, jestli takhle, nebo to si řekněte, jo? Tak prosím, posloucháme. Nebo já... Cože? Víc ne. A ráj tam je ještě. No, tak to bychom daleko nedošli. Zkuste to, byste se nasadila brýle, ne? Nechcete taky zkusit? Taky na dálku, no to je výborný, no tak co budeme dělat? No já zase mám nablízko, tak to víte co? Ne, já totiž mám, musím vám říct, já mám od září brýle. Ano, já jsem zatím byl bezbrýlovec, teď jsem už brýlovec od září. Mně bylo loni 45 let. Letos je mi teda 46, logicky, že? Tak jsem navštívil svou lékařku, protože jsem zjistil, že jsem tohleto představení zkoušel. Ne, kožní. Když jsem tohle představí zkoušel, jsem zjistil, že už přece, když čtu tu poslední povídku, že už ty písmenka se tak jako míhají. Říkala jsem, o, to bych chtěla navštívit. Co s tím, tak se podívala, změřila mě ty oči a říkala, no, pan Lábus, chce to půlky. Říkám, no, že jo, už to, no, chce to, ale to tak ve vašem věku, to je tak přirozené. Teď už se to bude jenom měnit. Já čekám, jak. A já to tuším. Já to tuším, jak se to bude měnit. Takže, mládence, ještě něco zahrajte, ať se zůstaneme do nále.

0: mluvíme o šprýmech a teď to trochu otočím, Jiří, když dovolíte. Kdy jste naposledy vyvedl vy něco nepředpokládaného? Něco, co naplánováno nebylo? Nějaký ten kanadský žertík třeba?
1: No tak to už je dost dlouho. Já teda, že bych byl, že něco takhle vymyslel, to teď si nevybavím, ale občas takhle třeba si třeba připravím nějakou legraci na jevišti a kolegové se baví, no, tak třeba teď jsme nedávno hráli představení Praha 100 věžata a já tam přišel takovým tričku a řekl jsem, já tam mám textu, že jsem taky, že vlastně místem mého narození je Praha a teď jsem tohle řekl, tak jedna dívenka asi 15 letá v první řadě udělala Ježišmarja, no tak to jsem potom teda měl takový monolog ty dívence, jo. Tak to si teda chudinka užila, já jsem jí říkal, no holčičko, no to už já jsem, tak jednou bude stará, jako já, ukaž mi žákovskou knížku, takhle jsem na ní začal hartusit, jo. Tak to se kamarádi tady velice bavili, jo. Takže mě jakákoliv taková věta z publika docela jako tak inspiruje, že i hned na to reaguju, no tak to je prostě, to já se prostě neudržím, no.
2: Na Kanárských ostrovech

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Stále posloucháte jeden díl našeho dlouhodobého seriálu o českém humoru a českých komicích. Dnes je to o Jiřím Lábusovi.
2: Ukončeme to tady, prosím.
1: No nemůžeme, máme ještě zhruba polovinu před sebou.
2: Jo, já zapomněl, ano. No tak pokračujte.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Jiří Lábus je nadaný herec, skvělý improvizátor, také výborný kuchař, i když vařit se naučil až v pozdějším věku. Dnes ale patří mezi gurmety a mistry kuchařského řemesla. Je také známý tím, že je manuálně skoro nezručný, řekl bych. Třeba takové balení vánočních dárků je u něj už legendární. A ještě jedna věc ho proslavila – hypochondrie. A tak není divu, že byl pozván i do show Karla Šípa Všechno párty, kde se tohle onemocnění trochu řešilo.
3: Já jsem tlakař.
4: Ty jsi tlakař?
3: No, já jsem tlakař.
4: Dobře, a ty ho máš teda vysoký nebo nízký?
3: Já mám právě vysoký tlak. Měl jsem vysoký a teď ho mám snad jako už v podstatě v normálu. Normál. No, kdyby ho teďka měřili, tak možná mám vyšší, že přece člověk jako je rozrušený, že tady tolik lidí, že ano. Tak teď by mi to možná stouplo. Ale ano. Jako... jinak si myslím, že ten tlak jako...
4: Dneska jsi ho ráno měřil?
3: Dneska jsem si ho neměřil, ale včera jsem si ho měřil.
4: Kolik tam bylo?
3: No, teď už to bylo tak 140 na... těch 88, tak nějak, no to.
5: Zdravej člověk.
4: Zdravej člověk, jo, ano.
3: Ale po lécích, to musím, že jako po lécích.
4: Jirko, byl jsi vůbec někdy nemocný nějak vážnějc?
3: No, vážnic, musím teda říct, že teda ne. Ale měl jsem teda, já byl v nemocnici před strašně mnoha lety, to mě bylo 2,5 roku a... skutečně. A... musím teda zaklepat, nevím teda na co, že tam jsem byl zatím naposled v nemocnici a to bylo tak, že jsem měl kýlu. Operace kýly, protože jsem u babičky zvedl žehličku. Ale takovou tu krajčovskou, opravdu to hodně těžkou žehličku jsem zvedl. A víte, ale že to jsou zážitky, když řekneš tak 2,5 roku, že to si můžu pamatovat. A víte, to byl pro mě tak intenzivní zážitek, že si to opravdu do dneška pamatuju. Určitý situace, jak jsem tam otec do té nemocnice přines, jako takhle, jo. Pak jak jsem tam moc nejdřív nechtěl bejt, že jo. No a potom se stalo to, že člověče po té operaci, mě se tam strašně nějak zalíbilo. A já jsem tam člověče, to, když pro mě pak rodiče přišli po týdnu, tak já jsem začal řvát, že nechci domů, že tam chci bejt dál, protože já jsem už od dětství byl takový zvláštní jedlík a oni vám tam měli strašně dobrý kokosový sušenky. A na to, ale skutečně tu chuť toho kokosu, já tady nevěděl, že to je kokos, ano. Ale pak jsem se to dověděl po 15 letech. Takže vlastně já jsem si tu chuť pamatoval a mě to tak strašně jako, a řval jsem, a teďka ty sestřičky říkali, no co to je za rodiče, teď každý dítě se těší domů a tenhle ten řve, že chce být u sestřiček a že chce jít z kokosový sušenky. Ano, ano. Takže to opravdu, tak to bylo taková pro ty rodiče, to bylo hrozný v té chvíli, že jo.
4: A ty jsi od té doby opravdu nebyl v nemocnici?
3: No, byl jsem tam třeba na návštěvě. Jako to jo, ale jo,
4: já myslím, jako nebyl jsem.
3: Ne, nebyl.
4: A přesto máš takovej strach o svoje zdraví?
3: No tak já to mám jako prevenci. Víš, jako, že třeba já užívám léky, já ti řeknu.
4: Řekni, co užíváš.
3: Tak ne? Užívám troje na tlak, pak mám na podagru, já mám dnu taky, víš, to je dna. Potom beru na cholesterol taky léky, pak beru ještě vitamíny, pak beru preventivně na prostatu, pak beru...
4: Ty bereš všecko preventivně.
3: No, tak ono to je dobrý, ale že pak se to nepřekvapí nakonec. No, takže, no, proto jsem byl jednou v nemocnici zatím taky ano. Možná. No,
4: a ty bereš 8 druhů prášku různej?
3: Asi tak, no, po barvách 9, takhle, to mám takto složené. Jednou se mi stalo, já přišel do lékárny, mě se strašně líbí lékárny, já mi to přitahuji, oni to mají dneska jako hezký designy, že jo, ty krabičky všechny a takový, já tam přišel a říkám, prosím vás, co je tam toto, to je nějaká novinka, to se ještě, a říká, to je na menstruaci. Takže tak to jako ne, tak to jsem, takže no, takže.
4: To byl prášek, který jsi neznal.
3: Ten jsem ještě právě neznal.
4: A chtěl jsi ho zobnout.
3: Chtěl jsem si zobat.
4: Chtěl jsi ho zobnout, no. Ale ty máš...
3: No já už stejně u jedný známý ochutnal.
4: A zastavilo se to, jo?
3: Jo, mám
4: to.
1: Vraťme se zase na chvíli do filmu. Do toho, který byl natočen v roce 1983. o prázdninách tehdy Zdeněk Troška sezval známé herce do jižních Čech a natáčela se první komedie z dlouhé série Slunce, seno, jahody. Nenatáčelo se ale pouze v Hošticích. Některé záběry, třeba dům paní učitelky anebo fara, stojí v sousední obci Dobrš. Hezké prázdniny tam určitě ale prožil i náš dnešní host Jiří Lábus. Jak na to vzpomínáte?
5: No tak vzpomínám na to v dobrým, protože zaprvé já mám 5 kilometrů, bo tam tu škálupu, kde jsme to točili ve Volyni u Strakonic, to se točil v Hošticích tenhle film, že jo, tak pro mě to vlastně byly příjemně strávené prázdniny divadelní. To se točilo přes léto, všechny ty tři filmy, že jo. Takže to bylo ve velice jako příjemné společnosti a já pro mě vždycky přijeli, odvezli do Hoštic, natočil jsem to a zase měl na chalupu. No a pak jsme odjeli do Itálie, to bylo trošku kde sední, jsme byli v Itálii, tak to bylo taky docela, když to byl ta hrozný fofr, to jsme teda projížděli docela ty města v hrozném fofru, ale myslím, že ten film vůbec jsem netušil, že když jsem to točil, že to bude se po letech pořád jako promítat a pořád to bude, lidi se to nad tím filmem budou pořád bavit, tak což jsem teda byl překvapený, jsem to vůbec nečekal, takovou reakci.
6: No tak co, máš něco? No a dívala jsi se všude? A pořádně? Na co včera? Říkal něco?
7: Promluvil o té své práce ve škole, že se kvůli ní pohádal s tátou.
6: No, a dál?
7: Dál už mě.
6: Tak se na něj šla blbě.
7: Tak sedě na něj sám, když seš tak klid, mě už to nebaví.
8: A nás to asi baví, ne? Tak se na to vykašlím a přijdeme o titul, o prémii a jediný, co nás bude, bude ostuda po celém kraji. To přece nejde.
9: A víte co? Tak mu s tím jeho nesmyslem pomůžeme.
10: Ivole! Jdi mu s tím pomoct, Lukáš. Já ti to podržím.
11: Jestli to už teďka nedopadne, tak nás všechny zavřou.
12: Voloviny.
10: To si teda pište.
12: Kraviny do kravín.
11: Ale nemel furt.
10: Ale já se tam vřít nedám, to teda ne. Ale... Co jak vůle ještě.
1: Po úspěchu téhle komedie přišel i druhý díl Slunce, seno a pár facek a na začátku 90. let i třetí Slunce, seno, erotika. V něm na Jiřího Lábuse čekalo trochu nevděčné natáčení. Úplně bez.
13: Pozor, hlášení. Žádáme všechny účastníky výcviku na nudistickou pláž, aby se okamžitě dostavili na generálku do Mlejna.
1: Pane Lábusi, když jste si přečetl ten scénář, neměl jste trochu chuť z toho utéct?
5: Ne, vůbec ne, já jsem exhibicionista, to vůbec ne. Ne, to si pamatuju, že jsme točili tu scénu, jsem nepřipravený v té stodole na ten záběr a tam byly ty pracovnice JZD tam okolo mě, jako v tom, jak tam pak jako vybíhali za mnou, že no a ta jedna říkala, kolik za to máte, pane Lábusi, a když jsem jí to říkala, to bych za to peníze nedělala, to bych tam nahá neběhala, říkala.
1: No a my si teď inkriminovaný kousek filmu pustíme, aspoň ve zvukové podobě.
14: Ani za nic, ženský, já první nepůjdu.
15: Odejď ještě k tomu nahá, ukaž, co to tam máš.
16: To je právě na aerobik, to je zřímá.
14: A já jsem řekla, že vypomůžu, uvařím, upeču, ale nahá tu nikde lítat nebudu.
17: Ženský, jsme tu pro Italiány, pro hostice. Točka, ale čumáku je celá vesnice.
18: Ježišmala, ženský, takovou dobu to nacvičujete tamhle v kravině, teďka budete dělat fóry.
14: No jo, no, no, no, no, no,
18: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
14: no, no, no, no, no, no, no, ale nahý jsme tam nebyli.
18: Ale nebyli, a teď budete, ale no, o to ne, ne, tak...
19: Děvčata, děvčata, klid. No jak jsme se to učili, připravíme se hezky s úsměvem, abychom celému světu ukázali, že i prostá česká žena se může chovat jako dáma.
18: V gumákách a s vídlema z vás žádný jítel nebondli.
20: Holky, já jdu domů. Ať ti tam jdou ty mladý na
14: správně.
18: To ne, to jsme se nedomluvili. Ne, to jsme, spánku všecky, to ne, tohleto. Dostanete za to prémě, tak o co jde?
20: Ať se nechají.
18: Ne, domluve, domluve, to ne, to pozor, to ne.
21: Prosím vás, vy s tím naděláte. Ráno se tady slíkal kde kdo a nikomu to nevadilo.
18: To jsme si nerozuměli teda, tak ne. Gabino, popovaš se. Když to okamžitě nenecháš, tak se s tebou rozvedu.
22: Vidíte, ho kaňoura nás by slíkal a svou si nenechá.
23: Je to prevít, ať se zvykne záda.
18: Co jste se zprázdnili, že nás prázdnili? Lidi, lidičky, lidičky pomáct, lidi, jau, jau, matuško, jau.
24: Nebylo tohle, to tady nebylo.
25: Ticho, lidi, podívejte, už to začíná.
18: Co jste se zprázdnili, nebo co?
0: se chcete? Česky! Slyšíte?
2: Pusťte mě! To je nějaký omyl! To přece v nácviku nebylo!

0: Naším hostem je Béďa z filmu Slunce, Seno, tedy herec Jiří Lábus. S vámi tam účinkovali i kolegové z Ypsilonky. Přidávali jste si tedy jako velký improvizátoři i do toho scénáře něco navíc, nebo jste se ho striktně drželi?
1: Musím říct, že pár věcí tam vzniklo teda přidáním, třeba tam taková ta scéna, jak sledujeme to porno, tak o těch kozách a o těch, tak to jsme si zrovna, myslím, nějak vymysleli společně, tady to myslím, mám pocit, tady tu repliku, ne? Ale jinak to všechno bylo, myslím, velice pevně daný a zřejmě troška, protože přímo z toho kraje, tak ten dokonale zná ty lidi a proto to bylo tak jako, tak autenticky kolikrát ty dialogy. To bylo opravdu všechno ve scénáři, bych řekl.

0: Holá buse.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: A teď se zaměříme na tu část života, kterou vyplňoval slavný pořad Možná přijde i kouzelník. Natáčelo se na různých místech, nejčastěji v Táboře, ale také v divadle ve Slaném nebo v Jablonci nad Nisou.
2: To si pamatuju, jaký byl strašný problém v prvním díle, to bylo za hluboký totality, a protože Jiří Kor měl náušnici v pravém nebo v levém uchu, tak se přišel příkaz od ředitele té redakce Zábavy, že všechny záběry, kde Kor má tu náušnici, musí pryč, tak se to muselo celý přestříhat ten pořad. Což jsou, když se to dneska člověk uvědomí, co to bylo za blbce a všechno, který takhle tohle to řídili, jo, tak to je opravdu neuvěřitelné, co všechno se muselo dělat a co zase práce navíc to bylo, že se ten první díl musel přestřet, aby tam nebyl Jiří Korn vidět s tou náušnicí. Jo. Žádným záběru, no, to bylo neskutečné.
0: Dotřejme si malou ukázku z jednoho dílu. Je tu Mariša.
3: Babi,
4: co zas?
3: Když mi seženeš C-čka a koupíš babetu, tak tě neprásknu.
4: Dáš si kávu?
3: Tak si čaj.
4: Koupím ti babetu, budeš jezdit jako velký šohaj, dáš si kafe.
3: A od koho je káva?
4: Od Žida.
3: A proč ne ze spolku?
4: Měli zavříno.
3: Tahle je stuchláči, co? Já jsem z toho ze všeho tak otrávený.
0: Jiří, hráli jste někdy takové etídy, jako třeba v pořadu Možná přijde i kouzelník, v běžném, soukromém životě?
2: To jo, vlastně většina těch scének vlastně vznikla, že jsme to někde předvedli, třeba scénka, kterou si lidi často pouští i tak různě na internetu, třeba ta škola v roce 2020 a hodina dějepisu, tak ta vznikla tak, že jsme seděli s Oldou Kajzerem někde v nějaký vinárně před krátce po listopadu 89 a já říkám, nebo říkal, jak to asi bude vypadat za takových 50 let, jak se o tom bude učit. A Olda se už hnedka stoup a začala dělat žáka, no a já jsem si hnedka začal, u stolu jsem seděl a jsem dělal teda učitele, hned jsme začali rozvíjet improvizaci a takhle to vlastně vzniklo. No.
5: K tabuli půjde Karolina Kajzrová. Je tady, je.
6: Já to věděla.
5: No tak pojď. Tak pojď, prosím tebe. Bez těch komedií. No ještě se vysmějte první hlavicích, to je hezký. Známý firmy, no, Kazdová, Navrátilová, to je nádhera, no. Ještě ji podporujte v tom, ano, to je krásný. To je. No, tak.
6: To.
5: Tak děvčata, prosím vás, tak nám popiš nám listopadové události roku 89 v Praze. Kdy a... Opovažte se napovídat tam! Opovažte se napovídat! Kdy a kde začala celá akce?
6: No. Tak teda bylo to jako těžký teda.
5: No těžký to bylo, to víš, že to bylo těžký. Kde to bylo, kdy?
6: Bylo to teda v tom jako teda... V tom listopadu.
5: No v listopadu, to jsem, ano. A koliká to bylo přesně?
6: To jsem jako teda na podzem.
5: No na podzem, samozřejmě, že jo. Bylo to kdy? No?
6: No v listopadu říkám.
5: No 17.
6: 17. no.
5: A kde?
6: Kde? No.
5: Na Al. Al?
6: Na Al Jašce.
5: A prosím tebe. Na Albertově. Praze. Nenapovídej mi tam, nebo tě vyrazím. Opravdu, už to mám dost. No. Kolik?
6: Holky, nechte to.
5: Tak děvce tam opravdu. Kolik bylo studentů na manifestaci?
6: No bylo jak tam jako teda hodně, no.
5: No to víš, že bude málo asi. Tak přibližně řekni, no, řekni přibližně. No,
6: byl tam Petr, Dušan, Mirek.
5: Tak prosím tebe, to bys tady jmenovala do Zlicka. Asi 20 000 studentů tam bylo.
6: Jo.
5: No. Přesně to, já to opravdu, já to nechápu, jak to, že to nevíš tohleto, za chvíličku jsou maturity, ty neodmaturuješ, Kajzrová.
6: Ne, no prostě...
5: Zeptej se táty, tam byl taky tvůj táta. No jistě.
6: No, to tak blbě učí.
5: No, blbě učí, no. Jaká byla hlavní hesla? No.
6: Tak hlavní hesla...
5: No, to zas bude.
6: Byly jako...
5: Na Štěpána, bez Štěpána.
6: Bez Štěpána.
5: Jak ještě, do koše, no a dál,
6: no. Pak to, svobodné dolby.
5: A prosím tebe, dolby. Svobodné volby.
6: Teda volby.
5: No, jsem neviděl tohleto. Co ještě?
6: Máme hole v ruce.
5: Ale prosím tebe. Máme holé ruce, oni měli holé. Neviděl tohleto. To je opravdu zásadní neznalost. Kdo promluvil na Václavském náměstí?
6: Na Václavském náměstí promluvil... No. Lid.
5: No.

0: máš pravdu teda, to jsi to vzala hopem teda. Opravdu to, že tohle to nevíš, prosím tě, jak to, že to nevíš tohle? No. Kdo byl vloučen ze strany?
1: Ze strany byl vloučen Kocáb, Baťa. Zapa.
0: Já tě opravdu vyrazím, já tě vyrazím s pětkou, to nemá cenu tohleto. Co znamenala zkrátka OF?
2: Opravdu to jsem neviděl.
1: Osvobození Fojtíka.
0: Ale prosím tě!
3: Tak jsme si zopakovali kousek našich dějin. Možná, že Jiří Lábus ani netušil, že se toho roku, o kterém tehdy mluvil jako o budoucnosti, dožije. Bylo něco, co jste museli vystřihnout, co bylo zakázáno, s čím byly potíže?
4: Myslím, že vyloženě vystřiženo nebylo. My jsme věděli, že to nemělo cenu psát něco, co víme, že by pak třeba vyndali a šlo by to pryč, to jsme tušili, co by mohlo samozřejmě nastat. Ale vím, že třeba se stala taková situace, když v tom jednom, dokonce myslím, to bylo silvestrovské vydání, tam Otakar Brousek, známý recitátor, řekl tu básně, tu pohádku, a kde potom řekl to sprostý slovo, že jo, na konci.
5: A upadla mu prdel.
4: To vím, že zbudilo u některých lidí hroznou nevoli a psali, jak je to možný, takový recitátor může říct takhle sprostý slovo v televizi, a pak dokonce nějaký pán napsal, že už do té televize psal, že to opakovali, že to řekl znova.
3: Improvizační kousky přinesla dvojice Jiří Lábus a Oldřich Kaiser na televizní obrazovky i v 90. letech. Poprvé například v televizi Nova a pořadu Ruská ruleta. Moderoval ho Marek Eben. Ten vylosoval vždy nějaké divácké téma a na dvojici bylo, aby to rychle stvárnili do krátké scénky. Tady je jedna z nich. Herec se připravuje na roli ve hře Otelo a do šatny vejde uklízečka.
6: Kdo ty prokletí, co jsi učinil?
1: Neruším.
7: No, maličko, ano, to víte, po ránu se musím trošku dostat do formy.
1: Po ránu, teď je 11:30.
7: No to víte, my večer zpíváme, ráno líháme.
1: Yeah. No jo, vy jste hold bohémové, že jo?
7: Jo, bohéma Puccini, to je krásná opera.
1: Vy a Puccini, prosím vás, odkud ještě vy si chcete pučovat?
6: Já.
1: Potomník si taky po sobě můžete laskavě vysypat příště, já to za vás věčně dělat nebudu.
6: Já.
7: Prosím vás, už vypadněte, já za chvíličku letím do studia.
1: Já zas letím na mandl, víte, a se smetím.
6: Já.
1: Poslyšte, vy byste to mohl vědět. Prý se Dvořák proslavil v Americe, je to pravda?
7: No jo, ten se tam zapsal natrvalo.
1: Tak neříkejte, natrvalo. Já jsem si to hned myslela, vidíte. A víte, jak tam jsou drahý čin, že? Mně říkala Čechová, odvedle z Masny, co tam má vody jak živa snachu. Vody jak živa, co tam má snachu. Že nemůže vyjít. Ani na ulici. A já to i četla v tom. No, jak se to plus nebo... No, je to všude, no. Tak Dvořák, říkáte. No vidíte, kdo by to byl do něj řekl, že jo? Já nevím, co mu chybělo. Vždyť se měl krásně. Já nevím opravdu, co mu chybělo. Jsem ho ještě viděla i to týden, jak venčil psa. Měl se nádherně.
7: Kdo, pes?
1: Pes jsem měl. Ne, pes, Dvořák.
7: Ale prosím vás, Antonín Dvořák, známý skladatel, ten už je dávno po smrti.
1: No vidíte, a mně se nic neřekne, já jsem ho dobrá jenom na ty schody, že jo? No, taky bych si mohla zaspívat, nemyslete si, že jste nějaký eso, víte? Já jsem chodila do Krušnevského chodnického kroužka a zpívala jsem tam, víte? Švitořinka, švitořila, taky jsem měla dobře posadnezený hlas, víte?
7: Tak už bude stříkat!
1: Ale patr mě to zničuje,
7: já za chviličku letím do studia, mám tam zpívání!
1: Odřu,
7: a já tady takhle s tebou ztrácím! No. Ty babuny dělal, kvůli tobě ztratil hlas!
1: Já jsem včera ztratila hadr a víte, kde jsem ho našla? V mezaně, no fakt, ty lidi jsou...
7: Já se nebudu rozpakovat!
1: Co to děláte, vy měška to?
7: Ano!
8: Paní Houdová.
9: Pánové Kaiser a Lábus, prosím na scénu.
7: Tak Holdu, jdem na to. Myslíš ten konec takhle, že bude dobrý ten závěr? Co? Oldo? Já ho zabil. A mě říkal, Rejže, já trošku přitlačím na konci. Mě to říkal, já zabil. Oldo, já nerad, ale já zabil!
1: Nezabil! My jsme nezničitelní!
3: Jiří, nastal někdy takový problém, že jste měli tak krátký čas, že jste prostě nedokázali vymyslet vůbec nic v ruské ruletě a byli jste v úzkých?
4: No, možná, že se to někdy stalo, já už teda těch dílů bylo, já už to teďka přesně nepamatuju, ale asi jsme někdy měli, samozřejmě některé scénky byly lepší, některé horší, to se nedá nic dělat, že? Ale hlavně jsme se vždycky snažili, důležité bylo, aby jsme hnedka věděli, koho budeme hrát, jakou postavu. Abych věděl, když jsem učitel, tak protože okamžitě mi naskočí, jak se chová učitel, jaký má slovník učitel, že? Nebo když jsem doktor, tak jsem zase doktor, lékař, že? Nebo samozřejmě ženská chlap, to jsme se museli v tomhle tom střídat v těch ženských postavách, že? A hlavně jsme museli vědět, jako k čemu to bude směřovat a že to bude mít vlastně, že to bude mít vlastně nějakou poentu a k té poentě to směřovat, to vždycky hlavní, k jaký poentě to budeme směřovat, že?
3: Humor je dobrá věc, pro kterou stojí žít. Zvlášť, když ji pro vás dělají kumštýři, takový, k jakým patří i Jiří Lábus. Já se s vámi loučím a doufám, že si cestu k našemu pořadu najdete i příště. A Jiřímu Lábusovi moc děkuju.
4: Děkuju vám taky a naschledanou.